symfonii D-moll Césara Franka přednesl francouzský národní rozhlasový orchestr, který řídil Leonard Bernstein. Efektní fantazii pro housle a orchestr na motivy z Bizetovy opery Carmen napsal Pablo de Sarasate, španělský houslista a skladatel období romantismu v 80. letech 19. století. Na nahrávce hraje Anne-Sophie Mutte a vídeňští filharmonikové s dirigentem Jamesem Levinem.

koncertní fantazii inspirovanou Bizetovou operou Carmen, kterou složil Pablo de Sarasate, zahráli houslistka Anne-Sophie Mutt a vídeňští filharmonikové. Řídil James Levine. Glukovu baletní pantomimu Don Juan z roku 1761 přednese v původní verzi světoznámý soubor Il Giardino Armonico. Na nahrávce dirigoval Giovanni Antonini.

Il Giordano Armonico a dirigent Giovanni Antonini byli interprety baletní pantomimy Don Juan, německého skladatele a důležité osobnosti hudebního klasicismu Christofa Willibalda Glucka.

Další dílo bude od velikána světové hudby, mistra vídeňského klasicismu Ludwiga van Beethovena. Třídílná sonáta pro klavír číslo 23 F moll opus 57 z roku 1804 a pasionáta náleží k těm nejpůsobivějším a nejnáročnějším skladbám. Na snímku hraje Daniel Barenboim.

Beethovenovu sonátu číslo 23 F-moll, opus 57, zvanou Appassionata, přednesl světoznámý klavírista Daniel Barenboim. Připomeneme si teď operní pěvkyni Hanu Janku Svobodovou, která slavila úspěchy na světových scénách. Její umělecký rozkvět spadá do 60. let minulého století, kdy působila v brněnském divadle. Angažmá v milánské Skale ji později přivedlo k rolím na dalších jevištích světa. Zazářila v mnoha postavách českého a zahraničního repertoáru, z nichž představíme jednu z jejich nejproslulejších, Turandot v Pucciniho stejnojmenné opeře. S Hanou Janku spoluúčinkuje orchestr Smetanova divadla v Praze, který řídí Jan Štych.

Árie Turandot z druhého dějství opery Giacoma Pucciniho zazněla v provedení Hany Janků Svobodové a orchestru Smetanova divadla v Praze s dirigentem Janem Štychem. Závěrem této hudební sestavy vyslechneme předehru k opeře Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta, která uvedla slavnou světovou premiéru díla ve Stavovském divadle v Praze roku 1787. Pražský komorní orchestr na nahrávce řídil Oldřich Vlček.

0: CD hru k opeře Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta přednesl Pražský komorní orchestr s uměleckým vedoucím Oldřichem Vlčkem. U mikrofonu byla Stanislava Střelcová, naladili jste si stanici Český rozhlas D-dur.
1: Český rozhlas D-dur.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Klarinet je ve srovnání s jinými dřevěnými nástroji až monstrózně dokonalý. Má obrovský rozsah, je mimořádně pohyblivý, ale dokáže přednést i kantilénu. Má ostrá stakata a zvládá i velmi bizarní zvukové efekty. Překonává dokonce i hranice mezi hudebními světy, neboť ho můžeme potkat nejen ve vážné hudbě, ale i v dechovce –

0: Pane doktore, komu a čemu vděčí klarinet za tu neuvěřitelnou všestrannost? Nemyslím jenom takovou tu čistě hudební. Jde mi třeba o takový parametr, jako je spotřeba vzduchu. Já tady mám vaši knihu Akustické základy orchestrace, tady je tabulka a tu vidím, že flétnista může jeden tón v pianissimu hrát 26 vteřin, hoboista 38 vteřin, fagotista 27 vteřin, pozounista 22 vteřiny, tubista 13 vteřin a klarinet 42 vteřin. Co to je za princip, který toto umožňuje?
1: Myslím si, že je to takový zázrak asi jako housle. Prostě přišel jsem na to víceméně náhodou a pak se ukázalo, že to se ohromně osvědčilo. Vy jste mluvil o těch možnostech klarinetu, já bych ještě přidal další. A sice dynamickou možnost. On může hrát tak slabě, že ho v koncertní sále ani nemusí být slyšet. Je zajímavé, to si lidé neuvědomují. Když je orchestr na pódiu, obecně to je shromážděno, přijde dirigent, dozní potlesk, nastane napjaté ticho. To ticho obnáší 40 decibelů. Je to jednak způsobeno dechem přítomných, samozřejmě ozývá se určité topeň, a všechno možné, co to je, to dohromady vydá hladinu zvuku 40 decibelů, která stačí překrýt nejtěžší tóny klarinetu, který může hrát až třeba 25 jenom, takže to tichonký tón, ten už není vlastně prakticky použitelný. A na druhé straně, v nejvyšších rejstřících, tam jde přes 100 decibelů, tam se vyrovná mu jedině trubka a dramatický soprán.
0: Co je tedy ten hlavní princip klarinetu? Jednoplátek, že jo?
1: Jednoplátek a je to nástroj válcový, čili nikoliv kuželový, jako byla hoboj. A proto také přefukuje do duodecimy. A bylo skutečně zásluhou českého muzikanta Ivana Millera, který na přelomu 18. a 19. století vymyslel tak krásnou aplikaturu, to znamená, to jsou ty hejblátka na tom, že tím se stal tím jedním z nejpohyblivějších nástrojů orchestru.
0: Čili další checkmate v hudební oblasti.
1: Ano, tak.
0: Ivan Miller se o to postaral. Ještě v mozartovských dobách hráli v orchestru buď klarinety, nebo hoboje. Nikdy ne společně. Klarinet tehdy hudebníkům připadal příliš ukřičený proti decentním hobojům. Přesto však existovala velmi početná klarinetová rodina. Každý z těchto nástrojů měl jinou velikost, čili také jiný základní tón. Z toho důvodu jsou klarinety většinou nástroji transponujícími. To znamená, že vidíme-li v partituře napsánu třeba notu G, z klarinetu se ve skutečnosti ozve F, jedná-li se o B klarinet. Nebo také třeba E, když jde o klarinet in A.
1: A nebo když jde o S klarinet, ten malý, tak naopak mu to o tercí vyšší, čili B.
0: Pane doktore, je tento zmatek skutečně nezbytný? Vždyť to nesmírně komplikuje čtení partitury a všechno ostatní. Neměl by se zase nějaký šikovný Čech na tento problém podívat?
1: No, oni se na to už podívali, ne sice Češi, snažili se například Prokofiev psát všecko tak, jak to zní, ale dirigenty to strašně plete. Protože jsou tak zvyklí číst ty transponující nástroje, ale důvod je, samozřejmě není ten zvyk, důvod je ten, že klarinetista, když je schopný, tak může hrát na všechny druhy klarinetů, od nejvyššího do nejnižšího, se stejným prstokladem. A samozřejmě potom se ozývají, on vidí v notách ty a ty noty, hraje ty noty, ale tóny jsou jiné. Ty jsou podle toho nástroje každý jiný.

0: No a potom dalším problémem je rozdíl mezi německou a francouzskou aplikaturou.
1: No to
0: je... Tím mechanismem
1: mačkacím. Ano, ano. To se nevyplatilo našemu mistru Antonínu Dvořákovi, vlastně ono všem nikdo o tom nevěděl, ale on byl, jak je známo, veliký novátor. Prostě co kde slyšel, musel okamžitě dát do partitury. Pětistudijní kontrabas a tak dále, a tak dále. Doslechl se, že Vincent Nandy ve svém básni Ferval použil kontrabasového klarinetu. No, tenkrát už byl Dvořák velice slavný autor, tak a psal právě partituru opery Čerta Káča, tak tam použil kontrabasový klarinet. Divadlo poctivě objednalo z Francie kontrabasový klarinet. Hráč to vzal do ruky a řekl, jo, pánové, to je francouzská aplikatura, na to já hrát nemůžu. Takže nástroj měli a neměli hráče. Ono se to v té partituře vlastně potom vidí, ale ve zvuku to stejně byste neslyšel, protože ten Dvořák zdvojil ještě dvěma tubami, tichonce, ale tak, kdyby tam k tomu ten kontrabasový klarinet hrál, tak by ho stejně nebylo slyšet.
0: A ty aplikatury, to je zase jiný prstoklad, jiný způsob tvoření
1: ano,
0: těch
1: ano,
0: tam... volby těch tónů.
1: Ano.
0: Poslechněme si, do jaké míry ovlivňuje onen základní tón klarinetu jeho zvuk. Nejprve to bude C klarinet v začátku prvního dějství Smetanovy prodané nevěsty.

0: Smetana u Žilce, Klendy, to taky třeba v Šárce nebo v částech Vltavy, ale jeho záměrem byl především, že C klarinet má trošku takový vesničtější tón, už se blíží, je menší, je kratší, blíží se tomu S klarinetu, tak víc pisklavý. Kdežto normálně B nebo A klarinet, to už jsou skutečně nástroje velice vážné a sametové.
1: Tak to zní B klarinet v Mozartově symfonii S dur. Toto místo je zajímavé tím, že klarinetovou melodii tu doprovází i klarinetový doprovod.

0: A teď budeme poslouchat klarinet in A.
1: No, tam poznáte, že skutečně tady rozdíl je témrový rozdíl. Mm. Je temnější a myslím si, že velice dobře je to slyšet například z počátku Čajkovského 5. symfonie, kde je použito právě to hlubšího až hlubokého rejstříku klarinetu. Vidíte, že to proti tomu menuetu Mozartu zní úplně jinak.

0: Naopak ten esklarinet, to je takový skutečně šibal, jako byl Endspiegel. A proto to využil Richard Strauss ve své symfonické básni tohoto jména. A já zvolíme proto takovou ukázku, která je velice kontrastní. Je to drastická záležitost, kdy Endspiegla přivedli na popraviště, tam mu pozouny sdělují, že je odsouzen k trestu smrti oběšením. On ještě šaškuje trošku, ještě si tam pohupsne. No a pak ho pověsí, ten klarnet jde do nejvyšší polohy, který je schopen, a vykvíkne tam. Je to hrozně, je to drastický, ale o esklarnetu to vypráví hodně.
1: A od Straussa se to očekává, taková věc.

0: Pane doktore, co je tedy hlavním úkolem klarinetu nebo klarinetů v orchestru?
1: To je takový, bych řekl, ten spolehlivý střed, ale i dokonce i vrcholný obrys orchestru, protože on vydá z těch dřevěných nástrojů nejvíc zvukově. Má největší rozsah, jak už jsme říkali, a je to přitom hlas měkký, kulatý a je schopen všech věcí, které vůbec orchestrátor si může vymyslet.
0: Mm-hmm. Čili univerzální nástroj. Klarinet toho umí velice mnoho. O demonstraci jeho technických možností jsem poprosil pana Štěpána Koutníka. Pane Koutníku, klarinet má pověstně široký dynamický rozsah od pianissima k fortissimu. Můžeme to nějak demonstrovat?
2: Já se pokusím.
0: Děkuju. Pojďme se podívat na ty rejstříkové oblasti klarinetu. Začneme snad tou spodní.
2: Šalmajovým rejstříkem začneme. Ten je takzvaný nepřefouknutý.

0: a pojďme nahoru.
1: Pozor, ale to bude hodně pískat.
0: Poprosím vás ještě o takovou malou přehlídku těch nejspeciálnějších efektů, které se dají vyloudit na klarinet.
1: Tak například frulato. To je takový razantní zvuk. Nebo glissando.
0: Skladatelé si někdy vymýšlejí naprosto neuvěřitelné věci. Například chtějí, aby se na klarinet hralo více hlasně. Klarinetisté ovšem jsou schopni splnit i to.

0: Nejzvláštnějším členem klarinetové rodiny je ovšem basklarinet. Má poněkud výstřední zjev, je dlouhý, nahoře a dole zahnutý jako saxofon a o zem se decentně opírá výsuvnou nožkou.
1: Dovolíte, já myslím, že ještě zvláštnějším členem této rodiny je právě ten výše zmíněný kontrabasový klarinet. Totiž ten vůbec nevypadá jako klarinet. Je to zatočeno spíš jako tuba a stojí na stativu.
0: Mutant, tak hoď. Ale já jsem ho nikdy neviděl. Zvuk basklarinetu je plný tajemných emocí a vyvěrá jakoby z nitra země. V rukou českého virtuóza světového formátu Josefa Horáka se však z basklarinetu stává bytost ještě tajemnější. Přesvědčíme se o tom na Světě opus 100 Aloise Háby.

Leoš Janáček ve své půvabné skladbě Mládí přidal k dechovému kvintetu právě basklarinet. Vítězslav Novák, který chápal Janáčka jako svou nekalou konkurenci, se této skladbě lehce posmíval a vyjadřoval pochybnosti, zda je skutečně nezbytné, aby do toho obrazu šťastného mládí pořád někdo bručel.

0: To bylo spojení bas klarinetu s dechovým kvintetem v Janáčkově skladbě Mládí. A pane doktore, jakou ukázku zvolíme pro orchestrální využití bas klarinetu?
1: Velice zajímavě ho využíval například Antonín Dvořák. Známe je to solo v Hloubku, kde to je takový výhružný tón, který předznamenává tragický osud. A v jiné symfonické básni Polednice ve spojení s fagotem, který hraje oktávu níž, je to zase takové nějaké osudové výhružné slovo té Polednice.

Vraťme se na závěr k nejrozšířenějšímu B klarinetu. Mnohé z jeho možností technických i uměleckých dokázal využít už Leopold Koželuch. Ještě než zazní ukázka z jeho klarinetového koncertu, rád bych ocitoval jednu velmi bystrou organologickou definici, jejímž autorem je žák jisté základní umělecké školy. Dechové nástroje jsou velmi děravé a tečou z nich sliny.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Do přeslavného díla teď nahlédneme a vydáme se za ním do barokní Francie k mistru Marku Antoinovi Charpentierovi. Te Deum je hymnus oslavující Boha slovy Tebe, Bože, chválíme, Tebe, Pane, velebíme, Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země. To jsou mimochodem slova z pera svatého Ambrože. A nyní Te Deum ve Charpentierově zhudebnění, jehož preludium je znělkou Eurovize. Úvodní část pro sbor a orchestr, sbor Orfeon Donostiara a Orquesta Sinfonica de Madrid vede José Antonio Sainz Alfaro.

Jednou z nejslavnějších skladeb známého amerického autora 20. století Samuela Barbera je jeho působivé Adagio pro smyčce z roku 1938. Hluboce kontemplativní a jakoby melancholický nádech díla, narůstající zvuk ke gradaci a následnému stišení, impresivní harmonizace, to vše z něj dělá nejhranější Barberovu partituru. A snad proto se skladatel v roce 1967 rozhodl dát Adagiu i vokální podobu. Přepracoval Adagio do Agnus Dei, zpěvu Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. A výsledek je opět imponující. Poslechněte si v podání Pražského filharmonického sboru, vedeného Pavlem Kýnem.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jako korunovační je označován Mozartův 26. klavírní koncert D-dur, zkomponovaný 2 roky před skladatelovou smrtí v roce 1789. Není to Mozartův titul, ani nebyl komponován k příležitosti korunovace. Byl ovšem v době korunovace Leopolda II. Mozartem provozován. A to později vedlo vydavatele díla Johana Andrého k tomu, že tento fakt připomněl na titulním listě. A ono spojení pak zůstalo. Andrému se také přisuzuje dokomponování chybějících taktů v sólovém klavírním partu, především v levé ruce, které Mozart už nestihl dokončit. A nebo je zkrátka nevypsal, protože sám při hraní dobře věděl, co chce hrát, i bez not. O koncertě číslo 26 D-dur se někdy pro jeho půvab hovoří jako o rokokovém. Tady je jeho volná věta Larghetto. Hrají Jene Jandó a Concertus Hungaricus.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Bedřich Smetana, árie Mařenky z třetího dějství opery Prodaná nevěsta. Zpívá Gabriela Beňačková, orchestr Národního divadla v Praze řídí Rudolf Vašata.

Georg Philipp Telemann, koncert pro violu G-dur, třetí věta, presto. Hraje Florian Deuter na violu a muzika Antiqua Köln.

Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty. Dmitrij Šostakovič a první věta z jeho první symfonie, která mu otevřela cestu do celého světa. Gennadij Rozhdestvenský řídí symfonický orchestr Velkého divadla v Moskvě.

D-dur, vaše tónina. Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Wolfgang Amadeus Mozart, árie Belmonta z prvního dějství opery Únos ze Serailu. Zpívá Plácido Domingo, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Kohn.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Podstatnou část svého života prožil blámský skladatel Philippe de Monté ve službách císaře Maximiliána II. Ve Vídni a také u nás v Praze. Byl to ve své době nesmírně slavný skladatel a jeden z nejplodnějších skladatelů 16. století. Ve 34 knihách vyšlo asi 1100 jeho madrigalů. A i když je jeho sakrální hudba v menšině, přesto je impresivní. Asi 40 mší, 250 motet, 140 duchovních madrigalů. I my si nyní vybereme z Monteho duchovních děl. Vokální ansámbl Cinquecento zaspívá mariánský chvalospěv Magnifikát. Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Melodie chorálu Wachet auf, ruft uns die Stimme je píseň luteránského kazatele a skladatele Filipa Nikoláje z roku 1599. A přinejmenším první sloka vychází ze známé Silberweise norimberského ševce a mistra pěvce Hanse Sachse. Píseň se vztahuje na Ježíšovo podobenství o moudrých a pošetilých panách z Nového zákona. Chorál v průběhu dalších staletí zhudebnili třeba Felix Mendelssohn Bartholdy ve svém oratoriu Paulus, jak v předehře, tak jako chorál, nebo Max Reger v jeho třech chorálních fantaziích. A toto je zhudebnění Johanna Sebastiana Bacha v podání varhaníka Jana Kalfuse. Vzhůru hlas nás volá.

Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Leoš Janáček po zarostlém chodníčku a část Naše večery hraje Jan Jiraský.

Před námi jeden z úchvatných madrigalů italského šlechtice, vzdělance a hudebního nadšence Carla Gesualda da Venosa, který se narodil kolem roku 1560 a zemřel v roce 1613. Osamocen na svém zámku, kam se uchýlil po vraždě své manželky a jejího milence. I Gesualdo byl mezi podezřelými a dodnes se přesně neví, jak to tenkrát bylo. Dodnes ale můžeme obdivovat na tu dobu moderní hudební myšlení Gesualdovo. Odvážné harmonie a disonance, chromatické postupy, dramatičnost jeho madrigalů, které vyšly v několika knihách. Tento Lang Wische al Fin je mi tak, jak tomu, kdo ochabuje tváří v tvář smrti, když nemohu být s vámi, zaspívá soubor Concerto Italiano.

V horkém srpnu roku 1844 pobýval Hector Berlioz v jeho francouzském Nice u moře a tam za krátký čas složil působivou koncertní předehru. Původně se jmenovala Věž v Nice, poté Růžový korzár. Nakonec jen korzár, jako slavná báseň Lorda Byrona o hrdinském korzáru Konrádovi. Berliozova předehra má asi 9 minut a takto zní v nahrávce Londýnského symfonického orchestru s André Previnem.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Pád vojenského vrtulníku v Náměšti vyšetřuje ministerská inspekce. Spojené státy potvrdily zavedení cel na 60 svých obchodních partnerů, včetně Evropské unie. Selské slavnosti v Holašovicích na Českobudějovicku nabídnou přehlídku tradičních řemesel i hudební program. Počasí bude polojasno, místy oblačno a ojediněle slabé přehánky, teploty do 25 stupňů. Vojenská policie i orgány ministerstva obrany začaly vyšetřovat pád armádního vrtulníku na Třebíčsku. Při nehodě zemřela vojákyně. 7 lidí je zraněných, včetně těch, kteří při nehodě byli na zemi a nadýchali se kouře. Armáda až do konce vyšetřování nehody nebude používat vrtulníky systému H1. Česko jich má dohromady 12. Některé z nich jsou i na misi v Polsku. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče i tam nebudou moci vzlétnout.
4: Naši partneři o této události a o tom, že provoz těchto vrtulníků byl pozastaven, oni jsou s tím srozuměni, chápou to a samozřejmě přijmou si opatření tak, aby nahradili ty naše vrtulníky při plnění operačních úkolů.
3: Unie sociálních služeb čelí podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce Aleše Juchelky z ANO. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali o financování sociálních služeb, přestože nebyli nahlášeni v povinném registru lobování. Možné porušení zákona řeší ministerstvo spravedlnosti, jak potvrdil mluvčí rezortu Vladimír Řepka. Kubát vede spolek Dohled na dosah, který letos dostal od ministerstva celkem 65 milionů. Zneužití postavení Kubát už dříve odmítl, další vyjádření neposkytl.
5: Tak to teda si myslím, že jako je za prvý nefér otázka, v žádném případě ne. Já pracuju a pro všechny sociální služby, které jsou členy, jsem zároveň členem asociace poskytovatelů sociálních služeb, takže komunikujeme napříč sociálními službami.
3: Administrativa prezidenta Donalda Trumpa oznámila nová cla. Ode dneška mají nahradit ta dočasná. Pro státy Evropské unie by se podmínky měnit neměly. Podle prohlášení Bílého domu totiž budou pro 27 i nadále platit cla ve výši 10%. Stejnou měrou budou zatížené také výrobky z Velké Británie, z Indie nebo Kanady. Celkově se nové tarify dotknou 60 amerických obchodních partnerů. Trumpova administrativa krok zdůvodňuje jejich údajnou nečinností v boji proti nucené práci. Mezi Smíchovským a hlavním nádražím v Praze od zítřka nepojedou vlaky. Dělníci tam budou opravovat trať. Cestující musí místo 5 vlakových linek využít městskou hromadnou dopravu. Výluka skončí v pondělí, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
6: To vždy v čase od 8 do 18 hodin. Výluku využijeme k napojení nově zrekonstruovaných částí nádraží Smíchov. Budeme například výškově upravovat a svařovat koleje. Omezení se dotkne především rychlíků ve směru na Plzeň a Klatovy a osobních vlaků linky S7 do Karlštejna a Berouna.
3: Podrobnosti najdou lidé na webu Českých drah. Náves v Holašovicích na Českobudějovicku ode dneška zaplní selské slavnosti. Do vesnice zapsané na seznamu UNESCO dorazí 200 lidových řemeslníků z Česka i zahraničí, kteří návštěvníkům předvedou tradiční výrobu. Chybět nebude ani hudební program různých žánrů. Podrobnosti přidává Jan Jílek, nezávislý starosta obce Jankov, pod kterou Holašovice spadají.
7: Tak jsme připravili poměrně bohatý multižánrový kulturní program, který bude po celé 3 dny prezentovat na 2 pódiích. Samostatní Holašovice jsou tím poměrně unikátní, že mají 2 shodná protilehlá pódia. Na těch pódiích se střídá interpret, řekněme prostě dechovka, folk, country, cymbálovka a víceméně takhle po celý den.
3: Selské slavnosti v Holašovicích budou pokračovat až do neděle.
1: Počasí.
3: Čekáme polojasno, místy oblačno a ojediněle slabé přehánky, později odpoledne a večer od západu ubývání oblačnosti, teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách pak 17 stupňů Celsia. Více informací najdete na webu irozhlas.cz.
8: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
9: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
8: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
9: 12. září od 18 hodin.
8: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, možná, že jste právě teď na cestě, pokud ano, tak přejeme šťastnou jízdu. Jinak cestování má poměrně zvláštní kouzlo, a to v tom, že nás dokáže zavést nejenom na nová místa, ale třeba i do minulosti. Stačí, když se podaří vrátit život památkám, které po staletí vyprávějí příběhy krajiny i lidí. A tak se dnes vydáme za dvěma takovými místy. Na Drábských Světničkách právě vzniká bezpečnější cesta na jeden z nejpůsobivějších skalních hradů u nás. No a v Chrudimi se po rozsáhlé obnově zase znovu otevírá středověká bašta, nese název Prachárna. Obě tyhle památky propojuje nejenom hluboká historie, ale hlavně snaha zachovat je pro další generace návštěvníků. A tak se s námi na tuhle výpravu za památkami vydejte. 6 minut po 6. Za celý dnešní ranní vysílací tým zdraví ze studia Naděžda Hávová
2: a Daniela Čermáková, co vám budeme hrát v první hodině Antonína Dvořáka, Richarda Strauss, Karla Filipa Emanuela Bacha a nebo jeho příbuzného Johana Christiana Bacha.

0: Stuttgartský komorní orchestr s Karlem Münchingerem a dílo Johanna Christiana Bacha, konkrétně Allegro Assai ze symfonie B-dur.
1: Průběžně celé dnešní ráno budeme, protože máme pátek, je před víkendem, nabízet pravidelně kulturní tipy a ten první je do Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Tam otevírají výstavu věnovanou výtvarnici Boženě Augustínové, jedné z výrazných osobností československého umění druhé poloviny 20. století. Tahle výstava vznikla díky rozsáhlé pozůstalosti, kterou muzeu darovali synové malířky.
0: Božena Augustínová se narodila v Topolné, vystudovala umělecko-průmyslovou školu. S rodnou Moravou ale zůstala po celý život úzce spjata. Více než 40 let se věnovala textilní tvorbě, grafice, ilustraci i malbě.
1: Její díla propojují poezii, imaginaci i lidský příběh. Figurální kompozice a portréty téhle dámy vynikají jemností, s novou atmosférou a také hlubokou humanitou.
0: A výstava v hlavní budově Slováckého muzea potrvá do 8. listopadu, tak se tam zajděte podívat.

0: A další tip k výletu nebo návštěvě. V chrudimské baště Prachárna se teď můžete vrátit o několik století zpátky. Můžete nahlédnout do podoby města ve středověku. Po rozsáhlé obnově se z téhle památky stává nový turistický cíl.
1: Věž z 15. století dokázala chránit Chrudim palbou ze dvou stran. Do skutečných bojů se ale nikdy nezapojila, nikdy nezasáhla. Dnes znovu ukrývá poměrně pestrý arzenál.
2: Máme tady zbraně, které se používaly k obraně městského opevnění.
3: Do bašty Prachárna jsme teď přišli s manažerem cestovního ruchu města Chrudim Tomášem Černým. Luky a šípy, no to jsme hodně daleko. Kuše, to už je blíž, ale to jsou věci méně obvyklé. Co to je?
2: Ano, to jsou první palné zbraně. Máme tady píšťalů, hákovnici, nebo už trošku takovou lepší hákovnici, což byla arkebuza.
3: Vypadá to trochu jako puška, ale funguje to asi jinak.
2: Ano, vypadá to trochu jako puška. Už má vlastně jakousi takovou jednoduchou spoušť.
3: Tady se střílí?
2: Tady se nestřílí, i když samozřejmě jsme něco tady už z těchto zbraní testovali.
3: Kromě toho jsou tady ještě těžší kalibry, to jsou různé kanony, anebo moždíře, jestli to říkám správně.
2: Jsou to repliky a i když se z některých dá vystřelit, což mohu potvrdit, tak máme pouze plastové gumové koule, takže nehrozí žádný úraz. Například tato je to takový gumový míček.
3: No, tak opravdu dá se krásně stisknout, to nikomu neublíží.
2: Jo, ale máme i větší a ta už je trošku...
3: A poměrně náročná byla i poslední úprava Prachárny, jak vysvětluje mluvčí Chrudimi Libor Dufek.
4: Trvalo to zhruba rok, ta první fáze to byly ty stavební úpravy a pak začaly úpravy vevnitř vlastně a to už byla ta samostatná instalace té výstavy, která tady je. Tady ta bašta je vlastně jako závěr prohlídky po opevněních města Chrudim, která začíná u informačního centra na náměstí a tady na té baště to končí.
3: Komentované prohlídky se opakují každou sobotu a pondělí dopoledne s Chrudimi. Josef Kopecký, Český rozhlas.

0: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
1: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
0: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Jean-Baptiste Quentin je představitel francouzského baroka, muzika Antiqua Kell nám hrála jednu z jeho sonát.
1: Pojďme se teď podívat na jeden výzkum. Archeologové aktuálně zkoumají renesanční letohrádek v České Lípě. Spolu se dvěma sousedními domy čeká tuhle památku rekonstrukce. Kromě jiného objevili na místě středověkou keramiku a taky zřejmě pozůstatky barvírny látek nebo rafinerie cukru, které v takzvaném Červeném domě v minulosti byly.
0: To není všechno. Archeologové objevili při průzkumu budov také štětce, škrabky a nádoby se zbytky pigmentu, které patrně souvisejí jak s historickou barvířskou výrobou, tak s rozsáhlou rekonstrukcí objektu z 80. let 19. století.
1: Po dokončení obnovy se letohrádek otevře veřejnosti a bude v něm další expozice vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa.

0: Out of nowhere doslova znamená odnikud nebo možná i nečekaně z ničeho nic. A přesně tohle je název skladby Johnnyho Greena. Takhle pojmenoval jazzovou melodii z roku 1931. A tenhle název vystihuje okamžik, kdy se někdo nečekaně objeví v našem životě a během chvilky se změní směr jeho životní cesty. Tak my jsme čekali, že bude 6:30 a ono opravdu je aktuálně 6:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Rozsáhlé požáry ve Francii budou pomáhat hasit také vrtulníky z Česka a ze Slovenska. Dnes v noci to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle něj Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Díky tomu budou moci hasiči v boji s plameny využít také další 4 letadla z Chorvatska a Portugalska. 2 české vrtulníky byly ve Francii nasazené už před několika týdny. Zpátky do Česka se vrátili v pondělí. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes skončí 2denní návštěvu Chorvatska. Nejprve by měl svým projevem zahájit seminář o jaderné energetice, pak ho čeká setkání s chorvatským protějškem Gordanem Grlićem Radmanem. Už včera uctil Macinka památku 4 Čechů, kteří v polovině června zahynuli u chorvatského Splitu po srážce plachetnice s katamaránem. Státní zástupkyně Petra Lastovecká by mohla dostat další vytýkací dopis. Olomoucký vrchní zástupce Radim Dragoun zvažuje, že ji znovu pokárá za její dubnový rozhovor o bitcoinové kauze. To už jednou udělal, výtku mu ale vrátil kárný senát. Podle něj Dragoun nedal Lastovecké prostor k vyjádření. Podle zjištění i rozhlasu to už udělal tento týden v úterý. Lastovecká pochybení od začátku odmítá. V Uherském Hradišti dnes začne letní filmová škola, každý rok ji navštěvuje tisíce lidí. Mezi hosty nesoutěžní filmové přehlídky budou letos francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo, herci Jiří Lábus nebo Anja Geislerová, nebo italský režisér Davide Rapp. Slavnostní zahájení bude v kině Hvězda dnes večer. A počasí má být polojasno, místy oblačno a ojediněle slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu ubývání oblačnosti, teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách 17. A více informací z domova i ze světa najdete na webu irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě se zastavíme v Plzni, podíváme se taky na Zelenou horu, ale začínáme v Rokytnici v Orlických horách, kde začíná taky Anenská pouť. Kromě poutních bohoslužeb nabídne kulturní program, řemeslný jarmark i pouťové atrakce. No a potrvá pochopitelně do neděle.
2: Na dvoře Štenberg na Zelené hoře se koná koncert kytarového virtuóza Štěpána Raka. Koncert začne v kinosále bývalého vojenského štábu od 18 hodin.
1: Opera Marie Prince se právě dnes v české premiéře představí na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. V hudebním díle britské filmové skladatelky Rachel Portmanové ožívá dobrodružství malého chlapce a pilota, který s letadlem havaroval v poušti.
2: A v Plzni se koná poslední koncert v rámci akce Večery vážné hudby v Proluce. Na programu je v 18 hodin vernisáž výstavy Barva na ulici Unie výtvarných umělců Plzeň.

0: Německý flétnista Christian Gurtner nám hrál společně s Vídeňskou akademií koncert pro flétnu, smyčcové nástroje a basso continuo D-dur. Byla to třetí část díla Karla Filipa Emanuela Bacha.
1: Na drábských světničkách u Mnichova Hradiště po téměř 5 letech začala dlouho očekávaná rekonstrukce skalního ochozu. Montují tam nové lávky, nové zábradlí a cesta nahoru by měla být bezpečnější a hlavně pohodlnější.
0: Materiál na opravy za zhruba 18 milionů korun musel na skálu dopravit vrtulník. Práce na čas přerušilo také hnízdění sokola stěhovavého.
1: Ale pokud všechno půjde podle plánu, na skalní hrad se návštěvníci vrátí ještě letos na podzim.
2: Ne, my jsme šli červenou tam a teď se modrou vracíme zpátky. Jako.
3: Ale je to tam všechno.
4: Dokud tady nebyly ty latě, tak tady to bylo zvrhnutý nahoru, tam to bylo sešlapaný dolů.
5: Popisuje Jan Ježek, se kterým jsme vystoupali nahoru pod skalní hrad.
4: A když to chlapi zabezpečovali prknama, tak tady sklouzal chlap po zadku z horní skály. No.
5: Tady před stavbou na drábských světničkách, před tím skalním hradem, tak je to opravdu velmi bytelně zabezpečené, aby se sem opravdu nikdo nedostal.
4: Taky původně bylo takový ty pochozí lávky víceméně na terénu, tak ty jsou v této fázi odstraněny. Dodavatel stavby zřizuje přístupy vlastně k hradu, na vlastním hradu ještě práce nezačaly.
5: Ano, tady to schodiště už taky bylo mírně dožilé.
4: Ten materiál z toho dožilého vybouraného schodiště je naskladněný tady na straně a bude použitý potom dodatečně po dokončení stavby na nějaký palisády nebo protierozní opatření. Jo, protože tady v tom skalním sedle dochází neustálý erozi půdy dolů a v podstatě obnažování toho původního skalního hradu, kdy podle archeologů terén, po kterým teďka šlapeme, byl před desítkami let o několik pater, jako vejš, ono to jde vidět i na vysoko umístěných těch turistických značkách, které tenkrát byly v úrovni očí malované ručně a dneska jsou ve výšce jako několika metrů.
5: Lesy České republiky právě zahájily rekonstrukci ochozu na skalním hradu. Budou tady nové lávky, nové schodiště a úplně nový přístup pro turisty.
4: Ten tam nebude tady ty spodní vstupní budky, ale takovou šikmou rampou, jak jsou ty geodetem vyznačeny oranžové kolíky, tak šikmou vstupní rampou zhruma tam k tomu polámanému stromu.
5: Práce mají 3měsíční zpoždění kvůli zahnízdění rodinky sokola stěhovavého.
4: Naklil vejce, se vylíhli malí sokolici, sokolici pak odletěli. Tento proces trval 3 měsíce, až poté bylo se schválením zprávy HKO Český ráj možno v pracích pokračovat.
5: Turisté se na skalní hrad budou moct vrátit od října. Z drábských světniček Johana Tománková, Český rozhlas.

0: tělem i duší písničkářka je Soňa Horňáková. Tohle byla její novinka. Na zadní straně hodinek je deska z letošního roku.
1: Máme pro vás pozvánku k poslechu a nebude to jen tak ledacos. Válka světů, to je legendární román, za kterým stojí jeden z průkopníků literární science fiction, anglický spisovatel H.G. Wells. Ve svém románu popsal střet lidstva s ničivou sílou z vesmíru a vytvořil příběh, který dodnes fascinuje nejenom čtenáře, ale i filmaře.
0: Příběh o invazi Martianů na Zemi uslyšíte ode dneška na Vltavě v rámci naší četby na pokračování premiérové a teď si můžete poslechnout ukázku.
2: A pak nastala noc dopadu první létavice. Spatřili ji v časných ranních hodinách nad Winchesterem řítit se k východu jako plamenou čáru vysoko v ovzduší. Museli ji pozorovat celé stovky lidí a všichni ji považovali za běžný povětroň. Alben ve svém popisu uváděl, že střela za sebou zanechávala zelenavou stopu, která byla patrná ještě několik vteřin po přeletu. Denning, náš nejvýznamnější expert na meteority, stanovil výšku letu v okamžiku, kdy se jev na obloze objevil na 90 až 100 mil. Podle jeho odhadu mohlo být místo dopadu asi 100 mil východně od jeho stanoviště. Byl jsem tou dobou doma a ještě seděl nad rukopisem ve své pracovně, ale třeba, že z ní vedou velké verandové dveře obrácené směrem k okršou a třeba, že jsem neměl staženy žaluzie, nezahlédl jsem nic. Přitom onen předmět, nejpodivnější ze všech těles, která kdy připutovala k naší planetě z kosmického prostoru, se musel snášet k zemi prakticky přímo nade mnou, přesně ve chvíli, kdy jsem si tam hověl. Mohl jsem ho snadno spatřit, stačilo v tom okamžiku jen pozvednout oči. Někteří lidé, kteří přelet pozorovali, mluvili o tom, že byl slyšet jakýsi svist. Já osobně jsem nic takového nezaslechl.
1: Herec Igor Bareš načetl sci-fi román Válka světů, velké dílo Herberta George Wellse.
0: Od dneška ho můžete poslouchat na Vltavě, vždy o 6:30 na večer, je to premiérová četba na pokračování. A tuhle hudbu určitě poznáte.

0: Postavy světového filmu.
1: V archivním cyklu z konce 60. let přibližujeme výraznou generaci tehdy mladých filmařů.
0: Jan Němec, František Vláčil, Věra Chytilová i Jiří Mencl.
1: Jak se dostali k filmu? Jakou výpověď zanechali?
0: Československá nová vlna v sobotní víkendové příloze na Vltavě.

0: Tohle byl symfonický orchestr ze Sydney a šťastný závěr. 4 symfonická interludia z opery Intermezzo Richarda Strause.
1: My se pomalu blížíme k závěru dnešní první ranní vysílací hodiny tady na Vltavě, ale Mozaika ta tady s vámi bude 100% až do 10. hodiny dopolední. Před námi už úvaha a nás literární historik a šéfredaktor nakladatelství portál Martin Bedřich zavede do jednoho z prvních a taky největších anglických parků v kontinentální Evropě.
2: Všichni asi známe to nadšené rozrušení, když chceme někomu sdělit něco úžasného. Dnes obvykle i hned napíšeme přes Messenger, WhatsApp, pošleme SMSku nebo fotku s emotikonem. Ve čtvrtek 14. května 1778 sedl Johann Wolfgang von Goethe ke stolku, vyndal psací potřeby a napsal své přítelkyni, dvorní dámě ve Výmaru, Charlotte von Stein. Je tu teď neuvěřitelně krásně. Včera večer, poté co jsme proklouzli kolem jezer, vodních kanálů a přes lesíky, jsem byl hluboce pohnut pohledem na to, jak bohové dovolili princi vytvořit kolem sebe sen. Když zde člověk prochází, je to jako když vám někdo vypráví pohádku. Plně si tu užíváte dojem elizejských polí. V nejrozmanitější rozmanitosti zde jedno přechází ve druhé, žádná výška nepřitahuje pozornost ani touhu k jednomu jedinému místu, člověk se toulá, aniž by se ptal, kde už byl a kam dojde. Keře jsou tu ve svém nejkrásnějším mládí a celek má tu nejčistší krásu. Tato slova patřila rozsáhlému parku, který kolem svého sídla ve Wörlitz poblíž Desavy nechal vybudovat v druhé polovině 18. století anhaltsko-desavský vévoda Leopold III. Friedrich Franz. A Goethovo okouzlení bylo na místě, o čemž se ostatně můžeme přesvědčit i dnes. Zahrada ve Wörlitz patří k nejkrásnějším a nejzachovalejším krajinným celkům ve střední Evropě. Představuje jeden z prvních a nejautentičtějších příkladů realizace ideí klasicismu, osvícenství, preromantismu, vlivu anglické krajinářské školy a skrz ni zprostředkovaného orientalismu v zahradní architektuře. Když se stal mladý Franz vládcem malého vévodství, rozhodl se celé je proměnit v jednu velkou zahradu. Výsledkem celoživotního projektu se nakonec stal komplex několika na sebe volně navazujících parků, které přesto stále odrážejí fascinující vizi komplexní krásy, proměňující kus země v mnohovrstevnaté umělecké dílo. Ve Wörlitz je navíc, víc než kde jinde, do krajiny protkané jezery, systémem vodních kanálů a umělých ostrůvků vsazeno několik desítek staveb, od Florina chrámu, Nymfea, Panteonu, hrobky předků, gotického domu, až po umělý Vezův, způsobivou vodní jeskyní, kam bylo možné připlout na gondole a pak sledovat inscenované sopečné erupce. Ideou celého díla však nebyla pouhá kratochvíle, rozmar a smysl pro kuriozity. V osvícenském duchu měl být krajinný komplex prostorem skutečné kultivace celého člověka. Měl vést ke kontemplaci a zušlechtění, měl být specifickým mikrokosmem odrážejícím úctyplný vztah k přírodě a umění. Tak zde třeba nechal vévoda postavit pavilon, v němž prezentoval domorodé artefakty z jižních moří, které mu ze svých cest přivezl kapitán James Cook. Bělostná socha sběračky mušlí na břehu jezera, silueta Venušina chrámku na konci ptáhlého průseku, bysty filozofů v srdci labirintu, Rousseauův hrob na ostrůvku. Okouzlení a údiv se nicméně mísí s pocity bizarnosti a bezděčné komiky, zvláště při vzpomínce na krajinářské pokusy Bouvara s Pekišetem. Vévoda prý na sklonku života spálil všechny materiály, které k zahradám schromáždil, aby jeho potomci netušili, kolik ho to celé stálo peněz. Při vědomí toho, za jaké pošetilosti bohatci utrácejí své jmění, je ale stavba z nového parku pořád ještě docela racionální. Edgar Allan Poe ve své méně známé povídce Arnheimské panství popisuje výstředního boháče Ellisona, který se rozhodl své pohádkové jmění věnovat na vytvoření nejuchvatnějšího uměleckého díla. Tím pro něj nebyla ani stavba, obraz či socha, ale právě umělá krajina, maximální ukázka toho, jak se může člověk vyrovnat přírodě, respektive ji překonat. Poeovo líčení neobyčejně připomíná Goethův dopis a výsledný popis dokonalé pohádkové krajiny, jako by popisoval Wörlitz. Mezitím se před očima rozprostírá celý arnheimský ráj. Prolínání vysokých a štíhlých orientálních stromů, hustých keřů, hejn zlatých a karmínových ptáků, jezer lemovaných liliemi, luk fialek, tulipánů, máku, hyacintů a tuberóz, dlouhých propletených linií stříbrných potůčků a zmateně se uprostřed toho všeho vynořuje množství pologotické, polosaracénské architektury, která se třpití v rudém slunečním světle stovkami arkýřů, minaretů a špiček. A zdá se být přízračným dílem sylfů, víl, géniů a gnómů. Tak se tam jeďte podívat.
0: Doporučuje Martin Bedřich, autor naší dnešní úvahy.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
5: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
4: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
5: 12. září od 18 hodin.
4: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
6: Příjemné páteční ráno, je 7 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
7: Na západě Francie už kvůli šíření požáru evakuovali přes 20 000 lidí. O podporu v rámci programu Nová zelená úsporám požádalo za první měsíc přes 900 lidí. Začíná letní filmová škola v Uherském Hradišti, nabídne přes 200 filmových projekcí. Počasí bude polojasno, místy oblačno a ojediněle slabé přehánky, teploty do 25 stupňů. Rozsáhlé požáry ve Francii budou pomáhat hasit zřejmě také vrtulníky z Česka a ze Slovenska. V noci na dnešek to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. V boji s plameny díky tomu budou moct hasiči využít také další 4 letadla z Chorvatska a Portugalska. Na západě Francie už kvůli šíření požáru evakuovali přes 20 000 lidí. Plameny zničily skoro 5 000 hektarů nedaleko Bordeaux. S ohněm bojují stovky hasičů a vojáků.
8: Máme strach. Právě jsem se pohádala s partnerem. Snažila jsem se ho přesvědčit, ale nechce odjet.
9: Popsala francouzské televizi obyvatelka městečka Léš Kapferé. Plameny tam poničily první dům a rozšířily se na hřbitov. Starosta Philippe de Gonville označil situaci za znepokojivou. S ohněm bojuje na 800 hasičů, vojáci, několik letadel a vrtulníků. Obří požár na stejném místě zaznamenali už před 4 lety. Oheň se rozšířil v Borovicově lese. Práci hasičů komplikuje nepřístupný terén a silný vítr u pobřeží. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
7: Žádost o státní podporu při renovaci domu či bytu v programu Nová zelená úsporám zatím podalo 914 lidí. Potvrdilo to Ministerstvo životního prostředí, podle kterého je zatím zájem hlavně o komplexní úsporná opatření. Nová zelená úsporám letos prošla zásadními změnami.
10: Přímé dotace se týkají už jen zranitelných domácností. Většina žadatelů dosáhne pouze na bezúročnou půjčku. To je rozdíl oproti tomu, jak Nová zelená úsporám fungovala v předešlých letech, kdy zájemci dostávali dotace. I proto byl zřejmě ještě loni zájem o podporu vyšší. Zatímco teď podalo žádost za první měsíc 914 lidí, loni za stejné období to bylo 4,5 tisíce. Dominik Hron, Radiožurnál.
7: V Česku stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí jich podle dat Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, meziročně o 30% víc. Lékaři varují, že v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste.
11: První příznaky se u nakažených projeví do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Patří mezi ně průjem nebo horečka.
12: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny.
11: Upozorňuje praktická lékařka Soňa Klímová. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová varuje, že za teplého počasí se bakterie v jídle rychleji množí.
13: Kontaminované potraviny nemusí ani vypadat, chutnat či vonět jinak než bezpečné potraviny.
11: Opatrní by lidé měli být hlavně u přípravy a skladování masa, vajec nebo mléčných výrobků. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
7: V Uherském Hradišti dnes začíná 52. ročník letní filmové školy. Festival nabídne přes 200 filmových projekcí, besedy, workshopy, koncerty a nebo divadlo. Organizátoři letos posunuli slavnostní zahájení ze soboty na pátek, vysvětluje mluvčí festivalu Lenka Horáková.
0: Chtěli jsme posílit i ten pátek, aby jsme nalákali více návštěvníků, aby ten pátek byl atraktivnější. Bude projekce filmu Virbl, bude to česká premiéra, přijede početná delegace v čele s režisérem Tomášem Hubáčkem, přijedou i herci David Švehlík, Judit Pecháček a Alexej Piško.
7: Výroční ceny festivalu letos získají Anna Geislerová, Jiří Lábus a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo.
14: Počasí.
7: Bude polojasno, místy oblačno a ojediněle slabé přehánky, později odpoledne a večer od západu ubývání oblačnosti, teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě kolem 20, na horách pak 17. Více informací hledejte na webu iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Myslím, že není vůbec třeba pochybovat o tom, že ráno má jiný rytmus a má trochu jinou tvář než večer. Každé místo má vlastně po setmění jinou tvář a za každým uměleckým dílem se možná skrývá svět, který jinak běžný návštěvník většinou nevidí. Nás čeká takové malé putování a bude patřit právě objevování skrytých vrstev kultury. Nejprve se za tmy vydáme do piaristického chrámu v Litomyšli. Jeho noční atmosféra dokáže proměnit známou památku v úplně jiný zážitek. Zavítáme i do Plzně, kde Mezinárodní letní škola Art Camp otevírá dveře světu současného umění a nových technologií, ale úplně nejdřív se podíváme do zákulisí Veletržního paláce v Praze, kde se zase dozvíme, co všechno musí fungovat, aby se vzácná umělecká díla mohla nakonec bezpečně dostat až k návštěvníkům. Máme 6 minut po 7. Příjemné ráno přejí Naděžda Hávová
2: a Daniela Čermáková a mnoho tváří má také play list, který vám předkládáme, Claude Debussy, Alessandro Scarlatti nebo Jan Werich. A pro začátek Wolfgang Amadeus Mozart.

0: První část z Mozartovy sonáty C-dur nám hrál Glenn Gould.
1: Veletržní palác, to je vůbec největší výstavní budova Národní galerie Praha. Zdaleka v něm nejsou jenom vystavená umělecká díla. V našem seriálu jsme vás během týdne zavedli i do míst, kam se jinak běžný návštěvník vůbec nedostane.
0: Do fotoateliéru, digitalizačního pracoviště i restaurátorských dílen. V posledním dílu se s redaktorkou Zuzanou Filipkovou podíváme ještě níž.
1: A bude to do technického zázemí, které je ukryto pod budovou veletržního paláce.
2: A teď jsme do pekla, do minus 2. Teď jsme v jedné z několika strojoven, co je vlastně v podzemí, v patře minus 2. A celý ten obdélník toho baráku, co je zvejku, tak to samý je ve dvou patrech pod těma výstavníma prostorama a pod těma depozitářema. Takže tady to jsou vzduchotechniky, elektrorozvodny, a teď vás provedu do výměníkové stanice, kde se míchá, mění vzduch, teplo, vlhko, kde vyrábíme všechno, co je potřeba pro naše díla.
3: S Kamilem Šoltézem a také Janem Hrubým z technické správy Veletržního paláce jsme hluboko pod budovou. Úzkou chodbou, kterou z jedné strany lemuje velké množství trubek, jdeme dále do útrob technického zázemí.
2: Tyhle ty loužičky jsou zvenku, to není náš problém, to je zvenku, to je špatná izolace baráku, ale vy máte dobrý boty všichni.
4: Jo. Jo.
2: Tak jdeme.
4: Takže tady jdeme opravdu vodou.
2: Prší a jak byl ten sníh.
4: Aha.
2: To až teďka bude sníh, tak už to zase třeba nebude.
4: Jasně.
2: Takže to je v pořádku. A to jsou kolektory a ty všechny trubky, co vidíte, to jsou vlastně to topení. Protože do každé větve toho baráku ty topení mají výústky a jde to celým barákem a prostupuje to až ke střeše.
4: Takže jestli počítám správně, tak je to 8 pater jakoby těch trubek.
2: Ano.
4: Hmm.
2: To je 3 nebo 4 vrstvy tam dozadu.
4: Jo,
2: se dá, teď se to už projít nedá, ale kdybychom šli jinudy, tak to je několik vrstev dál až ke zdi.
4: Tady je spousta různých problémů technických v té budově.
5: Je to
4: a že se prakticky denně řeší nějaká havárie, je to tak?
2: Ono to je od plachovadla, od kapajícího kohoutku, až po nějaký prasklý ventil a po nějaký prasklý kompenzátor, protože jak se to všechno natahuje a smršťuje teplou a zimou, tak to samozřejmě odchází. Je to jenom technika, takže my to všechno řídíme.
4: Kolik je to práce? Na to, kolik lidí to třeba obsluhuje?
2: Tak my jsme tady 24 hodin, máme tady velín a jinak z techniků je nás tady 6. Někdy to je pro 3 lidi, někdy to je pro 8 lidí, takže těch 5 nebo 6 je ideál. A pracovně to je na celý den, po celou pracovní dobu a pak teda i v noci ten velíňák, který každý 2 až 3 hodiny chodí obcházet to všechno, co teď procházíme my, takže to třeba 3x, 4x za noc všechno projde, aby fyzicky bylo vidět, protože hodnoty na počítači ano, to je sice dobrý, ale fyzicky vidět je to nejdůležitější.
3: Pokračujeme dále do místnosti, kde to pořádně hučí.
4: Tady je teda co?
5: Tak tohle je jedna z těch moderních věcí, teďka to je i vidět, že to jsou 4, které vyrábí, jsou to v podstatě výrobní kypáry.
2: Co takový jako lepší dechovarní konvice. My tím mlhčíme vzduch, který jde do vzduchotechniky a tím zvlhčujeme do těch výstavních prostorů těch depozitářů. Předtím to ještě osolíme tu vodu, tím ji zjemníme, na to jsou katexové nádoby míchací, to jde do toho parního vývěče a parní vývěč je do těch vzduchotechnik a vzduchotechnikama to pouštíme do sálu a do depozitářů.
4: A proč je tam ta sůl?
2: Ona zjemní tu vodu, ona ji vyčistí a ona ji zpracuje, aby ta pára nebyla vytvářena ze špatné vody. Ze špinavý a tak, ona to jako obohatí, zjemní.
3: Popisují Jan Hrubý a Kamil Šoltés. Technické zázemí pod Veletržním palácem se zdá téměř nekonečné. Nemůžeme ho projít celé, ale nahlížíme ještě do místnosti, kde jsou obrovské diesel agregáty.
2: Máme tady samozřejmě baterie a když vypadne proud, tak nám nevypadne, protože my spustíme diesel agregáty.

0: ty tři zařízení, což je laicky klimatizace, my tomu říkáme chladicí zařízení, je to francouzská firma, který jsou nejlepší na světě, který se tím zabývá vlastně...
1: Je to takový Rolls Royce mezi...
0: Je tak.
2: Klimatizace.
3: No.
0: Tak.
3: Jsou to tři mašiny, které jako jsou neskutečné.
0: A jak vidíte, je to všechno úplně nový, tohle je dodělávaný nějaký říjen, listopad 25, kdy to chlazení je takhle pěkně zateplený, zaizolovaný. To jsou ty největší mašiny, které vlastně nám v létě udrží to, aby ten chlad tady byl.
3: A my jsme zjistili, že nám stačí krásně jedna. Oni si to sami holky zajdou mezi sebou.
2: Jo, jsou takhle šikovní.
3: Jsou šikovní a to byla to velká úspora. My jsme za měsíc, když jsme tohle spustili, jsme 800 tisíc ušetřili na proudu.
2: Jo.
3: Za měsíc.
0: Ano.
3: 800 tisíc. Jednou touhle jednou mašinu. Takže, ale bylo to asi 17 milionů, celá ta trojice.
2: Jo, všechny tři. I kdyby veletržní palác prošel v budoucnu plánovanou rekonstrukcí, tyto velké klimatizační jednotky by tu zůstaly. Životnost mají dalších 30 let.
4: Národní galerie Praha letos slaví 230. narozeniny. My už tedy víme, jak vypadá technické zázemí pod veletržním palácem a taky, co všechno je potřeba k tomu, aby tam galerie mohla vystavovat vzácná umělecká díla. Do veletržního paláce nás zavedla reportérka Zuzana Filipková.
5: No a my vás také zavedeme do Litomyšle. Tamní chrám nalezení svatého kříže nebo piaristický kostel je o prázdninách možné znovu vidět ve tmě.

0: Pražská FAMU slaví 80 let.
1: Jak se tam studuje a jaké filmy se tam natáčejí?
0: Vltavské Art Café na letní filmové škole v Uherském Hradišti 29. července ve 14 hodin.
1: A pak záznam v našem vysílání a na webu Vltavy.

0: skutku renesanční osobností byl Oldřich František Korte. Mimochodem autor hudby ke Kouzelnému cirkusu, což je nejslavnější a nejvíce reprízovaná inscenace v historii Laterny Magiky, o které mluvíme v odpoledním vysílání. Ale tohle byla část Koncerta Grossa pro trubky, flétny, klavír a smyčce.
1: Tajemná atmosféra, světelné instalace anebo výhled na město ve tmě. Přesně tohle letos nabízí noční prohlídky chrámu nalezení svatého kříže v Litomyšli a opět je o ně opravdu velký zájem a bývají plně obsazené.
0: Zámecké návrší je pořádá do konce srpna vždy v pátek a v sobotu.
2: Tak dobrý večer, vítám vás na prohlídce v Piaristickém kostele tady u nás v Litomyšli.
3: Za mě prohlídka byla zajímavá, hlavně vidět kostel v noci bez lidí a i v nějakém jako zázemí, kam se člověk normálně jako při denní prohlídce kostela nedostane, takže za mě to bylo zajímavé.
4: Pochvaluje si pan Zdeněk, kterému se líbilo hlavně netradiční točité schodiště vedoucí na vyhlídku. Prohlídka začíná vždy v 9 hodin večer povídáním o historii kostela a jeho vývoji až po současnost.
2: V roce 1714 započala stavba podle návrhu Giovanniho Battisty Alibrandiho.
4: Než výklad skončí, venku se postupně setmí a to je účel, říká průvodkyně Petra Kalinová.
5: Uvítáme návštěvníky tím, že jim dopřejeme, aby si výklad vyslechli v lavicích, když už venkovní atmosféra je taková, že vyhovuje tomu, abychom udělali tu naši světelnou show, tak rozsvítíme dvě světelné sakrální instalace.
4: A těmi jsou světelný kříž, který protíná obě lodě kostela a také nasvícený oltář. Při výkladu i prohlídce chrámu se lidé seznámí s jeho historickými i moderními prvky. To ocenila třeba paní Jiřina.
6: Mně se to strašně líbilo, protože to bylo úplně jako mnohobarevný, jako jak historie, tak oltáře, tak vlastně vývoj po té rekonstrukci, co všechno se tady změnilo, přidalo. A pak jsme toho viděli strašně moc, že bych tady byla ještě další hodinu nahoře na těch oratořích a tak.
4: Prohlídka končí promítáním na stropě kostela. Projekce s názvem Metropolia je mozaikou záběrů z Prahy a ze Šanghaje. Kapacita nočních prohlídek je asi 40 osob. Lidé by si měli rezervovat místa předem. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.

0: Tu skladba, která propojila trio Martina Brunera a Epoch Quartet. A my jsme došli až k 7:30. Příjemné ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO. Potvrdil to mluvčí rezortu Vladimír Hřebka. Šéf Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali například o financování sociálních služeb nebo novele zákona o sociálních službách. Nebyli ale zapsáni v povinném registru lobbystů. Hrozí jim pokuta. Zástupci Unie tvrdí, že na to zapomněli a teď už v registru jsou. Kubát vede spolek Dohled na dosah, který je letos dostal od ministerstva celkem 65 milionů korun. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes v Praze sejde s černohorským premiérem Milojko Spajičem. Hovořit budou především o aktuálních otázkách rozšíření Evropské unie. Probrat by ale měli také vzájemnou spolupráci obou zemí v oblasti obranného průmyslu a příležitosti k rozvoji spolupráce v energetice. Schůzka obou politiků by měla začít v 11 hodin. Ukrajinské drony v noci zaútočily na ruský Petrohrad, uvedl to jeho gubernátor Aleksandr Beglov. Bezpilotní letouny podle agentury AFP zřejmě znovu zasáhly sklad internetového prodejce Wildberries. Skladby této firmy čelily ukrajinským útokům i v uplynulých dnech. Dva z nich museli přerušit provoz. Gubernátor Petrohradu to označuje za údery na civilní infrastrukturu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už dřív útoky na sklad ruského internetového prodejce odůvodnil tím, že firma skladuje a expeduje vojenské součástky, na které jsou uvalené sankce. V Halašovicích na jihu Čech začínají selské slavnosti. Do vesnice, zapsané na seznam UNESCO, dorazí na 200 lidových řemeslníků z Česka i ze zahraničí, kteří návštěvníkům předvedou tradiční výrobu. Na dvou pódiích budou až do neděle vystupovat hudebníci různých žánrů, od dechovky přes folk a country, až třeba po tradiční cymbálovku. A počasí bude polojasno, místy oblačno a ojediněle slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu ubývání oblačnosti. Teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách pak 17. Více zpráv z domova i ze světa nabízí web iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Připojujeme ještě další kulturní tipy, pochopitelně nejenom pro dnešní den. Na zámku v Manětíně, tam můžete navštívit přednášku o barokním věžním stroji z roku 1717. Na programu je i promítání fotografií a zazní i barokní kytara. Akce startuje v 19 hodin.
2: Letní shakespearovské slavnosti pokračují v Ostravě. Na Slezsko-ostravském hradě dnes večer uvedou zimní pohádku Williama Shakespeara v režii Pavla Keka.
1: Festival lidové kultury s názvem Selské slavnosti startuje v Holašovicích. Tradiční přehlídka řemesel, folkloru a lidových zvyků potrvá po celý víkend.
2: Na pražské lávce Holka se dnes uskuteční letní slavnost Tři břehy lávky. Součástí programu bude také ukázka z připravovaného projektu Filia.
1: Zítra máme 26. nebo pozítří máme 26. červencový den, takže bude svaté Anny. Na mnoha místech začínají anenské pouti. Zastavit se můžete Staré vodě na Olomoucku. Kostel svaté Anny a Jakuba nabídne kromě mší taky koncerty a program pro celou rodinu.

0: Pro klarinet a violu zkomponoval Max Bruch koncert v tónině E-moll. My jsme poslouchali třetí větu. Solisty byli Alexandr Besa, Ludmila Peterková a pražskou komorní filharmonii řídil Jiří Bělohlávek.
1: A stále jste ve Společnosti Českého rozhlasu Vltava, také 8 minut po půl osmé. Plzeň, ta hostí už 20. ročník Mezinárodní školy umění Art Camp. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západu České univerzity nabízí desítky tvůrčích kurzů, nejenom pro pokročilé, ale i pro začátečníky.
0: O tom, jak vypadá kurz videomappingu, si povídala redaktorka Jitka Doubravová s lektorem, audiovizuálním umělcem a pedagogem Lukášem Kellnerem.
2: Kurz videomappingu vychází z principu projekce na budovy, tedy velkoformátová projekce, která zároveň kombinuje i hru s reliéfem samotné fasády.
3: Jaký byl zájem o váš kurz?
2: Díky tomu, že je to vlastně docela technologicky náročný i na přípravu, i na samotný proces tvorby, tak tam bylo kurzistů 6.
3: Čím je kurz zakončený?
2: Vždycky na konci toho artcampového týdne je taková společná výstava, kde všechny ty kurzy z toho aktuálního týdne mají takovou vernisáž vždycky v pátek na Fakultě designu a umění od 15 hodin, takže tam byl v té laboratoři Multilab takový objekt připomínající fasádu a prezentace samotných výstupů.
3: Je možné během 5 dnů se to naučit?
2: Určitě to byla víc ochutnávka, protože samotný proces a prohlídnutí všech, ať technologických nebo tvůrčích procesů, tak to se za týden nedá stihnout, ale myslím si, že jsme udělali nejvíc, co jsme mohli. To znamená, otevřeli jsme i třeba lidem v uvozovkách z ulice, tak jsme otevřeli nové možnosti a nový způsob přemýšlení o jejich autorské tvorbě do budoucna.
3: Kdo se vlastně na kurzy hlásí?
2: Jsou to lidi, kteří třeba končí střední školy, rozhlíží se, kam by chtěli, a ty letní školy obecně jsou skvělá příležitost si ochutnat prostředí, přístup pedagogů. Jinak je to široká skupina od právě těch středoškoláků až po lidi pracovního věku, kteří rádi ochutnávají a zkouší nové věci.
3: Vy sám jste absolventem fakulty?
2: Já jsem od nástupu do bakalářského studia na Fakultě designu a umění více jak 20 let.
3: A jak dlouho se zabýváte videomappingem?
2: Zhruba od roku 2013, kdy přišly nějaké technologické možnosti do Čech a dostali jsme skvělou příležitost v rámci příprav na podání přihlášky pro EHMK 2015. A troufnu si říct, že jsme byli společně s kolegou Honzou Příhodou první, kdo tady v Plzni realizoval videomapping na koryto řeky Radbuzy.
3: Podílíte se v současnosti na audiovizuálních projekcích ve městě?
2: Tady aktuálně v Plzni se na těch projektech podílí spíš naši bývalí studenti. Rád bych tady zmínil Metanoia Interactive, kteří jsou světově teď už proslulí, jezdí po velkých soutěžích videomappingu po celém světě opravdu. Já skrze Fakultu designu chystáme třeba na podzim táborská setkání videomapping, který bude mít tématiku Jana Žižky a města Tábora.
3: Tento týden probíhá druhý ze 3 týdnů letní školy, od šperku až po virtuální realitu. Všechny kurzy jsou sice zaplněné, ale protože umění není nikdy dost, Fakulta umění a designu nabízí i během školního roku umělecké kurzy pro veřejnost. Začínají vždy v září a v únoru. Z Plzně Jitka Doubravová, Český

na nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi, za život, život dám.

plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás. Jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy

Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás. Věřte mi, záleží, kdy přijde čas.

0: Tak co dodávat k téhle klasice, dozněla v 7 hodin a 44 minuty.
1: Ve věku 91 let zemřel malíř, grafik, autor originálních filmových plakátů Vratislav Hlavatý. Jedna z nejvýraznějších osobností české animace a grafického designu. Svým nezaměnitelným výtvarným rukopisem spolupracoval s tvůrci, jako byly Jiří Brdečka, Jean Deitch, Václav Bedřich, Michaela Pavlátová nebo Jaroslava Havetová.
0: Široká veřejnost si Vratislava Hlavatého spojuje především s filmovými plakáty. Jeho práce byly snadno rozpoznatelné díky nápadité kresbě, výrazné stylizaci i smyslu pro humor a výtvarnou zkratku.
1: Vratislav Hlavatý dokázal vytvořit plakát, který nebyl pouhou reklamou na film, ale bylo to samostatné umělecké dílo.
0: Loni převzal na festivalu Anifilm cenu za celoživotní přínos animovanému filmu.

0: To bylo dílo Alexandra Scarlattiho, část sonáty pro altovou zobcovou flétnu, dvoje housle, violu a basso continuo a hrál nám ansámbl Musica Pacifica.
1: Vizitka.
2: Do studia Vltavy přijde orientalista Bronislav Ostřanský z Orientálního ústavu Akademie věd. Co všechno se skrývá za slovem orient? Proč naše představy o něm dodnes často vycházejí z evropského pohledu?
0: Nejen na to se bude ptát Karolína Koubová. Vizitku můžete poslouchat, jak jistě dobře víte, od 10. hodiny dopolední.

0: Známé a slavné preludium pro klavír Claude Debussyho v podání Waltera Giesekinga.
1: Jacques Prévert, básník nespoutané fantazie, jemného humoru i společenské kritiky. Jeho verše si získali čtenáře po celém světě a získali si také režisérku, herečku a scénáristku Lídu Engelovou.
2: Básnění.
3: Napřed trefný citát, který o jednom ze svých největších básníků napsali sami Francouzi. Jacques Prévert je pro naši lyrickou poezii tím, čím byl Chaplin pro film. S dílem Jacquesa Prévera jsem se poprvé seznámila po vydání jeho textu v geniálních překladech Adolfa Kroupy. Knížka se jmenovala Jako zázrakem a vyšla v roce 1972. Od té doby je Jacques Prévert mým přítelem z nejvěrnějších. Napřed jsme s Rudolfem Hrušínským natočili LP desku pod názvem Jak dělat podobiznu ptáka. V průběhu dalších 50 let následovaly 4 různé inscenace založené na Préverových básních, malých prozách a šansonech v pražském divadle Viola. Poslední se jmenovala Pro tebe, má lásko. Existuje i rozhlasový pořad Je muž a je žena. Zkrátka, kdyby se mne dnes někdo zeptal, který citát z Jacquesa Prévera určil můj život, pak bych řekla, byly a jsou dva. Byl jsem nešťasten jen tehdy, když ti, které jsem měl rád, nebyli tak šťastní jako já. Snídejte na trávě, pospěšte si, dnes nebo zítra tráva posnídá na vás. Jako zázrakem. Jako zázrakem pomeranče na větvích pomerančovníku. Jako zázrakem muž kráčí po cestě a klade jako zázrakem nohu před nohu, aby mohl jít. Jako zázrakem dům z bílého kamene stojí tu za ním na zemi. Jako zázrakem muž zastaví se pod pomerančovníkem, utrhne pomeranč, oloupá jej a sní. Odhodí daleko slupku a vyplivuje jaderka. Ukojí jako zázrakem svou velikou ranní žízeň. Jako zázrakem úsměv mu hraje v tváři, dívá se na slunce, které vychází a které září jako zázrakem. A oslněný muž se vrací domů a nalézá jako zázrakem svou ženu spící na polštáři. V okouzlení, že ji vidí tak mladou a krásnou a jako zázrakem nahou ve slunci dívá se na ni a jako zázrakem ona se probouzí a usmívá se na něho. Jako zázrakem je laská a jako zázrakem se ona nechá laskat. Tu jako zázrakem tažní ptáci táhnou, kteří táhnou jen tak, jako zázrakem. Tažní ptáci odlétající k moři vysoko až přechází zrak nad kamenným domkem, kde muž a žena jako zázrakem se milují. Tažní ptáci nad zahradou, kde jako zázrakem pomerančovník kolébá svá pomerančata v raním vánku a vrhá jako zázrakem stín na cestu. Na cestu, kterou kráčí kněz, nos v breviáři, breviář v rukou. A kněz stoupne na slupku z pomeranče, kterou muž daleko odhodil. Sklouzne, upadne, zaduní rána, jako když kněz sklouzne na slupce z pomeranče a upadne na cestě jednoho krásného rána.
1: Režisérka Lída Engelová tentokrát zvolila báseň Jacquesa Prévera jako zázrakem v překladu Adolfa Kroupy. A celé básnění z tohoto týdne, které obstarala Lída Engelová, najdete na vltavarozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: My už jsme vás informovali několikrát ve zprávách, že začíná letní filmová škola v Uherském Hradišti. Tam se vydáme právě hned po zprávách v 8 hodin.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V západní Francii evakuovali kvůli požárům už 23 tisíc lidí. Paříž žádá o pomoc evropské země. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD zakončí návštěvu Číny. V Českém Krumlově se poprvé představí opera Malý princ. Počasí polojasno, místy oblačno a ojediněle slabé přehánky, teploty do 25 stupňů. Francie požádala o pomoc evropské země při hašení požáru. Prezident Emmanuel Macron v noci na sociální síti X potvrdil aktivaci mechanismu civilní obrany Evropské unie. Podle něj Francii bude i nadále pomáhat také Česko, které už v uplynulých dnech vyslalo dva specializované vrtulníky Black Hawk. Obří požár se šíří na západě Francie nedaleko Bordeaux, kde úřady evakuovaly už 23 tisíc lidí.
3: Máme strach. Oheň se rychle blíží k našim domům. Víme, že hasiči pracují opravdu naplno. Nevím ale, co můžou udělat tváří v tvář s tak vysokými plameny.
4: Popsal televizi BFM Patrice. Úřady evakuují už nejen kempy, ale celé obce na poloostrově Cap Ferret. S plameny bojují stovky hasičů, vojáci, letadla i vrtulníky. Jejich práci komplikuje silný vítr u pobřeží a vysušené borovicové lesy plné pryskyřice. Podle prezidenta Emmanuela Macrona pomoc posílá taky Chorvatsko, Portugalsko i Slovensko. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Americká armáda 13. noc v řadě útočila na Irán. Tvrdí, že cílem úderu jsou vojenské kapacity Iránu, které můžou ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Ten ale zůstává pro lodě prakticky uzavřený. Ceny ropy se vrátily k hodnotě nad $100 za barel.
5: Hormuzským průlivem, jak ukazují data o lodní dopravě, včera proplul pouze jeden tanker. Veze iráckou ropu do Číny. Další kritickou úžinu Bab al-Mandab mezi Adenským zálivem a Rudým mořem, kde jemenští povstalci Husijové vyhlásili blokádu Saudské Arábie, opustilo podle agentury Reuters 9 tankerů s ropou. Některá plavidla ale zřejmě mění kurz směrem přes Suezský průplav, což může jejich cestu až 3x prodloužit. Saudsko-arabská státní společnost Saudi Aramco také začala nabízet nakládku ropy v egyptském přístavu u Středozemního moře. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes ukončuje svou cestu po Číně. Do země vyrazil jako první z nejvyšších ústavních činitelů od roku 2019. Cílem cesty byla podle něj hlavně podpora cestovního ruchu. Při schůzkách s politickými špičkami Číny Okamura ale otevřel i téma zadrženého Čecha.
6: Abychom neohrozili další postup a v zájmu toho našeho občana nebudeme sdělovat detaily. Ta jednání jsou velmi složitá a je potřeba zachovat diplomatický postup.
2: Jedním z cílů cesty bylo také posílení přímých linek mezi Českem a Čínou. Spojení mezi Prahou a Šanghají by podle Okamury mohlo začít létat příští rok v létě nebo na podzim. Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnic na veřejném setkání s obyvateli okrajových částí města přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při 10miliardové modernizaci hradeckého železničního uzlu. Problém zasáhl obyvatele v několika městských částech. Aktuální situaci ve Svobodných dvorech popisuje předseda komise místní samosprávy Tomáš Benda.
7: Přihlásilo se nám aktuálně 77 vlastníků studen, s tím, že problémy mají v součtu 60 z nich, takže problém se týká zhruba 3/4 studní na naší městské části. 25% z dotazovaných uvedlo, že vodu ve studni nemají vůbec.
2: Operu Malý princ dnes uvede v české premiéře Jihočeské divadlo. Dílo britské oscarové filmové skladatelky Rachel Portmanové se divákům představí od 21. hodiny před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově, říká režisér inscenace Tomáš Ondřej Pilař.
8: Jedná se o věrnou adaptaci krásné knihy Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho, která je skutečně natolik věrná, že zachycuje všechny ty klíčové motivy, všechny klíčové postavy. Takže každý, kdo má Malého prince rád, bude určitě touto operou umělecky uspokojen.
1: Počasí.
2: Bude polojasno, místy oblačno a ojediněle slabé přehánky, později odpoledne a večer od západu ubývání oblačnosti, teploty 21 až 25 na severu a severovýchodě kolem 20. Na horách pak bude teploměr ukazovat až 17 stupňů Celsia. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, známe to všichni. Někdy jde práce od ruky lépe, někdy hůř. Některá díla vznikají takovým jediným tahem štětce, jiná se potom zase rodí třeba po částech, s obrovskou trpělivostí a taky s precizností. A následující minuty budou patřit právě takovým tvůrčím procesům. My se podíváme do ostravské katedrály, kde roste jeden z největších varhaních nástrojů v Česku. Nahlédneme do světa obrazů mladé výtvarnice Dory Hlinkové, která zase dokáže proměnit obyčejné okamžiky v poetické vzpomínky. A zamíříme, a to ze všeho nejdřív, do Uherského Hradiště. Začíná tam letní filmová škola. Svátek filmu, inspirativních setkání a pochopitelně i debat, u kterých ani letos nebude chybět Český rozhlas Vltava. Co všechno jsme pro vás přichystali, řekneme za okamžik. Ze studia zdraví Naděžda Hávová.
1: A Daniela Čermáková, svou návštěvou nás v následující hodině poctí také Eva Olmerová, Brett Meldau a nebo Katarzia. Hrát vám ale samozřejmě budeme také klasiku.

0: pro violončelo a orchestr zkomponoval Josef Haydn. Tento koncert, ze kterého jsme slyšeli část rondo, solistou byl Jean-Guyen Keras a hrál také Freiburský barokní orchestr.
1: Máme 11 minut po 8. pátek 24. července a právě dnes začíná jeden z největších a nejoblíbenějších filmových svátků u nás. Už 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti. Na návštěvníky čekají tradiční sekce, filmové premiéry i bohatý doprovodný program.
0: Festival letos podrobně představí například tvorbu Michelangela Antonioniho, americký nezávislý film, anebo stále výraznější polskou kinematografii.
1: V retrospektivě se potom festival zaměří na režiséra Romana Polanského. Jeho filmy dodnes vyvolávají velké debaty, a to kvůli případu sexuálního zneužití nezletilé dívky z konce 70. let.
0: Organizátoři si uvědomují, že jde o kontroverzního autora a téma chtějí na festivalu otevřít. Redaktor Tomáš Pilát se proto uměleckého ředitele filmovky Jana Jílka ptal, jestli očekávají bouřlivou diskuzi nad tím, zda dílo takového tvůrce na festival tohoto typu vůbec patří.
2: Očekáváme určitě, pro nás je to trošku i takový experiment v tom, že my jsme vlastně, byť se věnujeme té filmové historii soustavně samozřejmě, tak zatím jsme nebyli konfrontováni s těmito tématy, s těmito otázkami, které teďka nějakým způsobem budou zvednuty a už jsou třeba v reakci některých lidí, což naprosto respektujeme. Chápeme, že Polanský pro některé diváky bude velmi kontroverzní nebo i neskousnutelný, ale zároveň si myslíme, že jeho filmy patří nesporně do historie kinematografie a ty filmy v patřičném kontextu chceme tedy ukázat na velkém plátně. Ten kontext opatří francouzský kritik, publicista Yannick Rolando, který udělá úvody k filmům, ale zároveň ta témata, o kterých jste mluvil, není to jenom, že je očekáváme, ale sami vlastně chceme iniciovat. Pro nás samotné je to velká zkušenost, nějaká nová zkušenost, jakým způsobem vlastně nahlížet na tvorbu programu, jakým způsobem vlastně reflektovat tyto věci a tak dále, protože říkám, že do této doby jsme zatím s tím tu zkušenost neměli. Takže ty témata, jako je ta kontroverze, proměny vnímání mladého publika, těch starých historických filmů, potažmo režisérů a tak dále, kteří jsou nějakým způsobem problematičtí, vztah autora a jeho díla a podobné věci, tak vlastně tyhle témata chceme nějakým způsobem zvednout a diskutovat o nich a chceme udělat velkou panelovou diskuzi, kam pozveme zástupce různých názorových spekter, aby vlastně o těchto věcech diskutovali a bavili se a analyzovali.
3: Jaký je váš osobní názor na programové zařazení díla podobného tvůrce, jako je Polanský?
2: Samozřejmě záleží případ od případu. Někdo je kontroverzní svojí osobností, někdo tím dílem, někdo obojím. Tak dále. Ale ta filmová historie je plná těchto věcí, takže si myslím, že není správné nad tím zavírat oči, nebo že prostě budeme mazat ty tvůrce jako z historie té kinematografie, ale samozřejmě je tam důležité, jakým způsobem se to uchopí, jakým způsobem je to komunikováno, jakým způsobem tam bude nějaký ten kontext vysvětlený. A je to potřeba dělat s nějakou otevřeností a respektem i k lidem, kteří s tím prostě souhlasit nebudou a mají na to absolutní právo. A to právo jim nikdo nebere a je to naprosto relevantní. A další věc je zkusit právě tyhle věci zvednout jako nějaké téma a bavit se o nich, diskutovat o nich, analyzovat je.

0: Evropou médií, vlastně tím evropským bruselským grantem, ale samozřejmě pokud by to pokračovalo dál, ten nižší příspěvek a bylo to problematické i nadále, tak už to pak pocítíme v těch dalších ročnících. LFŠ 27, 28, už to pak bude složité, protože teďka to ještě nějakým způsobem zvládneme a vlastně nás to nelimituje nějak zásadně, ale ty další ročníky budou náročnější určitě, pokud bude ta situace trvat.
1: Tomáš Obáček, režisér filmu Wirbel, který letní filmovou školu 2026 zahájí.
2: Je to hypnotický příběh o tajemství krajiny, o síle krajiny, o síle, která nás předchází a přesahuje. Je to taky film o hledání domova a identity a o hledání ztracené paměti krajiny. Je to film tajuplný a je to silná vizuální podívaná. Zveme diváky na výlet do krajiny polí, do které se s námi můžou ponořit a nechat se opít krajinou.
1: Hypnotický, tajemný, možná mysteriózní film. Tenhle žánr není příliš rozšířený v české kinematografii. Jak byste přistoupil k tomu, abyste se s tím vším nebezpečím žánru vypořádal?
2: Já ten žánr mám hrozně rád, protože nám nabízí nahlédnout za oponu všedních dní. Pro mě jádrem toho žánru je střet člověka s iracionalitou. Jsme v reálném světě, ve kterém se začnou dít nějaké zvláštní věci. A není to jenom nějaká snová realita, děje se to doopravdy a tomu hlavnímu hrdinovi postupně dochází, že jde o všechno. A ten žánr samozřejmě tím, že se pohybuje takhle na hraně reality, není to úplná fikce, ale současně se pracuje s tím nadpřirozeným, tak je křehký a je potřeba velice opatrně vážit, jakým způsobem to iracionálno se prezentuje, aby se to kouzlo tajemná nezrušilo.
1: Mám pocit, že obrazově to tak trošku připomíná fotografie Jana Soutka.
2: To je zajímavá asociace. Možná vám to připomíná Jana Soutka díky tomu, že ty křivky krajiny často evokují lidské tělo a myslím, že ta průmnost není náhodná. Pro mě takým zásadním objevem nebo pochopením, když jsem nad tím filmem začínal přemýšlet před lety, bylo, když jsem pochopil, že krajina není příroda, krajina je věc lidí, na rozdíl od divočiny. A my lidi tu krajinu utváříme, utvářeli jsme ji po tisíciletí a díky tomu jsme taky za ní zodpovědní. A když se o tu krajinu přestaneme starat, když ji začneme vnímat jako materiální zdroj, tak se snadno může stát, že se obrátí proti nám nebo že se stane znovu divočinou.
3: Říká režisér Tomáš Hubáček, jeho film Wirbel letošní letní filmovou školu v Uherském Hradišti zahájí. Svůj díl festivalového programu nabídne taky Český rozhlas Vltava.
4: My tu pro vás natočíme vizitku s režisérem Janem Svěrákem. Hostem filmově hudebního pořadu Klapka bude pak alternativní muzikantka Beata Hlavenková a se sedmým nebem vystoupí hudební publicista Pavel Klusák.
3: Zdaleka to není všechno. My představíme taky náš projekt, který jsme věnovali svobodným zednářům, a připomeneme i 80. výročí založení FAMU. Takže věříme, že se potkáme společně na letní filmové škole v Uherském Hradišti.

0: Tak to jsme vám zahráli a zaspívali na opravdu velmi romantickou notu I Love You, co k tomu dodat, Saša Lavasandány a Romain Colin.
1: Myslím, že knížka, o které teď bude řeč, příliš romantická není, ale kdo ví. Ido Netanyahu, to je izraelský lékař, spisovatel a dramatik. Narodil se roku 1952 v Jeruzalémě jako mladší bratr současného izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a Jonatana Netanyahua. Jonatan v roce 76 vedl slavnou záchranou misi v ugandském Entebbe. Při ní zahynul.
0: Při ní zahynul a právě této památce, jeho památce věnoval Ido Netanyahu knihu Joniho poslední bitva. Z angličtiny ji pro nakladatelství Zeď přeložil David Weiner. No a nám ji teď představí amerikanistka Hana Ulmanová. Dobré ráno, Hano.
2: Dobrý den.
1: Připomeňte základní fakta, Hano.
2: V létě 1976, to jest tedy před půl stoletím, unesli palestinští a němečtí teroristé letadlo Air France právě do Ugandy, do Entebbe. Tamní tehdejší diktátor byl velice nakloněný Arabům a na letišti tedy následovala jakási selekce pasažérů, kdy si teroristé jako rukojmí ponechali asi stovku Izraelců a Židů. 4. července se spustila riskantní záchranná mise do srdce Afriky a byl to nevídaný úspěch. Zemřeli pouze 3 rukojmí, zbytek byl osvobozen a padl pouze velitel zásahu, právě tedy podplukovník Jonatan Netanyahu, který se rázem stal symbolem odvahy a operace je zpětně pojmenována po něm. I když těch hrdinů bylo více, třeba kapitán letadla Air France, což byl Francouz, který odmítl spolu s posádkou opustit zbytek pasažérů.
0: Připomeňte, jak tehdy vypadal vůbec stát Izrael, jaká tam byla atmosféra?
2: Byla to v podstatě ještě malá země s pouze 3 miliony obyvatel. Byla to mocnost víceméně jenom regionální a velice zranitelná. Izraelci si ještě velice dobře pamatovali překvapení a šok z Jom Kipurové války. Na druhé straně pořád se ještě tradovaly mýty o otcích zakladatelích a o jejich činech, anebo v roce 1961 únos Adolfa Eichmanna z Argentiny do Jeruzaléma a následný soud. Takže jaké si ty národní legendy byly pořád živé. Nicméně, tato operace je významná v tom, že takřka přes noc získala mýtické rozměry. List New York Times ji nazval ve vojenské historii bezprecedentní akcí a byla to v podstatě jedna taková ta nejranější bitva ve válce proti terorismu, která skončila absolutním vítězstvím. I když tam byly samozřejmě pochyby a strach.
1: Na základě čeho vlastně Ido Netanyahu svou knihu píše? Co je v ní obsaženo?
2: Samozřejmě prostudoval veškeré materiály, které už buď vyšly, nebo byly vysílány. Ale navíc vlastně sám vedl rozhovory s asi 70 akce a některé v počátku

0: tři knihy vedl i jeho bratr Benjamin a jejich otec Bencion, což je mimochodem známý izraelský historik. A samozřejmě měl potom přístup k Jonimu mládí, dětství, takže v knize jsou třeba i fotky, nebo plánky, nebo stránky z Joniho deníku. Není tady hlubší historické nebo politické pozadí, je tady spíš tedy důraz na to vojenské provedení akce a ten úhel pohledu je do značné míry osobní. Je to non-fiction, ale je psána s osobním zaujetím a v podstatě nezakrytě má sloužit jako podsta Jonatanovi, který se opravdu jaksi stal takovým tím symbolem toho hrdiny, i když to byl spíš samotář, introvert a četl poezii. Je tady třeba i pár takových hezkých vzpomínek z dětství, epizoda s ptáčkem, kdy si Jony chtěl ponechat to zvířátko v kleci a Jonatan pro něj získal svobodu.
1: A je tam pro vás něco překvapivého? Jsou tam nějaké nové poznatky?
0: Nevím, jestli přímo nové poznatky, ale rozhodně je tam spoustu detailů, které mohou čtenáře třeba i šokovat. Někteří rukojmí si sebou ku příkladu navzdory instrukcím chtěli vzít i zavazadla. Samozřejmě byli po těch několika dnech absolutně vystresovaní a asi nemohli tedy myslet. Do operace se chtěli zapojit skoro všichni kolem a Jony je musel odhánět, což jsem také netušila, protože ta mise byla opravdu velmi, velmi riskantní. A v té první fázi letu, který byl z letiště v izraelském Lodu do Šarm al-Šejchu, bylo všem vojákům bez výjimky příšerně špatně, protože museli letět v takové hladině, letové tedy, aby je nezachytili radary egyptské armády. Myslím si, že je tady i trošičku takový nový úhel pohledu na interpretaci Jonyho smrti. Ono vše záviselo tehdy na momentu překvapení a ta akce musela být neobyčejně rychlá. A Jony sám musel překonat zaváhání jiných a rychle se rozběhnout, což udělal, a posléze se všichni ostatní zachovali v duchu jeho pokynu, to jest tedy běžet dál a nevracet se ke zraněným vojákům. Takže asi i to je něco, co by bylo dobré zdůraznit. Poslední zajímavost, uvažoval se třeba i o parašutistickém výsadku na Viktoriině jezeře, ale pak se zjistilo, že je tam spoustu krokodýlů a že ten kraul mezi nimi by možná nebyl úplně úspěšný.
2: Ano, zkuste ještě Jonyho poslední bitvu zařadit nejenom do širšího literárního, ale hlavně toho společensko-politického kontextu.
0: Já si myslím, že je to významná kniha, protože žijeme v době jakésiho morálního relativismu a historického revizionismu a všechno se snažíme zpochybňovat. Možná ta jeho hrdinská smrt ani až tak zpochybnitelná není, byl to hrdina, i když zároveň platí, a to bych chtěla zdůraznit, že v současné době v Izraeli existují takové ty pozitivní nové židovské stereotypy těch židů bojovníků, což ku příkladu zmiňoval už židovský americký spisovatel Philip Roth. Na druhé straně, když je stereotyp, to ještě neznamená, že i takový nemůže být i jedinec, a tím myslím toho hrdinu vojáka. Myslím si taky, že je docela dobré, že ta kniha zmiňuje i poslední léta izraelsko-uganských vztahů, které se zlepšují. Už tam dávno není onen diktátor a dneska je to letiště v Entebbe v podstatě i slouží jako turistická atrakce, kdy si místní rádi přivydělají průvodcováním po areálu. A taky je dobré říci, že Entebbe v Izraeli už dávno není ta posvátná kráva. Třeba Edgar Keret napsal satirickou show Entebbe, která v roce 1993 získala hlavní cenu na festivalu alternativního divadla v Aku. A nebere si tedy na mušku samotného Jonyho Netanyahua, ale ten mýtus, který byl kolem něj vytvořen. Čím bych asi chtěla říci, že těch interpretací a úhlů pohledu na Jonyho je samozřejmě celá řada.
1: Knihu Jonyho poslední bitva vydává v češtině nakladatelství Zeď, no a povídali jsme si o ní s amerikanistkou Hanou Ulmanovou. Děkujeme moc.
0: Naschledanou.

0: To jste si mohli udělat představu, jak se interpretoval Bach před nástupem fenoménu takzvané historicky poučené interpretace staré hudby. Karl Richter ale založil v roce 54 svůj mnichovský bachovský orchestr právě za účelem interpretace děl Lipského kantora. My jsme poslouchali část Bachova koncertu pro čembalo.
1: Jsou přesně 4:59. Teď pozvánka na výstavu. V Telčském muzeu je k vidění výstava prací Vladimíra Komárka, významného českého malíře, grafika, ilustrátora a pedagoga. Výstava s názvem Maluji oltáře útěchy představuje průřez jeho tvorbou, která je charakteristická svou lyrickou atmosférou, jemnými barvami a neostrými konturami.
0: Sám autor použil vyjádření Maluji oltáře útěchy ve své knize Moje křížová cesta, kde hovoří o 14 zastaveních pro kostel v Konec Chlumí. Tyto oltáře vytvářel nezištně s touhou posmíření a klidu.
1: Svoji malířskou tvorbou Vladimír Komárek oživil slavnou tradici české imaginace, kterou před ním proslavil třeba Jan Zrzavý. Komárkovým vyjadřovacím prostředkem byly hlavně velmi jemné barvy a, jak už jsem řekla, ty neostré kontury. A právě tohle vnáší do jeho obrazů poměrně jedinečnou atmosféru.
0: V muzeu Vysočiny v Telči se koná tato výstava do 30. září.

0: o tom, jak Písařova chyba vytvořila neexistujícího člověka, který se stal skutečným, je příběh spisovatele Jurije Tyňanova, který byl také sfilmován v roce 1934 a hudbu k tomuto filmu napsal Sergej Prokofjev, tu jsme právě slyšeli.
1: Teď ale úplně na jiné téma. Dominantou interiéru ostravské katedrály Božského spasitele je teď stavební jeřáb. A bude to tak určitě ještě několik týdnů. Varhanáři tam totiž začali montovat nový nástroj. Bude mít víc než 5800 píšťal a ty největší váží i 200 kilogramů.
2: Stavební jeřáb na pásech v lodi katedrály vypadá možná trošku nepatřičně, ale bez něho by varhanáři prostě nástroj neposkládali.
3: Ta nejdelší píšťala má 8 metrů, váží zhruba 200 kilo.
2: A co je to za tón?
3: Je to tón fis. Je to vlastně druhá největší kovová píšťala v Pardubice.
2: Vy si tady musíte pomáhat jeřábem, jak to dělali za starých časů vlastně ti varhanáři?
3: No, za starých časů to dělali velmi podobně, akorát to nemělo elektromotor a hydrauliku, ale museli stavět mnohem víc lešení než my. O to, to máme jednodušší.
2: Vysvětluje mi vrchní varhanář Petr Dlabal. Zatím je stavba nástroje opravdu na začátku.
3: Ty varhany mají skříň, mají svoji vnitřní konstrukci. V té konstrukci je spoustu dřeva, trámu i traverzy. Tady ty velké píšťaly jsou tam proto, protože už by se tam jinak nedostali do těch varhan. Stojí vzadu u zdi a svou monumentalitou tam musí stát první.
2: Varhanáři si pomáhají i 10x zmenšeným dřevěným modelem.
3: Takže tady pro představu tady vidíte i model třeba píšťal, to jsou zrovna z těch velkých píšťal, které se doplňují, ty tu nebyly.
2: Takže tím si pomáháte místo plánku, jo, prakticky?
3: Ano, protože už je to tak velké a tak složité, aby si člověk ty jednotlivé návaznosti tam lépe představil. Šetří to práci.
2: Varhany musí být hotové do 22. listopadu, kdy je v plánu slavnostní vysvěcení.
4: Věřím, že při těch velkých bohoslužbách se ten nástroj určitě využije a že se využije třeba i k nějakým hudebním produkcím, koncertům.
2: Říká ostravsko-opavský biskup Martin David. Lidé mohou na stavbu varhan přispět ve veřejné sbírce nebo si adoptovat jednu z píšťal. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.

0: Válka světů, šest dnů kondora nebo čelisti.
1: Filmové léto v četbě na pokračování.
0: Celé prázdniny vždy v 18.30 na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Glier String Quartet nám zahrál část smyčcového kvartetu A-moll Josefa Věňavského. Dohrál v 8:48.
1: Dáváme prostor výtvarnému umění, inspirují ji výlety do přírody, společné chvíle s přáteli, ale i zdánlivě obyčejné situace. Mladá výtvarnice Dora Hlinková převádí osobní zážitky do obrazů, které někdy zasazuje do rámů nalezených po cestě.
0: Má za sebou bakalářské studium na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a chystá se pokračovat na pražské Umprum. Do konce srpna můžete v Žižkovské Hidden Gallery v Praze vidět její samostatnou výstavu.
1: Nese název takový docela hravý, Čurimuri fuk, a natáčela přímo na výstavě s ní i naše kolegyně Zuzana Filipková.
2: Na roce mě zaujala nějaká autorská upřímnost a cit pro atmosféru, která je zaměřená spíš na takovou atmosféru přátel a nějaký zážitky s nimi.
3: Říká majitel a kurátor Hidden Gallery Filip Kartousek, který dlouhodobě vystavuje práce mladých umělců a umělkyň.
2: Upřímnost je pro mě důležitá, z těch jejich obrazů ta upřímnost jde cítit. Dorka má ohromný smysl i pro estetiku, ať je to barevnost kompoziční, a ty obrazy prostě fungují.
3: Tentokrát sáhl na brněnskou Favu.
2: Brně mě překvapilo, jak ta malba je na vysoké úrovni, akorát, že jsou tam trošku hidden, tak jsem si řekl, že potřeba jako koncepčně ukázat i nějaké nové tváře, co tady v Praze běžně nevidíme.
3: Dora Hlinková, kterou po absolvování bakalářského titulu v Brně čeká studium na pražské Umprum, dříve malovala spíše krajiny bez lidí. V poslední době ale vychází hlavně z autentických zážitků s lidmi kolem ní.
4: Asi jsem nikdy nemalovala vyloženě nějaký prázdný krajiny, spíš jsem tu krajinu vnímala hodně odděleně od nějakého třeba města a od lidí, a často jsem chodila na výlety do přírody, na nějaký třeba týdenní trek. A většinou to bylo tak, že jsem jako přijela do té přírody, pak najednou to bylo pro mě bylo jako úplně utopický, vlastně krásný, a pak jsem se vrátila zpátky a byla jsem zase v šoku z té reality. Pak pro mě bylo takové uvědomění, když jsem byla na takovém dalším treku, který byl z Anglie do Skotska a bylo to přes stovky kilometrů. Tam vlastně člověk musel vždycky jako jít tou krajinou a pak zase přejít nějakou silnici a nějaký město, a vlastně furt se to opakovalo a člověk si uvědomil, že to vlastně všechno je jako dohromady a že to nejde oddělit a že ta krajina je prostě spojená s tím člověkem.
3: Vysvětluje Hlinková. Její samostatná výstava v Hidden Gallery dostala hravý název Čurimuri fuk. Stojí za ním Filip Kartousek.
2: Já jsem ten název zvolil jako Čurimuri fuk, že ty její práce na první pohled působí jak nějaký jako magický realismus. A když člověk si pak třeba s Dorkou promluví nebo si přečte text o výstavě, tak právě je krásný na tom, že pro nás to působí magicky až vymyšleně, ale pak zjistíme, že jsou to prostě situace, která Dorka sama zažila.
3: S Dorou stojíme mezi jejími obrazy, na kterých jsou výjevy jako nazí lidé u ohniště, přátelé, kteří se drží za ruce a jeden z nich se téměř dotýká elektrického ohradníku, nebo třeba krávy na louce nahlížející do stanu táborníků.
4: Mě baví malovat takový vlastně běžný situace, který když vytrhnu z kontextu, tak můžou dostávat nějaký jiný významy, můžou nejdřív působit tak jakoby zvláštně, že člověk přemýšlí, co se tam děje, ale když to nějak jako líp pochopí, nebo tak si vzpomene, že vlastně takový situace třeba taky zažil.
3: Většinou jde spíše o menší formáty a pár z nich má i speciální rámování.
4: Já v těch obrazech vycházím z toho sběru těch zážitků, ale zároveň i z nějakého sběru materiálu, který ráda používám, buď to jako nějaký podklad, nebo jako ten rám. Jsou to teda věci, co jsem našla různě na chalupě nebo v lese. Tak tady mám třeba obraz zarámovaný ve staré okenici nebo v nějakým kovovým předmětu, který vlastně jsem
5: neví, co to je.
4: Ano, nezvládla jsem ho identifikovat. Pak tady mám něco na krabičce od droždí.
5: A když se člověk podívá pozorně, tak to nejsou všechno jenom plátna, ale vy vlastně využíváte nějaké třeba dřevěné desky. Třeba ta babička s mobilem v ruce, tak ta je na nějaké dřevěné překližce. Proč jste s různými materiály?
4: Jo, já jsem tak nějak asi chtěla hlavně nechat otevřený dveře, zkoušet všechno možný, ale zjistila jsem, že mi nejvíc vyhovuje to dřevo. Ty nalezený materiály, které jsou teda taky nejčastěji dřevěný.
5: Filipe, vybral by si nějaký obraz nebo nějakou scénu, která tě hodně baví?
2: Jako je jich víc, ale třeba líbí se mi obraz ten právě, který byl namalovaný poslední.
5: A tak který?
2: Tady tento, kde je výjev právě z jeho ateliéru, když přijdou studenti do ateliéru a přeslíkají se do takového pracovního oblečení, aby mohli začít tvořit.
5: A tady jsou takové dva mini obrázky u toho ohně.
4: Já jsem jako první namalovala tady ten, kde jsou ty dvě postavy, jsou to teda dvě kamarádky a ta jedna postava čůrá do toho ohně, aby ho uhasila. Líbí se mi jako na tom obraze, že když k němu přijdou různý lidi, tak se jako začnou povídat o tom, co se tam asi děje, jestli se hřeje zadek nebo jestli čůrá, jestli je ten oheň moc velký na to, aby šel uhasit čůrání a tak.
5: A vedle hasí pán, tedy
4: jo, jste to tak správně. Mně se na té situaci líbilo hlavně jako nějaká ta interakce mezi těma lidma, že vlastně jsou potřeba dva lidi, aby ta holka mohla uhasit ten oheň a že se musí být nějak blízký.
3: Dodávají Dora Hlinková a Filip Kartousek. Výstavu Čurimuri Fuk můžete vidět až do 29. srpna.
1: Tak ještě připomenu, kde v pražské Hidden Gallery, kterou najdete v Bořivojově ulici na pražském Žižkově.
0: 8.54 téměř ukazují hodiny ve vltavském studiu. Nám teď bude znít hudba Ludvíka van Beethovena, sonatina pro mandolínu a klavír.

0: Dobrý den, aktuálně je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Do Francie odletěl český vrtulník na pomoc s hašením požáru v oblasti Bordeaux. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí hasičů Václav Pilný. V posádce jsou dva piloti, dva technici a tři hasiči. K nasazení budou připraveni zítra ráno. Na 72 stoupl počet potvrzených obětí víkendové havárie trajektu u jihoamerické Guajány, uvedl to premiér země Mark Phillips. Podle vlády bylo na palubě 179 lidí, zachránit se podařilo 76 z nich. Existují tak oba, že konečný počet obětí by mohl dosáhnout stovky. Policie zadržela tři lidi, včetně kapitána posádky. Loď ztroskotala v noci ze soboty na neděli na cestě z hlavního města Georgetown do Kajumy. Správa Národního parku České Švýcarsko znovu začne těžit suché dřevo v okolí obcí. Za 4 roky od ničivého požáru v chráněné oblasti vytěžili dřevorubci na 100 000 metrů krychlových dřeva. Teď budou práce pokračovat hlavně kolem Jetřichovic. Po vytěžení uschlého dřeva nechá správa parku z místa osázet dřevinami s větší odolností proti požáru, jako jsou duby nebo buky. Přes 60 milionů korun investovala obec Rimice do rekonstrukce místní barokní sýpky. Ta se dnes znovu otevírá veřejnosti. Sýpka nabízí moderní prostory pro obecní úřad, pořádání společenských událostí, ale i posilovnu nebo hudební zkušebnu. A počasí bude polojasno, místy oblačno a ojediněle slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu ubývání oblačnosti, teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě kolem 20, na horách pak naměříme až 17 stupňů a více informací hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Zdravíme vás ze studia Českého rozhlasu Vltava 2,5 minuty po 9. hodině. Myslím, že každá cesta zanechává stopu. Někdy je to stopa v krajině, jindy je to stopa ve vaší paměti, někdy je to stopa na filmovém plátně anebo v uměleckém díle. A dnešní putování nás zavede na místa, kde se historie prolíná s kulturou. Navštívíme zámek ve Velkých Losinách. Neodmyslitelně je spojený s legendárním filmem Kladivo na čarodějnice. Podíváme se také do pivovaru v Kralupech nad Vltavou, protože tam právě vystavují znovu objevené lunety Mikuláše Alše, ale úplně ze všeho nejdřív uzavřeme naše prázdninové putování výlety s Vltavou po stopách spisovatele Horala Rudolfa Kaušky. Čeká nás výprava do malebných Žitavských hor. Budeme moc rádi, když tuhle výpravu zdoláte s námi. Ze studia tedy ještě jednou přejí dobrý poslech Nadežda Hávová
2: a Daniela Čermáková. Hrát nám k tomu bude Evgenij Kysin. Také Jordi Savall se svým ansámblem Le Concert des Nations a nebo sexteto českých filharmoniků dílo Bohuslava Martinu. Teď jeden tradicionál.

0: Eva Olmerová a orchestr Pavla Smetáčka dohráli, dospívali 6 minut po 9.
1: Už jsem avizovala, že nás čeká další putování krajinou Rudolfa Kaušky. Ty prázdninové výlety s Vltavou, které vám nabízíme každý všední den s Rudolfem Kauškou, už uzavřeme. Společně se ale vydáme do Žitavských hor, svezeme se taky tamní úzkokolejkou nebo navštívíme skalní město.
0: A naposledy se tak ohlédneme za životem tohoto celníka, horolezce, spisovatele a sportovce, který byl s trojzemím neodmyslitelně spjat. No, průvodci nám jsou jako celý tento týden David Hamr a Michal Bureš.
2: Výlety s Vltavou.

0: Jak jsme slíbili, pátý závěrečný díl naší série počínáme na palubě vlaku.
1: A není to vlak ledajaký, je to vlak parní, jak jste slyšeli, a vlak úzkorozchodný. Má číslo SOE 360 v jízdním řádu a ta trať se klikatí loukami, poli, vesnicemi, malými městy a teď už zejména lesy. Jsou to velmi prudké zatáčky, které zdolává. A více nám už o ní prozradí jedna z tváří žitavských úzkokolejek, pan Albert Zim, který je tady s námi. Dobrý den, vítejte ve Výletech s Vltavou. Haló.
2: Haló. Die Zittauer Schmalspurbahn ist eine GmbH seit 30 Jahren.
3: Žitavská úzkokolejka je už 30 let společností s ručením omezeným. Patří našemu okresu i přilehlým obcím. Máme asi 40 stálých zaměstnanců. Naším hlavním úkolem je provozovat parní, ale taky motorové vlaky tady v Žitavských horách. Jezdíme mezi Žitavou, Ojbínem a Jonsdorfem. Trať měří 16 kilometrů, funguje už od roku 1890 a koleje mají rozchod 750 mm.
0: Po sjednocení Evropy a otevření hranic je zřejmé, že si na palubu těchto vlaků nacházejí cestu i lidé z Čech a Polska.
2: Das Interesse der Leute ist heute nicht ganz so groß wie früher. Früher war es Berufsverkehr.
3: Zájem lidí je jiný. Dříve jsme byli dopravou za prací, dneska jsme doprava výletní. Ovšem, ta se v posledních letech velmi hezky rozvíjí, a to díky naší poloze v trojzemí. Především českých návštěvníků máme velmi mnoho. Z Liberecka, z Mladé Boleslavy a, což nás moc těší, jezdí k nám taky Pražané. Mnozí z nich tady mají své víkendové chalupy. Z Polska zatím nepřijíždí tolik lidí jako z Čech, ale jak říkám, i to se zvolna mění k lepšímu.
2: V
1: té naší vltavské sérii se, pane Zime, taky zabýváme současností a budoucností česko-německých vztahů. Tak jaké podle vás jsou a budou?
2: Also ich sehe die im Dreiländereck hier sehr, sehr gut. Es gibt interessante Sachen zu besuchen.
3: Tady u nás v Trojmezí vidím budoucnost víc než dobře. Na obou stranách je moc zajímavého k vidění. Kdo je doma v Liberci, někdy vůbec neví, co Liberec nabízí a Žitavan to má podobně se svým městem. Na všech veletrzích v Evropě, kam zavítám, mi říkají, žijete v přenádherném kraji. Víte, já miluju vlaky a rád s ním. Existují železniční tratě mezi Odrvic, Ebersbachem, Hernhutem a Löbau. A já stále říkám, a moc by se mi to líbilo, vytvořme skrz ně přímé spojení S-Bahnem s městem Liberec.
0: My projíždíme Žitavskými horami, které jsou vlastně saskou stranou hor Lužických, a Kauška bezesporu tímto spojem také jel, když jezdil lézt do zdejších skal.
1: A už jíždíme na vjezdové zhlaví stanice Jonsdorf, což je místo, které je velmi malebné, jak uslyšíme za malou chvíli, a zároveň je to místo, kde je velké skalní pískovcové město. Tam míříme, ale ještě předtím krátké nahlédnutí do Kauškovy knihy Wandern und Klettern.
4: Z vyhlídkových skal na vrcholu k nám doléhaly hlasy turistů, ale už ne příliš vysoko nad námi. Toho dne jsme byli tak dychtiví po činech, že jsme se k tomuto šedivému trůnu krásy nechtěli přiblížit běžnou cestou. Chtěli jsme se ho zmocnit stečí, šikmo přes plotny, tam a zpět po římsách dále k východu. Tudy jsme našli novou, krásnou cestu k starému cíli, jemuž dominují lesy.
0: Píše Rudolf Kauška.
1: Po druhé světové válce se ocitá v Bavorsku, odchází dobrovolně z Československa, jde za svým synem Manfredem a je v podhůří Alp bez možnosti se vrátit do své někdejší rodné země. Stará se o libereckou chatu a v roce 1960 ve svých 72 letech tam umírá. Prosí syna, aby do Jizerských hor umístil pamětní desku s jeho jménem, což se taky povedlo. Jak se vám to poslouchá, pane Rostislave Křivánku, spisovateli, taky buditeli, člověku, který má rád tento kraj?
5: Ještě řekněte obrozenče. Ne, jako já to samozřejmě poslouchám nadšeně, protože se snažíme na to navázat a vytváříme zase povědomí nejenom o turistických trasách, ale vůbec o tomhletom koutě země, který je nádherný a kde se krásně žije. A snažíme se vyvracet takový ty pověry politiků, že když sem přijedou, tak na někdo vletí s břitvou. Aby se do toho zamilovali tak jako my.
0: My jsme dojeli do Jonsdorfu, hledíme na skalní město a před námi na dohled několik skalních věží pískovcových v kulise mračné oblohy a zeleně. Působí to jako v českém ráji, velice pěkná nástupní planina na nějaký hezký výlet do skal.
5: Já jsem to tady začal objevovat přece jenom později než Lužické hory na české straně, protože pořád tady existuje i mezi lidmi taková ta jazyková bariéra, takový ten pocit, že přece jenom je to cizina, ale je to úplný nesmysl, protože krajině je to jeden celek a když to chce člověk poznat, musí poznat obě strany. Jonsdorfské skalní město speciálně je nádherný tou členitostí, je nádherný tím, že když vyjdete nahoru, tak se tam dáte kafe v boudě a pak se projdete naprosto nádhernou scenérií mezi těma zajímavě a pitoreskně tvar skálama. Bylo by asi fajn, aby se sem vydalo co nejvíc Čechů, protože Sasové to samozřejmě znají velmi dobře a Lužičtí Srbové.
0: Jak dnes ti čeští turisté vnímají tu krajinu na druhé straně hranice?
5: Tady je to možná daleko svobodnější v názoru na to, jak soužít s jinýma národama, než kdekoliv jinde v Česku. Víte, teď třeba byl veliký hukot kolem sjezdu Landsmannschaftu v Brně, všichni to řešili, všichni strašili, děsili a tady to neřešil vůbec nikdo. Přitom tady to obyvatelstvo je poměrně radikální, ale tohle to neřešil nikdo, protože to už není náš problém. My jsme si to tady vyřešili, my s Němcema soužijeme báječně, s Polákama taky, s lužickýma Srbama, taky jako skvěle. Hodně se to ukázalo za covidu, kdy vlastně třeba Němci udělali na hranicích veliký billboard, kde bylo napsáno Bratři Češi, chybíte nám, což bylo pro nás úplně šokující. Ty lidi tady žijou už čtvrtou, pátou generaci od války, to znamená, teď už je čas, aby začali na tu zem být hrdý z jiných důvodů, než který se jim vtloukali do hlav. Jo? Poznat ty stopy, poznat, kudy chodili předkové, uvědomit si, že všechno, v čem tady žijeme, silnice, pošty, železnice, to všechno stavěli ti, kteří tu žili 20 generací a byli to čeští Němci. Jo?

0: můžou dosahovat až přes oceán, ale kořeny má pořád na jednom místě. A vědomí těch kořenů je přesně tohleto, jestliže já si přečtu průvodce z roku 1924, tak najednou získávám úplně jiný vhled do té věci, protože navazuju na to, co už tu bylo, a když já potom třeba píšu ty novodobí průvodce, tak pochopitelně tohle jsou pro mě ty nejcennější zdroje, jaký vůbec můžou být. Takže ať je to Kauške, nebo ať je to Paudler, ať je to kdokoliv, tak jsou to velmi, velmi cenné věci. No.
1: S výhledem na ono majestátní skalní město ve vzdušných lázních Johannsdorf v Sasku uzavíráme tuto pětici vltavských výletů.
2: Upínali jsme se k výšinám, šli jsme krajinou mezi skalními věžemi. Jak říká Rudolf Kauška, je mnoho cest k Bohu, jedna z nich vede přes hory.
1: Loučí se Michal Bureš
2: a David Hamr.
3: Epilog. Náš kopec v mnoha podobách rozbíhal se dolů k řece. Zadíval jsem se o ním směrem. Po oceánu barev klouzely nádherné lodě s téměř nehybnými plachtami. Byly mezi nimi malé, které překypovaly třpytem, jako by vezly všechnu tu radost a blaženost světa. I lodě s mohutnými temnými trupy a úzkými růžově lemovanými palubami, z nichž byla nepřetržitě odnášena sluncem zlatá plátna. Co by naděje směřující k zemi božského zaslíbení. Byl jsem tímto mocným výjevem hluboce vnitřně pohnut. Jestliže toto je obrazem našeho žití, do jakých zářivých oblastí či temných žalářů naše cesta směřuje? A existuje-li za tím vzdáleným mořem nějaký břeh, kdo mi řekne, zda duch nalezne ještě sílu k bouřlivému návratu? Ach, až srdce umlkne a oči se uzavrou všemu pozemskému lesku, stane se duch tím neklidným plamenem, který vdechne pohyb jinému bytí? Co to všechno znamená?

0: Po stopách Rudolfa Kaušky nás tenhle týden provedli režisér Michal Bureš a redaktor David Hamr. Průvodcem jim byl Kauškův Bedekr, Wandern und Klettern. No a co prozradíme teď? Kam se vydáme ve výletech s Vltavou v příštím týdnu?
1: Budeme prozkoumávat sever Polska, Gdaňsk a Kašubsko. Vypravíme se na výlet do míst, která se propsala do románu držitele Nobelovy ceny za literaturu Gintra Grase. A nebo měla v životě jeho, tohoto spisovatele, nějaký jiný význam. Tak poslouchejte i příští výlety. V pondělí 9 minut, 5 minut po 9. hodině začínají.
0: A za chvilku nás ale čeká výprava do Kralup nad Vltavou, a to za díly Mikuláše Alše.

0: Hudba k ohňostroji je bez pochyby jednou z nejslavnějších a nejhranějších skladeb Georga Friedricha Händla a nám hrál pátou část Le Concert de Nation s Jordy Savalem.
1: A my tu máme jeden unikát. Po 93 letech jsou k vidění lunety Mikuláše Alše. Vystavují je muzejníci v opraveném pivovaru v Kralupech nad Vltavou. Lunety namalované v roce 1907 se do sbírek tamního krajského muzea dostaly jako dar. Bylo to v roce 1933.
0: Pak tedy ležely v sejfech a depozitářích až do letošního roku.
2: Luneta svatý Václav, úhel na papíře, rozměr 240x165 cm.
3: Oblíbené téma Mikuláše Alše, a to je jeden z českých patronů a svědců, a to je svatý Václav a vedle něj klečí anděl s praporcem.
2: Ředitel muzea v Kralupech nad Vltavou Jindřich Bartovanec Havlík.
4: Když se podíváme blíž, tak je to nějaký klasický papír?
3: Je to klasický dobový papír, my bychom mu dneska řekli balící nebo balíčák, ale samozřejmě to klasický papír, na který se skicovalo, kreslilo.
4: Když přejdeme k jednomu z informačních panelů, tak přímo tato luneta je vidět na stěně hostince. Co to je za hostinec?
3: Jedná se o hostinec a pivovar u Šenfloku v Praze, ale bohužel už se nedochoval.
4: Těch lunet je tady 7.
3: Všechny, co tady vidíte, byly v reálu na zdech pivovaru u Šenfloku.
4: Přejdeme tady k další zajímavé lunetě, která má název Řemesla. Je zvláštní tím, že jako jediná, když se koukneme velice pozorně třeba na boty, tak jsou tady takové tečky.
3: To je taková zvláštnost, taková technika, jakým způsobem se přenášela kresba na zeď. Čili ona se udělala na papír a pak ty liny se propíchaly, 3 mm, 2 mm od sebe, a pak když se přeložili na zeď, tak vlhkou technikou pomocí houby nebo vlhké látky se přinesly vlastně na zeď a tam se otiskly ty kresby v místech té tečky, kde vlastně propouštěla tu kresbu na zeď a tím pádem nemusel překreslovat, ale už to měl přenesené malíř přímo na zdi.
4: Přímo za námi je tubus, to je ten tubus, ve kterém léta byly.
3: Ty lunety nebyly nikdy vystavené, takže když jsme slíbili výstavu, že je vystavíme, tak jsme pak trošku trnuli, v jakém budou stavu, až ten tubus otevřeme, nebo až všech 7 lunet byly smotáno dohromady.
4: Z pivovaru jsme přešli přímo do Kralupského muzea. Klára Váně z Kralupského muzea. Kláro, kdy ty lunety byly namalované?
5: Lunety byly namalované pro pivovar u Šenfloku kolem roku 1907.
4: Kdy ta díla Kralupy dostaly?
5: Do Kralup se ty návrhy dostaly v roce 1933 darem od kralupského lakírníka Kořána. Poté 3 roky muzejníci přemýšleli, jak tyto velkoformátové lunety vystavit, a lunety nakonec byly uloženy v Kralupské spořitelně v sejfu.
4: A pak putovali do Velvar.
5: Poté, když bylo v 60. letech, když byl zrušen Kralupský okres a s ním i muzeum zde, tak byly převezeny do Velvar, kde vlastně byly doteď.
2: Výstava lunet v opraveném pivovaru potrvá do 29. srpna. Z Kralup nad Vltavou Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Jak zní hudba Bollywoodu?
7: A jak se hudební estetika tohoto indického filmového impéria v průběhu let proměňuje?
6: V 7. nebi s Petrem Doruškou prozkoumáme hudbu bombajských velkofilmů díky unikátním nahrávkám.
7: Uslyšíme legendární zpěvačku Ašu Bosle i moderní skladby a cover verze.
6: Bollywoodské 7. nebe s Petrem Doruškou poslouchejte 31. července od 19 hodin.

0: Tak jsme s Bradem Meldauem doklouzali k 9. hodině a 30. minutě.
1: Mozaika.
2: K nejcennějším památkám severní Moravy patří renesanční zámek ve Velkých Losinách. Je proslulý nejenom nádherně dochovanými interiéry, ale taky temnou historií čarodějnických procesů, která inspirovala filmaře už před desítkami let.
0: A právě tady vznikalo legendární kladivo na čarodějnice. Natáčely se tu ale také pohádky, třeba o králi Ječmínkovi, o sirotkovi z Radhoště. Čím jsou Velké Losiny pro filmaře tak přitažlivé a co všechno tu letos v létě na návštěvníky čeká?
2: Tak o tom už si budeme povídat s kastelankou zámku Anetou Surmovou. Přejeme dobrý den do Velkých Losin.
3: Já vás zdravím, také z Velkých Losin, dobrý den.
2: My obě s Danielou víme, že to u vás je krásné, protože jsme zámek ve Velkých Losinách nedávno navštívili, ale jak už jsme taky zmínili, je to místo spojené s čarodějnickými procesy ze 17. století. Jak dnes návštěvníkům přibližujete tuhle temnou kapitolu historie?
3: Tak čarodějnické procesy jsou velmi významné pro Velké Losiny všeobecně jako pro obec, nejenom pro zámek. Ale my je přibližujeme tak formou prohlídky. Ona je to jenom krátká historie vlastně v celé historii celého zámku. V jedné místnosti povídáme o čarodějnických procesech, vlastně jak to vzniklo, kdy se začalo s čarodějnickými procesy, kdo to ukončil a kdy to tady fakticky skončilo.
0: My už jsme mluvili o těch titulech filmových, které se u vás natáčely. Proč si myslíte, že Velké Losiny jsou pro filmaře tak fotogenické, tak atraktivní?
3: Tak určitě je to ta naše dochovaná severní renesance, která je tady na Moravě opravdu unikátní a my jsme opravdu v nezměněné podobě od toho 16. 17. století až do dnešních dní, takže určitě to bude ta renesance.
2: Bátory, Carmena, jak Daniela už říkala, o králi Ječmínkovi, o sirotkovi z Radhoště, samozřejmě kladivo na čarodějnice, Otakara Vávry z roku 69. Co všechno, paní Kastelánko, musí takový filmový štáb respektovat, aby památkovému objektu neublížil? Jak dlouho trvá třeba domluva s filmaři a příprava samotného natáčení?
3: Tak určitě je to cesta na dlouhou trať, určitě to trvá minimálně rok, kdy vlastně se řeší lokace, kde se bude natáčet, kdy se bude natáčet. No a hlavně nesmíme zapomínat, jak už jste říkala, na tu ochranu té památky jako takové, protože my jsme národní kulturní památka, to znamená, že máme ten nejvyšší stupeň ochrany v České republice a musíme opravdu respektovat ty nařízení, které tady máme. Takže opravdu mobiliář musíme ochraňovat. Je to opravdu cesta na dlouhou trať, protože to také potřebuje velké množství lidí.
0: On sám zámek ve Velkých Losinách stojí za návštěvu, také samozřejmě Velké Losiny jako město, je tam fantastická příroda, ale vy jste připravili také bohatý program, už 28. července vyvrcholí Losiny Fest, tak prosím pozvěte na tuto kulturní akci.
3: Ano, tak Losiny Fest nám vrcholí 28. července, ale my v srpnu pokračujeme zase dál. V srpnu hned 1. srpna máme takzvané prohlídky křížem krážem, kdy kolegyně správkyně depozitáře vlastně prochází s náročným návštěvníkem oba dva prohlídkové okruhy a samozřejmě tím, že ona je vystudovaný historik, tak říká i něco navíc. Takže určitě se tohleto u návštěvníků uchytilo, moc se jim to líbí. No potom nastupuje naše hradozámecká noc, která je vlastně celorepubliková nejenom na Velkých Losinách, ale všechny objekty ve správě Národního památkového ústavu a i jiné. Takže určitě plánujeme nádhernou akci, která se bude jmenovat Rozsvícená renesance. A jak všichni dobře víme, tak my tady v tom našem renesančním zámku nemáme zavedenou elektřinu, takže si s tím musíme poprat trošičku jinak, ale určitě to bude pro návštěvníky zajímavý zážitek.
2: A teď mi dovolte jednu osobní otázku, paní Kastelánko. Bydlíte na zámku?
3: Nebydlím na zámku.
2: Vidíte, teď jsem se chtěla zeptat, jak se spí na takovém místě spojeném s procesy ze 17. století.
3: Ale určitě jsem tady už jako několikrát spala a spí se tady velmi dobře, protože tady klid.
0: A určitě tam ale máte své oblíbené místo, tak nám řekněte, které to je.
3: Určitě, tak samozřejmě je to ten vysoký renesanční zámek, ta naše renesance a je to asi rytířský sál.
2: Pokud se tedy chcete vydat po stopách filmařů, zamířit můžete i na zámek Velké Losiny. Vedle prohlídek vás tam čekají během léta neuvěřitelné věci, mimořádné prohlídky. Pozvala nás na ně kastelánka Aneta Surmová. Děkujeme, mějte se moc hezky.
3: Taky, naschranou.

0: Jaká je budoucnost kultury na Slovácku?
1: A co přináší generační výměna v čele regionálních kulturních institucí?
0: Vltavské Art Café s moderátorem Michalem Pařískem na festivalu Beseda u Big Beatu 1. srpna.
1: A pak záznam v našem vysílání a na vltava.rozhlas.cz.

0: Katarzia a její album Generácia Y.
1: Krajina jako umělecké dílo, příběh parku ve Wörlitz, který ukazuje, jak silná byla v 18. století víra, že krása může člověka kultivovat a proměnit. Tak se do tohoto parku vydáme společně s literárním historikem Martinem Bedřichem.
2: Všichni asi známe to nadšené rozrušení, když chceme někomu sdělit něco úžasného. Dnes obvykle i hned napíšeme přes Messenger, WhatsApp, pošleme SMSku nebo fotku s emotikonem. Ve čtvrtek 14. května 1778 sedl Johann Wolfgang von Goethe ke stolku, vyndal psací potřeby a napsal své přítelkyni, dvorní dámě ve Výmaru, Charlotte von Stein. Je tu teď neuvěřitelně krásně. Včera večer, poté co jsme proklouzli kolem jezer, vodních kanálů a přes lesíky, jsem byl hluboce pohnut pohledem na to, jak bohové dovolili princi vytvořit kolem sebe sen. Když zde člověk prochází, je to jako když vám někdo vypráví pohádku. Plně si tu užíváte dojem elizejských polí. V nejrozmanitější rozmanitosti zde jedno přechází ve druhé, žádná výška nepřitahuje pozornost ani touhu k jednomu jedinému místu, člověk se toulá, aniž by se ptal, kde už byl a kam dojde. Keře jsou tu ve svém nejkrásnějším mládí a celek má tu nejčistší krásu. Tato slova patřila rozsáhlému parku, který kolem svého sídla ve Wörlitz, poblíž Desavy, nechal vybudovat v druhé polovině 18. století anhaltsko-desavský vévoda Leopold III. Friedrich Franz. A Goethovo okouzlení bylo na místě, o čemž se ostatně můžeme přesvědčit i dnes. Zahrada ve Wörlitz patří k nejkrásnějším a nejzachovalejším krajinným celkům ve střední Evropě. Představuje jeden z prvních a nejautentičtějších příkladů realizace ideí klasicismu, osvícenství, preromantismu, vlivu anglické krajinářské školy a skrz ni zprostředkovaného orientalismu v zahradní architektuře. Když se stal mladý Franz vládcem malého vévodství, rozhodl se celé je proměnit v jednu velkou zahradu. Výsledkem celoživotního projektu se nakonec stal komplex několika na sebe volně navazujících parků, které přesto stále odrážejí fascinující vizi komplexní krásy, proměňující kus země v mnohovrstevnaté umělecké dílo. Ve Wörlitz je navíc, víc než kde jinde, do krajiny protkané jezery, systémem vodních kanálů a umělých ostrůvků vsazeno několik desítek staveb, od flóřina chrámu, nymfea, panteonu, hrobky předků, gotického domu, až po umělý Vezův, způsobivou vodní jeskyní, kam bylo možné připlout na gondole a pak sledovat inscenované sopečné erupce. Ideou celého díla však nebyla pouhá kratochvíle, rozmar a smysl pro kuriozity. V osvícenském duchu měl být krajinný komplex prostorem skutečné kultivace celého člověka. Měl vést ke kontemplaci a zušlechtění, měl být specifickým mikrokosmem odrážejícím úctyplný vztah k přírodě a umění. Tak zde třeba nechal vévoda postavit pavilon, v němž prezentoval domorodé artefakty z jižních moří, které mu ze svých cest přivezl kapitán James Cook. Bělostná socha sběračky mušlí na břehu jezera. Silueta Venušina chrámku na konci ptáhlého průseku, bysty filozofů v srdci labirintu, Rousseauův hrob na ostrůvku. Okouzlení a údiv se nicméně mísí s pocity bizarnosti a bezděčné komiky, zvláště při vzpomínce na krajinářské pokusy Bouvara s Pekišetem. Vévoda prý na sklonku života spálil všechny materiály, které k zahradám shromáždil, aby jeho potomci netušili, kolik ho to celé stálo peněz. Při vědomí toho, za jaké pošetilosti bohatci utrácejí své jmění, je ale stavba z nového parku pořád ještě docela racionální. Edgar Allan Poe ve své méně známé povídce Arnheimské panství popisuje výstředního boháče Ellisona, který se rozhodl své pohádkové jmění věnovat na vytvoření nejuchvatnějšího uměleckého díla. Tím pro něj nebyla ani stavba, obraz či socha, ale právě umělá krajina, maximální ukázka toho, jak se může člověk vyrovnat přírodě, respektive ji překonat. Poeovo líčení neobyčejně připomíná Goethův dopis a výsledný popis dokonalé pohádkové krajiny, jako by popisoval Wörlitz. Mezitím se před očima rozprostírá celý arnheimský ráj. prolínání vysokých a štíhlých orientálních stromů, hustých keřů, hejn zlatých a karmínových ptáků, jezer lemovaných liliemi, luk fialek, tulipánů, máku, hyacintů a tuberóz, dlouhých propletených linií stříbrných potůčků a zmateně se uprostřed toho všeho vynořuje množství pologotické, polosaracénské architektury, která se třpití v rudém slunečním světle stovkami arkýřů, minaretů a špiček. A zdá se být přízračným dílem sylfů, víl, géniů a gnómů. Tak se tam jeďte podívat.
1: Tak děkujeme za tip. Do jednoho z prvních a také největších anglických parků v kontinentální Evropě nás zavedl literární historik Martin Bedřich.
0: A Jevgenij Kysyin nám zahraje jednu z písní Beze slov Felixe Mendelssohna Bartholdyho právě teď.

0: Jako by to ani skončit nechtělo, máme tu poměrně klidné dopoledne. 9 minut nás dělí od 10. hodiny. Pojďme se podívat na to, co Vltava nabídne k poslechu třeba o víkendu. Minulou neděli jsem si nenechala ujít od 15 hodin hru pro pamětníky. Poslouchala jsem první díl Vojny a míru, dramatizaci klasického románu Lva Nikolájeviče Tolstého, a tuhle neděli pro vás už máme připravený druhý díl tohoto vynikajícího románu. Nenechte si ujít, v hlavních rolích Luděk Munzar, Eduard Cupák, uslyšíme Viktora Price, taky Janu Hlaváčovou, a toto dílo natočil roku 78 Jiří Horčička, stojí to za to. Co si nenecháš, Danielo, ujít ty?
1: Já doufám, že ani neposluchači. Ve 22 hodin máme připravenou další z povídek klasiku. Tentokrát je to příběh o vyšetřování záhadné nehody vlaku v dřevních dobách železnice. Ono to vypadalo jako obyčejná, ale tragická železniční nehoda, jenže podrobnější vyšetřování události, která stála životy cestujících, postupně odkrývá psychologické okolnosti a jednotlivé indicie, které ukazují na to, že skutečnou příčinou nebyla nešťastná náhoda, ale zlý úmysl. Tak rozuzlení se dočkáte po 22. hodině, kdy vám nabídneme povídku Rudolfa Jaroslava Kronbauera Hlídače Zéhorn.
0: A za chviličku řekneme, kdo přijde do dnešní vizitky.

0: Tohle byl jeden z šesti českých tanců, hrál nám svou skladbu Jarmil Burghauser.
1: A kdo bude hostem dnešní vizitky? To už nám přišla přímo do studia říct moderátorka Karolína Koubová a já vím, že to bude dnes tak trošku exotické pro nás, orientální. Karolíno,
2: ano,
1: vítej.
2: Přímo orientální, protože já jsem pozvala Bronislava Ostřanského, což je přední český islamolog, arabista, protože nedávno napsal osvětovou brožuru Orient, orientalismus a orientalistika. Takže o tom budeme mluvit, ale samozřejmě budeme mluvit o všech souvislostech právě tohoto regionu Orient, který vlastně, myslím, na první dobrou neumí leckdo ani specifikovat, kde přesně leží a co to znamená a jakým způsobem jsou tu vzájemné vztahy mezi Evropou a Orientem třeba.
1: Nenechte si ujít, vizitku začíná hned po zprávách za malý okamžik, tak ať se to vydaří.
2: Děkuju.
0: No a před námi je také polední vysílání a zvuk poslechu další kapitoly z dějin českého filmu. S Tomášem Pilátem se vrátíme do roku 1949 a bude to po 12. hodině.
1: Před námi ještě celý pátek a pochopitelně i víkend. Prožijte ho v klidu a v pohodě, ideálně ve společnosti Vltavy. Ze studia zdraví Nadežda Hávová
0: a Daniela Čermáková.

0: Dobré dopoledne v 10 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Požárem poničená budova 34 ve Zlíně musí být celá zlikvidovaná nejpozději do poloviny prosince letošního roku. Do 6 týdnů pak vlastník budovy, společnost Krým, musí odstranit tu část stavby, která nejvíce ohrožuje okolí. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu ve Zlíně, které dnes zveřejnil na úřední desce. Stavební úřad stanovil pro vlastníka budovy i další podmínky. Musí v řádech hodin zajistit neustálé sledování rychlosti větru v okolí budovy i sledování stavby statikem. Výškovou budovu 34 poničil požár, který začal 9. července a hasiči jej likvidovali 15 dnů. Český vrtulník Black Hawk je znovu na cestě do Francie a bude tam pomáhat s hašením požáru na západě země, potvrdila to mluvčí hasičů Klára Ochmanová. Do Francie by měl český tým doletět odpoledne, pomáhat s hašením bude od zítřka. Požár v oblasti Bordeaux se rychle šíří, zničil už 5000 hektarů území, úřady evakuovaly už 23 000 lidí. Evropská unie bude požadovat vysvětlení nových amerických cel. Podle agentury Reuters to uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Unie podle ní další cla nečekala. Považuje je za nedodržení vzájemné obchodní dohody. Nová cla ve výši 10% mají platit od dneška, nahradí ta dočasná. Stejně budou zatížené také výrobky z Velké Británie, Indie a nebo Kanady. V Uherském Hradišti dnes začíná 52. ročník letní filmové školy. Festival nabídne přes 200 filmových projekcí, besedy, workshopy, koncerty a nebo divadelní představení. Výroční ceny festivalu letos získají Anna Geislerová, Jiří Lábus a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V tropickém skleníku v ostravské zoo kvete leknín trpasličí, který je nejmenším leknínem světa. Z přírody téměř vymizel. Lidé si ho budou moci prohlédnout o víkendu při komentovaných prohlídkách. Tento mimořádně vzácný druh pochází z jihozápadní Rwandy a neroste nikde jinde na zemi. Díky úspěšnému pěstování v botanických zahradách se ho podařilo zachránit. A počasí bude polojasno, místy oblačno a ojediněle slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu ubývání oblačnosti, teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách pak 17 stupňů. Více informací hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Orient od pradávna podněcoval lidskou zvídavost a představivost, byl cílem cest, předmětem studia, nevyčerpatelným zdrojem inspirace a fascinace, ale též něčím, vůči čemuž se lidé na západě často vymezovali. To jsou slova islamologa a arabisty Bronislava Ostranského. Vítejte ve studiu, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Bronislav Ostranský vystudoval arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje v oddělení Blízkého východu Orientálního ústavu Akademie věd, zabývá se středověkým islámem, islámskou mystikou a kulturou islámských zemí. Nedávno mu v nakladatelství Akademia vyšel překlad dvousvazkového díla Kušajrího pojednání o nauce sufismu z 11. století, které je dodnes považováno za jednu ze základních učebnic sufismu a má v tradici mystického a spirituálního směru islámu zásadní postavení. Bronislav Ostranský ovšem také napsal osvětovou brožuru Orient, orientalismus a orientalistika, která je zdarma ke stažení právě na stránkách nakladatelství Akademia. Jenom řeknu, že Bronislav Ostranský je tedy vědeckým pracovníkem v Orientálním ústavu Akademie věd a přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tak pane docente, řekněte mi nejdřív, proč jste se rozhodli tu publikaci vydat, dát jí čtenářům zdarma k dispozici a oč vlastně jde?
2: Tak jde o dlouhé a pořád neuzavřené české míjení se a setkávání s Orientem. Tady, jak už zaznělo, toto téma je plné různých kontroverzí, ano, protože před 10 lety jsme mohli velice názorně v době takzvané evropské migrační krize vědět, že to české setkávání se s orientálním není jenom akademickým tématem pro hrstku intelektuálu, ale má to velice bouřlivé a místy též bolestné konsekvence. Takže
1: často se ta debata vede spíše na základě emocí,
2: ano,
1: než vědomostí.
2: Ano, často je to o emocích a já jsem se v té brožurce, která je součástí projektu nakladatelství Akademia věda kolem nás, to znamená, jde o popularizaci. Různá témata by touto cestou měla být přiblížena čtenáři, který je neodborníkem, to znamená, nevyžaduje to žádné předchozí znalosti. Tak já jsem se snažil přiblížit různá témata, například to české...
1: Ano, právě,
2: to je ta obrovská...
1: Obrazovou...
2: Ano, to je právě ta velká výzva. Já jsem se pokusil velice stručně a to samozřejmě musí posoudit laskavý čtenář, jo, a snažil jsem se, aby to bylo čtivé, přiblížit to české potkávání se a míjení s Orientem a témata, které se k tomu vztahují, protože tady je třeba říci, že Orient byl nejenom cílem cest a předmětem poznávání, ale taky studnicí inspirací. A ta inspirace a čerpání orientální moudrosti se často odvíjela různými cestami. Všichni víme, že ve středověku docházelo k inspiraci na poli filozofie, lékařství a tak dále a tak dále, ale například málo se ví, jak arabština ovlivnila naši slovní zásobu. Já bych vám tady jenom řekl klidně, jako drobnou ochutnávku větu, kterou v té brožurce zmiňují, a to je oblíbená věta, kterou nestor české islamologie, významný arabista, islamolog, afrikanista doktor Ivan Hrbek, také překladatel Koránu do češtiny, s oblibou používal. Já vám řeknu tu větu a vy popřemýšlíte, a vy popřemýšlíte, co na té větě je nápadného.
1: Já jsem se bála, že mě pan docent bude zkoušet.
2: Ne, admirál poslal kabelem šifru do arzenálu, že Monzun zničil flotilu. Veškerá podstatná jména jsou arabského původu. Jsou to různé zkomuleniny, například admirál je Amirul Bahr, ano, kníže moře a tak dále a tak dále. To bylo na další povídání, ale ať se vrátím zpátky k tomu Orientu. Orient byl tedy nejenom zdrojem inspirace a studnicí vědomostí, ale taky byl nástrojem, protože Orient například umožňoval to, co by jinak bylo zcela nepřípustné. Víš například haremové fantazie 19. století, které umožňovaly autorům rozehrávat v té době zcela tabuizované sexuální témata, například homosexualitu.
1: A to, že jsme to měli posunout do Orientu,
2: ano,
1: tak nás...
2: Ano, v okamžiku, kdy se to odehrávalo v harému...
1: Jako legitimizovalo.
2: Ano, přesně. Tak znamená, že v okamžiku, kdy se některé pasáže odehrávaly v Orientu, tak byly přípustné. To znamená, Orient byl instrumentem. nejenom v umožňování něčeho, co by jinak neprošlo, ale například vzpomeňme na slavné perské listy, v nichž Montesquieu rozehrál neúprosnou kritiku tehdejší francouzské společnosti a zřízení, jinak by to neprošlo. Chtěl jsem říct, že Orient mohl být nástrojem a bohužel v dnešní době to funguje obzvlášť, nástroj mobilizace, to znamená Orient využívaný ke strašení, ano.
1: Čím si vysvětlujete, že právě Orient, protože zase také jsme si, že má v sobě tohle nese? Jde především o islám?
2: No, z velké části ano. Já bych tady jenom předeslal, že v té brožurce sice píšu orient, orientalismus a orientalistika, ale to slovo orient má velice široký záběr. Já se tam soustředím na tu předně východní nebo blízkovýchodní část. To, co v běžném povědomí splývá s označením islámský svět. A samozřejmě jde o islám, o blízký východ, o muslimy. A proč to funguje, tak to vám řeknu velice jednoduše, protože to je jedno z mála naprosto konsenzuálních témat, které v této společnosti fungují. Protože žádné jiné, snad s výjimkou Romů a občasných vítězství v ledním hokeji, žádné jiné natolik konsenzuální téma tady nemáme. To znamená, že kdybych chce
1: konsenzuální ve smyslu, že se bojíme islámu.
2: Ano, všichni zaujímají až na pár výjimek z řad muslimů, nepočetných odborníků či aktivistů. Je to téma, které společnost spojuje. To znamená, že pokud politik nebo novinář nebo aktivista nemá téma a nemá příliš času přemýšlet, tak sázka na islám a sázka na muslimy je sázkou na jistotu. Já to nechci toto vážné téma nějak zlehčovat, ale kdybych se pokusil být vtipný.
1: Vy sám naopak říkáte, promiňte, pane docente, že ta kritická debata o islámu je nesmírně potřebná.
2: Ano, je potřebná, protože my tu debatu vedeme velmi vypjatě již 10 let. Velmi častý dotaz novinářů zní, zda před 10 lety, kdy tady vrcholila takzvaná evropská migrační krize a kdy se stal islám na chvilku tématem číslo 1 našeho politického, veřejného, mediálního diskurzu a tehdy vznikly různé protiislámské platformy v politice. A častý dotaz 10 let poté novinářů zní, jestli uspěli či neuspěli. A já odpovídám jako chytrá horákyně. Uspěli i neuspěli. Zatímco v rovině politické ty různé projekty, ta různá uskupení docenta Martina Konvičky a dalších totálně propadla. Měla je pičí život. Takže naprosto pohořela. Tak v rovině informační naopak vyhráli, protože se jim totálně podařilo ovládnout zdejší diskurs. To znamená, že od té doby je zdejší povědomí zapleveleno tak neskutečným množstvím nesmyslu o islámu a o muslimech, jo? Že kdokoliv se snaží do toho vnést trochu pořádek, neboli uvádí věci na pravou míru, tak je automaticky nálepkován jako ten, který se muslimu zastává. Jo? To znamená, že ten...
1: Zároveň, promiňte, pane docente, ale řekněte mi tedy, jak vést tu debatu a vyvážit to informování takovým způsobem, aby byly pojmenovány hrozby a pojmenována rizika, která třeba můžeme nějakým způsobem legitimně cítit a vnímat, a zároveň není legitimní, pokud našeho strachu někdo zneužívá, to bezesporu. Ale jak tedy hledat styčné body, přitom se nevyhýbat těm zásadním otázkám, upozornit, nevím, na opravdu věci, které třeba nejsou v souladu s evropskými hodnotami a vyhnout se tomu, že by se nějakým způsobem rozdmíchávala islamofobie, protože to téma už je takhle, řekněme, napjaté od prvopočátku.
2: Ne, to je velmi důležitá otázka, kterou jste položila a já za ní děkuji. Tady je třeba říci, že existuje mnoho reálných problémů, reálných hrozeb a reálných třecích ploch. Já vám za chviličku řeknu příklady, jo? Ale vedle nich existuje velké množství virtuálních hrozeb, virtuálních nesmyslů a pro debatéry, například na sociálních sítích, je mnohem jednodušší řešit ty virtuální problémy, protože k tomu nepotřebují znalosti.
1: Ty virtuální problémy jsou ostatně virtuální, takže ano, se řeší mnohem jednodušší.
2: Ano, samozřejmě. Zatímco ty reálné problémy jsou obtížné, vyžadují znalosti a jsou obrovskou výzvou. Jenomže já budu velmi konkrétní, já vám řeknu konkrétní problémy. Ano, ale já bych jenom si dovolil tady vsunout jednu vsuvku, že většinou ty témata, která jsou skutečná a palčivá a jsou velkými výzvami, tolik netáhnou, nejsou, jak se říká, tolik sexy. Víš, například naše daňová soustava, otázka penzí, sociální záležitosti, školství, místo toho lidi na internetu řeší úplně jiné věci. Ale abych neodbíhal od té otázky. Například jedna z velkých výzev pro celou Evropskou unii, nebo respektive pro země, kde muslimové tvoří menšinu, je vztah státu a muslimských menšin. Já záměrně nepoužívám slovo komunita, protože komunita tady není. Jo, tady jsou velice heterogenní situace, ta scéna je velice heterogenní. My máme dvě slepé uličky. Na jedné straně je to, kam jsme se dostali spolu s některými státy, jako například Slovenskem, to znamená vypjatá islamofobie. Jo? To znamená, že islamofobie se stala naprostou normou. To znamená, že dnes, když politik, jako například nedávno ministr zahraničí na svém pobytu v Izraeli prohlásil něco o muslimských přistěhovalcích, nevyvolá to nejmenší znepokojení. Jo? Protože je to standard.
1: Vypjatá islamofobie.
2: Ano, to je jedna slepá ulička. Druhá slepá ulička je bezmezný liberalismus. Otevřená stavidla, to znamená, že ta společnost ztrácí schopnost asertivity. To znamená, já vám řeknu příklady. Mnohokrát v historii se stalo, že radikál, který byl ve své domovské muslimské zemi souzen a hrozil mu trest smrti, tak získal politický azyl v Německu, Francii nebo ve Velké Británii a ten člověk, kterému za jeho muslimský radikalismus, extremismus v jeho rodné muslimské zemi hrozil trest smrti, využíval bezmeznou svobodu projevu, jo, tím, že hlásal názory, které představovaly riziko pro zemi, která jej přijala. Jo, to znamená, že tohle je například obrovská výzva. My máme dvě slepé uličky a kam z této šlamastiky. A
1: ano, já vždycky říkám, tak, že opravdu se to těm tradičním demokratickým stranám nedaří uchopit a že je to téma především právě a nástroj populistů a krajně pravicových extremistických stran.
2: Stát může populistům vyfouknout vítr z plachet.
1: Ale zároveň je vždycky podle mě problematické, když jste mluvil o tom třeba individuálním pochybení. V souvislosti právě třeba s tímhle tématem, že se to rovnou jako, jak se vyvarovat tomu, aby to nemělo ten sekundární dopad

0: dávala voda na mlýn různým pravicovým uskupením. Jo? A víte, jak to v Rakousku vyřešili? Rakousku to vyřešili tak, že aplikovali to, co jsem před chvílí zmínil. To znamená poučenou asertivitu. To znamená, že stát nastaví pravidla. Stejně tak, jako ty pravidla, mimochodem, jsou nastaveny ve většinově muslimských zemích. Většinově muslimské země, jako je například Egypt, jako je například Sýrie, jako jsou jiné státy, ty si velice bedlivě hlídají, dokáže v jejich mešitách. Hmm. To samozřejmě neznamená, že třeba v Egyptě kromě oficiálních mešit neexistují černé mešity. Jistě, to je na delší povídání, ale co chci říct, muslimský stát velmi bedlivě dohlíží, jaký islám je kázán. Rozumíte, jo? Proč by toto nemohl uplatnit nemuslimský stát jako například Rakousko. To znamená, stát nastaví pravidla férovým způsobem. To znamená, netlačí islamofobními výkřiky, jo, muslimy do pozice menšiny, která je nenáviděna, a za asistence státu a médií na ní neustále padají nějaké hejty, jo, ale oni nastaví pravidla, které nejsou nastaveny, jo, o nich bez nich. To znamená, že například tím, kdo bude moci kázat v mešitě v Rakousku, kde jich mají na rozdíl od České republiky skutečně hodně, jo, bude osoba, která by měla nějakou kvalifikaci. Nemůže to být nějaký pan nikdo, který se od někud vzal a může tam pronášet různé podivné názory, za které by třeba v Egyptě jej čekal žalář.
1: A když jste dal, promiňte, pane docente, třeba tenhle dobrý příklad, tak pokud sledujeme třeba zase Francii, kdy třeba víme o tom, o té zprávě tajných služeb, kde vlastně byl ten dokument, který byl odtajněn, o tom, jakým způsobem třeba muslimské bratrstvo nějak infiltruje, nebo ta radikální islamizace infiltruje tu společnost. Jak to tedy vnímáte, že třeba tohle tam je možné, jakým způsobem by třeba měla Francie postupovat?
0: No, víte, ten konkrétní příklad, já samozřejmě nemám do toho vhled, a moje znalosti jsou jenom velice povrchní tohoto konkrétního příkladu, ale jedná se o reálnou hrozbu. A snaha muslimského bratrstva infiltrovat se do institucí státu, to není případ jenom Francie. K podobným případům docházelo, a mimochodem to je důležitý bod, docházelo k ním i v případě většinově muslimských zemí, kde se muslimské bratrstvo v řadě případů pokusilo infiltrovat státní orgány, ale to bylo na jiné povídání.
1: Já bych jenom chtěl říct, že instituce budou asi pravděpodobně silnější, pokud budou tady, jak vy říkáte, poučeně asertivní.
0: Ano, poučená asertivita, to je jediné řešení, protože my můžeme buď totálně rezignovat, což je případ České republiky, jo, totálně rezignovat na to, že by toto téma nějakým způsobem šlo racionálně diskutovat, jo, a nebo prostě můžeme, přesně, ano, přistoupit do nějaké slepé uličky, anebo se snažit nějakým způsobem toto téma řešit věcně, asertivně, ale s důrazem na některé ústavou dané principy. To je důležité, jo? Tady tohle
1: výborně,
0: je velmi důležitý
1: jenom
0: moment.
1: Do toho vsunu, že právě k té poučené asertivitě a k nějaké poučené debatě by měla přispět publikace Orientalismus a orientalistika. Právě pana docenta Bronislava Ostřanského, o ní jsme teď mluvili a otevřeli jsme dnešní vizitku s tématem právě Orientu, ale také se posuneme k tématu kultury Orientu, ale to až za chvíli, až za po písni nebo po skladbě, kterou pro nás pan docent vybral, a to je z Viscontiho filmu Gepard, Il Gattopardo Nino Rota. Tak
0: ano. Já jsem to vybral záměrně, protože je filmové léto, takže jsem vybíral z filmové hudby a Viscontiho.
1: Jste poučený host, víte, že máme na
0: Vltavě. Já jsem byl poučen až dodatečně, takže já jsem původně to vybíral, aniž bych toto věděl, ale pak jsem byl poučen. Ne, Viscontiho Gepard je velké dílo, které mám nesmírně rád, a když jsem dostal tu možnost, za kterou jsem velice vděčný, a děkuji za ní, že si můžu vybrat 4 skladby, které se mi budou líbit, tak jsem na první místo dal právě Viscontiho Geparda.

0: Pani, ja
1: tak pokračuje vizitka dnes na Vltavě Českého rozhlasu. My máme Bronislava Ostranského, který je arabista, islamolog, mluvíme o Orientu, protože pan docent tady vydal brožurku Orient, orientalismus a orientalistika. Tak kdybyste měl jen tak ve stručnosti říct, co byste si přál, jakým příspěvkem by tahle brožurka měla být právě do té vypjaté diskuze? Tak
0: no,
1: co by to bylo?
0: Já bych byl strašně rád, ale vím, že to je velice naivní přání, kdyby ta brožurka do toho vnesla špetku věcnosti, protože to je téma, které, jak už tady zaznělo, vyvolává ohromné obavy, ohromné emoce a jenomže jsou některé věci, které jsou velice sporné a které jsou předmětem, to jsou hodnotové záležitosti, to jsou ty takzvané kulturní války, jo, které jsou předmětem nekonečných sporu, jo? Ale potom jsou některé věci...
1: Ale ta otázka, promiňte, ano? Pane docente, že vám do toho vstoupím, ano? Nakolik vlastně třeba pokud, ale zase musíme mluvit o asi různých formách islámu, jako, nebo to mi vysvětlete vy, protože se ta otázka, kterou si můžeme klást, nakolik některé věci jsou slučitelné skutečně s těmi evropskými hodnotami, jako je demokracie, rovnost, humanismus, liberalismus, tak ty jsou asi legitimní.
0: Ne, to je naprosto legitimní otázka. Naprosto legitimní otázka a je třeba říci, že v rámci islámu jsou takové výklady, které jsou problematické nejenom pro západoevropské státy, ale pro většinově muslimské státy. Jo? To je téma, které už tady zaznělo, že existují různí muslimští radikálové, to by bylo na další povídání, já se do toho nechci dostávat, kteří pro své názory čelí perzekuci ze strany jiných muslimů. Jo, to znamená, že jsou zde jisté projevy islámu, které mohou vést k problémům. Když to řeknu takto obecně, jo, a tady se dostáváme k tomu, co už tady zaznělo. A právě proto, aby jsme se vyhnuli plošnému obviňování, k tomu právě slouží ta poučená asertivita. To znamená vědět, co ze světa islámu použili tuhle zkratku přichází. To znamená, když to řeknu hodně polopatě, není muslim jako muslim.
1: Určitě, bezesporu. Ale právě asi ti radikální a ty fatální příklady jsou nejvíc vidět, nejvíc slyšet.
0: Pojďme
1: si říct o těch právě méně viditelných a o těch, co právě nám, třeba když mluvíme právě o kultuře Orientu, tak co nám přináší, čím bychom se mohli inspirovat. A než mi odpovíte, prosím, pane docente, tak já jenom řeknu ještě adresu mail vizitka@rozhlas.cz, tam nám prosím pište vaše dotazy směřující na Blízký východ, do oblasti Orientu a tak dále. Tak a teď prosím pana docenta o tu odpověď, jaké pozitivní příklady vy třeba máte?
0: No existuje spousta pozitivních příkladů. Pokud jde o společnost, pokud jde o kulturu, jo, to je, vy si můžete vybrat podle toho, co chcete. Chcete-li najít spoustu hrozeb a negativních příkladů, tak je velice snadno najdete. A taky najdete spoustu bodů, které mohou být inspirativní, fascinující, úžasné. To znamená například etika. My máme často v představách islám zafixovaný jako soubor příkazů a zákazů. Samozřejmě ty nejextrémnější jsou nejviditelnější. Různé tresty, které jsou sankcionované šariatským systémem. Ale například, co se málo ví, že islám má různé etické imperativy, které jsou zcela klíčové a které v praxi ovlivňují to, jak tam ty společnosti fungují. Jak například, co je pro muslimy naprosto nepochopitelné, když žijete delší dobu muslimské zemi a bavíte se s lidma, kteří třeba nejsou zcestovalí a znají západ jenom z médií a z publicistiky, tak například, že existují domovy důchodců. Například v Egyptě domovy důchodců taky už existují. Nebo domovy seniorů, ano, bych měl říkat. Ale je to poměrně novinka, která je vyhrazená spíše pro ty nejzámožnější Egypťany.
1: A to souvisí
0: s islámem, ano. Protože představa, že starého tatínka nebo maminku odložím do nějaké státem provozované instituce, to je prostě něco pro ně naprosto děsivého. To znamená, to jsou mimochodem pokud jde o kritiku, tak to funguje z obou stran. Na jedné straně to nemá cenu řešit, protože to všichni známe z vlastní zkušenosti z internetu, debaty, jo, jak to vypadá v muslimských zemích, ale na druhé straně existují i stereotypy muslimů o nás. To znamená, že často třeba muslimští publici uvažují tím způsobem, že zatímco ty západní státy jsou bohatší, ano, vyspělejší a tak dále, tak pokulhávají morálně. To je velice častý argument. Takže zmiňují například stereotypy například promiskvita, prostituce, pornografie, což samozřejmě pochopitelně existuje i v muslimských zemích, jo. Ale to je například bod, který oni často zdůrazňují. Podívejte se, zatímco...
1: Dekadentní západ.
0: Ano, přesně. Zatímco dekadentní západ, tak my jsme sice ekonomicky nesrovnatelně na tom hůře i v mnoha jiných ukazatelích, jo, včetně ukazatelů politologických, ano, stav demokracie, svobody slova a tak dále, ale máme zde... Jo? A samozřejmě vy to můžete odmítnout šmahem, jo, jako generalizaci, jo, ale takovýmhle způsobem se dá uvažovat do nekonečna. Mm-hmm. Takže
1: funguje to oboupolně.
0: Ano, samozřejmě.
1: Mm-hmm. No, tak zahrajeme si další skladbu a teď to bude teda Mahlerova symfonie číslo 5. A opět ta tady zazněla ve filmu Smrt v Benátkách, takže to je vaše oblíbená.
0: Ano, to je opět Luchino Visconti a ta Mahlerova 5. symfonie uvozuje vlastně příjezd hudebního skladatele do Benátek, z kterých se už nedostane. No, to je ten smutný začátek, jak Vaporetto připlouvá a do toho hraje ta 5. Mahlerova.
1: Ale hudební dramaturgii jsme se tady neposunuli na Orient, do Orientu.

0: Symfonie číslo 5 Gustava Mahlera dozněla ve vizitce. Vybral ji pro nás dnes docent Bronislav Ostřanský, islamolog a arabista. Mluvíme o Orientu, samozřejmě i v současném kontextu geopolitickém, i když samozřejmě vizitka není politický pořad. Přece jen přišel dotaz právě tohoto ranku. Ptá se pan Jaroslav Vozáb, který s údivem pozoruje operace Izraele probíhající na libanonském území. A ptá se, co vy si o tom myslíte, pane docente, jak je to možné, proč to Libanon trpí?
1: No, já to řeknu velice stručně. Co si o tom myslím? Izraelské operace na libanonském území jsou podle mě odsouzeníhodné. Proč to ten stát trpí? No, protože nic jiného mu nezbývá. Libanon je velice křehká instituce. To znamená, že ten stát může být rád, že vůbec funguje. To je na další povídání, ale tak to ve stručnosti.
0: Ale zároveň, když přemýšlíte o tom, jak vést věcnou debatu o Orientu, tak ta současná situace, kdy sledujeme válku v Iránu, situaci na Blízkém východě a další věci, tak to je dvojnásob obtížné, že?
1: Je to obtížné. Ono totiž zase, já se pokusím o maximální stručnost a jasnost. Pokud člověk sleduje český nejenom politický, ale i mediální diskurs a zároveň přepíná občas třeba na německé, anglické či jiné zdroje, tak o to více si uvědomí tu výjimečnost naší situace. My máme totiž na jedné straně jednu z nejmenších muslimských menšin v Evropě a jsme islámem ovlivnění tak málo, jako málo které státy na východ i na západ od nás. Srovnejme třeba s Balkánem nebo s Německem. Na druhé straně, jak z opakovaných sociologických šetření vyplývá, tady máme nejsilnější míru islamofobie široko daleko. Čím to asi bude? Ono by, jak člověk sleduje zpravodajství, tak by se dalo očekávat, že nejvíce islamofobů bude tam, kde jsou největší reálné problémy. Víz například Švédsko, víz například Francie, víz například Belgie. Není tomu tak. Takže to je téma, které se tady neustále vrací.
0: Ale veřejnou právní média, včetně Českého rozhlasu, se snaží to pojmenovávat.
1: Český rozhlas se snaží a já to prosím vás, já to velice oceňuji. Já samozřejmě nechci házet média do jednoho pytle, protože bych pak dělal to, co dělají zase jiní, když hážou všechny muslimy do jednoho pytle, ale jenom jestli mohu, tak bych chtěl říct, že ono to totiž často to není jenom o neinformovanosti nebo o politickém aktivismu, ale často je to o pohodlnosti. Jo? Ono je to víceméně vždycky sázka na jistotu. Jeden můj kolega ten to vtipně parafrázoval vzpomínkou na babicovi dobroty. Jo? Nemáš-li čedár, dej tam ajdam. Nemáš-li ajdam, hoď tam jakýkoliv sír. Jo? Takže něco podobného. Nemáš-li téma, hoď tam muslima. Nemáš-li muslima, hoď tam migranta. To je prostě to spolehlivě funguje, takže ono to opravdu v praxi, bohužel to funguje. Je to sázka na jistotu.
0: Dobře. Tak když ale mluvíme o tom, že vy jste tedy orientalista, islamolog, arabista, tak na stranu druhou vnímáte, ale nemůžete mít třeba zase trochu ten pohled na druhou stranu, že byste třeba měl nějaká slepá místa, nebo připouštíte si je?
1: Ne, já se snažím, samozřejmě, víte, jako být nezaujatý, být objektivní, to nejde. To nejde, to by člověk byl stroj. Každý jsme nějakým způsobem zaujatí.
0: No, jste exaktní, jste vědec.
1: Ne, žádný vědec není exaktní a nezaujatý. To byste musela odpárat jeho lidskou složku. To prostě z definice nejde. A je úplně jedno, jestli je to profesor na filozofické fakultě a nebo je to Venca Vopička, který diskutuje někde na Facebooku o islámu. To přednastavení
0: je
1: a
0: to
1: ta
0: jedno?
1: Zaujatost... Ne, chci říct jako ten princip, že se do jeho komentování promítají nějaké osobní východiska. Ten je v obou případech stejný. Ale co je důležité? Vy si to přednastavení nemůžete odpárat. Je důležité si jej uvědomit. A je důležité, když se třeba píšou knížky, například v anglicky psané akademické produkce o islámu, to bývá dneska téměř povinností provést něco jako intelektuální striptease. To znamená, přestože jsem nemuslim, akademik britského původu, tak dejme tomu a tak dále. To znamená, že člověk si to své nastavení a své východiska nemůže vymazat, ale je třeba být transparentní, je třeba si to uvědomovat. Já vám řeknu příklad, jestliže někdo z orientalistů, a teďka to nemusí být jenom islamolog ostřanský, ale může to být třeba sinolog, nebo japanolog, nebo indolog, komentuje dění v příslušném regionu, tak lidé automaticky předpokládají, on se jich bude zastávat. Jo? Bude dělat muslimům advokáta zadarmo a tak dále a tak dále. Jo? Vemte si, je to samozřejmě, je to běžný pohled, který je samozřejmě z velké části mylný, ale představte si, že byste takto třeba uvažovala o hungaristovi nebo anglistovi. Ano? Jestliže nějaký hungarista nebo rusista přijde do Českého rozhlasu, aby komentoval například současné dění v Maďarsku nebo současné dění v Rusku, tak předpokládáte, že jeho erudice, to znamená to, že je hungarista nebo rusista, mu umožňuje, aby posluchačům poskytl kvalitnější informace než pan Vupička z ulice. Jo? Samozřejmě někdo, kdo nesnáší Rusy, nepůjde studovat rusistiku, někdo, kdo nesnáší Maďary, nepůjde studovat hungaristiku. Ano. Jistě. Jo, ale očekává se jistá erudice, která souvisí s jistým oborovým zaměřením a to samozřejmě může vést více či méně k jisté míře zaujatosti. Jistě.
0: A teď mi tedy prosím řekněte, když vy jste překládal dva svazky imáma Abu al-Kásim al-Kušajrýho z 11. století, tak musel jste dělat nějaký takový svůj intelektuální striptease?
1: Ne, já jsem nemusel dělat intelektuální striptease, protože já jsem to překládal. To je právě ta výhoda, protože mým cílem bylo zpřístupnit českému čtenáři 21. století dílo, které je téměř 1000 roků staré, vzniklo v jiném jazyce, v jiné době, v jiném prostředí, jo, a pokusil jsem se, aby to bylo co nejpřesnější a zároveň, aby se to dalo číst. To znamená, že já jsem byl překladatel a zároveň komentátor. Některé věci se musí vysvětlovat, protože to, co považoval čtenář v první polovině 11. století za naprostou samozřejmost, tak to český čtenář vůbec nepochopí, protože žije v jiné době a v jiném prostředí. To znamená, že já jsem se snažil být co nejmenší překážkou mezi imámem al-Kušajrým a českým čtenářem, takže o mých východiscích jsem se nemusel šířit. Pochopitelně, chcete-li vědět, já nejsem sufí, nejsem muslim a zároveň mám velký respekt sufismu pro to, což souvisí s poselstvím sufismu a ten další povídání.
0: Takže takový ministr povídání. Teď pro vizitku, děkuju vám. Ano. Ale jenom přece jenom, mě spíš zajímá, jako proč jste pokládal za důležité předat tuhle zprávu, tuhle nauku sufismu, protože říkáte, že ta je stále i teď živá.
1: No, já jsem přemýšlel, protože práce na podobném díle trvá několik let. A já jsem chtěl se věnovat něčemu, co bude relevantní. Aby to nebylo tak, že, jak se často stává, no a není to nic špatného, že spousta lidí řeší téma, které je třeba intelektuálně naprosto úžasné a je to součást velkého kulturního dědictví, ale z hlediska dneška naprosto irrelevantní. Jo? Já jsem se snažil...
0: Dobře, takže tady máme relevanci, takže si nejdřív řekněme,
1: prosím. Já vám řeknu, jakou.
0: Určitě, to mi hned řekněte, ale jenom, abychom si ještě přesně řekli, co ten sufismus je a proč je tedy relevantní.
1: To je mystická dimenze islámu, když to řeknu takto. Je to určitý výklad islámu, který je s výjimkou Saúdské Arábie a některých dalších zemí přítomný prakticky po celém světě islámu. A to, jak dnes vypadá ten svět islámu, použiju-li tuto zkratku, je z velké části dáno sufismem. Sufismus je určitý výklad, který je niterný, který je osobní, který pracuje s motivem cesty, s motivem snahy o mystické přiblížení se k Bohu. Jo? To znamená, to je téma, o kterém se strašně těžko hovoří, ale pokud bych to nějakým způsobem, a já si nejsem vůbec jistý, jestli jsem schopný o tom hovořit, ale chci říct, kdybych to měl nějakým způsobem hodně zhrnout, tak sufismus je dodnes živý. není to žádná záležitost. Když se řekne mystický řád, tak se okamžitě na západě objeví asociace něco exkluzivního, uzavřeného, elitní kroužky, duchovně výjimeční jedinci, tajné řády a podobně. Takhle to nefunguje. Mystické řády v muslimském světě jsou záležitost zcela masová a počet lidí, kteří se hlásí k sufismu v různých zemích, od Maroka až po Indonésii, se pohybují v řádu jednotek až desítek procent podle jednotlivých regionů. To znamená, že přeložit Kušajriho pojednání znamená zpřístupnit dílo, které sami sufiové pokládají za nejvlivnější, nejcitovanější a nejpoužívanější referenční příručku. Neboli je to dílo, které sice je tisíc let staré, ale které dodnes sufiové používají pro své didaktické potřeby. Není to něco, co zajímá dva akademiky na Al-Azharu, jo, ale je to něco skutku masového. Když se podíváte
0: čím
1: například...
0: Čím spočívá tady ta zpráva?
1: Já chci říct, že tady tato knížka v podstatě je encyklopedií, která shrnuje tři ústřední žánry sufismu. A to jsou tabakát, neboli... životopisy, to znamená příklady velkých mistrů, pak pojmosloví a pak nauka o mystické cestě. Takže je to v podstatě takové shrnutí, které dodnes funguje. Mimochodem, když si dáte Kušajriho v anglickém nebo ve francouzském přepisu do vyhledávače nebo do YouTube přímo, tak na vás vypadne neskutečné množství přednášek v různých jazycích. Ano, od francouzštiny až po indonéštinu. Takže zjistíte, že se jedná o něco, co je dodnes živé, podle čeho se dodnes učí.
0: No a kdybyste měl konkretizovat právě tu zprávu, proč je to dodnes živé, v čem se to tedy hodí lidem i po tisíci letech a v úplně třeba jiném společenském, kulturním a geografickém kontextu? A
1: protože to dílo v jednom svazku, ten vlastně, nebo v několika svazcích, to záleží na vydání, to české vydání je ve dvou velkých svazcích. Ale k tématu. To dílo totiž obsahuje tři základní komponenty. Na jedné straně jsou to životy mistrů, to znamená, to jsou příklady k duchovnímu vedení, to jsou portréty, medailonky výrazných osobností. Potom je tam pojmosloví. Sufiové si totiž vytvořili svůj vlastní jazyk. To znamená, že oni používali různé pojmy v různých významech a i pro arabského rodilého mluvčího, který není obeznámen se sufismem, může být obtížné sufijské texty číst. To znamená, je potřeba znát jejich pojmosloví. Mimochodem, nejslavnějším příkladem sufijské symboliky ve světové literatuře klasická perská literatura. Jak se říká, to je ten oblíbený bonmot, že tam vydal sufismus své nejkrásnější květy. A do třetice všeho dobrého tady máme téma mystické cesty. Ta mystická cesta bývá velice často přirovnávána k pouti do Mekky. Jo, na kterou každý muslim, kterému to finanční a zdravotní poměry dovolují, se by se měl vydat, což v praxi samozřejmě nejde, protože dneska jsou téměř 2 miliardy muslimů a všichni se tam nedostanou. To logisticky nejde, ale zpátky k tématu. Každý člověk má jiné východisko, jo, ale cíl je jenom jeden. Ten je ten princip. To znamená, že nauka o mystické cestě je zároveň výkladem o progresu člověka do těch nejzazších výšin, který je zároveň ponorem do největších hlubin. To je zase, jak jsem říkal, že nevím, jestli jsem schopný na toto téma vůbec hovořit. Já myslím, že bude nejlepší na toto téma nechat hovořit imáma Al-Kušajriho. To znamená, to je...
0: Si to přečtěte, milí posluchači. Ale já přece jenom se vás zkusím doptat na nějakou jako konkrétnější věc, protože Kušajri píše o sufiích jako o synech okamžiku. Tak přesně, co to může znamenat pro dnešní... A zase mluvíme, vy říkáte, jsou tady mistři, tady sufismu a tak dále, tak co, jak nám to obohatí zase tu naši tradici západní, křesťansko-židovskou s našimi mistry, s naší...
1: No, velice konkrétně. Já vám řeknu, jak konkrétně ten bod, a děkuji za tu otázku, synové okamžiku. To je mimochodem téma, ve kterém se mystikové ze západní středověké tradice potkávají z mystiky, z muslimského prostředí. Nejslavnější a dodnes používaný úvod do mystiky od Eveliny Underhillové, jak v předmluvě píše profesor Halík, jo, dodnes nejpoužívanější, přestože 100 let starý, uvádí příklady vedle sebe tradice západní, ano, od mistra Eckharta a dalších, který má mimochodem hodně společného s východními zdroji, až po velká jména sufíska, jako byl například Jalalin Rumi. Ale co chci říct, ať to zkrátím, tak mystikové bez ohledu na to, odkud pocházejí, z jakého náboženství vycházejí a jaký je jejich rodný jazyk, promlouvají stejnou řečí. A to poselství, které najdete poněkud možná pro dnešního čtenáře složitým jazykem vyjádřené v Kušajriho pojednání, tak to najdete v poličkách, kde jsou knížky o osobním rozvoji. Já vám řeknu velmi konkrétní příklad. Sufie jako syn svého okamžiku, to znamená, jako syn, promiňte, synové okamžiku, když si vezmete, jeden z nejúspěšnějších moderních titulů je dílo Eckharta Tolleho, Moc přítomného okamžiku. To je jeden z nejprodávanějších titulů a tady toto dílo, jak z názvu vyplývá, se snaží soustředit na to je klíč, jo, no. Soustředění se
0: to
1: na přítomný okamžik.
0: Ano,
1: ano,
0: ale protože, zároveň mi
1: protože, protože člověk, jo, je v zajetí. To je další povídání.
0: No, ale já si právě říkám, ano, že tuhle myšlenku třeba možná už měli i Stojkové, jestli se nepletu, to znamená to, minulost není pro mě ničím, budoucnost se mne ještě nedotýká.
1: To říkáte naprosto správně. No a to říkáte naprosto správně a to je přesně to, co jsem chtěl říct, že jsou určité myšlenky, které se objevují pod různými názvy a v různých kontextech, v naprosto rozdílných tradicích. To znamená, pokud si dáte na stoleček vedle sebe Kušajriho pojednání, vedle toho současného autora německého původu, byť anglicky píšícího Eckharta Tolleho, a vedle toho třeba Zenové mistry, a budete to číst, tak zjistíte, že to má mnoho společného.
0: No to je ale velmi pozitivní zpráva, pokud mluvíme o tom, kudy nějakým způsobem se zbližovat s něčím, co nám zdánlivě připadá velmi cizí.
1: No ano, tak to je. Ono tam těch styčných bodů, těch styčných ploch je strašně mnoho. Tam je, to je záležitost, která je jistá, nesporné těch společných bodů. Ovšem, jiná otázka je, zda je vůle je hledat. To už je jiná otázka. To znamená, jako pokud bychom chtěli řešit, co s muslimy máme společného, já se omlouvám, nechci tady generalizovat my a oni a podobně, to je furt dokola, ale pokud bychom si tuhle otázku položili, co s nima máme společného, tak bychom...
0: Můžeme začít u Kušajriho říct.
1: To je možná trošku starší záležitost, ale chci říct, že bychom toho našli mnoho. Otázkou ovšem zůstává, jestli je vůle vůbec něco hledat.
0: Chápu, ale zároveň přece i ten západní pohled a zkušenost těmi lety a staletími se potom také vyvinul úplně třeba jinudy než orientální, východní. A to vy jste musel při tom překladu taky zohlednit, že třeba si myslím, že i jako významy nějakých slov něco jiného znamenají s tou zkušeností a prožíváním východním a s tou zkušeností a prožíváním západním, tak to byl dvojnásob překladatelský oříšek.
1: No, je jistě, jako byla to výzva, to skutečně, to byla výzva a samozřejmě to je záležitost, kterou řeší překladatelé z různých jazyků, různých titulů, jo, jak být věrný a zároveň srozumitelný. Já vám řeknu příklad, který s oblibou uvádím. To, co středověký arabský čtenář pokládal za obrovskou přednost, například vršení synonym. Jo, ten král byl úžasný, fascinující, uchvatný a tak dále, tak to naopak český moderní čtenář pokládá za oprus, když to řeknu takhle škaredě, balast, ano, nebo například dokladování řetězců tradentů. Ten řekl tomu, že řekl tomu, že řekl tomu, jo, tak pro středověkého čtenáře to byl doklad spolehlivosti toho mistra. Pro českého čtenáře to může být relevantní důvod k odložení knihy.
0: A to se dá dobře přeskakovat, ne? Zase
1: to se dá, ano, to se dá přeskakovat. Ovšem, já jsem se snažil nějakým způsobem to přiblížit českému čtenáři, samozřejmě s vědomím, že jistá zkreslení jsou nevyhnutelné. Jo.
0: A co pro vás jako osobně v rámci vaší akademického bádání právě tenhle překlad znamenal? To bylo takové, bylo to zdolání nějakého Olympu?
1: Ano, tak Olympu, to je možná silné slovo, ale víte, já se snažím ve své práci, ať již vědecké nebo pedagogické, nějakým, abych prostě postupoval způsobem, který mi přijde smysluplný. Jo? A v dnešní době, a to se netýká jenom orientalistiky, to je obecně výkaznictví o vědě. Ano, jsou důrazy vždycky kladeny na něco. Jednu dobu, no prostě chtěl jsem přeložit něco, co je smysluplné a co tady chybělo a co například lze využít ve vysokoškolské pedagogické praxi.
0: Říká Bronislav Ostřanský, který je islamolog a arabista. Mluvili jsme o jeho práci, o Orientu. A Orientem také skončíme, protože jste pro nás vybral zase soundtrack z filmu Lawrence z Arábie. To je poušť, tak jenom také prosím, jestli stručně uvedete, co pro vás třeba ten film znamená.
1: Tak to je klasika Lawrence z Arábie, to je naprostá klasika a tady toto dílo mám velice rád, přestože samozřejmě toto dílo se dočkalo kritiky z mnoha stran, ano, například orientalismus jako vyšitý, jo, ale co chci říct, já ten film mám moc rád a je součástí mých vzpomínek a tu hudbu mám taky rád, tak proto jsem to vybral.
0: Děkuju vám moc, pane docente, nashledanou.
1: Děkuju za pozvání.
0: A od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dobré dopoledne, je 11 hodin.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Zavedení nových amerických cel kritizuje Brazílie, Austrálie, Japonsko nebo Norsko. Reagují tak na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten oznámil vůči 60 států nová cla ve výši 10 a 12,5%. Mají nahradit dočasné plošné 10% clo na dovoz zboží do Spojených států, které vypršelo dnes v noci. Vojáci zranění při včerejší nehodě vrtulníku na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku jsou přivědomí, stabilizovaní a nejsou v bezprostředním ohrožení života, informovala armáda na síti X. Zraněným i jejich rodinám poskytuje podle svého vyjádření maximální podporu. Do Záhřebu se sjeli zástupci českých firem a odborníků z oboru jaderné energetiky. Chorvatsko chce rychle zvyšovat podíl jaderné energie ve svém energetickém mixu. Česká i chorvatská strana v tom vidí biznisový i partnerský potenciál. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti představuje tvorbu výtvarné umělkyně Boženy Augustínové, která tvořila zejména ve druhé polovině 20. století. Výstava vznikla na základě daru, který muzeum získalo od jejich synů, malířů Andreje a Martina Augustínových. Počasí odpoledne oblačno až polojasno, ve východní polovině území s lokálními přeháňkami, které budou k večeru ustávat a většinou bude také ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů a více informací najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Týden s týdnem se nám zase sešel, je to až znepokojující, že jsme už téměř v polovině prázdnin, ale na druhou stranu je pátek a to je vždycky důvod k veselí, alespoň pro některé, no a na druhé straně je také po týdnu Otakar Svoboda. Zdravím tě do Českých Budějovic.
2: A já zdravím do Prahy a všude vlastně.
1: Tak první skladba, kterou si vybral, bude věnovaná Carlosi Santánovi. Tak pokračuji.
2: Ano, Carlos Santana oslavil v pondělí 79. narozeniny, ona vůbec celá tato rocková scéna slavná 70. let prostě logicky stárne, no a já jsem ho jako mladý měl strašně rád, strašně prostě. Abraxas byl jednou z nejlepších desek doby, podle mého, v roce 1990, nebo tak nějak jsem ho viděl živě v Budapešti a málo koncertů mě v životě tolik vzalo. Takže mám o něm mluvit ještě teď nebo až po té skladbě?
1: Je to čistě na tobě, jenom prosím trošku zapadl název té desky.
2: Jmenuje se Abraxas.
1: A Abraxas píseň, je ta hudba, kterou budeme hrát, promiň.
2: To se jmenuje, to bych teprve řekl, kdybych nemluvil dál, ale řeknu teda rovnou. Dobře, jmenuje se to Ojekomová, jak se máš, což je překlad téhleté desky, nebo téhleté skladby, no tak si pustíme Ojekomová, pak já k tomu ještě něco dodám, jestli dovolíš.

0: To jsme se pro začátek naší dnešní 20-minutovky vrátili do roku 1970, kdy Carlos Santana vydal desku Abraxas. O to prosím tě, čím tě vlastně tehdy tak uhranul tenhle legendární hráč na kytaru?
1: Asi tou rytmikou, tou radostí, tou... ono to bylo úplně nové v té době, to znamená, dneska už to zapadá, nebo může to zapadat mezi podobné kapely, které se snaží o něco takového, ale oni byli, myslím si, první. On jako rodilý Mexičan, tak do toho tehdy šlápnul a použili, ono vůbec to byla doba, kdy vznikaly nové styly, to všichni víme, že jo, samozřejmě. A Santana byl jedním z těchto stylotvůrců, no. A já nevím, můžu k němu teda teď něco říct, nebo máš ještě nějaký dotaz na mě, říkej?
0: Je to čistě v tvojí režii.
1: Dobře, on se narodil v malém mexickém městě, které se jmenuje Autlán de Navarro, od pěti prý hrál na housle, od osmi na kytaru, která se pak stala jeho hlavním nástrojem po celý život a asi mu nejvíc pomohlo, když se přestěhovala rodina do San Francisca, kde měl táta práci. V 19. založil svou první kapelu pod svým jménem a pak to prostě jelo. Abraxas je jeho nejúspěšnější deskou, i když má jiný vynikající, třeba Caravanserai, je velmi specifická nahrávka, už jejich debutová deska byla zajímavá, ale Abraxas myslím, že byl nejlepší. A ta byla typická obsazením, jak už jsem řekl, mixem stylů jazz, rock, blues, salsa. A první bylo, nebo byli mezi prvními, ne-li vůbec první, kdo používal troje bicí. A deska se stala jednou z nejúspěšnějších v historii populární hudby. A teď bych se teda vrátil do roku 26, jestli...
0: Dobře, já samozřejmě o tobě vím a ty se tím netají, že miluješ mezižánrovou hudbu. A na téhle vlně tedy pojedeme dál, je to tak?
1: Do jisté míry ano. Na řadě je muzikant, který si říká Beck. Já jsem ho vybral, on teď vydává novou desku a je takovou hodně komorní a já jsem ho vybral proto, abychom zas moc neodbočili od té americké stylově namíchané hudby. On chystá tu novinku pod svým křestním jménem Beck. Jmenuje se, nebo bude se jmenovat Right Lonesome a je 15. v jeho kariéře a vyjde v září. A není překvapivá, ale drží kvalitu, kterou Los Angeleský rodák, tam on měl výhodu, ten Beck, že se tam narodil v té Kalifornii. Beck David Campbell, jak se celkově jmenuje, dostal nejvýš před 26 lety až ke Grammy. Název novinky Right Lonesome, která asi nejlíp vystihuje, a já to řeknu ještě jednou, který asi nejlíp vystihuje jeho celou kariéru, jeď sám. V kapele má několik spoluhráčů samozřejmě, ale především je to jeho autorský projekt. Teď vyráží na americké turné, Evropu zatím v plánu nemá, tak si dejme aspoň malou ukázku z desky Ballad in the Night v noci, ačkoliv je ráno.

0: Velmi pěkné, abych si to tak nějak odborně dovolila zhodnotit. My jsme poslouchali ukázku z chystané desky hudebníka, který si říká, vystupuje pod jménem Beck. O to na rozdíl od Becka, poslední ukázka, to je tedy ženská záležitost, je od Michelle Ndegeocello, která nám tady zpívá poměrně často. Ostatně minulý týden jsme ji tady měli také společně v duetu s Gretchen Parlato. Michelle Ndegeocello chystá novou desku, už víš, jak bude znít.
1: No, to je stejné, jako to bylo u té předchozí novinky, nebo respektive ukázky, kterou jsme si pouštěli. Je to zatím jenom pár tracků, nebo dva tracky, pokud vím. Ta deska vyjde zase v září, pokud se nemýlím, a já něco řeknu o ní, jestli můžu. To příjmení si dala sama, znamená to volná jako pták, a nejspíš má vyjadřovat její nejen hudební rozpřáhlost. Narodila se tátovi seržantovi v americké posádce v Berlíně, za měsíc bude 58. A máma byla ve stejné posádce zdravotnice, takže k sobě měli blízko. Brzy se vrátili do Washingtonu a Michelle získávala hudební zkušenosti mimo jiné na škole Duke Ellingtona. To jsou všechno jména a okolnosti, které nahrávají tomu, aby z ní byla takhle vynikající muzikantka. To pokračovalo potom dál, postupně se propracovala mezi známé a uznávané muzikantky díky svému osobitému podání, stylu a dnes už jen vyhledávanou site muzikantkou je také. Prakticky každé z vydaných alb bylo na Grammy nominováno a tři z posledních alb tuto výraznou cenu získali. Tak uvidíme, jak dopadne tahle ta nahrávka. Aktuální posuďme dopředu podle dostupného tracku I Knew You Were Waiting For Me. Vím, že jsi na mě čekal nebo čekala podle bisexuální orientace této hvězdy. Tak a to je na závěr.
0: Díky, to byl Otakar Svoboda a dnešní jeho tři tipy.
1: Děkuju taky.

0: V září tedy vyjde Michelle Ndegeocello nová deska. My jsme z ní dnes hráli poprvé, ale rozhodně ne naposled.
1: Postavy světového filmu.
2: V archivním cyklu z konce 60. let přibližujeme výraznou generaci tehdy mladých filmařů.
1: Jan Němec, František Vláčil, Věra Chytilová i Jiří Mencl.
2: Jak se dostali k filmu? Jakou výpověď zanechali?
1: Československá nová vlna v sobotní víkendové příloze na Vltavě.

0: Další ženský hlas Maria Rita dospívala v 11 hodin a 24 minut.
1: Polední Vltava. Osudy. Vzpomínky a otevřené zpovědi osobností vždy od 11:30.
0: Stálicí tuzemských kulturních let je letní filmová škola v Uherském Hradišti. Ta začíná právě dnes. Tradičně přináší atraktivní filmový program. No a pestrou nabídku pořadů zde představí také stanice Český rozhlas Vltava. Například živě zde natáčíme vizitku s režisérem Janem Svěrákem. Hostem filmově hudebního pořadu Klapka bude také alternativní muzikantka Beata Hlavenková. No, pokud se chystáte a zajímá vás, a já samozřejmě doufám, že ano, program Stanice Vltava na Filmovce, tak přehled najdete na našem webu vltava.rozhlas.cz a program letní filmové školy představíme v odpoledním vysílání. A do světa filmu dokumentárního se vydáme už za chvíli s Helenou Třeštíkovou, protože právě té patří osudy aktuálního týdne.

0: Sonny Rollins složil tenhle vals a nám ho hrál a dohrál o 11:30 Libor Šmoldas a jeho trio.
1: Osudy.
0: A uzavíráme dnes rozhlasové vzpomínání filmové režisérky, autorky časozběrných dokumentů Heleny Třeštíkové.

Velmi brzy po naší svatbě s Michalem jsme dostali takovou nabídku od kamarádů, že se chystají na cestu, oni říkali po Rusku, ale vlastně to nebylo moc Rusko, ale spíš Ukrajina, Gruzie, Arménie, ale tehdy se všemu říkalo Rusko, a autama, a že je to organizovaný přes Čedok, ale že byly tři auta a jedno auto jim nějak vypadlo, tak jestli bychom nechtěli. No, tak jsme do toho šli a byla to teda opravdu asi nejbizarnější cestovatelský zážitek, jaký jsem kdy zažila. Od té doby to nic nepřekonalo, protože jsme dostali takový papír, který se jmenoval Maršruta, a tam bylo přesně napsáno, který den máme odkud vyjet a kam přijet. A ta místa, kam jsme měli přijet, tak tam jsme měli zabukované bydlení. Většinou to bylo v nějakých takových chatičkách, v nějakém takovém chatičkovém táboře, ale v Gruzii, v Tbilisi a v Arménii, v Jerevanu, jsme měli hotel. Takže my jsme vyrazili podle té maršruty, ta začala platit, jak jsme přejeli hranice Sovětského svazu. No a vlastně se to vyznačovalo tím, že jsme měli i napsané silnice, kterýma máme jet, a tam stály vždycky po nějaký chvíli jízdy takové budky, kde bylo napsáno GAI v azbuce GAI, a byla to Gasudárstvěnaja Avtomobilnaja Inspekcia. Tam se muselo přibrzdit a oni si napsali číslo auta. Takže takhle jsme byli pěkně hezky pod kontrolou, a když jsme jednou někde na Ukrajině chtěli odbočit někam, protože nám tam přišlo, že tam je něco zajímavého, tak nás na té křižovatce zastavili a že ne, že to nemáme v maršrutě. A ty naši kolegové zase z Jerevanu jeli někam na hranice s Tureckem a nějak jim to tam přišlo zajímavý, tak druhý den ještě tam jeli jednou a to je zastavili, že už tam jedou po druhý a proč. Takže takhle přísně hlídaná cesta, kdy člověk měl pocit, že opravdu každý jeho krok je monitorován. To jsem do té doby a ani potom nikdy nezažila. Pak jsme někde v Arménii, my jsme měli fotky z nějakých publikací, jako z míst, kam se máme podívat, tak třeba tam byla taková zřícenina antického chrámu někde v Arménii, v přírodě. No a my jsme tam přijeli a on ten chrám byl postavený, oni ho prostě z těch trosek zase postavili. No opravdu to bylo úžasný, bizarní zážitek, kdy jsme měli pocit, že jsme opravdu v jiném světě. Pak jsme někde těsně před opuštěním už Sovětského svazu, tak jsme si udělali nějakou fotku v takovém automatu, což byla tehdy taková novinka. A ty celníci jako na hranicích, když viděli tyhle fotky, tak je furt prohlíželi, jako by to byl důkaz nějaký protistátní činnosti nebo co. Tak to jsme měli zážitek a to jsme si mnohokrát řekli, že teda větší bizardery už člověk asi nezažije. No a pak jsme měli s Michalem ještě jeden bizarní cestovatelský zážitek. To jsme jeli do Řecka, to jsme dostali nějaký příslib a bylo to, kdy našemu Tomášovi byl rok, takže to byl rok 79. Tomáška hlídala máma a táta a my jsme teda vyrazili ještě s jedníma kamarádama, tedy dvě auta. A teď ty kamarádi, to byli takový užívači života a měli chuť vždycky po cestě někde zastavit a vykoupat se a tak. No a Michal, ten zase naopak chtěl co nejdřív být v Řecku, aby jsme už byli na místě, aby jsme si užívali to, za čím jedeme. Tak se strašně ksichtil na to jejich zastavování. A pak nastala taková situace, kdy nám přestalo jet auto. A teď jsme nevěděli, co se děje. No, byli jsme někde už v tehdejší Jugoslávii a už u hranic teda s Řeckem, ale ještě před náma bylo nějaké městečko, tak jsme říkali, no tak tam snad bude nějaký autoservis, tak snad nám poradí, co se stalo, že auto přestalo jet. A ty kolegové nás teda vzali na šňůru a jeli jsme. A teď jsme přijeli do toho městečka, kde
probíhala nějaká strašně divoká veselice. To jsme nepochopili, co to bylo, jestli nějaká svatba nebo co. A teď my jsme jeli třídou, která nás měla nasměrovat k nějakému autoservisu, jak nám poradili. A teď tam po té ulici tančili lidi. A teď tak my jsme jeli a oni si nevšimli, že mezi náma je špagát. A tak jako tančili a teď různě padali přes ten náš špagát. A my jsme jeli samozřejmě krokem, že jo? Takže to nebylo nebezpečný. Taková bizarderie. No a tam se pak nějak zjistilo, že je nějaká ohnutá šňůrka, která měla být narovnaná, tak když ji narovnali, tak to zase jelo. Ale ten zážitek, jak jedeme na provazu tančícím městečkem a ty lidi na nás samozřejmě řvali a ječeli a smáli se a nadávali prostě všechny emoce, tak to bylo hezký, no. Pak jsme se trošku oddělili s tím, že se setkáme zase až na konci cesty. My jsme s Michalem, které jezdili naším způsobem, rychlá cesta, pak si užívat místo, kam jsme dorazili, kde jsme chtěli bejt. A spali jsme buď v autě, nebo někde ve stanu, no tak takový to bylo. Myslím, že dneska už by to asi takhle nešlo. Že už je to přece jenom nějak asi přísněji zhlídáno, kde lidi si třeba postaví stan, no, tak my to tehdy dělali, jak kam jsme dojeli, tak tam.

Když jsme u cestovatelských zážitků, tak jeden ještě k tomu připojím daleko později. V době, kdy už jsem začala spolupracovat s producentskou společností Negativ, tak oni měli velmi dobře zpracované možnosti ukazovat filmy, které oni vyrobili na různých festivalech po světě, protože měli vždycky někoho, kdo byl přímo tím zaměstnán. No a nás pozvali, mě a tu producentku Kateřinu, do Buenos Aires, neboli teda do Argentiny a do Brazílie. Takže to byla taková jako opravdu výrazná cesta, kdy vzpomínám si na jeden takový bod, kdy jsme letěli přes Madrid do toho Buenos Aires a v Madridu jsme se dozvěděli, že tady v Česku padla vláda. To byla Topolánkova vláda, no tak to bylo takový bizarní. A fakt je, že na obou místech jsme se setkávali s našima diplomatama, kteří z toho byli hrozně zmatený, vůbec nevěděli, co se vlastně děje, co se bude dít. Tak taková jako zvláštní nejistota, ale takový zajímavý zážitek v Buenos Aires byla projekce filmu René, což byl časozběrný film 20 let života chytrýho kluka, který ale se stal kriminálníkem. My jsme ho sledovali a v tom filmu je epizoda, že on vykrade náš byt. A my jsme, přitom byl takový hodně hustý program, tak furt jsme měli všecko tak jako hrozně napasovaný časově a měla být tato projekce Reného a my jsme ještě rychle se potřebovali na obědva, tak jsme byli v takový hospůdce poblíž toho kina, o který ta dáma z kulturního centra Češka teda říkala, no to je taková teda hodně velká lidovka, ale prostě je nejblíž, nedá se nic dělat, jdem tam, tak jsme si dali nějaký jídlo a když jsme se chystali odejít a zaplatit, tak jsem zjistila, že mi ukradli tašku. A v té tašce bylo úplně všecko, co člověk tak jako má, peněženka, mobil, pas, nějaká taštička s líčidlama, prostě všechno, co tak jako nosíte. A teď byl fofr, protože jsme museli jít na tu projekci, tak mě jedna kamarádka dala kapesník a jedna producentka mi půjčila nějaký lesk narty a šli jsme na projekci a po projekci byla debata a tam nějaký pán z publika se zeptal, jak jsem prožívala to, když můj hrdina filmu, kterýho jsem sledovala, vykradl náš byt. No tak já jsem mu nějak popisovala ty emoce jako rozčílení a potom uvědomění si, že to je prostě zajímavý čin, který by bylo dobrý zaznamenat. A pak jsem mu říkala, no víte, teď zrovna se mi stalo něco podobného. Těsně předtím, než jsem tady sem došla, tak mi ukradli tamhle za rohem v restauraci celou kabelku. Myslíte, že bych měla jít pátrat po těch zlodějích a točit o nich film? A on úplně rozčíleně začal křičet. Paní Třeštíková, to nikdy nedělejte. Naši zloději, to jsou úplný troubové. To není jako zloděj u vás. Zloději u vás jsou inteligentní lidi, píšou knihy, no to je prostě Evropa, kdežto naši zloději, to jsou debilové, o těch byste film neudělala. Tak to se nám líbilo, to jsme všichni se nadšeně smáli. No pak se stalo to, že mi v hotelu řekli, že jim volal nějaký člověk, že někde našel kabelku a že by ji vrátil, ale že vyžaduje nějaký poděkování, tak to mi řekli, kolik jako tam mám nechat, tak jsem to tam nechala. A v kabelce byl pas a možná i ty líčidla, ale samozřejmě zmizel foťák, mobil, peníze, všechny. A protože my jsme tam byli v kontaktu s vyslanectvím, oni ohlásili ztrátu teda pasu. A pak asi za půl roku na to jsme jeli zase s tou producentkou ještě pár lidí na takovou cestu do New Yorku a tam, když jsme přistáli a tak jako ukazovali jsme pasy, tak mě řekli, tohle je kradený pas. Oni to totiž, ty velvyslanci neodhlásili, že byl znovu nalezen. A teď nás bylo asi 8 a ty jsme stáli na tom letišti a co teď? To vypadalo, že mě vrátěj. Tak nějak volali do
Buenos Aires na český velvyslanectví, kde jim potvrdili, že teda opravdu jsem to já a ten pas je můj a že byl vrácen. Tak nás tam pak pustili.

Zajímavý životní zážitek bylo setkání s Lídou Bárovou. To bylo někdy v roce 95. Jsem dělala takový pořad v televizi, byl takový cyklus dokumentů o různých zajímavých místech. Ne o lidech, ale o místech. A mě nabídli udělat film o velkém sále pražské Lucerny a jeho historii. No tak jsem jakože jo a ptala jsem se různých lidí, co tam chodili. V té době ještě žilo mnoho takových těch prvorepublikových návštěvníků Lucerny a jeden z nich mi řekl, to byste měla ale určitě zajít za Lídou Bárovou, přitom tam byla pečená, vařená. A ježišmarja, Lída Bárová ještě žije, to jsem vůbec nevěděla. Já jsem měla pocit, že tyhle ty prvorepublikové hvězdy už jsou dávno všechny mrtví. On říkal, jo, žije v Salzburku a dal mi na ní kontakt, telefon. Tak jsem jí zavolala. Ten dotaz první byl, jako jestli by něco řekla k Lucerně. Tak ona, že jo, že teda jo. Tak já jsem to teda v té televizi, jako že bychom potřebovali jet do Salzburku. Samozřejmě jako vždycky tam byl omezený rozpočet. Tak oni, že jo, ale mě v tu dobu už začalo tak v hlavě jezdit, že když takováhle zajímavá bytost, že by bylo škoda tam zajet a jenom se zeptat na to, jak chodila do Lucerny a že bych mohla udělat nějaký dokument o ní. A tak jsem ještě volala, jestli by na to přistoupila. No tak to trošku jako tak uvidíme. Takže jsem se ještě domluvila v televizi, že uděláme kromě toho filmu o Lucerně ještě film o Lídě Bárové. Bylo domluveno půl hodinovka. No tak jsme vyrazili do Salzburku v takovým celkem malým obsazení, kameraman, zvukař a dramaturg autem. Bylo to 15. března, to si přesně pamatuju, takový významný den. A bylo příšerný počasí a ono se tam jede vlastně nějak trošku přes hory a my jsme tam měli přijet ve 2 hodiny, jak bylo domluveno. Teď, že jo, neexistovaly mobily, nic v té době, takže my jsme přijeli ve 3, prostě o hodinu pozdějic. Tak a teď jsme měli kytku koupenou a nějakou flašku, co ona to tehdy chtěla, Becherovku, speciální českou značku, takže jsme koupili největší láhev Becherovky, jaká existovala. No a teď tak jako zvoníme, ona otevřela, tvářila se strašně nepřátelsky. Vy jste přijeli pozdě. Já říkám, ježišmarja, paní Lído, já se šíleně omlouvám, prostě byla šílená cesta. No nic, no. Já už s váma nepočítám dneska, tak přijďte zítra. Teď jsem jí teda dala tu kytku, dala jsem jí tu flašku a ona jenom, tak pojďte ještě dál, domluvíme se, tak jsme tam na chvíli sedli, ona odšroubovala tu Becherovku a teď tou třesoucí se ručičkou tu těžkou flašku a začala z ní takhle pít. No, tak jsme se domluvili, že teda druhý den v 9 hodin, že teda přijdeme ráno. No já jsem vůbec nevnímala krásy Salzburku, nic, když jsme se tam procházeli. A furt jsem si říkala, no tak jestli to nedopadne, to bude průšvih, protože v té době cesty do ciziny byly vlastně pro tu televizi ještě takový hrozně nákladný, že oni nám teda platili benzín a ubytování tam. Tak jestli to nedopadne. No takže druhý den v 9 přesně jsme tam byli a paní Lída řekla, že točit můžeme, ale jenom povídání, sezení a povídání, nic jiného. Já jsem myslela, že se třeba půjdem projít po Salzburku, že by třeba zašla ke kadeřníkovi. Nic, v žádném případě nic, jenom sedět a povídat. No takže seděla a povídala do toho, pořád jednak kouřila a jednak pila tu Becherovku. Furt z té láhve. A mělo to teda ten efekt, že už tak jako odpoledne a v podvečer, že už začala mluvit trošku méně srozumitelně. No. Potom už bylo jasný, že musíme skončit. No tak něco jsme natočili a měli jsme ještě druhý den dopoledne, protože večer zase už jsme museli být v Praze, už jsme neměli teda tam ubytování, takže to bylo domluvené, že to nějaký 12. 1. hodiny a pak zmizíme. No a ona ten den byla strašně příjemná, ta paní Lída. Jako najednou úplně,
Jako v tu chvíli to bylo daleko lepší. Vlastně všechny ty výpovědi, které máme z toho druhého dne, byly daleko zajímavější. Už moc nepila, možná, že už to mezi tím teda měla tu flašku vypitou. Kouřila pořád, to teda jednu od druhý, to jo. Ale vlastně to bylo příjemné, takže jsme se tak jako loučili velmi v dobrým. A ona, a přijďte zase, paní Helenko, a tak. A no, takže to skončilo pozitivně a vzniknul film, který se jmenoval Sladké hořkosti Lídy Bárové, půlhodinovka. A já potom o mnoho později, když už jsem spolupracovala se střihačem Jakubem Hejnou, tak jsem nějak potřebovala ten film nějak nechat přepsat na nějaký formát. Tak jsem ho poprosila, on to udělal a zároveň se přitom na ten film podíval a říkal, ty jako musíš mít víc toho materiálu, ne s ní. A tak jo, jsem říkala, no tak měli jsme asi jenom 5 hodin materiálu a tohle to byla půlhodinovka. A to by stálo za to udělat celovečerní film. A to jsem se tehdy domluvila s naší Hankou, která vystudovala produkci a zabývala se produkováním. Takže tenhle ten film s náma dělala Hanka. A vlastně jsme bezvadně využili ještě spousty materiálu, který jsem samozřejmě měla schovaný, ty kazety. A teď jsme hledali různý archivní materiály, jednak z filmu, ve kterých paní Lída vystupovala, což bylo samozřejmě český filmy, to nebyl problém, Národní filmový archiv, to jsme všechno domluvili, ale ty, když točila v Německu a potom v Itálii, no tak to byly trošku problémy něco sehnat a taky to bylo dražší, ale že jsme potřebovali i takový zpravodajský archivy z 30. léta v Německu a potom válečná doba, poválečná a zjistili jsme, že po válce Američani odvezli všechen filmový archiv, který v Berlíně zbyl, jako válečnou kořist. A když to někdo potřebuje použít jako nějak smysluplně a musí se napsat přesně proč, tak to poskytnou jenom za cenu jako technického přepisu, ale nechtějí takový ty poplatky, které normálně se za archivní materiály platí. Takže jsme tam měli takový docela zajímavý, že ona paní Lída ke konci 30. let žila v Berlíně a pracovala tam, takže jsme něco použili. No, ještě taková zajímavost, že při tom natáčení ten pán, který mě na ní dal kontakt, mi jenom říkal, prosím vás, jenom se jí neptejte na Goebbelse, což byl vlastně její milenec. Protože jakmile byste se zeptala, tak vás hned vyhodí. Takže jsem tuhle otázku položila až ten poslední den, kdy už jako případný vyhození by nebyl takový problém, ale tak odpověděla stručně. On byl do mě hrozně zamilovaný a nic dál jako nechtěla rozvádět a nevyhodila nás. No takže jsme potom udělali film pro kino a tak je to takový příběh 20. století. No. Ne úplně lehkej a vlastně dost dramaticky. Já jsem se v 90. letech po revoluci, která jednak zabývala těma svýma časozběrnýma projektama, což jsem považovala za takovou hlavní svoji pracovní metodu, ale vlastně jsem si uvědomila, že ještě žije spousta lidí, kteří prožívali zajímavý a dramatický osud, o kterých se za komunismu nesmělo mluvit. A že by to vlastně byla určitá povinnost dokumentaristy ještě něco zachytit, tak jsem se začala zabývat i těmahle osudama. První bylo setkání s dámou, která byla politická vězenkyně 50. let. Jmenovala se Albína Palkosková a říkala se jí Alča. A teda velmi krásně vyprávěla. Byla to taková ta klasická dáma, která komunistům neseděla, protože oni neseděli jí. A tak byla zavřená a ukázalo se, že má takovou
partu kamarádek, s kterýma se dělá ve vězení a byli jsme společně na prohlídce na Pankráci, kde oni předtím dělali různé prohlídky a na Pankráci ještě nebyli, tak to jsme absolvovali s nima. Byla tam taky taková velmi významná dáma, která se jmenovala Dagmar Skálová, taky dlouho vězněná dáma. Tak to bylo strašně zajímavé, no, to jsem cítila, že to je povinnost, ale zároveň nebral jsem to jenom jako povinnost, ale i vlastně jako takové doplnění nějakých znalostí o zemi, ve které žiju. A zároveň to bylo tehdy první setkání větší s archivama a s používáním archivů do filmu. A to byla taková další zajímavá vlastně zkušenost, když člověk jako se probíral archivníma materiálama a viděl záznamy z 50. let a z různých situací, jaký potřeboval. Velmi v tom pomáhal Karel Čáslavský, který byl jako opravdu dokonalý znalec filmových archivů. A cokoliv člověk řekl, tak věděl, jestli to existuje, co by bylo potřeba, nebo jestli to neexistuje. A pokud to existuje, tak to hned vyhledal a člověk to mohl vidět.

S producentskou společností Negativ jsem se dohodla na pokračování různých mých projektů s tím, že můžeme navázat na už natočený materiál a pokračovat. A trošku jsem jako nechala i na nich, co by byli oni ochotní produkovat. Těch témat bylo dost a oni si vybrali Báru Basikovou, protože oba dva byli ohromní fanoušci skupin Precedence a Stromboli a chodili na jejich koncerty a tak jim přišlo, že fajn Báru Basikovou. My jsme s ní měli natočenou hodinu do projektu o ženách. To se tehdy jmenovalo ten cyklus ženy na přelomu tisíciletí. Přesto točilo v 90. letech a přešlo to do prvního desetiletí nového století. A Bára souhlasila a já jsem vlastně byla docela nadšená, že tohle rozhodnutí oni udělali, protože Bára je opravdu na to, jaká je to, dalo by se říct, celebrita, tak je ohromně autentická a otevřená. Takže my jsme zaznamenávali ten její život. Využili jsme archivy z dob Precedence Stromboli a pak jsme točili dohromady. Já jsem s ní točila 30 let a pak tam ještě máme archivy, takže dohromady je to 50 let jejího života, protože to začíná, kdy ona jako malá holka vystupuje v takovém pořadu Zpívá celá rodina, kam donutila dědečka, maminku, bráchu, aby tam šli s ní zpívat. Takže taková holčička brejlatá, tak tím to začíná. No a pak sledujeme, jako jak se vyvíjel její život a to nejen pracovně, ale i intimně, jako lidsky. A ona vlastně opravdu byla strašně otevřená. Ona mi to jednou řekla, víš, já pro bulvár musím být taková jako šťastná a spokojená, takže ty problémy, co mám, ty nikdo neví, to víš jenom ty. To je jenom pro tenhle filmový deník, tohle řekla. A vlastně asi opravdu tam jsou věci, které nikde jinde moc neventilovala. Zažijem v tom filmu 3 svatby a 3 rozvody a 3 děti. A vlastně ta Bára to všecko, jak prožívá, jak žije, nějak tak reflektuje strašně upřímně a otevřeně. A to mě na tom přišlo velmi zajímavý. No a zároveň zpívá velmi různý žánry a to taky reflektuje. Takže to byla bezvadná práce a měla jsem z toho strašnou radost, takže ten film teď už je dokončený. A kromě filmu ještě jsme udělali 3dílný seriál pro televizi hodinových filmů, kde se naštěstí vešly i věci, které se do filmu nevešly a jsou zajímavé. On to není takový jako běžný dokument o zpěvačce. Já vždycky říkám, že to je dokument o pracující ženě, která je náhodou zpěvačka. Já bych ráda pořád nějak pokračovala ve své práci, nerada bych si sedla a řekla tak a už jsem v důchodu a nic dělat nebudu, to bych asi těžko snášela, takže mám teď před sebou teda jednak pořád ty manželské etýdy a potom ještě několik takových projektů, zase časozběrných, který už nějakou podobu dostali, tak se k tomu zase vrátit. V jedno z nich třeba, když jsem v roce 89 začala točit o studentkách střední zdravotní školy a pak jsem 2 z nich sledovala další dobu, tak něco z toho bych dále chtěla, aby se pokračovalo. No, tak prostě nechce se mi úplně končit a říct si, už jsem všechno udělala. Pořád mám pocit, že jsem ještě všechno neudělala.

0: Marina Feltlová připravila pětidílné rozhlasové vzpomínky filmové režisérky, autorky časozběrných dokumentů Heleny Třeštíkové. Poslouchat je můžete na webu. No a od příštího týdne Karel Vachek v rozhlasových osudech. Filmový režisér a pedagog, jemuž bylo komunistickou zvůlí odepřeno věnovat se milované profesi. Změnil to až rok 1989. První část osudu Karla Vachka poslouchejte v pondělí od 11:30. A bylo poledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD zakončí návštěvu Číny. Ode dneška platí nová americká cla. Spojené státy je zdůvodňují bojem proti nucené práci. Na letní filmovou školu v Uherském Hradišti přijedou Jiří Lábus a nebo Anna Geislerová. Počasí odpoledne oblačno až polojasno, jen na východě s přeháňkami, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes ukončuje svou cestu po Číně. Do země vyrazil jako první z nejvyšších ústavních činitelů od roku 2019. Cílem cesty byla podle něj hlavně podpora cestovního ruchu. Při schůzkách s politickými špičkami Číny Okamura ale otevřel i téma zadrženého Čecha.
2: Abychom neohrozili další postup a v zájmu toho našeho občana nebudeme sdělovat detaily. Ta jednání jsou velmi složitá a je potřeba zachovat diplomatický postup.
0: Jedním z cílů cesty bylo také posílení přímých linek mezi Českem a Čínou. Spojení mezi Prahou a Šanghají by podle Okamury mohlo začít létat příští rok v létě nebo na podzim. Německý automobilový výrobce Volkswagen hlásí za první pololetí propad zisku po zdanění o víc než 30,5%. Firma, jejíž součástí je i automobilka Škoda Auto, o tom informovala ve své výsledkové zprávě. Volkswagen se podle svého ředitele Olivera Blumeho v poslední době potýká s problémy, které se týkají vysokých nákladů, rostoucí konkurence a obchodních konfliktů. Agentura Reuters uvedla, že v následujících letech by v koncernu mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. Škoda Auto nicméně tento měsíc oznámila, že by se jí to nemělo dotknout. Tato automobilka v prvním pololetí zvýšila provozní zisk zhruba o 6% na přepočtu přes 33 miliard korun. Spojené státy mění zdůvodnění své celní politiky. Dnes o půlnoci zavedly nová cla na dovoz ze 60 zemí. Washington je poprvé vysvětluje jako boj proti nucené práci, nikoli jako ochranu domácího trhu. Cla mají dvě sazby, 10 a 12,5%. Podle amerického obchodního zmocněnce Jamese Greera to závisí právě na tom, jak země zákaz nucené práce vymáhají.
3: Greer prohlásil, že Amerika má zákaz dovozu zboží z nucené práce téměř 100 let a přísně ho vymáhá. Podle jeho slov je na čase, aby to samé dělali i její obchodní partneři. Země, které zákaz nucených prací vymáhají, dostanou mírnější sazbu. Tu má například Evropská unie, Kanada nebo Mexiko. Naopak více na clech zaplatí koncoví spotřebitelé v Japonsku či Jižní Koreji. Nová cla pokrývají 99% amerického dovozu a nahrazují plošné 10% clo, které v noci vypršelo. Dovozci už ale avizují žaloby. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Více než 200 filmů, koncerty i divadelní představení nabídne letní filmová škola v Uherském Hradišti. Festival se koná ode dneška do příštího čtvrtka. Diváci se opět můžou těšit i na oblíbené letní kino na Masarykově náměstí a na známé tváře z filmového prostředí. Pokračuje mluvčí letní filmové školy Lenka Horáková.
4: Mezi největší hvězdy, které letos na filmovku přijedou, patří určitě Jiří Lábus a Anna Geislerová, kteří převezmou výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Ze zahraničních hostů to bude francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo a francouzská režisérka senegalského původu Ramata Tulej Sy.
0: Součástí večerního slavnostního zahájení festivalu bude premiéra filmu Virbl, který uvede početná delegace v čele s režisérem Tomášem Hubáčkem a představitelem hlavní role Davidem Švehlíkem.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až polojasno ve východní polovině území s lokálními přeháňkami, které budou k večeru ustávat a většinou bude také ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů a více informací najdete na zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července Amfiteátr Lochotín Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července Amfiteátr Plzeň.

0: Polední Vltava.
1: 5 minut po 12. hodině vám hezký den přeje Daniela Čermáková. Pátek 24. červenec je tedy v polovině. Je to den, se kterým se pojí jedno historické filmové výročí, které sice není úplně známé, ale filmoví historikové mu přikládají velký význam. V tento den se totiž narodil, bylo to v roce 1868, Alexandre Promio, který patřil k prvním kameramanům společnosti Lumière a je považován za autora jednoho z prvních záměrných pohybů kamerou v dějinách filmu, totiž při natáčení v Benátkách umístil kameru na gondolu a vznikl tak jeden z prvních travelingů, tedy záběrů z jedoucí kamery. My jsme ale už dál v dějinách filmu, přesněji tedy naší kinematografie. Pohybujeme se v těchto dnech o více než 20 let později po Promiově smrti a náš prázdninový projekt To byl můj film je také v polovině jako dnešní den. Dnešní kapitolu z historie tuzemské kinematografie připravil Tomáš Pilát. Já tě zdravím, Tomáši.
2: Hezký den, děkuji.
1: My se tady věnujeme československé kinematografii v době po druhé světové válce. Je to tedy doba, která přinášela na poli našeho filmu dramatické změny, ovlivňované především politickou situací. Dnes se dostaneme do roku 1949 a to je jediné, co zatím vím. Tak o čem budeme mluvit?
2: Tak budeme mluvit právě o tom, jak stále více a nevratně byl náš film politický, o situaci, o poměrech, které u nás tehdy na filmovém poli panovaly, o tom, jak se takzvaný vítězný únor promítal do kinematografie u nás, o prosazování takzvaného socialistického realismu a jak změnil práci československých dramaturgů, scénáristů i režisérů a jaká atmosféra v kinematografii tehdy panovala. Řekneme si taky, jak se tvůrci přizpůsobovali nebo někteří nepřizpůsobovali podmínkám a jak byli ti nepřizpůsobiví pro následování. A samozřejmě zmíníme taky snímky, které i v téhle kruté době stály za to a dodnes patří k tomu nejlepšímu, co u nás vzniklo. Budu konkrétní, přiblížíme si filmy Svědomí, Daleká cesta a Pytlákova schovanka. A taky zavoláme filmovému teoretikovi a publicistovi Josefu Vomáčkovi, který se s námi podělí o své zážitky a příběhy s jedním ze snímků roku 1949.
1: Tak to všechno v následující hodině, tak budeme rádi, když zůstanete s námi, milí posluchači.

0: Tak to nás José Boloň de Saint-Georges přenesl do kolébky filmu, kterou je Francie. Byla to část koncertu pro housle a orchestr D-dur. Nás ale zajímá film u nás, a to konkrétně po roce 1949. My jsme řekli s Tomášem Pilátem, že na poli našeho filmu seděly nevratné změny, které ho ovlivnily velmi negativním způsobem. Tak pojďme nejprve připomenout, co tomu předcházelo.
1: Tak po osvobození v roce 45 byla československá kinematografie zestátněna, o tom jsme mluvili už několikrát, ale mnozí filmaři tehdy věřili, že právě odstranění soukromých producentů umožní vznik kvalitnějších a umělecky ambicioznějších filmů. Taky v letech 45 až 47 vznikala díla velmi různorodá. Byla to psychologická dramata, adaptace literárních děl, komedie i filmy reflektující válku, pochopitelně. Únor 48 však politický rámec našeho filmu zásadně změnil. Komunistická strana začala kulturu chápat jako prostředek k přetváření společnosti. Film, který navštěvovali miliony diváků každý rok, se stal jedním z hlavních nástrojů této politiky. Rádio tehdy ještě nebylo, tedy televize tehdy ještě nebyla a rádio nemělo takový dosah. Rok 1948 byl ještě obdobím hledání, o tom jsme mluvili ve včerejší hodince našeho projektu, to byl můj film. V roce 1949 už byl nový systém pevně zavedený.
0: Takže to byla doba, to byl ten rok, kdy film přestal být chápán jako umění.
1: Ano, začalo tomu tak opravdu být, když v roce 1949 ještě přišly do kin filmy, u kterých se o umělecké kvalitě mluvit musí a nelze o ní pochybovat. Na nich se ale začalo pracovat ještě dříve a stačil ještě do biografu nějakým způsobem proklouznout. Rok 1949 bývá proto filmovými historiky označován za jeden z nejzajímavějších a nejdramatičtějších roků československé poválečné kinematografie. Vedle prvních ideologicky orientovaných filmů vznikla ještě i díla mimořádné umělecké hodnoty, jak jsme řekli, která dodnes patří ke zlatému fondu českého filmu. Zároveň jde o poslední rok, kdy se ještě projevovala tvůrčí různorodost poválečné generace, ale oficiální závazné dokumenty hovořily o tom, že film má vychovávat občany k socialismu, podporovat budování nové společnosti, zobrazovat dělnickou třídu jako hlavní hybnou sílu dějin a bojovat proti takzvané buržoázní ideologii, přičemž za vzor bývala označována sovětská kinematografie, začala se tedy prosazovat doktrína takzvaného socialistického realismu.
0: My samozřejmě socialistický realismus stále vnímáme kolem sebe, hlavně v architektuře, ale pro později narozené, jak se to projevovalo, tenhle směr nebo tahle forma právě ve filmu?
1: Stručně řečeno, film měl být srozumitelný, optimistický, ideově jednoznačný a měl zobrazovat svět tak, jak si přál režim, tedy nikoli v takový, jaký skutečně byl, takže s realismem to opravdu nemělo společného vůbec nic.
0: No a jak se s tím popasovali tvůrci, jak se změnila práce režisérů a scénáristů?
1: Začalo to už v roce 1948 a v roce 49 se to prohlubovalo, změnila se zásadně. Scénář už nestačilo napsat kvalitně, ale musel projít několika schvalovacími stupni. Od námětu přes literární scénář, technický scénář, průběžné kontroly během natáčení, schvalování pracovní kopie a schválení finální verze. Do té výroby zasahovali nejenom dramaturgové, samozřejmě dosazení a státem prověření, ale i političtí funkcionáři. Často nebyli filmovými odborníky, přesto rozhodovali o tom, zda film vznikne a nebo ne. Řada scénářů byla přepracována nebo zastavená ještě před začátkem natáčení. Mnozí scénáristé proto začali uplatňovat autocenzuru, což bylo tedy velmi smutné. Sami vypouštěli problematická témata, aby ten jejich projekt vůbec dostal zelenou. A vlastně s tou autocenzurou se to u nás táhlo poměrně dlouho, až do roku 1989.
0: Já tě poprosím ještě o nějaké příklady osudu některých významných filmových tvůrců.
1: Jiří Krejčík, významný režisér, se stal pro film nepohodlným, a to díky povaze. On se nerad přizpůsoboval proti svým představám a zásadám, tedy nechtěl jít. Navíc nebyl úplně nekonfliktní. Samozřejmě to byl vynikající tvůrce, ale jeho psychologické filmy byly označovány režimem za maloměšťácké, individualistické a málo společensky angažované. Takže ne, že by byl zakázán úplně napřímo, ale dostával stále méně prostoru. A samozřejmě taky všichni víme o té kauze,

0: psychologickou hloubku nebo inspiraci západní kinematografii, tedy byly to veskrze kladné záležitosti, velice umělecké. Takže nešlo o odborný pojem, ale o ideologickou nálepku. Radok mohl ještě pracovat několik let, ale neustále čel problémů s cenzurou a později byl z Barrandova úplně vytlačen. O Františku Čápovi, režisérovi, jsme mluvili včera, on nakonec odešel zakládat moderní jugoslávskou kinematografii. No pak to byl taky Martin Frič, po roce 1949 měl vlastně před sebou dvě možné cesty. Buď to přijmout ideologická zadání a dál točit, a nebo být z filmu vyřazen. On na rozdíl od řady mladších režisérů měl ale jednu výhodu. Jeho mimořádná profesionalita byla opravdu nespochybnitelná. On dokázal pracovat rychle, vést dobře herce a taky zvládnout velké produkce, a proto ho stát potřeboval, i když mu vlastně úplně nedůvěřoval. A Frič se tak stal typickým představitelem generace předválečných filmařů, kteří přežívali, a to díky řemeslné kvalitě a schopnosti přizpůsobit se měnícím politickým požadavkům, aniž by ovšem patřili k hlavním ideologům toho režimu. No a pak samozřejmě Otakar Vávra, ten dokázal pracovat i v nových podmínkách a postupně se stal jedním z nejvýznamnějších režisérů státní socialistické kinematografie, no a taky pedagogem. On si například zakládal na tom, jak občas říkal, že vychoval generaci režisérů takzvané nové československé filmové vlny.
1: Tak já myslím, že pro tuto chvíli to stačí. Dáme si zase hudební pauzu, kterou se postará Jiří Čart. Díky jeho sonátě pro flétnu a basu Continuo C-moll se můžeme připravit na další fázi našeho povídání. Povídáme si o filmu v roce 1949. Za chvíli se k této tématice vrátíme.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou. Rabada tum da tum da tum da rakata tak.

0: Tak byl by to divoh, kdyby v 18. století zkomponoval Jiří Čart takovou hudbu, tak uvádíme na pravou míru. Autorem této hudby byl Salvatore Gambardella. 12 hodin a 23 minut, my se vrátíme k tématu film po roce nebo v roce 1949. My jsme před hudbou zmínili vratké pozice filmových tvůrců po únorovém komunistickém převratu v Československu v roce 1948. V nové a nezávidění hodné situaci se ocitli ale také herci, pochopitelně. Tak jak na ně dolehla tíha doby?
1: Ještě silněji než rok předtím. Oni totiž byli na očích a proto režim si je opravdu velmi na ně dohlížel, protože už jenom tím, že se ocitli ve filmu, obzvlášť, když ta role byla veliká, tak ovlivňovali vlastně ty masy. Ještě v roce 1949 sice ještě velká část těch velkých hvězd hrála. Režim si ale uvědomoval jejich popularitu a nechtěl diváky odradit příliš prudkými zásahy. A začaly už první čistky a některá obvinění zní dnes téměř komicky, k tomu se dostaneme za chvilku. Konkrétně, Oldřich Nový byl po únoru 1948 označován za představitele buržoázní elegance. Jeho filmový typ gentlemana, světáka, podnikatele a noblesního muže přestal odpovídat představě socialistického hrdiny. A Jana Mandlová v roce 1949 v československém filmu už prakticky skončila. Ona byla po válce vyšetřovaná kvůli údajným kontaktům s Němci. Nebyla odsouzena, nic jí nebylo dokázáno, ale po roce 1948 už pro ní v československé kinematografii nebylo praktické místo a nakonec odešla do exilu do Anglie. Návrat Lídy Bárové byl úplně nemožný kvůli té kauze, tomu případu jejího vztahu s Josefem Goebbelsem, tak byla využívaná jako symbol mravního úpadku první republiky. Vlasta Burian, poválečný zákaz hraní, jeho začal už po roce 45, ale po únoru se ta jeho situace nezlepšila a k filmu se vracel opravdu velmi, velmi pomalu. Nataša Golová nebyla přímo zakázaná, ale její herecký typ už nová kulturní politika příliš nevyužívala, totiž romantické komedie, ve kterých ona hrála a excelovala, vlastně přestávaly úplně vznikat. A jakáže tedy byla ta nejčastější obvinění? Téměř nikdy nešlo o umělecké argumenty a používal se slovník převzatý ze Sovětského svazu, takže ty nejčastější nálepky byly formalismus, což ve skutečnosti znamenalo, že film je příliš umělecký a málo ideologický. Kosmopolitismus, tedy údajná orientace na západ, a k tomu stačilo, aby člověk znal zahraniční filmy nebo obdivoval třeba francouzskou nebo americkou tvorbu a taky cestoval, což ovšem po roce 48-49 už bylo velmi obtížné. Buržoázní individualismus, kdy hrdina řeší vlastní svědomí, což samozřejmě bylo špatně, správně měl řešit kolektiv. Estétství, ono to zní paradoxně, ale estetická vytříbenost, když ten film byl příliš krásný v uvozovkách, byla někdy využívána nebo používána, považována za podezřelou, pokud ovšem nebyla podřízena ideologickému sdělení. Samozřejmě maloměšťáctví, to bylo oblíbené označení pro psychologická dramata nebo komedie ze středostavovského prostředí. No a ty formy pro následování většinou se děly v sérii kroků. Kritický článek ve stranickém tisku, v Rudém právu a v dalších tedy stranických tiskovinách. Veřejná kritika na stranické schůzi, pokud zazněla, tak to byl pro tvůrce konec. Potom to vedlo třeba ke ztrátě vedoucí funkce, zastavení připravovaného filmu, nezařazení scénáře do výroby nebo omezení natáčení a dlouhému období bez práce. Tahle metoda byla velice účinná, ona nemusela být totiž pro člověka nařízena pouze třeba zavření do vězení nebo nemusel být odsouzen. Ono stačilo, aby přestal existovat jako filmař a to bylo velmi kruté.
0: No a my jsme ale řekli, že přes všechna tato protivenství přišly do našich kin v roce 1949 i některé silné a kvalitní filmy, tak se na ně pojďme podívat, které jsou ty tvoje.
1: Tak než se dostanu k té své top trojce, tak zmíním snímky, které taky stojí za zmínku. Divá bára, to natočil Vladimír Čech s tehdy 23-letou Vlastou Fabiánovou v hlavní roli. Revoluční rok 1848, to byl film Václava Kršky. Němou barikádu natočil Otakar Vávra podle povídek Jana Drdy a už bohužel propagandistický opus významného režiséra Jiřího Weisse Vstanou noví bojovníci. V tom roce 49 se taky poprvé objevil animovaný pan Prokouk Jiřího Trnky, což byla postavička zprvu velice roztomilá, řekněme příjemná, která děti učila různé věci, ale postupem se stala taky nástrojem propagandy a naopak pan Prokouk tvrdil a říkal dětem, jak ten režim, který tady panuje, je vlastně jediný správný. No a ta moje top trojice, Daleká cesta, Pytlákova schovanka a nepšlechetný milionář a svědomí. Začnu u Daleké cesty, což je pro mě asi nejdůležitější československý film, který měl premiéru v roce 1949. Současně je to první český hraný film, který se soustředil na holokaust. Kradok tady spojil hraný děj s autentickými dokumentárními záběry z nacistických archivů, což na tu dobu bylo mimořádně odvážné. Takže ten film má velký význam pro mě i pro filmovou historii. Je to první český film o Šoa, má mimořádnou a moderní filmovou řeč, takže dnes je to i ve světě velice uznávané dílo. Přiznám se, že na mě tenhle ten film vždycky působí až magickou silou, když ho vidím.
0: No, z úplně jiného soudku je mnou velmi oblíbená Pytlákova schovanka a nepšlechetný milionář. Divácky je také v roce 1949 mimořádně úspěšný, i když tehdejšími kritiky nebyl přijat zrovna nejvlídněji. Čím je významný pro tebe?
1: Pro mě je to taky velice oblíbený film, velice rád se na něj vždycky podívám. Nebyl přijat kritiky vlídně, ale diváky byl přijat velice vlídně, přišli na ně přes 4 miliony diváků tehdy v tom roce do kin. On patří k nejvýznamnějším českým filmům a komediím, možná i proto, že patří vůbec k prvním důsledným filmovým parodiím u nás. No a nabízí řadu zajímavostí. V roce 49 byl parodický film v československé kinematografii prakticky novinkou. Diváci ani část filmářů si vlastně zpočátku nebyli jistí, zda jde skutečně o žert. Ten film. Diváci ani část filmařů taky vlastně netušili, jestli to, co v tom filmu je, má být parodie nebo nemá být parodie. A to natáčení taky bylo velice příjemné. Podle vzpomínek Zdenka Dítěte, herce, který v tom filmu hrál, se při natáčení štáb smál tak často, že některé scény se dokončovaly opravdu jenom s velkými obtížemi. Přestože ten film vznikl už po komunistickém převratu, tak stylem i humorem navazuje na prvorepublikové komedie Martina Friče, je tak jakousi rozlučkou s érou elegantních konverzačních komedií, možná taky proto ho režim neměl rád. Oldřich Nový tady paroduje vlastní image. V roli Reného Skalského si dělá legraci ze svého filmového typu noblesního uhlazeného gentlemana, zmínili jsme to před chvilkou, kterého stvárňoval například v Kristiánovi, ale v mnoha dalších filmech. Konec konců většina herců, kteří si to z prvorepublikových filmů určitého druhu dělají legraci, tak v podobných snímcích před válkou sama hrála. Proto je ta parodie tak přesná, protože ty herci vlastně přesně věděli, co napodobují, věděli, co hrají. Další věc, že Hana Vítová tady nespívá vlastním hlasem. Pěvecké pasáže za ní naspívala dnes už téměř zapomenutá zpěvačka Vilma Meyerová, což mnoho diváků dnes už neví. No a k bizarnostem toho filmu samozřejmě patří politicky vynucený epilog, který je barevný, byl natočen dodatečně a Oldřich Nový v něm divákům vysvětluje, že film se vysmívá světu boháčů a kapitalistických kýčů. Tento doslov byl přidán po únoru 48 právě, bylo nařízeno, že tam musí být a aby bylo jasné, že ten film odpovídá nové ideologii. Mnozí historici jej považují za cizorodý prvek, diváci samozřejmě taky a tomu filmu původně nepatřil, cizorodý prvek to bezesporu je.
0: No já se přiznám, že když jsem ten film viděla poprvé, tak jsem to taky nechytla, že to je parodie, ale to mi bylo asi 10, tak to mě omlouvá. Nicméně vynechali jsme ještě vynikající a zásadní psychologický snímek Jiřího Krejčíka Svědomí a o tom si budeme povídat za chvíli.

0: Hudba Františka Ignáce Antonína Tůmy v podání Czech ansámblu Barok dozněla ve 12 hodin 36 minut. My jsme slíbili s Tomášem Pilátem, že se zastavíme šířeji u filmu Svědomí. Na začátku naší dnešní živě vysílané hodiny jsme také slíbili telefonát a teď je ta chvíle, Tomáši.
1: Ano, budeme si povídat s Josefem Vomáčkou, což je člověk, se kterým si vždycky o filmu rád povídám. On má totiž neuvěřitelný přehled a taky mnoho vlastních zkušeností z výroby filmu, hlavně z 60. let, kdy se na mnoha významných filmech podílel i osobně. Josefe, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne, slyším, ano.
1: Dostali jsme se k filmu Svědomí, jak zaznělo, u něj bývá často uváděn rok 48, což je ale rok, kdy byl natočen, do kin přišel až v roce 49. Pro mě osobně je to jeden z nejvýznamnějších a nejlepších psychologických československých filmů vůbec, který má několik zásadních předností. Na rozdíl od mnoha tehdejších filmů nevychází z románu ani z divadelní hry, ale z původního námětu Vladimíra Valenty, což bylo v českém filmu konce 40. let poměrně neobvyklé. Jde o zdařilé morální drama v době, kdy se československá kinematografie začínala orientovat právě na budovatelská témata a kolektivního hrdinu, se Jiří Krejčík soustředil na svědomí jednotlivce v tomhle filmu, osobní vinu a odpovědnost. A právě to bylo jedním z důvodů, proč ten film po uvedení nenadchl oficiální kritiku. No a je zajímavý taky scenaristicky, on vedle sebe staví paralelně dva příběhy, otec po dopravní nehodě ujede z místa činu a jeho syn zatají rozbití školní sochy. A tyhle ty dvě dějové linie se navzájem zrcadlí a směřují vlastně ke stejné otázce, kdy člověk najde odvahu přiznat pravdu. Skvělé jsou tu pochopitelně i herecké výkony. Miloš Nedbal tedy v hlavní roli a Josefe, tvoje oblíbenkyně Irena Kačírková tady taky má významnou úlohu. Co k jejich výkonu říct?
2: Tak děkuju za dotaz. Irena Kačírkovou jsem znal od roku 1958, kdy jsem jako mladý pionýr vedl její dceru Kristýnu poprvé do první třídy a ten vztah potom už se nikdy nepředušil. Jenom se vrátím k těm hereckým výkonům. V oblasti tedy ve jméno Miloše Nedbala se tam představil vlastně špičkový výkon. Miloš Nedbal ani předtím, ani potom už nikdy ve filmu nedostal takhle důležitou roli. On tu roli vlastně dostal trošku náhodou, protože to původně měl hrát Karel Heger, ale protože stále se hovoří o Děně Mandlové a Lidě Bárové, ale Karel Heger v řadě filmů ve 40. letech už hrál malé, krásné, naivní milence, velmi samozřejmě půvabné, obdařené všemi dary, co Karel Heger měl, a to se potom při obsazování rolí nehodilo. Čili Miloš Nedbal byl takový náhradník, ale své role se zhustil naprosto perfektně. Navíc tam hrál v Paruce, podobně jako Irena Kačírková, byly to paruky od parukisty Košťála. A Miloš Nedbal tam odvádí úžasný portrét, introspekci do ducha vlastně morálně pochybujícího a meditujícího a zoufalého otce nebo hlavní hrdiny. Irena Kačírková naopak tam nastolila tu svou roli, která jí potom provázela skoro celý život, naprosto nádherné a krásné mladé dámy, která není vždycky v souladu s požadovanými ideály mladých komunistických žen.
0: Naším hostem je filmový publicista Josef Vomáčka. Josefe, i já vás zdravím. Tenhle film má ale, pokud se nepletu, také dokumentární význam vzhledem k exteriérům, protože jsou tam dobře zachyceny poválečné Ostrava a Praha. Je to tak?
2: No je to tak, já díky YouTube koukám na celou řadu filmů z 50. let, čili můžu o celé řadě z nich vyprávět a většinou se ta kamera pohybuje právě po těch městech ještě nepříliš zasažených tou komunistickou normalizací tváře měst. Čili i v tomto filmu vidíme Ostravu, Prahu, Frenštát, tak jak vypadaly v tom roce 48 a to jsou ještě staré reklamy na obchodech, stará auta, interiéry obchodu, tedy exteriéry, promiňte. Čili já myslím, že to dokumentární hodnota je velice výrazná a mě osobně baví.
1: Na tom vyznění má samozřejmě velký podíl i kameraman snímku, kterým byl Rudolf Stál. Josefe, co říct celkově k té obrazové stránce svědomí a k té atmosféře, kterou ten film v divácích zanechává?
2: Tam je zajímavé to, že Krejčík si vyzkoušel ještě předtím Rudolfa Miliče, kameramana už zavedeného, a Rudolf Stál mu připadal jako nováček, byl to první celoverční film, v té práci s kamerou takový poetičtější, ty obrazy byly měkčí. Prostě rozhodl se pro Stála, navíc Stálův otec pracoval v oblasti výroby na Brandu už dávno předtím.
0: A Josefe, mě by zajímalo, čím osobně vám je ten film Svědomí blízký? Proč je to ten váš film s velkým V?
2: No, já to řeknu trošku legračně, protože ten film byl opravdu nepřijat. Sice premiéra v kině Alfa trvala 6 týdnů, což na tu dobu bylo obrovský, obrovský dar. Tolik týdnů chodili lidi do kina. A nakonec on měl v Čechách velkou návštěvnost, skoro 2 miliony lidí. Samozřejmě, že Pyšný princezny a takové ty velkofilmy tohoto typu byly daleko úspěšnější, ale přesto ty 2 miliony diváků byly hodně a krásně se vlastně diváci postavili proti té stupidní pseudokomunistické hloupé kritice, která vyšla šmahem skoro ve všech novinách. A co bylo ještě pikantnější, to možná ani nevíte, on se ještě ten rok, co se premiéroval v Čechách, vyvezl do Maďarska a do Rumunska. V roce 50 do Albánie a Norska. A pak se protrhly stavidla v 50. letech do Bulharska, Polska, Argentiny, Belgie, Ekvádoru, Island a tak dále, Velká Británie, Francie a podobně. Například do Spojených států se vyvez v roce 1960 ještě, do Sovětského svazu, do Číny. Japonsko ho koupilo v roce 1970, čili tento film opravdu zazněl možná z celé československé filmové produkce těch let nejvýrazněji.
0: Tak Josefe, já moc děkuji za ten dnešní, tu dnešní glosu a vaši návštěvu po telefonu. Těším se zase na příště. S Josefem Vomáčkou jsme mluvili o snímku Jiřího Krejčíka Svědomí. Mějte se krásně.
2: Děkuji vám taky a děkuji, jste se do mě vzpomněli. Děkuji.
0: Vzpomeneme si zase za týden. A s Tomášem Pilátem pomalu uzavíráme tu dnešní hodinku projektu To byl můj film. Mluvili jsme o české kinematografii roku 1949. Tak Tomáši, co bylo pak?
1: Potom přišlo ještě větší temno. Nad Barrandovem, Zlínem a českým filmem vůbec se začala stahovat ještě temnější mračna. Rok 49 je vlastně tohodle toho do značné míry spíše začátek. V letech 50 až 53 se ten tlak ještě značně zostřil. Docházelo k rozsáhlým politickým procesům v Českám na Barrandově i ve filmových školách a k důslednému prosazení socialistického realismu jako jediné přípustné umělecké metody. V téhle době už někteří tvůrci skutečně nesmí natáčet, jiní jsou přeřazovaní na potřebnou práci nebo z kulturního života úplně vytlačení. U některých osobností, například u Vadiny Mandlové nebo Lídy Bárové, navazoval komunistický režim na poválečné kontroverze spojené s okupací a ty pak využíval pro vlastní propagandu. Naopak u tvůrců jako František Čáp nebo Alfred Radok byla obvinění typu formalismus nebo kosmopolitismus skutečně především těmi ideologickými nástroji, které sloužily k umlčení umělecky nezávislých osobností. Takže 50. léta neznamenala pro československý film šťastné období, bylo to období naopak tragické.
0: Do zlatých 60. ještě daleko. Celý příští týden budeme ukrajovat léta 50. Dnes jsme se s Tomášem Pilátem zastavili v roce 1949. Díky moc.
1: Ráda se stalo naslyšenou.
3: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
4: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
3: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Ivan Danko a Ladislav Fantovic v sonátě pro hoboj a klavír, tedy ve druhé části díla Francise Poulenca. Dominantou interiéru ostravské katedrály Božského spasitele, kam míříme teď, je stavební jeřáb. A bude to tak ještě několik týdnů, protože varhanáři na tomto místě začali montovat nový nástroj. Bude mít přes 5800 píšťal, ty největší váží i 200 kilogramů.
1: Stavební jeřáb na pásech v lodi katedrály vypadá možná trošku nepatřičně, ale bez něho by varhanáři prostě nástroj neposkládali.
2: Ta nejdelší píšťala má 8 metrů, váží zhruba 200 kilo.
1: A co je to za tón?
2: Je to tón fis. Je to vlastně druhá největší kovová píšťala v republice.
1: Vy si tady musíte pomáhat jeřábem, jak to dělali za starých časů vlastně ti varhanáři?
2: No, za starých časů to dělali velmi podobně, akorát to nemělo elektromotor a hydrauliku, ale museli stavět mnohem víc lešení než my. O to máme jednodušší.
1: Vysvětluje mi vrchní varhanář Petr Dlabal. Zatím je stavba nástroje opravdu na začátku.
2: Ty varhany mají skříň, mají svoji vnitřní konstrukci. V té konstrukci je spoustu dřeva, trámu i traverzy. Tady ty velké píšťaly jsou tam proto, protože už by se tam jinak nedostali do těch varhan. Stojí vzadu u zdi a svou monumentalitou tam musí stát první.
1: Varhanáři si pomáhají i 10x zmenšeným dřevěným modelem.
2: Takže tady pro představu... Tady vidíte i model třeba píšťal, to jsou zrovna ty z těch velkých píšťal, které se doplňují, ty tu nebyly.
1: Takže tím si pomáháte místo plánku, jo, prakticky?
2: Ano, protože už je to tak velké a tak složité, aby si člověk ty jednotlivé návaznosti tam lépe představil. Šetří to práci.
1: Varhany musí být hotové do 22. listopadu, kdy je v plánu slavnostní vysvěcení.
3: Věřím, že při těch velkých bohoslužbách se ten nástroj určitě využije a že se využije třeba i k nějakým hudebním produkcím, koncertům.
1: Říká ostravsko-opavský biskup Martin David. Lidé mohou na stavbu varhan přispět ve veřejné sbírce nebo si adoptovat jednu z píšťal. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.

0: Válka světů, šest dnů kondora nebo čelisti.
1: Filmové léto v četbě na pokračování.
0: Celé prázdniny vždy v 18.30 na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: A bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Premiér by podle návrhu mohl zkrátit lhůty nebo omezit okruh institucí, které můžou návrhy připomínkovat. Francouzské úřady nařídily kvůli lesnímu požáru evakuaci celého poloostrova Cap Ferret. Požár v turistické oblasti západně od Bordeaux se oproti večeru rychle rozšířil na 2,5násobek. Spálil už území o velikosti Plzně. Ve věku 91 let zemřel grafik, malíř, držitel ocenění za celoživotní přínos animovanému filmu z festivalu Anifilm a dalších cen, Vratislav Hlavatý. Potvrdila to jeho žena, režisérka Michála Pavlátová. Vratislav Hlavatý se podílel na vzniku mnoha filmů, mezi nimi večerníčkového seriálu Edudant a Francimor, a proslul i svými filmovými plakáty. Pasteveckým, ovčáckým a honáckým psům se věnuje nová výstava Pražského národního zemědělského muzea. Mapuje historii, ukazuje současnost a věnuje se roli psa při aktuálním návratu velkých šelem do přírody. Počasím odpoledne oblačno až polojasno, ve východní polovině území s lokálními přeháňkami, které budou k večeru ustávat, a většinou bude také ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Více informací najdete na webu irozhlas.cz. Thank you.

0: Polední Vltava.
1: Od vltavského mikrofonu zdraví ještě jednou Daniela Čermáková. Znít bude v následující půlhodině hudba francouzského skladatele a klavíristy Erika Satieho, která předběhla svou dobu. Co dělá jeho tvorbu tak přitažlivou pro filmaře a posluchače více než 100 let po jeho narození, tak nejen na tuto otázku se bude snažit odpovědět klapka, kterou připravila Kristýna Šrámková.
0: Klapka.
2: Hudba, která zní, jako by vznikla v pařížské kavárně, na okraji úbrusu mezi šálkem kávy a cigaretou. Pár tónů, které zní jednoduše až naivně, a přesto se jejich nálada dostává hluboko pod kůži. Tak poznáte skladby Erika Satieho, francouzského klavíristy a skladatele, který si uměl dělat legraci z hudebních tradic i velkých gest a přitom vymyslel melodie, bez nichž si dnes mnozí filmoví tvůrci neumí představit dokreslení širokého spektra nálad. A právě o tom, co dělá jeho hudbu tak přitažlivou pro filmaře i diváky, bude dnešní klapka, u které vás, milí posluchači, vítá Kristýna Šrámková. Francouzský skladatel a pianista Eric Alfred Leslie Satie, o kterém se všude dočtete, že předběhl svou dobu, se narodil 17. května 1866 ve francouzském přístavním městě Honfleur. O 18 let později se podepisuje jako Eric Satie na své první skladbě. Na pařížské konzervatoři působil jako hudební outsider, byl popisován jako nejlínější student školy, který odmítal drill a nepovažoval virtuozitu za podstatnou. A z tohoto přístupu vyrostl skladatel, který výrazně přispěl ke směru vývoje dějin hudby. Stal se z něho průkopník moderny, který inspiroval nejen své současníky Clauda Debussyho, Maurice Ravela a Francise Poulenca, ale v souvislosti s jeho nekomplikovanými a repetitivními melodiemi se hovoří i o návaznosti na impresionismus, neoklasicismus, minimalismus a ambientní hudbu. V 90. letech 19. století si Satie na skromné živobytí vydělával jako pianista ve slavném montmartském kabaretu Chat Noir. Určitě znáte malovaný žluto-červený plakát se sedícím černým kocourem. Tohle místo bylo centrem francouzských bohémů, včetně Clauda Debussyho, který si ukázal být spřízněnou duší v jeho experimentálním přístupu ke kompozici a stal se jeho blízkým přítelem. Oba byli bohémové, užívali si stejnou kavárenskou společnost a bojovali o finanční přežití. Satie dal kabaretu Chat Noir nezaměnitelný zvuk. Jedním z jeho nejpopulárnějších šansonů z této doby byl Je te vais s textem Henriho Pacory. Společně s dalšími Satieho skladbami zazněl ve filozofickém sci-fi filmu Pan nikdo.

Šanson ŽTV jsme slyšeli v podání klavíristy Alexandra Toroda a šansoniérky Juliet. Většinu Satýho hudby tvoří klavírní skladby. Ve svém skladatelském portfoliu má ale i Mši chudých, mystifikační křesťanský balet a tři další balety, ve kterých používá třeba sirénu, psací stroj anebo doprovodnou filmovou sekvenci. V roce 1924 si Erik Satie spolu s Man Rayem a Marcelem Duchampem zahrál v krátkém němém dadaistickém filmu René Clera Mezihra. Sám k filmu složil i hudbu. Nečekaným rozmístěním skladeb ještě umocnil černý humor celého díla. Na hraně černého humoru se pohybuje i snímek Joachima Triera z roku 2021 Nejhorší člověk na světě. Kromě skvělého výběru alternativní hudby tu zní část z Dan de Travers. Tři drobné skladby jsou součástí cyklu Pièce Froide z roku 1897, který by se dal přeložit jako Studené pokoje a odkazuje k Satiemu bydlení na Montmartre. Cyklus vznikl v období, kdy se Satie odpoutával od čistě impresionistických inspirací a hledal vlastní hudební jazyk, jednodušší, odlehčený, často s jemnou ironií. Tento cyklus není tak často nahráván, ale patří k jeho nejzajímavějším miniaturám. V kontextu Satieho vývoje jde o dílo, které ukazuje cestu od raného melancholického minimalismu k rafinovanějšímu, ale stále úspornému stylu. Toho, který později inspiroval skladatele 20. století, od Johna Cage po Philipa Glasse.

Nejznámějším Satieho dílem jsou gymnopédie. Tři klavírní skladby, které skladatel dokončil v roce 1888. Původ názvu je předmětem diskuzí. Jedna verze se přiklání k tomu, že pochází ze starořeckého slova označujícího každoroční festival, na kterém mladí muži tančili buď nazí, nebo obrazně řečeno jen neozbrojení. Takže by se dal název přeložit jako nahé tance. Další verze tvrdí, že byla skladatelova inspirace literární. Tři krátké atmosférické skladby jsou napsány v tříčtvrtečním taktu a mají podobné téma i strukturu. Melodie v pravé ruce je mírně disonantní proti harmonii v levé, což vytváří melancholický nádech. Ten je ještě podpořen pokyny k provedení. První gymnopédie se má hrát bolestivě, druhá smutně a třetí těžce. Satieho přítel Claude Debussy převedl později první a třetí gymnopédii do orchestrální podoby. Podle mezinárodní filmové databáze IMDB zní gymnopédie ve 169 filmech a seriálech. Velkou předností těchto skladeb je to, že ve filmu nepřebíjí obraz, ale vytváří prostor pro ticho, myšlenky i emoce. První gymnopédie se pro svou popularitu stala synonymem skladatelova jména. Tato skladba je zároveň nejvíce zastoupena ve filmech všech žánrů, kde umocňuje melancholii, úžas, nostalgii a nebo jen zastavení se v čase. Pro některé tvůrce jde naopak o emocionálně neutrální styl, který zní v podkresu kavárny. Z dlouhého výčtu snímků zmíním třeba takovou zvláštní rodinku mého oblíbence Wese Andersona, kde se absurdita scény ještě umocňuje se Satieho bezelstnou klavírní melodií. Zajímavostí je, že se Andersonův dvorní skladatel Alexandre Depla při skládání hudby k filmu Francouzská depeše inspiroval právě Satieho hudbou. Úplně jiné kulisy s důrazem na vnitřní introspekci dává skladbě Woody Allen v psychologickém dramatu Jiná žena. Film z roku 1988 sleduje hlavní hrdinku v podání Jean Rowlands, která díky náhodně vyslechnutým rozhovorům za zdí poznává pravdu o sobě i svém okolí. Gymnopédie má v diskografii celá řada klavíristů. Italsko-francouzský klavírista Aldo Ciccolini nahrál všechny Satieho klavírní skladby dvakrát a zasloužil se o znovu objevení skladatele v 60. letech 20. století, takže jeho nahrávky jsou považovány za referenční. Tady je jeho první gymnopédie.

Aldo Ciccolini dohrál gymnopedii číslo 1, nejhranější Satýho skladbu. K té přidám ještě přiléhavý Satýho výrok. S klavírem je to jako s penězi. Potěšení z nich má jen ten, kdo se jich dotýká. Pro zajímavost teď můžete srovnat původní verzi první gymnopédie s verzí, kterou pro film Climax upravil jeden z průkopníků elektronické hudby Gary Numan. Film natočil Gaspar Noé v roce 2018 a žánrem by se dal zařadit do psychedelického tanečního hororu.

klasická atmosféra jeho skladeb, kterou se snažila dostat i do své hudby. Jednou z výhod Satieho klavírních skladeb je to, že nejsou technicky náročné a také dokáže nacvičit i herec neklavírista. To je určitě jeden z důvodů, proč se ve filmech objevují často diegeticky. To znamená, že jsou součástí filmového příběhu tak, že je postavy sami hrají na klavír. Tak je to třeba v Dámském gambitu, kde adoptivní matka šachové mistryně Bess Harmon brnká na piano právě Satieho. Gnossien napsal Satie ve dvou cyklech. Ten první, známější, tvoří tři skladby. K označení nového typu skladby vymyslel skladatel tento úplně nový termín. Název cyklu se zdá být odvozen od slova gnosis, což je řecky vědění. Satie se totiž v době, kdy začal komponovat Gnossien, angažoval v gnostických sektách a hnutích. Dokonce na dva roky založil vlastní náboženskou sektu, Metropolitní církev umění Ježíše vůdce, ve které byl sám nejvyšším knězem, sbormistrem a jediným členem. Šlo mu z části o satirický reklamní trik a vydávání církevního zpravodaje, ve kterém mohl útočit na své kritiky a následně vedl k napsání jeho jediné duchovní skladby Mše pro chudé. První Gnossien dotváří i křehkou atmosféru výpravného dramatu Barevný závoj s Naomi Watts a Edwardem Nortonem v hlavních rolích. Vyšla výjimečně i na oficiálním soundtracku k tomuto filmu u Deutsche Grammophon a nahrál ji Lang Lang. Tady je.

Další z diegetických uvedení Satyho tvorby je ve filmu Dej mi své jméno. První skladba, kterou hlavní hrdina filmu v podání Timothée Chalameta hraje na klavír pro svou rodinu, je Sonatine Bureaucratique. Jde o jedno ze Satyho nejznámějších pozdních klavírních děl. Téma si vypůjčil od skladatele Mucia Clementiho ze sonaty

Jiny opus 36 číslo 1 a udělal si legraci z formy i akademičnosti výuky hudby. V soundtracku filmu, který v roce 2017 natočil Luca Guadagnino, je použita nahrávka amerického klavíristy a skladatele Franka Glazera. A právě tu si teď poslechneme. Klapkou dnes věnovanou filmům s hudbou Erika Satieho vás provází Kristýna Šrámková.

I slavní skladatelé mívají tvůrčí krizi. Satie takovou měl ke konci roku 1903. Týkalo se to skromných výdělků z psaní a hraní kabaretní hudby, ale hlavně šoku z poslechu přelomové opery Péléasa Melisanda blízkého přítele Clauda Debussyho, což Satieho přivedlo k přehodnocení vlastní tvorby a závěru, že experimentování s hudebním impresionismem je slepá ulička. Jak sám řekl, v tomto směru už nelze nic dělat. Musím hledat něco jiného, jinak jsem ztracen. V této době vznikla jako reakce na Debussyho radu, aby Satie dbal ve svých skladbách více na formu, svita pro klavír na čtyři ruce. Trois morceaux en forme de poids, tedy tři skladby ve formě hrušky. Aby humoru nebylo málo, svita neobsahuje tři, ale sedm skladeb. Část této svity byla použita ve filmu Zapadákov, který v roce 1973 natočil Terence Malick jako svůj režijní debut. Road movie americké nezávislé kinematografie je příběhem mladého páru prchajícího před zákonem napříč americkým středozápadem 50. let. Stejně jako v dalších Malickových filmech Nebeských dnech a Tenké červené linii, tvoří i tady hudba včetně klasiky výraznou složku vyprávění. A tady už je jedna ze skladeb ve formě hrušky Erika Satieho.

Celý život mi lidé říkali, počkej, až ti bude 50, uvidíš. Je mi 50 a nic jsem zatím neviděl. To byl další z oblíbených výroků Erika Satieho. Konec života strávil skladatel v ústraní mimo Paříž a zemřel v 59 letech na cirhózu jater. Svou dobu tento excentrický gymnopedista opravdu předběhl a jeho dílo bylo předzvěstí pozdějších hnutí od impresionismu přes ambient až k populární kultuře. Kromě hudby po sobě zanechal pozoruhodný soubor spisů, přispíval do řady publikací od dadaistických časopisů až po americký kulturní magazín Vanity Fair. Jeho tvorba byla hybatelem vzniku pařížské šestky. A na závěr dnešní klapky jsem si šetřila jednu ze Satieho nejsvěžnějších klavírních skladeb, Vals Ballet, která se objevila ve filmu Zelená kniha. Oscarový film z roku 2018, v němž excelují Mahershala Ali v roli afroamerického klavíristy a Viggo Mortensen v roli jeho řidiče a bodyguarda, vypráví skutečný příběh turné klavíristy Dona Shirleyho napříč segregovaným americkým jihem počátkem 60. let. Vedle jazzových skladeb tu zní třeba i Debussyho Arabeska, Chopinova etída Zimní vítr a nebo právě Satieho Vals Ballet. My si tuhle skladbu z roku 1885 poslechneme v podání francouzského klavíristy Jeana Yves Thibauta, který ji vydal společně s dalšími solovými skladbami pro klavír na kompletu u vydavatelství Deka. Příjemný zbytek dne v tempu Satieho klavíru vám, milí posluchači Vltavské klapky, přeje Kristýna Šrámková.

0: Vals Ballet z roku 1885 zněl také v Oscarovém filmu Zelená kniha a byla to hudba, která uzavřela dnešní klapku, kterou Kristýna Šrámková věnovala hudbě Erika Satieho ve filmu.
1: Povídka.
0: Jako sarkastickou hříčku i jako moralitku o dehumanizovaném koloniálním myšlení lze číst jeden z textů mladého prozaika Jana Singera, který vám teď předkládáme. A další text byl psán přímo pro Vltavu.

Úsměv na pár frameů. Zvuk, kamera, klapka a akce. Střihač se rozkašle, div se neudusí. Prapodivný obláček se rozplyne a ve střižně z ničeho nic stojí roztomilý mužíček v buřince. Představí se jako režisér a položí mu na stůl poslední zakázku. Představte si to filmově, protože tak si to představoval i náš střihač. Kamera se přiblížila k malému flashdisku, který ležel na stole. Fanfáry rezonovaly malou místností, střihačova mimika se chvěla náporem nervozity a senility. Vedchými prsty vzal flešku do ruky a se schlými rty ji políbil pro štěstí. Příběh filmu je čistě nezajímavý. Malíř se zamiluje do květinářky, která žije s dřevorubcem, na konci se malíř zastřelí, protože květinářka není schopná dřevorubce opustit. Střihač škrtá vedlejší zápletky, krotí tempo, udržuje rytmus, tráví s malířem a jeho tajnou láskou ke květinářce snad celou věčnost. Jdu spát, oznamuje režisér. Projeďte to ještě jednou a pak mi to pošlete. Střihač poslušně projede film od začátku do konce, ale nemá z něho vůbec žádnou radost a poslední scéna ho vyloženě štve. Květinářka v ní pokládá na malířův hrob chryzantémy a vzpomíná, jak se poprvé potkali. Vstoupil do jejího malého květinářství, koupil si kytici růží a po zaplacení ji květinářce daroval. I když se jí v ten moment ohromně zalíbil, nedává na sobě nic znát. Záběr na její obličej trvá nepatřičně dlouho a když se s ní malíř rozloučí, jen s vypětím všech sil dokáže udržet emoce na úzdě. A pak? Naskakují titulky. Film končí z ničeho nic. Vzpomínce něco chybí. Chce to tečku, která podtrhne milostné vzplanutí, jež dohnalo malíře k sebevraždě. Poslední záběr na květinářčinu tvář se natáčel pětkrát. V prvních čtyřech hraje stejně. Krotí emoce, krotí je a stop. Kamera se vypne, tma. I v pátém záběru stejně tak. Krotí emoce, krotí je a stop. Jenže kamera jede dál. A květinářka se nepatrně usměje přímo do kamery. Jemný, ale upřímný úsměv, kterým se herečka dává v šanc, nikoliv postava květinářky, ale cosi spontánního ze samotného nitra herečky. Střihač volá režisérovi, že nastaly komplikace technického charakteru. Vypne mobil. Zamkne dveře a znovu si pustí poslední scénu. A pak znovu. A znovu. A zase. Nemůže se úsměvu nabažit. Doufám, že si to pořád představujete filmově. Z uměle vykonstruovaného příběhu vzlíná esence nenaplněné lásky, která pohlcuje střihače. Třas nervozity a senility zpevnilo mladické vzrušení. Vlilo do těla životadárnou sílu, rozšířilo cévy rudou krví, růžové plíce vyfoukly zatuchlý vzduch a zhluboka se nadechly čerstvé vláhy. Herečka se proměnila v něhu, kterou střihač v životě postrádal a po které dychtivě toužil. Jen si to představte. Stařík v temné střižně a pár okamžiků jemného úsměvu, které jedou ve smyčce pořád dokola na obří obrazovce. Několik dní a nocí pořád dokola. Představte si to. Nebojte se. Film už nepatří režisérovi. Je střihačův. Jenom jeho. Nikoho jiného. Bez něj by úsměv zajisté skončil v zapomnění. Film by byl jenom příběhem, nikoli v pocitem. Bez střihače by nebylo úsměvu, filmu ani lásky.

Spustil si úsměv znovu, ale pořád neměl dost. Zatoužil ho spatřit naživo. Kdyby byl Střihačův život film, viděli byste, jak z ničeho nic vyskočil ze židle přímo do auta, zaparkoval na invalidech před divadlem, podplatil uvaděčku a po představení se vkradl do zákulisí. Okouzlil by femme fatale, vyloudil z ní ten dechberoucí úsměv a jeho život by konečně došel naplnění. Vezměme to ale pěkně po pořádku. Divadelní představení je o nějakém klukovi, co se zamiluje do nějaké dívky. Květinářka zase hraje femme fatale, kvůli které se kluk na konci zastřelí. Opona se žuchnutím spadne a divadlem se rozburácí potlesk. Děkovačka, roztmívačka, usmívačka. I květinářka se usmívá. Je to však docela jiný úsměv, než který viděl v pátém záběru. Ani náznak komplikovanějšího citu, něhy nebo lásky. Přesto Střihač ani nezaváhá a když se diváci rozprchnou žít své vlastní příběhy o malířích a květinářkách, nenápadně proklouzne do herecké kantýny. Okamžitě ji spatří. Nesměle se zeptá, jestli si může přisednout. Vysvětluje, že narazil na záběr, kde se herečka usměje do kamery. Díky tomu jednomu úsměvu dává celý ten film smysl, víte? Myslím, že díky němu divák pochopí, jak je jednoduché se do vás zamilovat. Květinářka se omluví, zvedne se od stolu a poobjímá herce, co přišli z šatny. Ten, co hrál sebevraha, jí zmáčkne zadek a ona ho koketně plácne po rameni, až to oba hrozně rozesměje. Povytáhne si šaty a ukáže kolegům modřiny na holeních, spálená kolena a poškrábané ruce. Následuje runda panáků, smích a další runda. To je tvůj děda? Zeptá se herec a ukáže bradou na našeho Střihače. Ne, jenom nějaký blázen. Asi se do mě zamiloval, whatever. Herečka si až teď uvědomuje, že na ní stařík čeká už bezmála hodinku. Povzdychne si a kopne do sebe posledního panáka. Promiňte, to víte, herci. Omlouvá se, když usedne zpátky ke stolu. Střihač se snaží vypadat, že chápe, ale ve skutečnosti vůbec netuší, co je na hercích tak speciálního, že by to měl vědět. Má radši skutečnost než hraní. Dopije perlivku a objednává si další. Víte, ten úsměv dává vaší postavě nový rozměr. Jste celý film tajemná a ten úsměv najednou promlouvá o nebezpečné křehkosti, co se ve vás skrývá. Jak hrajete tu tajemnou femme fatale, jste taková nelidská, taková nedosažitelná, nadpřirozená. A pak přijde ten úsměv a ten mluví za vše. Že jste osamělá bytost, která pod všítou krásou má strach se zamilovat, protože vás milují chlapů spousty, je pro vás láska lehce dosažitelná. Máte ji na počkání, sama se však bojíte lásku někomu dát. Je to pro vás šíleně cenné, niterné. Opodstatňuje to, proč šetříte citem pro jednoho jediného muže. Květinářka si potáhne z cigarety, pořádně si lokne vína a kysele se usměje. Můžu vám něco prozradit? Střihač přitaká. Femme fatale je sice role, která mě živí, ale vám něco prozradím. Páč mi trochu připomínáte mýho dědu. Zhluboka se nadechne, Střihač v hloubi duše tušil, co přijde, a kdyby byl ve filmu, zajisté by následující scénu vystřihl. Smazal by ji a nikdy, ale opravdu nikdy by se k ní nevrátil. Ale bohužel nebyl ve filmu. A tak polkl perlivku a poslouchal. Tak poslouchejte, femme fatale je jenom úchylný konstrukt, aby si ubožáci mysleli, že existuje dokonalá žena, co jejich srdce oblaží vřelou láskou. Víla, křehounká jako nějaká posraná kraslice. A víte co? Už mě to unavuje. Vidíte snad před sebou vílu? Femme fatale? Ještě jak to zní, tak magicky. Femme fatale. Vůbec nevnímáte, že jsem jenom obyčejný živočich z masa a kostí. Jakoby super pěkná ženská hned musela mít nějaký super milující schopnosti.
Pořád se vtipkuje, že chlapskou pohádkou je porno. Ale ve skutečnosti jsou to tyhle fanfatalovský voloviny. Máte z toho úplně porouchaný vnímání. Se na sebe podívejte. Vy už máte dost vysoký věk na to, abyste nevěřil pohádkám, ale to ne. Vy jste zblblej jako nějaký puberťák a už tu 10 minut žvatláte něco o mým úsměvu. Měl byste se vzpamatovat a koukat na filmy o normálních holkách. Úsměv z pátého záběru je jenom bláhová iluze. Nikdy neexistoval a nikdy existovat nebude. Střihač se cítí uboze. Naivně propadl obyčejnému bludu. Za čím se to pro Boha hnal? Bez duše dopije perlivku, ukloní se a zaplatí. Cestou domů nepřemýšlí vůbec nad ničím, je dočista prázdný. S omluvou pošle režisérovi film a lehne si za ženu. Už spí. Jemně se přitulí a políbí jí na vrásčité čelo. Ona ani neotevře oči, jen se zeptá, kde se zase courál? Nikde. Zašeptá a snad to je pravda. A stop.

0: Sešlost. Erik přestal porcovat lidské rýtko. Byl v úžasu. Nemohl si pomoct. Na bicáku mu vybíhala obrovská žíla. Fakt gargantuovská žíla. Rozlézala se po obvodu mohutného svalu jako modrý pavouk. Takovou žílu měl snad jenom Erik. Před rokem šel do sebe. Stanovil si nutričně vyvážený jídelníček, omezil sacharidy, odtučnil tuky, šel do sebe. Zvedal železa, běhal, šel do sebe. Sakra, fakt jsem šel do sebe, uznal Erik a prstem si přejel po žíle. Byla nabobtnalá modrou krví. Přimáčkl ji prstem a překvapil ho tlak, s jakým srdce střídá krev po osvaleném těle. Erik si přestal všímat mrtvého člověka na kuchyňské lince a plně se začal věnovat tělu svému. Zatínal svaly a žíla se kroutila po muskulaturních vrstevnicích. Kontrakce chytly rytmus a žíla zatančila čaču. Vlnila se ze strany na stranu. To si Erik vzpomněl, že má žílu i na druhé ruce. A taky ji prohnal po tvrdém bicáku. Pak si vzpomněl, že má stejně vystouplé větvičky cév i na lýtkách. Sundal si kalhoty. Pohybem patta špička žíly rozpohyboval. Erik takhle tančil u kuchyňské linky a na chvíli zapomněl na všechen ten stres, který mu působila večerní sešlost. Dal naporcovaného člověka do trouby a zaběhl si do posilky. Zvedal železa, zvedal sebe, zvedal jontové nápoje, šel do sebe. Pomučil delťák, musculus deltoideus, s tricákem, musculus triceps brachii, šel do sebe. Pomučil železem taky prsní svaly, musculus pectoralis major. Při objemovém posilování je totiž potřeba zatěžovat svaly v kontrapozici. To Erik moc dobře věděl. Synchronizovat svalový růst. Šel do sebe, měl cíl. Svým přístupem k tělesné kráse otevře oči špekaté planetě. Svým přístupem k tělesné kráse otevřu oči špekaté planetě, řekl dívce na recepci, co se mu už dlouho líbila. Než stihla cokoliv odvětit, byl už Erik pryč. Recepční se příběhu už neobjeví, proto je nutné přiznat, že její existence je v povídce zavádějící. Jistě, mohla by sloužit jako příčina Erikovy potřeby obklopit se svalovým masivem. Psychologizování Erika tímto lidským přístupem je však absolutně chybnou dedukcí. Příčina jeho jití do sebe má mnohem profánější důvod. Je to obyčejný, do sebe zahleděný narcista, který kompenzuje duševní nedokonalost vnějším zdokonalováním. Ženy, potažmo lidé, Erika zajímají pouze v momentě, kdy se na nich může přiživit nebo je přetvořit k obrazu svému. Dívka na recepci proto nemá v této povídce žádné místo pro lepší pochopení Erikova charakteru a její existence v příběhu je pouze dekorativní. Erikovi se pečinka povedla. Do mísy natrhal salát, prostřel stůl a než si stihl sednout, zazvonil zvonek. Ve dveřích se objevil maminčin zářivý úsměv a pevné obětí. Jedna poznámka, jaký je Erik kus chlapa a šťouchanec do ramene. S tátou si potřásli rukou a se sestrou se na sebe sourozenecky usmáli. Zasedli ke stolu. Erik si zašněroval zástěru, na holou hlavu narval kuchařskou čepici a začal podávat na stůl. Emma si dá asi jenom salát, řekla maminka a ušklíbla se. To pro Erika byla novinka. Ale věděl, že dřív nebo později sestra sklouzne k vegetariánství. Už od malička se zdráhala jíst maso. Přišlo jí smutný, že má jíst něco, co běhalo a dýchalo. Erik na sobě nenechal nic znát. Dvakrát si zatnul bicákem, aby se uklidnil. Křečovitě se usmál na sestru a naložil jí plný talíř salátu. Tátovi a mamince dal vedle salátku i pořádnou porci pečeného lýtka, zad a prsíček. Co je to za maso? Zeptal se táta. Nezačínej s tím zase, opáčila maminka. To je úplně jedno. Buď rád, že nás Erik pozval. Rád bych věděl, co budu jíst, pokračoval otec v provokaci a zvídavě se otočil k hostiteli, kterého uvedlo otcovo dotírání do rozpaků. Věděl, že je otec v masech dost vybíravý. Erik už dlouho nakupoval lidské maso z Indie a Číny. Bylo levné, byla ho spousta a Erik byl chudý student, co většinu peněz investoval do permanentek do posilovny. Začal se potit. Nemohl si vzpomenout, jak tátovi zalhat. Ačkoliv lidské maso chutnalo stejně bez ohledu na zemi původu, věděl, že si táta potrpí na europoidní stravu. Jakou zemi má však otec nejvíc v oblibě? No, to maso je z Evropy, začal Erik. Pokud si dobře pamatuji, byl to člověk z Portugalska. Táta zkoumal Erikův výraz jako zkušený detektiv. Pokud si dobře pamatuji, napodobil táta synův mongoloidní basbariton. Jsem si vlastně dost jistý.
1: Tak on si je jistý.
0: Jsem si jistý, vím to, je to Portugalec. Erikovi docházela trpělivost. Toho si všiml i táta a zrak mu ulpěl na Erikových pulzujících žílách. Pud sebezáchovy mu nahodil široký úsměv.
1: Tak to jsem rád. Portugalce jsem nejedl už věky.
0: Táta se usmál na talíř, až to vypadalo, že se s jídlem pomiluje. Pohladil dceru po rameni a mamince vlepil pusu. Pak se na něco rozpomněl. Nemohl si to odpustit.
1: Chlap nebo ženská?
0: Tady si byl Erik s odpovědí jistý. Moc dobře znal etické hranice svého otce.
1: Chlap, ženský nežeru.
0: Správně, správně, synku, správně jsme tě vychovali. Dobře, pokud potřebujete nějaké odůvodnění existence recepční, můžete ji považovat za oběť Erikovy snahy dostat zdarma permanentku do posilovny. Už dopředu vás však mohu ujistit, že od ní Erik permanentku nikdy nedostane. Ať by se snažil sebe víc. Není to její typ. Je spíš na takové ty kluky brýle, víno, Marx. Erik je v jejich očích debil. Vlastně, celkově dost na recepci trpěla omezenou škálou klientů. Ale co by taky čekala? Že mezi činkami potká druhého Godarda? Když dojedli, utřeli si mastné pusy. Erik sklidil ze stolu a začala volná diskuze, které se Erik nejvíce obával. Ve škole opakoval polovinu předmětů a netušil, jestli vůbec dostuduje. Nemohl se ani z poloviny vyrovnat sestře, která prolítla gymnáziem s vyznamenáním, s vysokou se popasovala bez škobrtnutí a teď za městem zachraňovala nějaký zvíře na pokraji vyhynutí. Jak se však ukázalo, jeho obavy z poobědové ždímárny byly zcela mylné. Rodiče rozpitvávali Emino vegetariánství.
1: Jednoho dne se probudíš a už nebudeš z masa a kostí. Normálně budeš ze zeleniny.
0: Začal otec a maminka vyprskla smíchy.
1: Podívej se na Erika. Ten šel do sebe. Ty svaly. To nemá jen tak. Je zatím tvrdá dřina a hlavně správná strava.
0: Pokračoval táta.
1: No, šel jsem do sebe. Fakt jsem šel do sebe.
0: Přitakal Erik.
2: Jo, šel do sebe, přitakala maminka. A je z něho normální, zdravý chlap.
1: Když jsi naposled jedla něco pořádného?
2: Teď ti to ani nemůže chutnat.
1: Teď musíš mít pořád hlad.
2: Se pak nediv, že seš pořád nemocná.
1: Celý je to vědecky podložený.
2: Podívej se na to ekonomicky.
1: Nebo nutričně.
2: Lidský maso je základ stravy.
1: Jo, chápu, že nežereš zvířata. Mají smutný oči a je jich málo, ale lidi, když lidí je jako smetí.
2: Jo, přesně, lidí je jako smetí.
1: Lidí je jako smetí.
0: Takhle se rodiče nad svou dcerou bavili ještě chvíli. Mezi prsty okusovali prsty Indů a Číňanů a namáčeli si je do tatarky. Erikův recept.
3: Tajný. A proč byste ho taky chtěli vědět? K čemu by vám to sakra bylo?
2: Tak se podívejte na Erika,
0: vyštěkla Emma.
2: Je ho tolik, že byste ho za měsíc nesežrali.
3: Tak proč si ho nezabijete a nesníte?
0: Rodiče se mlsně otočili na Erika. Zbíhaly se jim sliny. Erik byl vážně výstavní bíček. Samý sval, dobrá strava, zdravý životní styl.
1: Maso má určitě výborné. Rozplýval by se na jazyku. Synáček.
0: Jenže Erik je náš. Pronesl táta a upustil od uslintaných myšlenek. Erik si upřímně oddychl. Rodina mlčela. Ticho. Rozpačité zakašlání. Ticho. Pořád ticho. Pak rodiče poděkovali za pohoštění a odešli.

Emma zůstala s Erikem sama. Sourozenečky se na sebe usmály a Emma podala Erikovi obálku. Co to je? Zeptal se. Dárek? K narozeninám, co pak si zapomněl? Jo, zapomněl. Erik otevřel obálku. V ní byla permanentka do posilovny. Jasně, Emma Erikovi mohla koupit objektivně lepší dárek. Dárek, co by ho přesvědčil, že jíst lidské maso není správné. Mohla koupit exkurzi do nějaké lokální lidské farmy. Nebo pořídit edukační nájezd do Nigérie, Venezuely, Kyrgyzstánu, Vietnamu, Číny, Indie, Bangladéše a tak dále. Mohla mu dát CDčko, na kterém aktivisté zdokumentovali zvěrstva páchaná na lidech. Je spousta dárků, které by Emě pomohly Erika přesvědčit o správnosti chování. Emma ale byla jiná než ostatní. Nemyslela jenom na sebe a proto dala Erikovi permanentku do posilovny. Nechtěla Erika obdarovat způsobem, který by udělala radost jenom jí. A vůbec nešlo o tu blbou permanentku. Tu koupila jenom kvůli tomu, že věděla, jak moc rád Erik posiluje. Důležitější je, že Emma nechtěla, aby se její bratr trápil jako ona, až by poznal důsledky svých stravovacích návyků. Úzkost, vycházející z toho, jak je Emma opuštěná ve svém sebezapření jíst lahodné lidské maso, byla drtivá. I kdyby bratra přesvědčila, nic by se nezměnilo. Jen by bylo o jednoho depresivního člověka na světě víc. Jen další smutný člověk v globálním koncentráku. Nakonec nebyla obálka jenom volným vstupem do posilovny, ale také lístkem ke šťastně bezduchému životu. Alespoň do příštích narozenin.

Jan Singer je autorem experimentálních filmů a rozhlasových dokumentů a organizuje literárně hudební večery Literaut. A je také autorem příběhu o deziluzi jednoho stárnoucího filmaře a moralitky o dehumanizovaném koloniálním myšlení. Byly to dvě povídky pro dnešní odpoledne, které nám četl Vladimír Pokorný. Texty připravila Ivana Mišková a režii měl Jakub Doubrava.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Čína dnes přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie. Podle agentury AFP je na čínském seznamu i česká firma Tatra Trucks, vyrábějící nákladní a vojenské automobily. Peking tak reagoval na nejnovější unijní balík protiruských sankcí. Unie do něj zařadila i 14 podniků z Číny a Hongkongu. Odůvodňuje to jejich podporou ruského zbrojního průmyslu v době války na Ukrajině. Plánovaný železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude stát výrazně víc, než se předpokládalo. Uvedl to generální ředitel správy železnic Tomáš Tot na dnešní prezentaci projektu. Dvoukolejný tunel dokáže zkrátit cestu vlakem z Prahy do Berouna o víc než půl hodiny. Projekt má vyjít na 76 miliard korun v dnešních cenách. Stavba tunelu dlouhého skoro 25 kilometrů by mohla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Muzeum umění Olomouc otevřelo po roční přestávce obměněnou expozici moderního a současného výtvarného umění s názvem Století relativity 2. Představuje na ní díla více než stovky autorů, jako jsou Josef Čapek, Toajen, Bohumil Kubišta, Hana Vichterlová a nebo Karel Nepraš. Začíná Mezinárodní ukulele festival. Zahajovací program se odehraje dnes na pražské Letné. Hlavní část akce se pak o víkendu přesune do areálu pivovaru v Uněticích. Součástí programu budou také workshopy pro začátečníky i zkušené hráče. A počasí odpoledne oblačno až polojasno ve východní polovině území s lokálními přeháňkami, které budou k večeru ustávat a většinou bude také ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Více informací hledejte na webu irozhlas.cz. Zprávy ve 14 hodin četla Daniela Čermáková, která vás dosud provázela vltavským vysíláním. Loučí se s vámi, přeje krásný víkend a za chvíli se slova ujme Michála Dittrichová.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

60. léta Vladimíra Mišíka roku 2021. V roce 1879 zvítězil s cyklem Vlast v konkurzu na výzdobu foaje Národního divadla malíř Mikoláš Aleš. Jeho 14 lunet od té doby zdobí stěny pod stropem a v Lípšérově předsíni před foaje na prvním balkóně. Alešovy lunety ale můžeme obdivovat i na jiných místech, třeba teď v nově opraveném pivovaru v Kralupech nad Vltavou. Více o tom povíme v naší reportáži před 15. hodinou. Milí posluchači, ladíte páteční odpolední Vltavu. Přejeme vám pěkný den a šťastné cesty, ať už míříte kamkoliv. Pokud zůstanete v naší společnosti, pak slibujeme třeba výlet na letní filmovou školu do Uherského Hradiště. Už za chvíli se budeme tamního dramaturga literárního programu Ondřeje Hrabala ptát, jaké má literatura na festivalu místo. A hned poté přijde samozřejmě řada na filmy, workshopy a roli Českého rozhlasu Vltava v Uherském Hradišti. No a po půl třetí nahlédneme s básnířkou Dagmar Plamperovou do sbírky Petra Čermáčka s názvem Přerostená sles. Po 15. hodině pak budeme mluvit třeba o muzeích Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka v Praze, která opustí do konce roku svá dosavadní sídla. Rozhodli o tom radní hlavního města. Obě budovy jsou ve velmi špatném stavu a potřebují rekonstrukci. Jestli se po opravách do nich muzea vrátí, není jasné. O našem programu ale už trochu jasno máme a můžeme začít. Z Vinohrad zdraví Michaela Dittrichová od mikrofonu, Jan Mikušek z techniky a editor Jan Zítka.

0: Josef Suk mladší a Pražský komorní orchestr v serenádě pro housle a orchestr D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. 12 minut po 14. hodině. Pěkný den. Letní filmová škola v Uherském Hradišti je sice festival zaměřený na kinematografii, ale své pevné místo na něm má už tradičně i literární program. Jak se výběr spisovatelů za ta léta proměňuje a kdo dorazí filmovým divákům číst letos, to už nám poví dramaturg literární sekce Ondřej Hrabal. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Už za 2 a čtvrt hodiny bude Hradiště žít nejen filmem, ale i literaturou. Kteří autoři tedy dnes program v literárním stanu zahájí?
1: Hned 16.30 si představíme novou knížku, debutovou od Marie Škrdlíkové, Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje, za kterou dostala i Dili literu za debut roku. A já mám velkou radost, že to zahájíme vlastně lokální autorkou, protože ona je z Uherského Brodu, je ze Slovácka a v těch povídkách to jde hodně cítit. Je to o vyrůstání na Slovácku, to se vždycky snažíme začít někým, kdo aspoň má nějaký vztah k tomu regionu. A potom bude Pavel Petr, zlínský básník, představovat své texty, které mu vyšly nedávno ve Větrných mlýnech, a to bude hodně, hodně folklorní akce. Tam bude několik cymbálovek a bude se zpívat, bude to zase ukázka horňácké lidové kultury.
0: Má literární program na filmovce už vyloženě svoje publikum? Chodí obeznámené publikum na toho svého autora, nebo naopak přicházejí filmoví diváci objevovat spisovatele a knihy?
1: Myslím si, že jako obě tyhle varianty jsou pravda. Samozřejmě, když je člověk na letní filmové škole celou dobu a dívá se na 4 filmy, 5 filmů denně, tak ten literární program může být i takový jako příjemný odpočinek, že si člověk chvilku zažije něco trošku živějšího, ale zároveň určitě jsou lidi, a to především bych řekl místní, kteří ani na filmy nechodí, nebo chodí třeba na filmy, které jsou zdarma na náměstí a v parku, ale akreditace si nekupují, nejsou to typičtí festivaloví návštěvníci, ale na ten literární program už si navykli chodit. A z toho máme velkou radost, protože je to zároveň, tady ten literární program v rámci filmovky je taková nejkomplexnější literární akce na Slovácku vůbec, takže jsme rádi, že už chodí lidi i vyloženě na ten náš program.
0: Jak tedy čím dál hutnější program vymýšlíte, jak to kombinujete, má každý den třeba nějaké své tematické zaměření?
1: To ne, ono i tím, že vlastně typicky tam nikdo není celý den na tom našem programu, takže chodí na jiný doprovodný program, na filmy, nebo třeba přijdou jenom na jednu akci. My spíš už za těch x let, za těch vlastně 12 let, si troufám říct, dokážeme odhadnout, na co ti lidi přijdou, co je bude zajímat, a i na základě našeho uvážení, co nám přijde, že byly ty nejlepší knihy, které vyšly za loňský rok, nebo které mají vyjít v některých případech, a podle toho zveme autorstvo.
0: Téměř každý rok jsou v programu autoři, kteří získali nějakou cenu, jak už jste naznačil. Letos třeba Marie Škrdlíková, Aleš Kauer, Petr Borkovec, anebo známá jména, jimž vyšla novinka, Marek Šindelka nebo Vratislav Maňák. Máte pocit, že na tyhle volby na jistotu právě chodí víc lidí a děláte to třeba právě proto?
1: Jak kdy, no. Ono, co se týče těch literárních cen, tak my je spíš teda předjímáme, než že bychom je nasledovali, protože my tu dramaturgii vytváříme dřív, než jsou výsledky těch největších literárních cen oznámeny, společně s Janem Němcem, šéfredaktorem časopisu Host. Do určité míry víme, že tím, že to není vyloženě literární festival, tak aspoň nějak známá ta jména, nebo snažíme se vybrat autorky a autory, kteří jsou aspoň do určité míry známí i široké veřejnosti, ale zároveň není to tak vždy. Jo, někdy tam zase máme téma, o kterém víme, že bude lidi zajímat, takže třeba budeme se bavit o psychologii ve filmech, a tak podobně, a vždy taky dáváme prostor méně zavedeným autorkám a autorům, to jako úplně každý rok, takže letos to bude třeba v rámci pořadu o Mlatina Elena Pecenová nebo Frede Kahlo.
0: Budou tentokrát představeny i filmové publikace, zdá se, že jste mluvil o psychologii ve filmu, tak ano, nebo vystoupí tvůrci zpětí nějak s kinematografií?
1: Tak jeden příklad bude právě Mojmír Sedláček, který představí svou knihu Psychologie v kině, a ještě si budeme představovat 2 knihy Dějiny polské kinematografie a Dny žen.
0: Silně zastoupenou máte i poezii, kteří básníci dorazí a budou některá čtení koncipovaná třeba i víc multimediálně?
1: Zrovna dnes právě ten Pavel Petr, to bude velmi multimediální a my sami zatím úplně nevíme zcela jistě, co všechno se stane, protože on přišel s opravdu velkolepým plánem. V sobotu nás čeká tak jako každý rok Slam Poetry, takže taková performativnější poezie a potom to bude právě Aleš Kauer, který představí svou knihu Lebka hoří neonovým snem, za kterou dostal cenu literární kritiky, dvě básnířky v rámci Omlatiny, které jsem zmiňoval. A to už je asi všechno.
0: Pozval nás dramaturg Ondřej Hrabal na literární program festivalu Letní filmová škola v Uherském Hradišti, která začíná právě dnes a potrvá do příštího čtvrtka. Literární nabídku ale uzavírá příští

0: únoru jsme v pražské Hibernii mohli vidět a slyšet americkou zpěvačku a kontrabasistku Esperanzu Spalding. Na desce Esperanza, z níž jsme hráli teď, bylo pouhých 24 let. Už jsme zmínili, že právě dnes začíná jeden z největších filmových svátků u nás, 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti. Festival letos podrobně představí například tvorbu Michelangela Antonioniho, americký nezávislý film nebo stále výraznější polskou kinematografii. V retrospektivě se zaměří také na režiséra Romana Polanského. Jehož filmy dodnes vyvolávají debaty kvůli případu sexuálního zneužití nezletilé dívky z konce 70. let. Organizátoři si uvědomují, že jde o kontroverzního autora a téma chtějí na festivalu otevřít. Redaktor Tomáš Pilat se proto uměleckého ředitele filmovky Jana Jílka nejdřív zeptal, jestli očekávají bouřlivou diskuzi nad tím, zda dílo takového tvůrce na festival tohoto typu vůbec patří.
1: Očekáváme určitě, pro nás je to trošku i takový experiment v tom, že my jsme vlastně, byť se věnujeme té filmové historii soustavně samozřejmě, tak zatím jsme nebyli konfrontovaní s těmito tématy, s těmito otázkami, které teďka nějakým způsobem budou zvednuty a už jsou třeba v reakci některých lidí, což naprosto respektujeme. Chápeme, že Polanský pro některé diváky bude velmi kontroverzní nebo i neskousnutelný, ale zároveň si myslíme, že jeho filmy patří nesporně do historie kinematografie a ty filmy v patřičném kontextu chceme tedy ukázat na velkém

0: Plátně ten kontext opatří francouzský kritik, publicista Yannick Rolando, který udělá úvody k filmům, ale zároveň ta témata, o kterých jste mluvil, není to jenom, že je očekáváme, ale sami vlastně chceme iniciovat. Pro nás samotné je to velká zkušenost, nějaká nová zkušenost, jakým způsobem vlastně nahlížet na tvorbu programu, jakým způsobem vlastně reflektovat tyto věci a tak dále, protože říkám, že do této doby jsme zatím s tím tu zkušenost neměli. Takže ty témata, jako je ta kontroverze, proměny vnímání mladého publika, těch starých historických filmů, potažmo režisérů a tak dále, kteří jsou nějakým způsobem problematičtí, vztah autora a jeho díla a podobné věci, tak vlastně tyhle témata chceme nějakým způsobem zvednout a diskutovat o nich a chceme udělat velkou panelovou diskuzi, kam pozveme zástupce různých názorových spekter, aby vlastně o těchto věcech diskutovali a bavili se a analyzovali.
1: Jaký je váš osobní názor na programové zařazení díla podobného tvůrce, jako je Polanský?
0: Samozřejmě záleží případ od případu, někdo je kontroverzní svojí osobností, někdo tím dílem, někdo obojím a tak dále, ale ta filmová historie je plná těchto věcí, takže si myslím, že není správné nad tím zavírat oči, nebo že prostě budeme mazat ty tvůrce jako z historie té kinematografie, ale samozřejmě je tam důležité, jakým způsobem se to uchopí, jakým způsobem je to komunikováno, jakým způsobem tam bude nějaký ten kontext vysvětlený a je to potřeba dělat s nějakou otevřeností a respektem i k lidem, kteří s tím prostě souhlasit nebudou a mají na to absolutní právo a to právo jim nikdo nebere a je to naprosto relevantní. A další věc je zkusit právě i tyhle věci zvednout jako nějaké téma a bavit se o nich, diskutovat o nich, analyzovat je, protože prostě k té filmové historii tyto věci nějakým způsobem patří částečně.
1: V sekci Němé filmy s živou hudbou uvedete německé filmy Ernsta Lubitsche. Koho jste letos oslovili, co se týče těch hudebních doprovodů?
0: Konkrétní jméno je třeba Pivoňka, což je taková velmi křehká, jemná písničkářka, která provodí jeden ten Lubitschův film a to bude velmi zajímavé, protože spojení melodramatu nebo romantické Lubitschovy komedie vlastně s křehkou písničkářkou, na to se velmi těším, bude to taky jako crossover, myslím, že to bude fungovat velmi zajímavě a velmi dobře.
1: Letní filmové škole byl zkrácen příspěvek ze strany Ministerstva kultury. Znamenalo to pro vás nějaké třeba omezování, co se týče programu?
0: Úplně ne. Podařilo se nám to zase ještě nahradit třeba tou kreativní Evropou médií, vlastně tím evropským bruselským grantem, ale samozřejmě, pokud by to pokračovalo dál, ten nižší příspěvek a bylo to problematické i nadále, tak už to pak pocítíme v těch dalších ročnících. LFŠ 27, 28 už to pak bude složité, protože teďka to ještě nějakým způsobem zvládneme a vlastně nás to nelimituje nějak zásadně, ale ty další ročníky budou náročnější určitě, pokud bude ta situace trvat.
1: Tomáš Obáček, režisér filmu Wirbel, který letní filmovou školu 2026 zahájí.
2: Je to hypnotický příběh o tajemství krajiny, o síle krajiny, o síle, která nás předchází a přesahuje. Je to taky film o hledání domova a identity a o hledání ztracené paměti krajiny. Je to film tajuplný a je to silná vizuální podívaná. Zveme diváky na výlet do krajiny polí, do které se s námi můžou ponořit a nechat se opít krajinou.
1: Hypnotický, tajemný, možná mysteriózní film. Tenhle žánr není příliš rozšířený v české kinematografii. Jak byste přistoupil k tomu, abyste se s tím vším nebezpečím žánru vypořádal?
2: Já ten žánr mám hrozně rád, protože nám nabízí nahlédnout za oponu všedních dní. Pro mě jádrem toho žánru je střet člověka s iracionalitou. Jsme v reálném světě, ve kterém se začnou dít nějaké zvláštní věci. A není to jenom nějaká snová realita, děje se to doopravdy a tomu hlavnímu hrdinovi postupně dochází, že jde o všechno. A ten žánr samozřejmě tím, že se pohybuje takhle na hraně reality, není to úplná fikce, ale současně se pracuje s tím nadpřirozeným, tak je křehký a je potřeba velice opatrně vážit, jakým způsobem to iracionálno se prezentuje, aby se to kouzlo tajemná nezrušilo.
1: Mám pocit, že obrazově to tak trošku připomíná fotografie Jana Soutka.
2: To je zajímavá asociace. Možná vám to připomíná Jana Soutka díky tomu, že ty křivky krajiny často evokují lidské tělo a myslím, že ta podobnost není náhodná. Pro mě takým zásadním objevem nebo pochopením, když jsem nad tím filmem začínal přemýšlet před lety, bylo, když jsem pochopil, že krajina není příroda, krajina je věc lidí, na rozdíl od divočiny. A my lidi tu krajinu utváříme, utvářeli jsme ji po tisíciletí a díky tomu jsme taky za ní zodpovědní. A když se o tu krajinu přestaneme starat, když ji začneme vnímat jako materiální zdroj, tak se snadno může stát, že se obrátí proti nám nebo že se stane znovu divočinou.
3: Říká režisér Tomáš Hubáček, jehož film Virbl letošní letní filmovou školu v Uherském Hradišti zahájí. Svůj díl festivalového programu nabídne také Český rozhlas Vltava. Živě tu ve středu natočíme vizitku s režisérem Janem Svěrákem. Hostem filmově hudebního pořadu Klapka bude v úterý alternativní muzikantka Beata Hlavenková a ve stejný den se Sedmým nebem vystoupí hudební publicista Pavel Klusák. Představíme také náš projekt věnovaný svobodným zednářům a připomeneme 80. výročí založení FAMU. Podrobný program naší stanice na letošní filmovce najdete na webu Vltavy.

0: Válka světů, šest dnů kondora nebo čelisti.
1: Filmové léto v četbě na pokračování.
0: Celé prázdniny vždy v 18.30 na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Ella Fitzgerald a rok 1959. Je 14 hodin a téměř 34 minut. Pěkné odpoledne. Petr Čermáček je básník, výtvarník a lesník. Ve své nejnovější v pořadí už 12. sbírce Přeroste nás les se vrací k tématu, které je mu nejbližší, ke vztahu člověka a přírody. Jeho nová kniha ale není jen o krajině. Je především úvahou o proměně světa a i o tom, co v něm ještě dokážeme zachránit. Vítám ve studiu naše spolupracovnici básnířku Dagmar Plamperovou, která přichází s komentářem k nové sbírce. Pěkné odpoledne, vítej.
1: Dobré odpoledne, ahoj Míšo.
0: Co pro Petra Čermáčka znamená tedy krajina, kolik má podob?
1: Krajina pro Petra Čermáčka, mimochodem je to pseudonym Čermáček, tak je to zpěvný pták, ano, který má velmi blízko k lidem a myslím si, že to není náhoda, že si autor říká Čermáček. Tak, abych se vrátila k otázce. Krajina pro Petra Čermáčka je takovým bytostným prostorem. Není jen prostředím, kterým člověk prochází, ale takovou živou entitou, kterou autor důvěrně zná a pozoruje. Je to patrné z přesnosti, s jakou zachycuje větve, zvěř, ptáky, vítr a nebo déšť. Ten prožitek krajiny je velmi intenzivní, tělesný a aktivní. Já si myslím, že tu knížku byste si měli pořídit všichni, protože si myslím, že procházet s touhletou knihou v téhle krajině, tak nám něco přinese. Podob krajiny je ve sbírce hned několik. Je kulisou, je živnou půdou pro člověka a člověk je naopak živnou půdou pro ní. Jindy se krajina stává pomocníkem. Vítr se ptá, zda může pomoci při uklízení zahrady. Krajina je opěrným bodem i nejistým prostorem zároveň. Je plná větví, plotů a hvězd, pevných i nedosažitelných orientačních bodů.
0: Do jakého prostředí, situace nebo doby nás přivádí samotný název sbírky Přeroste nás les?
1: Ten název sbírky, nevím jak tobě, ale mě zní jako proroctví.
0: Otázka.
1: No, to je otázka právě. A pro přírodu, pro pobyt v krajině. Skrývá v sobě nejen obraz současné krajiny, ale především proměnlivý vztah člověka a přírody. Petr Čermáček rozehrává mnohovrstevnatý příběh dvou entit, které se navzájem potřebují. Chrání se, okouzlují se, ale i ohrožují navzájem. Chvíli člověk tím do krajinu zachraňuje, a to zpomalením, tvorbou nebo citlivým zásahem. V zápěti se role obracejí a oporou se stává sama krajina. Pod všemi těmi básněmi přitom tiše zaznívá věta Přeroste nás les. A s ní otázka, kterou autor nechává bez odpovědi. Je to varování nebo naděje? Je okamžik, kdy nás les přeroste skutečnou prohrou člověka, nebo naopak vítězstvím krajiny, která dokáže přežít klimatickou změnu, má šanci přizpůsobit se a pokračovat? To všechno jsou otázky, které mě napadají a vychází z mého naladění a z mé potřeby krajinu zachraňovat.
0: No a jak to podle autora s krajinou dopadne?
1: Čermáček není optimista, ale zároveň taky není pesimista. V jeho básních krajina mizí, vysychá a proměňuje se před očima. Naznačuje, že o ní jednou možná budeme už jen číst. Budoucnost krajiny zůstává otevřená, ale rozhodně není samozřejmá. Přesto se básníkovo alter ego nevzdává. Krajinu se pokouší třeba zachránit tím, co umí nejlépe. Všímavostí, zpomalením a tvorbou, to už jsem říkala.
0: Existuje podle Petra Čermáčka cesta, jak s krajinou znovu navázat vztah?
1: Určitě nenabízí recept, nabízí způsob pozornosti, všímavost, vědomé zpomalení a ochotu krajinu skutečně pozorovat. V básni Lukostřelba hledá, jak se zastavit. Zastavení ale, abychom pochopili, není rezignací. Je předpokladem citlivého jednání, ať už jde o tvorbu nebo o obyčejné prohřezání přerostlých větví. Zároveň si uvědomuje, že pouhá nehybnost nestačí. Cituji, nehybnost nic nevyřeší, když nevíme, kde jsme. Jeho poezie proto není útěkem ze světa, ale výzvou dívat se na něj jinak. Snad i proto zaznívá verš pokusit se nedosáhnout přesnějšího zaostření. Někdy totiž právě nejednoznačnost otevírá prostor k hlubšímu porozumění.
0: Jak Petr Čermáček svou krajinu básnicky utváří?
1: Každý ten oddíl má svůj rytmus a svou atmosféru a s každou další částí se jeho poezie nepatrně proměňuje, zahušťuje, koncentruje, někde víc tělesná, někde taková odtažitější a taky zvukomalebná. Říkám si, že tato poezie odráží to, kam jsme se to jako lidstvo dostali a to je na téhle sbírce sympatické. A už se blížím k závěru, možná cítím, že přesně taková by současná poezie mohla být. poezie k putování. Odvážná, možná ne ve formálním projevu, ale v té potřebě být aktuální. Tady a teď a ptát se, jde to, co žijeme, změnit?
0: O básnické sbírce Přeroste nás les Petra Čermáčka, kterou letos vydalo nakladatelství Dobrý důvod, mluvila Dagmar Plamperová. Děkujeme.
1: Krásné odpoledne.

0: Francouzský skladatel období baroka Marin Marais a jeho předehra v rukou ansámblu Il Suonoir Parlante Orchestra. Po 93 letech jsou k vidění lunety Mikuláše Alše. Vystavují je muzejníci v opraveném pivovaru v Kralupech nad Vltavou. Lunety namalované roku 1907 se do sbírek tamního krajinského muzea dostaly jako dar v roce 1933. Pak ležely v sejfech a depozitářích až do letoška.
1: Luneta svatý Václav, úhel na papíře, rozměr 240x165 cm.
2: Oblíbené téma Mikuláše Alše, a to je jeden z českých patronů a svědců, a to je svatý Václav, a vedle něj klečí anděl s praporcem.
1: Ředitel muzea v Kralupech nad Vltavou Jindřich Bartovanec Havlík. Když se podíváme blíž, tak je to nějaký klasický papír?
2: Je to klasický dobový papír, my bychom mu dneska řekli balící nebo balíčák, ale samozřejmě to klasický papír, na který se skicovalo, kreslilo.
1: Když přejdeme k jednomu z informačních panelů, tak přímo tato luneta je vidět na stěně hostince. Co to je za hostinec?
2: Jedná se o hostinec a pivovar u Šenfloku v Praze, ale bohužel se nedochoval.
1: Těch lunet je tady 7.
2: Všechny, co tady vidíte, byly v reálu na zdech pivovaru u Šenfloku.
1: Přejdeme tady k další zajímavé lunetě, která má název Řemesla. Je zvláštní tím, že jako jediná, když se koukneme velice pozorně třeba na boty, tak jsou tady takové tečky.
2: To je taková zvláštnost, taková technika, jakým způsobem se přenášela kresba na zeď. Čili ona se udělala na papír a pak ty liny se propíchaly, 3 mm, 2 mm od sebe, a pak se přeložili na zeď, tak vlhkou technikou pomocí houby nebo vlhké látky se přinesly vlastně na zeď a tam se otiskly ty kresby v místech té tečky, kde vlastně propouštěla tu kresbu na zeď, a tím pádem nemusel překreslovat, ale už to měl přenesené malíř přímo na zdi.
1: Přímo za námi je tubus, to je ten tubus, ve kterém léta byly.
2: Ty lunety nebyly nikdy vystavené, takže když jsme slíbili výstavu, že je vystavíme, tak jsme pak trošku trnuli, v jakém budou stavu, až ten tubus otevřeme, nebo až všech 7 lunet byly smotáno dohromady.
1: Z pivovaru jsme přešli přímo do Kralupského muzea. Klára Váně z Kralupského muzea. Kláro, kdy ty lunety byly namalované?
3: Lunety byly namalované pro pivovar u Šenfloku kolem roku 1907.
1: Kdy ta díla Kralupy dostaly?
3: Do Kralup se ty návrhy dostaly v roce 1933 darem od kralupského lakírníka Kořána. Poté 3 roky muzejníci přemýšleli, jak tyto velkoformátové lunety vystavit, a lunety nakonec byly uloženy v Kralupské spořitelně v sejfu.
1: A pak putovali do Velvar.
3: Poté, když bylo v 60. letech, když byl zrušen Kralupský okres a s ním i muzeum zde, tak byly převezeny do Velvar, kde vlastně byly doteď.
1: Výstava lunet v opraveném pivovaru potrvá do 29. srpna. Z Kralup nad Vltavou, Radek Duchoň, Český rozhlas.

Floyx Ensemble na albu Moderna, kde najdeme ambientní a elektroakustické skladby českých umělců. Za 9 minut bude 15 hodin, přineseme zprávy a poté nahlédneme do muzeí Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Jejichž budovy se začnou opravovat. Teď ale ještě jiné muzeum. Muzeum umění Olomouc. To otevřelo po roční přestávce obměněnou expozici moderního a současného výtvarného umění s názvem Století relativity 2. Návštěvníkům představuje díla 118 autorů, z toho 34 exponátů představují kurátoři poprvé a 12 exponátů se do expozice vrací po dlouhé době. Vystavena jsou díla autorů jako Josef Čapek, Toajen, Bohumil Kubišta, Hana Vichterlová nebo Karel Nepraš. Oproti původní expozici z let 2013 až 2025 jsou tu nově představena díla reflektující vývoj poválečného krajinářství a další projevy inspirované fenoménem přírody. Součástí expozice bude od září vzdělávací projekt Haptická stezka na dotek blíž k umění. Zpřístupní vybraná díla ze sbírek Muzea umění Olomouc prostřednictvím trojrozměrných modelů, dotykových prvků a slovních popisů.

0: jak zní hudba Bollywoodu
1: a jak se hudební estetika tohoto indického filmového impéria v průběhu let proměňuje.
0: V sedmém nebi s Petrem Doruškou prozkoumáme hudbu bombajských velkofilmů díky unikátním nahrávkám.
1: Uslyšíme legendární zpěvačku Ašu Bosle i moderní skladby a cover verze.
0: Bollywoodské sedmé nebe s Petrem Doruškou poslouchejte 31. července od 19 hodin.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Česká diplomacie má nové informace o Čechovi zadrženém v Číně, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle něj budou celou kauzu řešit rezorty zahraničí a spravedlnosti obou zemí. V Číně o zadrženém Čechovi vyjednával i předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle deníku N české bezpečnostní složky nevylučují, že by Čína mohla chtít muže vyměnit za jejího občana zadrženého v Česku. Začal rozpad nejsilnější polské opoziční strany Právo a spravedlnost. Její předseda Jaroslav Kaczyński nechá vyškrtnout ze strany 30 politiků, mezi nimi expremiéra Mateuše Morawieckého, který před několika týdny založil sdružení Rozvoj Plus. Přibližně 30 vyloučených politiků odmítlo podepsat prohlášení, že ke sdružení nepatří. Rumunská stíhačka F-16 sestřelila dron, který narušil vzdušný prostor země. S odvoláním na ministerstvo obrany o tom informoval rumunský prezident Nikuroš Dan. Neupřesnil, odkud bezpilotní letoun přiletěl. Nedaleko hranic s Rumunskem dnes útočilo Rusko mimo jiné na ukrajinský přístav Izmail. Ve věku 91 let zemřel grafik, malíř a autor filmových plakátů Vratislav Hlavatý. Držitel ceny za celoživotní přínos animovanému filmu z festivalu Anifilm vytvořil třeba postavičky večerníčku Edu Dant a Francimor a desítky let se věnoval filmové i knižní tvorbě. Vedle výtvarného umění patřil Hlavatý také k průkopníkům balónového létání v Česku. A počasí bude převládat oblačno až polojasno ve východní polovině republiky s lokálními přeháňkami, které mají k večeru ustávat a většinou bude také ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách naměříme kolem 16. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Saravon, přezdívaná také Božská či Sassy, je považována za jednu z nejvlivnějších jazzových zpěvaček 20. století. Její tříoktávový hlasový rozsah, bohatý tón, kontrolované vibráto a schopnost improvizace přichází na vlny Odpolední Vltavy.

0: Muzeum Bedřicha Smetany sídlí od roku 1936 v budově bývalé staroměstské vodárny na Novotného Lávce na pravém břehu Vltavy v těsné blízkosti Karlova mostu. A muzeum Antonína Dvořáka najdeme od roku 1932 v barokním Michnově letohrádku, známějším pod názvem Villa Amerika v Praze na Karlově. Letohrádek měl mimochodem v minulosti řadu jiných uplatnění. Sídlilo tu třeba dívčí gymnázium Minerva, které vzniklo roku 1890 na popud Elišky Krásnohorské. Býval tu chudinský ústav, na zahradě se pásl dobytek. To jen tak na úvod. Zmíněná muzea opustí do konce roku svá dosavadní sídla. Rozhodli o tom radní hlavního města. Obě budovy jsou ve špatném stavu a potřebují rekonstrukci. Jestli se po opravách do nich muzea vrátí, to není jasné. Tímto tématem otevřeme další hodinu páteční odpolední Vltavy, kterou vás provází Michaela Dittrichová. Také se v následujících minutách vydáme do Žižkovské Hidden Gallery, kde najdeme obrazy inspirované přátelstvím, výlety do přírody i obyčejnými chvílemi, které se mění v neobyčejné vzpomínky. Jsou to díla mladé výtvarnice Dory Hlinkové. No a čas si uděláme samozřejmě i na příběhy tramvajových tratí, které psaly dějiny měst v seriálu Tomáše Piláta a Josefa Vomáčky. Vážení a milí, pěkné 24. červencové odpoledne a klidný poslech.
1: V expozici je nejenom klavír Antonína Dvořáka, ale třeba i jeho pracovní stůl, partitura a mnoho jiných unikátů, které světově uznávaný umělec používal a které si přijíždějí prohlížet lidé z celého světa. Informace o muzeu najdete totiž v mnoha mezinárodních průvodcích.
2: Potom víme, že se tomu tady říká Michnův letohrádek a to je připisováno majiteli, respektive tvůrci této stavby, který nechal postavit si tady své letní sídlo, takzvaný Lusthaus. A potom v 18. století, v letech 1717 až 1720, a to byl Jan Václav Michna z Vacínova. A proto dneska v průvodcích a různě najdete označení Michnův letohrádek. Ještě bych řekla, že se dost často vyskytuje jeden název, a to je Villa Amerika. Tenhle název, tento dům dostal někdy v první polovině 19. století, kdy se tady provozovala letní zahradní restaurace, které se právě říkalo Amerika. Takže to jsou takové tři označení, které možná ještě stále figurují v označení této budovy.
1: Uvádí současná ředitelka muzea Antonína Dvořáka Veronika Vejvodová v pořadu, který vznikl před několika měsíci a popisuje vznik samotného muzea v roce 1932.
2: Máme tady Dvořákův Benzendorfer klavír, který si objednal z Vídně a můžeme zkusit teda jenom pár tónů.
1: Kam přesně se ale tyto exponáty a památky přestěhují, zatím není jasné. Vyplývá to i z písemného vyjádření mluvčí Národního muzea Kristýny Kvapilové.
3: Současně bychom byli velmi rádi, pokud by i po jejím dokončení zůstaly obě budovy místem, kde bude důstojně prezentován život, odkaz a dílo Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. V tomto smyslu jsme vedení hlavního města Prahy nabídli naši odbornou spolupráci i maximální součinnost a jsme připraveni o budoucnosti obou muzeí vést další jednání. Péči o odkaz obou skladatelů považuje Národní muzeum za jednu ze svých dlouholetých priorit.
1: Budova na Novotného Lávce, kde sídlí Muzeum Bedřicha Smetany, prošla naposledy velkou opravou po ničivých povodních v roce 2002. Barokní letohrádek v ulici Ke Karlovu, kde je muzeum Antonína Dvořáka, byl sice naposledy zásadně opravován v 90. letech minulého století, ale například v roce 2017 restaurátoři opravili cenné barokní fresky a v roce 2011 prošlo muzeum také částečnou půlroční rekonstrukcí. Pražský magistrát teď chce oba objekty opravit zásadně. Citujeme vyjádření mluvčího Víta Hofmana.
4: Po převzetí objektů bude nezbytné rozhodnout o jejich budoucím využití s přihlédnutí k jejich památkové ochraně. Následně bude nutné zajistit stavebně technické, historické a restaurátorské průzkumy, zpracování projektové dokumentace a projednání příslušných záměrů s orgány státní památkové péče. Teprve na základě těchto podkladů bude možné stanovit rozsah nezbytných stavebních úprav, jejich časový harmonogram i předpokládanou finanční náročnost.
1: Po rekonstrukci chce magistrátní odbor majetku konzultovat budoucí využití s odborem kultury. Chce, aby i nadále obě budovy sloužily kultuře, společenským akcím nebo byly využity v cestovním ruchu. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
0: To byl tady příspěvek o stěhování muzeí Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka.

0: Část 9. symfonie G-dur vlámského skladatele Herberta Lehmannse hrála Terranova kolektiv. Pěkné odpoledne, 16 minut po 15. hodině míříme mezi obrazy. Inspirují ji výlety do přírody, společné chvíle s přáteli i zdánlivě obyčejné situace. Mladá výtvarnice Dora Hlinková převádí osobní zážitky do obrazů, které někdy zasazuje do rámů nalezených po cestě. Do konce srpna můžete v Hidden Gallery v Praze na Žižkově vidět její samostatnou výstavu s hravým názvem Čury Mury Fuk. Zuzana Filipková se tam vypravila a natočila reportáž.
1: Na Dorce mě zaujala nějaká autorská upřímnost a cit pro atmosféru, která je zaměřená spíš na takovou atmosféru přátel a nějaký zážitky s nimi.
2: Říká majitel a kurátor Hidden Gallery Filip Kartousek, který dlouhodobě vystavuje práce mladých umělců a umělkyň.
1: Upřímnost je pro mě důležitá, z těch jejich obrazů ta upřímnost jde cítit. Dorka má ohromný smysl i pro estetiku, ať je to barevnost kompoziční, a ty obrazy prostě fungují.
2: Tentokrát sáhl na brněnskou favu.
1: Brně mě překvapilo, jak ta malba je na vysoké úrovni, akorát, že jsou tam trošku hidden, tak jsem si řekl, že potřeba jako koncepčně ukázat i nějaké nové tváře, co tady v Praze běžně nevidíme.
2: Dora Hlinková, kterou po absolvování bakalářského titulu v Brně čeká studium na pražské Umprum, dříve malovala spíše krajiny bez lidí. V poslední době ale vychází hlavně z autentických zážitků s lidmi kolem ní.
3: Asi jsem nikdy nemalovala vyloženě nějaký prázdný krajiny, spíš jsem tu krajinu vnímala hodně odděleně od nějakého třeba města a od lidí a často jsem chodila na výlety do přírody, na nějaký třeba týdenní trek. A většinou to bylo tak, že jsem jako přijela do té přírody, pak najednou to bylo, pro mě bylo jako úplně utopický, vlastně krásný, a pak jsem se vrátila zpátky a byla jsem zase v šoku z té reality. Pak pro mě bylo takové uvědomění, když jsem byla na takovém dalším treku, který byl z Anglie do Skotska a bylo to přes 100

0: s tím, že jsou to prostě situace, které Dorka sama zažila.
1: S Dorou stojíme mezi jejími obrazy, na kterých jsou výjevy jako nazí lidé u ohniště, přátelé, kteří se drží za ruce a jeden z nich se téměř dotýká elektrického ohradníku, nebo třeba krávy na louce nahlížející do stanu táborníků.
2: Mě baví malovat takový vlastně běžný situace, který když vytrhnu z kontextu, tak můžou dostávat nějaký jiný významy, můžou nejdřív působit tak jakoby zvláštně, že člověk přemýšlí, co se tam děje, ale když to nějak jako líp pochopí, nebo tak si vzpomene, že vlastně takový situace třeba taky zažil.
1: Většinou jde spíše o menší formáty a pár z nich má i speciální rámování.
2: Já v těch obrazech vycházím z toho sběru těch zážitků, ale zároveň i z nějakého sběru materiálu, který ráda používám, buď to jako nějaký podklad, nebo jako ten rám. Jsou to teda věci, co jsem našla různě na chalupě nebo v lese. Tak tady mám třeba obraz zarámovaný ve staré okenici nebo v nějakým kovovým předmětu, který vlastně jsem
3: Nikdo neví, co to je.
2: Ano, nezvládla jsem ho identifikovat. Pak tady mám něco na krabičce od droždí.
3: A když se člověk podívá pozorně, tak to nejsou všechno jenom plátna, ale vy vlastně využíváte i nějaké třeba dřevěné desky. Třeba ta babička s mobilem v ruce, tak ta je na nějaké dřevěné překližce. Pracujete s různými materiály.
2: Jo, já jsem tak nějak si chtěla hlavně nechat otevřený dveře, zkoušet všechno možný, ale zjistila jsem, že mi nejvíc vyhovuje to dřevo. Ty nalezený materiály, které jsou teda taky nejčastěji dřevěný.
3: Filipe, vybral by si nějaký obraz nebo nějakou scénu, která tě hodně baví?
0: Jako je jich víc, ale třeba líbí se mi obraz ten právě, který byl namalovaný poslední.
3: A tak který?
0: Tady tento, kde je výjev právě z jeho ateliéru, když přijdou studenti do ateliéru a přeslíkají se do takového pracovního oblečení, aby mohli začát tvořit.
3: A tady jsou takové dva mini obrázky u toho ohně.
2: Já jsem jako první namalovala tady ten, kde jsou ty dvě postavy, jsou to teda dvě kamarádky a ta jedna postava čůrá do toho ohně, aby ho uhasila. Líbí se mi jako na tom obraze, že když k němu přijdou různí lidi, tak se jako začnou povídat o tom, co se tam asi děje, jestli si hřeje zadek, nebo jestli čůrá, jestli je ten oheň moc velký na to, aby šel uhasit čůrání a tak.
3: A vedle hasí pán.
2: Mně se na té situaci líbilo hlavně jako nějaká ta interakce mezi těma lidma, že vlastně jsou potřeba dva lidi, aby ta holka mohla uhasit ten oheň a že si musí být nějak blízký.
1: Dodávají Dora Hlinková a Filip Kartousek. Výstavu Čurimury Fuk můžete vidět až do 29. srpna.
4: Doplňuje k výstavě obrazu Dory Hlinkové redaktorka Zuzana Filipková. Pražskou Hidden Gallery najdete v Bořivojově ulici na Žižkově.

Skupina Malá lesní jablkoně nás naladila tak trochu filmově a v duchu vltavského filmového léta ve stejném módu pokračujeme. Publikace Kunstkamera, která vyjde na začátku srpna, představí kabinet kuriozit 91-letého filmaře a výtvarníka Jana Švankmajera. Mimořádný umělecký prostor, který vznikal déle než 40 let, ukáže objemná kniha v celé jeho šíři. Kunstkamera vznikla v úzké spolupráci se Švankmajerem a nabízí nejucelenější pohled na jeho celoživotní sběratelské i umělecké dílo. Za nakladatelství Kafka o tom informovala Tereza Štěpánová. Podle ní je Kunstkamera samostatným uměleckým dílem, které odráží Švankmajerovo surrealistické vidění světa i jeho celoživotní zájem o vztahy mezi přírodou, kulturou a člověkem. Vedle rozsáhlého obrazového materiálu kniha obsahuje texty Jana Švankmajera, Ivo Purše, Františka Drie, Bruna Solaříka a Evy Švankmajerové. A mimochodem vychází současně v české i anglické jazykové verzi.

0: Anglický skladatel 20. století William Walton je autorem koncertu pro violu a orchestr. Jejíž část jsme v podání Nigela Kennedyho a Královské Liverpoolské filharmonie s André Previnem právě vyslechli.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A teď je 15 hodin a 36 minut a my pokračujeme otázkou a hned následující odpovědí. Byla Praha matka měst i matkou tramvajové dopravy v zemích koruny české? Tak trochu ano, ale ne úplně. Některá města ji v pravidelné dopravě předstihla. Každopádně se tu ale tramvajové tratě v průběhu času mohutně rušily. Ostatně poslyšte sami. Cyklus Josefa Vomáčky a Tomáše Piláta Koleje času a ne příběhy tramvajových tratí, které psaly dějiny měst, pokračuje pátou částí. Takže honem, tramvaj se rozjíždí, abychom je doběhli.
2: Dobíhám tramvaj z kopce na Petřín a ty jedeš v ní. V tramvaji koukneš se ven, trolej zajiskří.
3: My se v tuto chvíli ocitáme, a to i ve skutečnosti v našem hlavním městě, tedy v Praze. Okolo jezdí tramvaje, samozřejmě úplně jiné, než o kterých budeme mluvit. My jsme to naše povídání pojali z pohledu rušení pražských tramvajových linek. Tramvajová doprava v Praze měla bohatou historii a bohužel to rušení je taky velice mohutné a velice bohaté.
4: To říkáš správně, to mohutné, protože je to pravda. I když tramvajová doprava má v Praze stále zelenou a starý synové tratě, tak byla období, kdy se docela do toho systému tramvajové dopravy sáhlo. Tramvaje se rušily ve vazbě na výstavu metra samozřejmě. Tenkrát se ovšem nepřemýšlelo, že tramvaj je lokální dopravní prostředek a metro je rychlý dálkový dopravní prostředek, takže obyvatelům Prahy velmi vadí to, co se stalo, to znamená rušení toho základního kříže tramvajových spojení v Praze 1 v centru, které tam bylo už od doby koňky.
3: Pojďme se tedy teď na některé ty zrušené trati podívat podrobněji. To rušení se v Praze dělo v zásadě ve třech etapách. První etapa byla ještě před první světovou válkou, druhá ve 20. letech 20. století a ta třetí, kterou mnozí z nás už pamatujeme, se uskutečnila v letech 1969 až 1980. A to právě hodně souviselo s tím metrem, které si Josefe zmínil.
4: V roce 85 dostala červenou trať na Příkopě a v Hybernské ulici, což byly dvě důležité dopravní linky. Základní kříž byl rušen v roce 85. V podstatě to spojení od Prašné brány na Jmurovo náměstí, čili malý městský okruh.
3: Teď je z toho centra trošku stranou. V roce 1983 dojezdili tramvaje na spojovací trati v ulici Na Florenci mezi Těšnovem a nádražím Střed, kde, jak známo, stálo krásné nádraží, které bohužel taky vzalo za své při stavbě severojižní magistrály.
4: Ta linka nebyla už nikdy nahrazena. Orgány, které rozhodovaly o dopravě, měly pocit, že ta tramvaj je zbytečná. Ty tramvaje linky tam tenkrát vedly zdvojeně, protože byl velký průmysl ve Vysočanech, čili se potřebovali dopravovat občané do Libně a Vysočan.
2: Vy

0: Zásadní rušení bylo v oblasti dnešní severojižní magistrály. To byly koleje, které vedly od Bulhara, té křižovatky, okolo hlavního nádraží k muzeu, potom Zbranskou ulicí na náměstí P. Pavlova a nebo na Konečnou na Karlov dětské nemocnici.
1: V současné době se propojení Václavského náměstí a Vinohradské třídy tramvajovou dopravou opět buduje. Máme srpen 2025, je v plném proudu ta stavba. V roce 2027 by měla opět jet tramvaj Václavského náměstí na Vinohradskou, tak jako kdysi jezdívala.

0: Zajímavé také bylo, že se rušily tramvaje samozřejmě i dál od centra, třeba mezi dnešní stanicí Vltavská, okolo tehdejšího i současného nádraží Bubny na Veletržní ulici, k Veletržnímu paláci. Ta se rušila v roce 1978.
1: A v roce 1978 byla zrušena taky krátká trať v Reslově ulici mezi Jiráskovým a Karlovým náměstím. Příčinou toho rušení byla stoupající doprava na těch hlavních tepnách, v tomto případě ve směru Jiráskův most Ječná.
0: V roce 77 začal Černý den Žižkova, byl to červen 77, kdy se zrušila hlavní tramvajová trať od Bulhara směrem na Ohradu a začala se používat pouze tenkrát bezvýznamná pobočná trať, kterou se do dneška jezdí k nákladovému nádraží Žižkov. Čili celá ta žižkovská doprava byla velmi pochroumána.
1: Zanikla i trať mezi hlavním nádražím a muzeem. Zanikly tratě v Holešovicích, to byl rok 1975, z Plynární ulice přes most Barikádníku na Vychovatelnu až do Karlína.
0: Velkou ránou bylo rušení tramvají na Pankráci. V roce 1974 tramvaje jezdily od dnešní vozovny Pankrác na Budějovickou, kde se dělili na Kačerov a na Ryšánku. Občané to opravdu nepřijali s nadšením.
2: Na Pankráci, na malém vršíčku stojí pěkné stromořadí.
0: Ještě se můžeme vrátit k té dopravě od Prašné brány k Právnické fakultě. V roce 1960 se zrušila tramvaj přes Staroměstské náměstí, která jezdila napřed Jibernskou, přijela pod Prašnou bránou a potom jela Celetnou ulicí do Pařížské. Tam v roce 1960 přestali jezdit tramvaje, ale já si myslím, že dneska při tom obrovském nárůstu cestovního ruchu by taková tramvajová linka byla velmi, velmi vhodná a myslím, že i velmi komerčně úspěšná.

Skončila pátá část cyklu Koleje času a aneb příběhy tramvajových tratí, které psaly dějiny měst. Jeho autoři Josef Vomáčka a Tomáš Pilát nás v ní zavedli do Prahy. Po víkendu se s nimi přesuneme zas o kus dál, do Jablunce nad Nisou. Řekli byste, že to byla velice významná tramvajová síť? Byla. Víc se dozvíte v pondělí po 15:30 nebo na webu vltavarozhlas.cz, kde je celý seriál k dispozici.

0: Annie Lennox a David D. Stewart jsou autory písně Sweet Dreams, kterou jsme poslouchali v podání Dana Barty a rozhlasového big bandu Gustava Broma. No a u snu zůstáváme i v úvaze bohemisty Martina Bedřicha. Pojmenoval ji Krajina snu.
1: Všichni asi známe to nadšené rozrušení, když chceme někomu sdělit něco úžasného. Dnes obvykle i hned napíšeme přes Messenger, WhatsApp, pošleme SMSku nebo fotku s emotikonem. Ve čtvrtek 14. května 1778 sedl Johann Wolfgang von Goethe ke stolku, vyndal psací potřeby a napsal své přítelkyni, dvorní dámě ve Výmaru, Charlotte von Stein. Je tu teď neuvěřitelně krásně. Včera večer, poté co jsme proklouzli kolem jezer, vodních kanálů a přes lesíky, jsem byl hluboce pohnut pohledem na to, jak bohové dovolili princi vytvořit kolem sebe sen. Když zde člověk prochází, je to jako když vám někdo vypráví pohádku. Plně si tu užíváte dojem elizejských polí. V nejrozmanitější rozmanitosti zde jedno přechází ve druhé, žádná výška nepřitahuje pozornost ani touhu k jednomu jedinému místu, člověk se toulá, aniž by se ptal, kde už byl a kam dojde. Keře jsou tu ve svém nejkrásnějším mládí a celek má tu nejčistší krásu. Tato slova patřila rozsáhlému parku, který kolem svého sídla ve Wörlitz, poblíž Desavy, nechal vybudovat v druhé polovině 18. století anhaltsko-desavský vévoda Leopold III. Friedrich Franz. A Goethovo okouzlení bylo na místě, o čemž se ostatně můžeme přesvědčit i dnes. Zahrada ve Wörlitz patří k nejkrásnějším a nejzachovalejším krajinným celkům ve střední Evropě. Představuje jeden z prvních a nejautentičtějších příkladů realizace ideí klasicismu, osvícenství, preromantismu, vlivu anglické krajinářské školy a skrz ni zprostředkovaného orientalismu v zahradní architektuře. Když se stal mladý Franz vládcem malého vévodství, rozhodl se celé je proměnit v jednu velkou zahradu. Výsledkem celoživotního projektu se nakonec stal komplex několika na sebe volně navazujících parků, které přesto stále odrážejí fascinující vizi komplexní krásy, proměňující kus země v mnohovrstevnaté umělecké dílo. Ve Wörlitz je navíc, víc než kde jinde, do krajiny protkané jezery, systémem vodních kanálů a umělých ostrůvků vsazeno několik desítek staveb, od Florina chrámu, Nymfea, Panteonu, hrobky předků, gotického domu, až po umělý Vezův, způsobivou vodní jeskyní, kam bylo možné připlout na gondole a pak sledovat inscenované sopečné erupce. Ideou celého díla však nebyla pouhá kratochvíle, rozmar a smysl pro kuriozity. V osvícenském duchu měl být krajinný komplex prostorem skutečné kultivace celého člověka. Měl vést ke kontemplaci a zušlechtění, měl být specifickým mikrokosmem odrážejícím úctyplný vztah k přírodě a umění. Tak zde třeba nechal vévoda postavit pavilon, v němž prezentoval domorodé artefakty z jižních moří, které mu ze svých cest přivezl kapitán James Cook. Bělostná socha sběračky mušlí na břehu jezera, silueta Venuši na chrámku na konci ptáhlého průseku, bysty filozofů v srdci labirintu, Rousseauův hrob na ostrůvku. Okouzlení a údiv se nicméně mísí s pocity bizarnosti a bezděčné komiky, zvláště při vzpomínce na krajinářské pokusy Bouvara s Pekišetem. Vévoda prý na sklonku života spálil všechny materiály, které k zahradám shromáždil, aby jeho potomci netušili, kolik ho to celé stálo peněz. Při vědomí toho, za jaké pošetilosti bohatci utrácejí své jmění, je ale stavba z nového parku pořád ještě docela racionální. Edgar Allan Poe ve své méně známé povídce Arnheimské panství popisuje výstředního boháče Ellisona, který se rozhodl své pohádkové jmění věnovat na vytvoření nejuchvatnějšího uměleckého díla. Tím pro něj nebyla ani stavba, obraz či socha, ale právě umělá krajina, maximální ukázka toho, jak se může člověk vyrovnat přírodě, respektive ji překonat. Poeovo líčení neobyčejně připomíná Goethův dopis a výsledný popis dokonalé pohádkové krajiny, jako by popisoval Wörlitz. Mezitím se před očima rozprostírá celý arnheimský ráj. Prolínání vysokých a štíhlých orientálních stromů, hustých keřů, hejn zlatých a karmínových ptáků, jezer lemovaných liliemi, luk fialek, tulipánů, máku, hyacintů a tuberos, dlouhých propletených linií stříbrných potůčků a zmateně se uprostřed toho všeho vynořuje množství pologotické, polosaracénské architektury, která se třpití v rudém slunečním světle stovkami arkýřů, minaretů a špiček. A zdá se být přízračným dílem sylfů, víl, géniů a gnómů. Tak se tam jeďte podívat.

0: Postavy světového filmu.
1: V archivním cyklu z konce 60. let přibližujeme výraznou generaci tehdy mladých filmařů.
0: Jan Němec, František Vláčil, Věra Chytilová i Jiří Mencl.
1: Jak se dostali k filmu? Jakou výpověď zanechali?
0: Československá nová vlna v sobotní víkendové příloze na Vltavě.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Předseda opoziční ODS Martin Kupka vyzval vládu, aby do čela pražského letiště nejmenovala Radomíra Lašáka. Zároveň by podle něj měl kabinet zveřejnit dokumenty k výběrovému řízení. Podle Kupky je totiž Lašák spojený s pádem českých aerolinií a může teď ohrozit dobře fungující státní společnost. Ministerstvo financí, které je v současnosti jediným akcionářem letiště, kritiku odmítá. Výběrové řízení bylo v pořádku i podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO. Kvůli výběru Lašáka vyhlásili v úterý odbory na letišti stávkovou pohotovost. Demolice českého pavilonu pro Expo 2025 v Japonsku začne 1. srpna. Informoval o tom šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Demolice podle něj potrvá několik měsíců. Nejpozději by měla být hotová do listopadu. Celý projekt české účasti na výstavě v Osace se podle Macinky prodražil o více než dvojnásobek na 600 milionů korun. Demolice je podle ministra zahraničí jediná hospodárná varianta. Pavilon totiž nikdo nechce koupit. Po ruském raketovém útoku v kyjevské oblasti zemřelo nejméně 10 lidí. Informoval o tom generální prokurátor kyjevské oblasti. Další ruský útok dnes zabil nejméně 5 lidí ve Sloviansku na východě Ukrajiny. Úder tam zasáhl několik budov. Moskva se k tomu nevyjádřila. A počasí? V noci bude jasno až polojasno. Nejnižší teploty 12 až 7 stupňů, v údolích až 5 stupňů, na horách kolem 7. Zítra čekáme také jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, maxima na horách kolem 21. Víc zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Písně v podání Keany Linnell jsou studnicí jemné i dráždivé intimity, která vás okamžitě obklopí a obejme. V jejím hlase slyšíme mimořádnou upřímnost, opravdovost, hlubokou reflexi, ale i společensky angažovanou akci, zodpovědnost a potřebu sociální spravedlnosti. Pěvecký projev Keany Linnell zní vášnivě i něžně, rozpustile i autoritativně. Z každého tónu i melodické ozdoby je cítit neobyčejná poctivost a odhodlání, tímž se zpěvačka dotýká a ujímá tónů, mazlí se s nimi a objevuje v jejich kantilénách a frázích nové významy a jinotaje. To byla slova z jedné vltavské recenze Milana Bátora, z recenze alba A Little Love, z níž teď budeme hrát píseň bratří Gershwinů, Keana Linnell.

0: Jana Linnell a Jamison Ross v duetu George Gershwina a Iry Gershwina. Krajinou Rudolfa Kaušky a neb Wandern und Klettern. To je název aktuálních prázdninových vltavských výletů. Dnes se naposledy vydáme do Trojzemí, abychom kráčeli ve stopách tohoto horolezce, spisovatele a sportovce. Provázejí nás režisér Michal Bureš a redaktor David Hammer a teď s nimi míříme do Žitavských hor.
1: Výlety s Vltavou.

0: Jak jsme slíbili, pátý závěrečný díl naší série počínáme na palubě vlaku.
1: A není to vlak ledajaký, je to vlak parní, jak jste slyšeli, a vlak úzkorozchodný. Má číslo SOE 360 v jízdním řádu a ta trať se klikatí loukami, poli, vesnicemi, malými městy a teď už zejména lesy. Jsou to velmi prudké zatáčky, které zdolává, a více nám už o ní prozradí jedna z tváří žitavských úzkokolejek, pan Albert Zim, který je tady s námi. Dobrý den, vítejte ve Výletech s Vltavou. Haló.
2: Haló. Die Zittauer Schmalspurbahn ist eine GmbH seit 30 Jahren.
3: Žitavská úzkokolejka je už 30 let společností s ručením omezeným. Patří našemu okresu i přilehlým obcím. Máme asi 40 stálých zaměstnanců. Naším hlavním úkolem je provozovat parní, ale taky motorové vlaky tady v Žitavských horách. Jezdíme mezi Žitavou, Ojbínem a Jonsdorfem. Trať měří 16 kilometrů, funguje už od roku 1890 a koleje mají rozchod 750 mm.
0: Po sjednocení Evropy a otevření hranic je zřejmé, že si na palubu těchto vlaků nacházejí cestu i lidé z Čech a Polska.
2: Das Interesse der Leute ist heute nicht ganz so groß wie früher. Früher war es Berufsverkehr.
3: Zájem lidí je jiný. Dříve jsme byli dopravou za prací, dneska jsme doprava výletní. Ovšem, ta se v posledních letech velmi hezky rozvíjí, a to díky naší poloze v trojzemí. Především českých návštěvníků máme velmi mnoho. Z Liberecka, z Mladé Boleslavy a, což nás moc těší, jezdí k nám taky Pražané. Mnozí z nich tady mají své víkendové chalupy. Z Polska zatím nepřijíždí tolik lidí jako z Čech, ale jak říkám, i to se zvolna mění k lepšímu.
2: V
1: té naší vltavské sérii se, pane Zime, taky zabýváme současností a budoucností česko-německých vztahů. Tak jaké podle vás jsou a budou?
2: Also ich sehe die im Dreiländereck hier sehr, sehr gut. Es gibt interessante Sachen zu besuchen.
3: Tady u nás v Trojmezí vidím budoucnost víc než dobře. Na obou stranách je moc zajímavého k vidění. Kdo je doma v Liberci, někdy vůbec neví, co Liberec nabízí, a Žitavan to má podobně se svým městem. Na všech veletrzích v Evropě, kam zavítám, mi říkají, žijete v přenádherném kraji. Víte, já miluju vlaky a rád s ním. Existují železniční tratě mezi Odrvic, Ebersbachem, Hernhutem a Löbau. A já stále říkám, a moc by se mi to líbilo, vytvořme skrz ně přímé spojení S-Bahnem s městem Liberec.
0: My projíždíme Žitavskými horami, které jsou vlastně saskou stranou hor Lužických, a Kauška bezesporu tímto spojem také jel, když jezdil lézt do zdejších skal.
1: A už vyjíždíme na vjezdové zhlaví stanice Jonsdorf, což je místo, které je velmi malebné, jak uslyšíme za malou chvíli, a zároveň je to místo, kde je velké skalní pískovcové město. Tam míříme, ale ještě předtím krátké nahlédnutí do Kauškovy knihy Wandern und Klettern.
4: Z vyhlídkových skal na vrcholu k nám doléhaly hlasy turistů, ale už ne příliš vysoko nad námi. Toho dne jsme byli tak dychtiví po činech, že jsme se k tomuto šedivému trůnu krásy nechtěli přiblížit běžnou cestou. Chtěli jsme se ho zmocnit stečí, šikmo přes plotny, tam a zpět po římsách dále k východu. Tudy jsme našli novou, krásnou cestu k starému cíli, jemuž dominují lesy.
0: Píše Rudolf Kauška.
1: Po druhé světové válce se ocitá v Bavorsku, odchází dobrovolně z Československa, jde za svým synem Manfredem a je v podhůří Alp bez možnosti se vrátit do své někdejší rodné země. Stará se o libereckou chatu a v roce 1960 ve svých 72 letech tam umírá. Prosí syna, aby do Jizerských hor umístil pamětní desku s jeho jménem, což se taky povedlo. Jak se vám to poslouchá, pane Rostislave Křivánku, spisovateli, taky buditeli, člověku, který má rád tento kraj?
5: Ještě řekněte obrozenče. Ne, jako já to samozřejmě poslouchám nadšeně, protože se snažíme na to navázat a vytváříme zase povědomí nejenom o turistických trasách, ale vůbec o tomhletom koutě země, který je nádherný a kde se krásně žije, a snažíme se vyvracet takový ty pověry politiků, že když sem přijedou, tak na někdo vletí s břitvou, aby se do toho zamilovali tak jako my.
0: My jsme dojeli do Jonsdorfu, hledíme na skalní město a před námi na dohled několik skalních věží pískovcových v kulise mračné oblohy a zeleně. Působí to jako v českém ráji, velice pěkná nástupní planina na nějaký hezký výlet do skal.
5: Já jsem to tady začal objevovat přece jenom později než Růžické hory na české straně, protože pořád tady existuje i mezi lidmi taková ta jazyková bariéra, takový ten pocit, že přece jenom je to cizina, ale je to úplný nesmysl, protože krajině je to jeden celek a když to chce člověk poznat, musí poznat obě strany. Jonsdorfské skalní město speciálně je nádherný tou členitostí, je nádherný tím, že když vyjdete nahoru, tak si tam dáte kafe v boudě a pak se projdete naprosto nádhernou scenérií mezi těma zajímavě a pitoreskně tvarovanými skálama. Bylo by asi fajn, aby se sem vydalo co nejvíc Čechů, protože Sasové to samozřejmě znají velmi dobře a Lužičtí Srbové.
0: Jak dnes ti čeští turisté vnímají tu krajinu na druhé straně hranice?
5: Tady je to možná daleko svobodnější v názoru na to, jak soužít s jinýma národama, než kdekoliv jinde v Česku. Víte, teď třeba byl veliký hukot kolem sjezdu landsmanšaftu v Brně, všichni to řešili, všichni strašili, děsili a tady to neřešil vůbec nikdo. Přitom tady to obyvatelstvo je poměrně radikální, ale tohle to neřešil nikdo, protože to už není náš problém. My jsme si to tady vyřešili, my s Němcema soužijeme báječně, s Polákama taky, s lužickýma Srbama taky jako skvěle. Hodně se to ukázalo za covidu, kdy vlastně třeba Němci udělali na hranicích veliký billboard, kde bylo napsáno Bratři Češi, chybíte nám, což bylo pro nás úplně šokující. Ty lidi tady žijou už čtvrtou, pátou generaci od války, to znamená, teď už je čas, aby začali na tu zem být hrdí z jiných důvodů, než který se jim vtloukali do hlav. Jo? Poznat ty stopy, poznat, kudy chodili předkové, uvědomit si, že všechno, v čem tady žijeme, silnice, pošty, železnice, to všechno stavěli ti, kteří tu žili 20 generací a byli to čeští Němci. Jo? A tohle, když si všechno uvědomíte, tak je vám tady hrozně hezky.
0: Otázka identity je otázka zásadní a samozřejmě souvisí s tou krajinou. A my, když jsme společně s vámi, milí posluchači, nejen listovali Kauškovým Bedekrem, ale také šli podle něj, tak jsme měli pocit, že k nám promlouvá člověk, který je jedním z nás, je nám překvapivě blízký vztahem k přírodě, znalostí místa, pohnutkami, potřebami i určitým humorem. Je tenhle ten pocit, který člověka naplňuje, i pocitem, se kterým děláte třeba ty různé aktivity, které jste vyjmenoval?
5: Ono se říká, že člověk je jako strom. Větve mu můžou dosahovat až přes oceán, ale kořeny má pořád na jednom místě. A vědomí těch kořenů je přesně tohleto, jestliže já si přečtu průvodce z roku 1924, tak najednou získávám úplně jiný vhled do té věci. Protože navazuju na to, co už tu bylo, a když já potom třeba píšu ty novodobí průvodce, tak pochopitelně tohle jsou pro mě ty nejcennější zdroje, jaký vůbec můžou být. Takže ať je to Kauške, nebo ať je to Paudler, ať je to kdokoliv, tak jsou to velmi, velmi cenné věci. No.
1: S výhledem na ono majestátní skalní město ve vzdušných lázních Jonsdorf v Sasku uzavíráme tuto pětici vltavských výletů.
0: Upínali jsme se k výšinám, šli jsme krajinou mezi skalními věžemi. Jak říká Rudolf Kauška, je mnoho cest k Bohu, jedna z nich vede přes hory.
1: Loučí se Michal Bureš
0: a David Hamr.
4: Epilog. Náš kopec v mnoha podobách rozbíhal se dolů k řece. Zadíval jsem se o ním směrem. Po oceánu barev klouzely nádherné lodě s téměř nehybnými plachtami. Byly mezi nimi malé, které překypovaly třpytem, jako by vezly všechnu tu radost a blaženost světa. I lodě s mohutnými temnými trupy a úzkými růžově lemovanými palubami, z nichž byla nepřetržitě odnášena sluncem zlatá plátna. Co by naděje směřující k zemi božského zaslíbení. Byl jsem tímto mocným výjevem hluboce vnitřně pohnut. Jestliže toto je obrazem našeho žití, do jakých zářivých oblastí či temných žalářů naše cesta směřuje? A existuje-li za tím vzdáleným mořem nějaký břeh? Kdo mi řekne, zda duch nalezne ještě sílu k bouřlivému návratu? Ach, až srdce umlkne a oči se uzavrou všemu pozemskému lesku, stane se duch tím neklidným plamenem, který vdechne pohyb jinému bytí? Co to všechno znamená?

0: Ensemble Concerto Köln v Allegru Symfonie G-dur Josefa Myslivečka. Román anglického spisovatele H.G. Wellse Válka světů líčí průběh brutální invaze Marťanů na Zemi, kdy zcela nepřipravené lidstvo čelí koncem 19. století katastrofální situaci. Koncem roku 1938 vznikla ve Spojených státech působivá rozhlasová inscenace Války světů, která svou realističností způsobila paniku v New Yorku a okolí, kdy lidé pochopili fikci jako reportáž v pádu nepřátelských bytostí z Marsu na Zemi. Filmových zpracování knihy vzniklo několik. Za zmínku stojí film z roku 1953 režiséra Briana Heskina a Spielbergův film z roku 2005. Novou četbu na pokračování uvádíme na Vltavě v rámci projektu Filmové léto. Tady je ukázka.
1: Byl jsem tou dobou doma a ještě seděl nad rukopisem ve své pracovně, ale třeba, že z ní vedou velké verandové dveře obrácené směrem k okršou a třeba, že jsem neměl staženy žaluzie, nezahlédl jsem nic. Přitom onen předmět, nejpodivnější ze všech těles, která kdy připutovala k naší planetě z kosmického prostoru, se musel snášet k zemi prakticky přímo nade mnou, přesně vy.

0: chvíli, kdy jsem si tam hověl. Mohl jsem ho snadno spatřit, stačilo v tom okamžiku jen pozvednout oči. Někteří lidé, kteří přelet pozorovali, mluvili o tom, že byl slyšet jakýsi svist. Já osobně jsem nic takového nezaslechl.
1: H.G. Wells, Válka světu, nová četba na pokračování. Z překladu Vladimíra Svobody ji čte Igor Bareš. První díl můžete poslouchat už dnes od 18 hodin a 30 minut. Vltavská kulturní publicistika tohoto týdne pomalu končí. Pondělí ráno si nalaďte Mozaiku, přineseme například reportáže ze Včelína v Mendlově muzeu v Brně, z Kutné Hory, kde restaurují první 4 ze 13 soch u jezuitské koleje, nebo třeba z hradu Kámen, nedaleko Pacova, kde po 3 letech rekonstrukce už brzy přivítají první návštěvníky expozice historických motocyklů. Milí posluchači, pěkný den i víkend. Páteční odpolední Vltavou vás provázela Michaela Dittrichová.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Je 16 hodin a 30 minut a na řadě je repríza pořadu Akcent z loňského listopadu. Mluvili jsme tehdy o mediálně propírané krádeži uměleckých předmětů v pařížském Louvru.

0: V Louvru uloupili historické šperky malí zločinci, nikoli profesionálové napojení na organizovaný zločin. Alespoň to konstatovala pařížská prokurátorka. Policie už zadržela některé podezřelé z krádeže z 19. října, o které se mluví jako o krádeži století v 7 minutách. Jak jsou zabezpečené podobné světové kulturní instituce a jak chrání své artefakty Česká muzea a galerie? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michalidis. A ve studiu je s námi emeritní ředitelka Umělecko-průmyslového muzea v Praze a historička umění Helena Koenigsmarková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A odborník na ochranu kulturní a kritické infrastruktury, aktivní člen Mezinárodní rady muzeí IKOM, prezident Českého komitátu Modrého štítu Pavel Jirásek, který působí ve firmě Trade Fides. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Nejdříve si zrekapitulujeme, co se stalo 19. října, neděle, 9:30 ráno, tak jak to zaznělo z reportáže francouzského zpravodaje Českého rozhlasu. Půl hodiny po otevření Louvru. Skupina 4 zlodějů přijíždí k muzeu na skútru a v nákladním voze. Předstírají rekonstrukci. Pomocí pracovní plošiny se dostávají na balkon. Bruskou rozřezávají sklo a vtrhnou do Apollónovy galerie, která uchovává královské šperky a patří mezi nejprestižnější sály v celém muzeu. Lupiči zůstali v sále 3 minuty a 52 nebo 57 sekund, šli přímo k vitrínám, přesně věděli, co chtějí, byli velmi efektivní, popsala ministryně kultury. Zloději bruskou rozřezali vitríny a vyhrožovali zaměstnancům. Ukradli náhrdelníky, diadémy i brože, které patřily například princeznám Marii Amálii a Marii Luize. Jsou na nich smaragdy, safíry, zlato, diamanty a perly. Po 7 minutách v 9:37 se rozeznívá alarm. Zloději prchají přes okno, pracovní plošinou se svezou na zem a ujíždějí na skútrech. Na útěku zřejmě vytrousili jeden z odcizených artefaktů, korunu císařovny Evženie z více než 13 diamanty a 50 smaragdy. Někteří francouzští politici krádež přirovnávají k akčnímu filmu. Jak se tohle, Heleno, mohlo v Louvru v roce 2025 stát?
1: To si určitě každý řekne, jak se to mohlo stát. Ta představa Louvru jako schránky tak obrovského kulturního dědictví je, že musí být perfektně zabezpečené. A všichni zažíváme při návštěvách podobně velkých muzeí tu skutečně až osobní nepříjemnou prohlídku a vstupy, že to trošku je takové až opravdu nepříjemné někdy ta návštěva takhle frekventovaných míst. To je jedna věc, ale pak je to je ten vnitřek, ale pak je ten plášť a tohle je doslova jaksi plášť té obrovské budovy, který je samozřejmě taky zastřežen, ale tento typ loupeže znamenal naprosto jasné vytipování slabého místa.
0: Pavle, je Louvre skutečně zabezpečený, řekněme, jako Fort Knox? Přece jenom se jedná o nejslavnější a nejdůležitější možná galerie na světě.
2: No jak jsme viděli toho 19., tak bohužel tak není.
0: Ono se potom nakonec totiž ukázalo, že těch, řekněme, slabých míst je tam ještě mnohonásobně víc.
2: Ano. A to je problém právě kulturních institucí, které vlastně ve své podstatě prezentují ty úžasné věci pro publikum, ale přitom vlastně musí být otevřeny pro to publikum. Takže to je ten základní rozpor vlastně toho, že mají tyto instituce chránit a chrání a uchovávají pro příští generace, ale na druhou stranu to také prezentují a pokud prezentují a ty lidi tam pouští, tak určité nebezpečí tam vždycky vzniká. Ale já chci ještě k tomu Louvru říct jednu věc, tam je základní chyba toho, že vůbec se tam těma flexama dostali. Oni, tam byla podceněná plášťová ochrana toho objektu.
0: Že se mohli dojet tou plošinou že, blízko vyjet.
2: Ano, to vůbec samozřejmě, že nebyly zaznamenány v kamerovém systému, který tam vlastně perimetr toho objektu sleduje, protože kamera byla otočená na druhou stranu. Ale okamžitě měl zaznít alarm, když první flexa se dotkla prvního okna. Jo, a za tím oknem měly být mříže nebo nějaká mechanická překážka. Nic takového tam bohužel nebylo. Proto se poměrně rychle dostali dovnitř a proto se dostali k těm vitrínám, který zase nevydrželi jako ten nápor ty flexy. Takže tam těch chyb v tom mechanickém zabezpečení byla spousta, bohužel.
0: Heleno.
1: No, to je právě to, čemu já říkám u těchto věcí, to tam hraje roli ten lidský faktor. Jo. Prostě to je chyba nebo nějaké slabé místo, o kterém se ví. Rozhodně nějaký to oni úplní jak se říká, čučkaři, že? Tak to nebyli ty zloději. To jako se ještě asi ukáže. Ale naprostá dobrá analýza toho slabého místa. A to musíte mít, když máte informace. A o tom to je.
0: Heleno, vždy se v souvislosti s podobnými krádežemi slavných uměleckých děl mluví o nevyčíslitelné hodnotě. Je to vlastně jenom klišé, protože vy jako bývalá ředitelka uměleckého průmyslového muzea přece jenom nějakou hodnotu vyčíslit musíte už jenom třeba kvůli pojišťovnám.
1: Samozřejmě, že jo, ale v nějakém stádiu, řekněme právě třeba u šperků, lze tu hodnotu stanovit, že podle kvality zlata, váhy, puncování jednotlivých kamenů a tak. To všechno se, ta cena se dá sestavit. Máme ten své zkušenosti. A to se děje, pokud, správně by se mělo dít, pokud třeba opouští taková věc tu sbírku, muzeum, tak by měla mít tento kvalitní rozbor a ocenění, protože to souvisí s pojistnou cenou. Ale věci umístěné ve stálých expozicích mají nevyčíslitelnou hodnotu.
0: Takže to není klišé.
1: To není klišé.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: V dnešním Akcentu se věnujeme nejenom krádeži šperků v Louvru, a to společně s emeritní ředitelkou Uměleckoprůmyslového muzea v Praze Helenou Königsmarkovou a s odborníkem na ochranu kulturní a kritické infrastruktury Pavlem Jiráskem. A my se vlastně na základě této loupeže, která byla dílem určité organizované skupiny, můžeme dostat vůbec k těm typům loupeží právě v galeriích a v muzeích, protože je potřeba říci, že jenom třeba v září letošního roku proběhly další dvě loupeže v Paříži a za posledních, řekněme, 20 let to bylo minimálně 11 velkých loupeží a ještě samozřejmě desítky dalších, o kterých se úplně tak nemluví, protože třeba ta hodnota nebyla tak velká. Znamená to, že tady máme vždy jeden a ten samý scénář, Pavle, že máme prostě nějakou skupinu, která si zjistí všechny ty informace, vletí tam a prodá to následně, protože to je na objednávku, tak to prodá nebo to předá nějakému objednavateli.
2: Těch scénářů je samozřejmě více a nemusíme chodit ani za hranice, ale můžeme se poučit ze situace u nás, jak se vyvíjel vlastně, jak se vyvíjela trestná činnost nebo kriminální činnost v oblasti kulturního dědictví.
0: Vy půjdete do roku 1991.
2: Ano, já půjdu do roku 1991 nebo možná ještě před něj, protože vlastně otevření hranic korelovalo i s tím vlastně volným pohybem zboží i osob, no a samozřejmě mnozí z toho využili, kriminálníci teda toho využili, takže odsud mizelo kulturní dědictví ve velkém. Sice ne třeba ty šedévry, ty nejúžasnější věci, ale bohužel to, co určovalo vlastně kulturní krajinu a to, co vlastně tvořilo duch této země, a to byly zejména církevní památky na vesnicích, na malých městech, které nebyly vůbec zabezpečeny. Ale to se dělo živelně. Pamatuji se na případy, kdy přijel nákladák a vytrh vrata do kostela pomocí řetězů a nerušeně tam vlastně se loupilo celou noc, protože vesnice byla téměř opuštěna a nikoho to ani vlastně moc nezajímalo.
0: Ale když se vrátíme k tomu roku 91, protože ten je vlastně důležitý z hlediska i další ochrany u nás.
2: Určitě to byl přelomový rok právě v systematičtějším postupu tehdejšího ministerstva kultury a odpovědných činitelů v oblasti kultury i příspěvkových organizací a posléze i ostatních muzeí a galerií. A to byla krádež 4 Picassů 6. května 1991 ze Štemberského paláce, která měla podobný modus operandi jako to, co se stalo v tom Louvru. Tam se to opakuje, tam skutečně můžeme vystupovat ty stejné prvky přemýšlení i taktiky těch lupičů. No a ta loupež vlastně znamenala i ten posun v státní podpoře ochrany kulturního dědictví proti kriminální činnosti.
0: Pardon, tady se jenom zeptám, Pavle, aby jsme to pochopili, tam vlastně byla skupina lupičů, která pomocí kamenné lavičky rozrazila dveře, šla ukrást obrazy. Obrazy se ale našly, i lupiči vlastně byli dopadeni. A bylo to tak vlastně ten model, který jsme zmiňovali, to znamená na objednávku někoho?
2: No, ono to nebylo úplně na objednávku, ono to bylo zase takový trošku zamotaný tím, že to byly taky trošku joudové ty lidi, kteří tam letěli a ukradli něco, co vlastně pak ani nevěděli, jak si s tím počít, protože takové věci jsou neprodejné. Že? Zkusili to v tom Německu. Ano, byla to taková trošku česká komedie, možná, že víme, jaké bylo i pozadí a jak to nakonec všechno dopadlo, jak se obrazy museli přemístěvat zpátky do bytu, kde byly nalezeny, tak aby byly vlastně přistiženi ty zloději tam, kde ty obrazy jsou a tak dále. Nicméně, jako ten modus operandi toho, ty hrubé síly a okamžitého zmizení a vlastně uzavření toho během několika minut, tak to je podobné jako tomu. A hlavně, pardon, ještě jedna věc, to je to selhání organizační, protože i v tom Štemberském paláci tenkrát bylo signalizováno vloupání, ale ten operátor, který tam seděl přesně podle instrukce, třikrát schodil ten systém, třikrát se podíval, že teda skutečně se tam někdo pohybuje a pak teprve volal policii. No a v té době už to bylo všecko pozdě.
0: Ty zvuky, které teď slyšíte, tak jsou bursky zlodějů evidentně, kteří se chtějí dobít tady do studia, aby ukradli Helenu Koenigsmarkovou, ale my ji nedáme. A Heleno, ale vy vlastně máte, jakožto ředitelka bývalá, tak máte zkušenost sama s loupežní. Naštěstí to teda nebylo přímo s budov Umělecko-průmyslového muzea, ale byly to vaše věci.
1: Je to naprosto stejný jaksi modus operandi, který možná byl jedním z prvních, kdy vlastně začaly tyto skupiny používat to naprosto hrubé násilí, opravdu brutální a rychlost. Jo. To, protože to se stalo, teď jsme se bavili, 2003 to 2003. Už bylo. No. Diamantové muzeum v Antwerpách bylo po rekonstrukci a bylo prohlášeno za nejbezpečnější muzeum na světě. Vzhledem k tomu.
0: To je samo o sobě dost velký lákadlo.
1: A to se vracíme k těm filmovým příběhům, ano. Že? Ale no, a tam my jsme byli skutečně přemluveni s kurátorem, který znal naše sbírky, že by chtěl na výstavu Art Deco v umění v drahých kamenech zapůjčit jednu soupravu z 20. let, tím pádem 20. století. Měla prostě bohatě, byla osázená kameny a teda. Ale co se tam stalo? No pochopitelně opět ta věc, ke které se to vždycky potom někde přiblíží, to je lidský faktor a potom ten provozní faktor. Že uděláte bezpečné muzeum, ale pak nemáte úplně peníze na personál. A tam v víkendech muzeum nemělo na úklid, ale uklízelo, připravovalo k tomu otevření členové ostrahy. A to někdo věděl. Takže prostě v 10 hodin se dožadoval pár vstupů už do expozice, tak ho tam pustili. Nebylo zapnuto bezpečnostní systém. Oni rovnou k vitrině, která byla u nouzového východu, taky kde nefungoval bezpečnostní systém. Pod pláští měli kladivo, rozbili bezpečnostní sklo, shrnuli do pytle, co tam bylo a zmizeli. Jo, zní to opravdu, jsou to ty scénáře, jako všichni, co milujeme filmy podobného typu, ty krimi a nebo knihy, tak se píšou sami jakoby v tomhle. A člověk neví, co bylo dřív, jestli napřed ten skutečná akce nebo ta románová. Jo. Prostě někde je to hodně propojené. A bavili jsme se o tom, že opravdu není dobře tomu fandit. Protože pro ty instituce je to velmi, velmi nepříjemné.
0: Pavle, když se ale podíváme na to, z jakých příčin ty loupeže vznikají, tak jedna varianta je ta, kterou jste zmiňoval, líbí se mi to slovo joudové. Takže trošku lůzři, kteří vlastně neměli žádný úplně plán, konkrétně s těmi Picassovými obrazy z Národní galerie, ale pak předpokládám, že takové ty možná někdy až konspirační teorie o tom, že to je na objednávku třeba nějakého, ať už milovníka, nebo umění, anebo nějakého organizované skupiny, která vlastně třeba ty šperky opravdu vybere, rozstaví zlato a tím pádem opravdu zmizí. Existují skutečně podobné scénáře, anebo se to pohybuje spíše na úrovni spekulací a my nevíme?
2: Já si myslím, že existují. Určitě. A jsou některé případy, které jsou jasně, nebo by mohly být jasně definovány jako loupeže na objednávku. 13 obrazů z Isabely Stewart Gardner muzea z Bostonu. Vyloženě na objednávku. To zmizelo někde u nějakých bohatých, teď nechci nikoho urazit,
0: no,
2: nějakých
0: prostě
2: bohatých lidí, kde si možná přitom splňují své sexuální sny v podzemí u pohledu na Vermeera a Rembrandta, netuším. Ale zpátky k tomu, jako já si myslím, že ty lidi jsou úplně stejní zločinci jako všichni jiní. To nejsou žádný elegantní Arzénové, Lipénové. Mm-hmm, když se podíváte na fotky těch zločinců, které jsem měl možnost vidět za svého krátkého pobytu na FBI, tak to jsou zločinci úplně stejně jako drogoví díleři a nebo chmatáci v samoobsluhách. Jako
0: takže to není Peter O'Toole z Jak ukrást Venuše?
1: Ti, co to provádějí, to jsou opravdu ty loudové a čučkaři, kteří mají každý nějaký svůj úkol, ale někde to, odkud to vzniká, o tom ani oni nevědí. Jo. A proč jsou ty krádeže teď více, jako jsou to šperky? Protože z obrazy samozřejmě nepochodíte. Máte Vermeera ve sklepě nebo Picassa na půdě, ale nemůžete s ním ven. Na trh prostě už to nejde. Ale ty šperky se bohužel dají rozstavit, rozřezat a prostě zničit jejich identitu.
0: Pokud se vy podíváte na to, na ty samotné případy, tak aspoň trošku to tak vypadá, že velmi často se stane, že pachatelé jsou dopadeni. Ale ne tak často se stane, že by vlastně se našla ta ukradená díla. Proč to tak je?
2: No, bohužel to je důsledek vlastně zase té zbabilosti a toho nesmyslného přístupu těch lidí, že v podstatě oni se bojí toho, že by mohli, protože když už teda jde po stopě policie, takže by mohli u nich ty věci nalézt, tak je třeba radši zničí. Což se stalo...
0: Což je taky zdokumentované.
2: Bohužel, což je taky zdokumentované, no. Což se stalo právě v případě toho městského pařížského muzea moderního umění.
0: Kde nakonec došlo, myslím, k spálení těch?
2: Ke spálení těch obrazů, no. Kde matka jednoho z těch zločinců, ty čtyři obrazy té nevyčíslitelné hodnoty spálila.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
0: V Akcentu se dnes věnujeme krádežím uměleckých děl, samozřejmě v souvislosti s krádeží šperků v Louvru 19. října. A jedna věc je samozřejmě, že dojde k těm krádežím, ale následně na to se okamžitě začne řešit, kde byla ta chyba. A tam asi nejlépe by měla fungovat nějaká míra prevence. A muzea, je potřeba říct, že se přece jenom a galerie se poučily v průběhu těch let. Asi se nemůže stát úplně to samé v Louvru, co se stalo v roce 1911, když Vincenzo Perugia prostě si šel ukrást Monu Lízu a den a půl o ní nikdo nevěděl, že byla ukradena, tak daleko už snad nejsme, ale přece jenom, Heleno, jak vlastně udělat prevenci, třeba konkrétně v České republice, když víme, jak ohromné množství vlastně toho movitého bohatství kulturního máme, a to nejenom v těch velkých státních galeriích, ale vlastně všude po celé republice.
1: Já si myslím i právě na základě těch zkušeností a je to i potom ta spolupráce, ta prevence, která probíhala, protože to je o penězích samozřejmě a o vytvoření systému, který bude fungovat. A z hlediska těch institucí naprosto zásadní je mít dobrou evidenci a přehled o tom, co máme. A to bylo taky jedna z těch součástí té prevence, centrální evidence sbírek. Ale každá ta instituce by měla mít perfektně vedenou inventarizaci s fotografiemi co nejlépe a mít kvalitně uložené ty sbírky. A to byl jeden z impulzů, proč já jsem za svého úřadování od těch 90. let trvala na hlavním projektu, to je vybudování nového depozitáře pro sbírky.
0: Umělecko-průmyslového
1: muzea.
0: Což se vám povedlo a gratulujeme.
1: Zaplať pánbu. Ano, děkuji. Snad mě neukradnou. Aha, tak to je opravdu... Pak máte přeci jenom klidnější spánek, když víte, že ty věci jsou dobře jaksi zabezpečeny. A lidský faktor samozřejmě může být všude. Jo. Nejhorší obava po tom všem je, že se může stát, že prostě lidem do hlavy nevidíte.
0: A tady možná, Pavle, tak. Je jedna věc, která se dá teoreticky řešit, ať už umělou inteligencí, anebo lidskou zkušeností. Vy, když jsme se spolu o tom bavili, tak jste popisoval vlastně docela zajímavý experiment, který udělali v Holandsku, v Rijksmuseu. Protože jsme se bavili o tom, jestli by nebylo možné vlastně už preventivně tak schování potenciálních návštěvníků už před vstupem do galerie nebo v tom předsálí vytušit, jestli nemají nějaké nekalé úmysly.
2: Mm-hmm. No to je samozřejmě optimální řešení. Nepustit člověka s bombou do letadla. Jo? Tak to je podobné jako nepustit toho, kdo chce krást do muzea. Ten projekt probíhal asi před 7 lety v Rijksmuseu a nakonec ze státní správy vytipovali vysloužilé celníky, kteří sledovali neobvyklé prvky chování návštěvníků a během několika měsíců, kdy ten experiment probíhal, tak bylo nalezeno tímto způsobem několik lidí, kteří byli hledáni celostátně policií za třeba za jiné kriminální činy. Ovšem, když šli do toho muzea, tak bylo na nich něco divného a ty celníci to poznali nejlépe.
0: To je zajímavé, že to vyhráli celníci proti třeba vysloužilým kriminalistům nebo vojákům.
2: Určitě, protože ty celníci to dělali každý den a ty na těch řidičích viděli, jestli si tu marihuanu v tom kufru vezou, nebo jestli...
0: A nebo toho Rembrandta.
2: Nebo toho Rembrandta třeba, no, takže celníci určitě.
0: Pavle, když vy se na to podíváte z toho profesního hlediska, protože teď už se blížíme směrem ke konci, tak je Česká republika potažmo, tedy především její hlavní instituce, skutečně po těch letech alespoň do určité míry zabezpečená tak, abychom si mohli říct něco podobného, vlastně se, jako se stalo v Louvru, tak se Národní galerii nebo Národnímu muzeu stát nemůže?
2: Já doufám, že se to nestane. A dělali jsme, a hlavně muzea samotná, proto dělala všecko, co bylo možné. Ovšem, samozřejmě nikdy člověk nemůže vyloučit, že se něco takového může stát a proto je potřeba neustále analyzovat, neustále přemýšlet, jak systém, bezpečnostní systém vylepšovat a v podstatě jak kombinovat správně mechanické zábrany, organizaci a elektronickou část bezpečnostního systému každé instituce.
0: Heleno, je to pouze a jedině o penězích?
1: Je to...
0: Nebo je to hodně o penězích?
1: Je to hodně o penězích, protože ty systémy něco stojí a jakékoliv opatření něco stojí. Jo, ale my bychom skutečně byli velice neradi, co jsem říkala na začátku, aby se prostě přestalo být přátelské prostředí, jako ta muzea. Jo. Čím víc budeme my muset zevnitř to nějakým způsobem organizovat, sledovat, tak se to stává pro návštěvníka nepříjemným zážitkem. To je jedna věc, jo. Ale... Myslím si, že jsme jako v podstatě na tom docela na velmi dobré cestě. Byl to i takový nizozemský model, ta péče o sbírky a zabezpečení, který se to od těch 90. a v prvním desetiletí jaksi společně budoval a že to nese své plody. Jako. Ale nikdy neříkej nikdy, to se nedá jako nic říct.
0: Co by z vašeho hlediska, Pavle, nejvíce naše české galerie, muzea, vůbec paměťové instituce potřebovaly? Ta první věc, která vás napadá, když pomineme samozřejmě peníze. Mají metodiku, to znamená vědí, jak se mají chovat, vědí, pokud budou mít ty finanční prostředky, jak vlastně k tomu přistoupit, ke zabezpečení svých sbírek.
2: Ano, metodiky existují. Nevím, jestli jsou úplně aktuální, ale základní metodiky existují, je to ukotveno i v zákonech, památkovém zákoně, v muzejním zákoně. Takže ten základ, jako, proč to dělat, jako muzea samozřejmě mají. Otázka je, jak to dělat. To je vždycky hrozně těžké, protože každá instituce má jiný, řekněme, jiný přístup a také jiné podmínky k tomu, aby byla dobře zabezpečena. Důležité je, aby o tom lidé přemýšleli a vlastně je to vždycky u těch ukladení otázek a ohledání odpovědí. Ne vždycky ty peníze jsou nejdůležitější, ale tu významnou roli určitě hrají.
0: Helena, úplně poslední otázka. Kdyby někdo v současné chvíli přistavil tu plošinu ke stěně Umělecko-průmyslového muzea v Praze, zrekonstruovaného muzea v Praze, podařilo by se mu bruskou otevřít okna bez toho, aby o tom kdokoliv věděl?
1: Takhle. Teoreticky by se mu to nemělo podařit, protože všechny opravy má nahlášený Velín, který tam má i kamery, které sledují vnějšek muzea. Takže teoreticky ne, ale tam je opět ten lidský faktor, protože když k Louvru přijelo nákladní auto a rozestavělo kolem zábrany, vypadalo to naprosto profesionálně, tak se jistě nikdo z kolem jdoucích nepodivil, že je tam nějaké auto, které bude něco opravovat. Jo, takže tady je opravdu třeba, aby ten, kdo vykonává tu ostrahu, nečekal, až se mu to ověří, ale okamžitě jednal. A máme případy, že už se tak stalo.
0: Pavle?
2: Já si myslím, že vy máte velikou výhodu v ulici 17. listopadu a v židovském hřbitově z druhé strany, protože tam, kdyby přijel nákladní auto, tak si myslím, že nemá šanci tam zastavit.
1: Ne, bylo by mi ho líto.
0: Dnešní pořad Akcent jsme věnovali ochraně artefaktů v muzeích a galeriích. Ve studiu s námi byly emeritní ředitelka Umělecko-průmyslového muzea v Praze a historička umění Helena Koenigsmarková. Moc děkujeme, Heleno.
1: Já taky děkuji.
0: A odborník na ochranu kulturní a kritické infrastruktury, aktivní člen Mezinárodní rady muzeí IKOM, prezident Českého komitétu Modrého štítu Pavel Jirásek, který působí ve firmě Trade Fides. Moc díky.
2: Já děkuji za příjemné chvíle v Českém rozhlase.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: To byla repríza pořadu Akcent z loňského listopadu. Tehdy vzbudila pozornost krádež uměleckých předmětů v pařížském Louvru.

0: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července Amfiteátr Lochotín Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července Amfiteátr Plzeň.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Plánovaný železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude stát výrazně víc, než se předpokládalo. Uvedl to generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth na dnešní prezentaci projektu. Dvoukolejný tunel dokáže zkrátit cestu vlakem z Prahy do Berouna o víc než půl hodiny. Projekt má vyjít na 76 miliard korun v dnešních cenách. Stavba tunelu dlouhého skoro 25 kilometrů by mohla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Ministerstvo kultury snížilo podporu letní filmové škole v Uherském Hradišti. Festival podle organizátorů letos dostane o 2,5 milionu korun méně než v předchozích letech. Ředitelka festivalu Radana Korená uvedla, že do budoucna je tato situace neudržitelná a vedla by ke zkrácení programu. Letní filmová škola v letošním roce pracuje s rozpočtem necelých 33 milionů korun. Aby organizátoři nemuseli rušit některé části programu, zachránila je podpora z programu Kreativní Evropa a navýšené příspěvky od města a Zlínského kraje. Sociální síť TikTok pro sdílení krátkých videí porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Podle Evropské komise čínská platforma dostatečně nechrání nezletilé v online prostředí. Unijní exekutiva o tom informovala v tiskovém prohlášení. Podle komise by měl TikTok upravit účty nezletilých tak, aby byl jejich obsah viditelný jen těm, kterým to sami nezletilí uživatelé schválí. Firmě jinak hrozí za porušení pravidel vysoká pokuta ve výši až do 6% celosvětového ročního obratu společnosti. A počasí zítra čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, maxima na horách kolem 21. Víc zpráv najdete na webu iRozhlas.cz. Na programu Vltavy je teď repríza pořadu Art Café. Zprávy četla a loučí se Michaela Dittrichová.

0: Art Café.
1: Zdeněk Svirák oslavil i za přítomnosti mikrofonu a kamer Českého rozhlasu kulatou 90. V září bude 80 let renesančnímu Arnoštu Goldflamovi. 7 křížků má na krku filmový Forrest Gump Tom Hanks a jsou tu i nedožitá jubilea. Marilyn Monroe by letos oslavila kulatou 100 a někdejší král Hollywoodu Clark Gable se narodil před 125 lety. A taky Oscarové drama Rocky bylo uvedeno před 50 lety, Modrý samet, kultovní thriller Davida Lynche oslaví 40 a Trainspottingu generační výpovědi Dannyho Boyla je už 30 let. Letí to letí. Rok 2026 se nejrůznějšími filmovými výročími jen hemží. I proto Český rozhlas Vltava letos o prázdninách vsadil na filmové léto. A takovým malým předvojem nebo prekvelem bude dnešní Art Café, u kterého vás vítá Tomáš Klement. A já jsem do studia pozval kytaristu, producenta, zpěváka a skladatele Honzu Ponocného nejen pro jeho blížící se 60. narozeniny, ale především kvůli tomu, že jeho jméno najdeme v titulcích k řadě tuzemských filmů a seriálů. Ale budeme se bavit i o nefilmových tématech. Určitě dojde na dlouholetou spolupráci s Ivanem Králem, fungování v kultovní formaci Cirkus Praha a také aktuální jednočlenou skupinu Cirkus Ponorka. Tak vítej.
2: Moc krát děkuju za pozvání.
1: Ty jsi mě trošku vraždil pohledem při těch narozeninách.
2: Já jsem si uvědomil, jak jsi říkal třeba o těch filmech, které já si pamatuju, když měli premiéru.
1: No.
2: Tak si mě trochu šokoval, jak je to už dávno.
1: Že jo?
2: Se mi zdá, že něco bylo před 4 lety, takže to musím násobit vlastně 2, abych se dostal na tu reálnou dobu. A říkají lidi, že když se to bude zhoršovat, že to budu muset násobit za chvíli 3. Takže když si řekl, že Trainspotting 30 let, to je neuvěřitelné.
1: No.
2: Ale jsem rád zase na druhou stranu, že jsi mě omladil, protože já už budu mít 61 teda.
1: Opravdu?
2: V létě, no.
1: Každopádně, ale i na těch 61 blížících vypadáš teda moc dobře.
2: Jak jsme se potkali, musím vážení posluchači něco prozradit. Tomáš řekl to samý, když jsme se viděli tady na chodbě, než jsme začali vysílat. A já jsem mu na to řekl, že má asi něco s očima a on přiznal, že ano, takže neberte ho vážně.
1: Honzo, ty jsi pracoval na řadě filmů a seriálů. Byly Šakalí léta, kde jsi fungoval jako instrumentalista, tvůj první dotek s filmem? Předpokládám, že to byl Ivan Hlas, tvůj tehdejší spoluhráč. Kdo tě k tomu přizval?
2: Ano, protože já jsem byl tou dobou členem kapely Ivana Hlase. Už asi 2 roky předtím, když jsem přišel z vojny, takže od nějakého roku 90 jsme spolu hráli. Tam jsem nic neskládal, jo. Tam jsem byl za kytaristu a byl jsem rád, že se můžu koukat pod prsty Ondřejovi Soukupovi, který to produkoval tenkrát. Takže to byl vlastně můj první kontakt s filmovou hudbou, ale byly to v podstatě písničky, nebyla to klasická filmová hudba, že jo, všichni Šakalí léta známe, ale bylo to samozřejmě hrozně zábavný.
1: A jsou ještě třeba nějaké další filmy, kde nejsi hlavním autorem hudby, ale fungoval jsi jako nájemný muzikant?
2: Je, tak to asi jo. Určitě jsme natočili něco třeba s Mekým Žbírkou, že se to potom použilo v nějakém filmu.
1: Možná Fair Play, mám takový pocit.
2: Fair Play, ale většinou jsem autor teda, no.
1: A první celovečerák tvůj, Vaterland, Lovecký deník,
2: přesně,
1: nebo tam
2: bylo
1: ještě něco?
2: Ano, David Jařab a bylo to myslím v roce 2006, Karel Roden hlavní role.
1: Možná dokonce 5, každopádně.
2: Možná 5, protože jo. Já jsem dělal tou dobou hudbu hodně pro divadlo komedie, kde David Jařab režíroval, takže proto mě vytáhnul na tenhle ten svůj filmový debut.
1: A to byla taková lynchovská záležitost.
2: To bylo hodně zvláštní, no. Ano. To byl takový ten klasický film, jak se říká Olivy. Buď to je miluješ, anebo je strašně nesnášíš, takže ten film byl, nebo je pro určitou část filmového publika takový kult. Takovýhle filmy logicky u spoustu lidí vyvolávají jinou reakci, nepochopení, nebo se jim to nelíbí, což je úplně v pořádku samozřejmě.
1: Ty jsi dlouholetý spolupracovník Alice Nellis, dělal si hudbu k jejím filmům Buko, Revival, Perfect Days a Mamas and Papas. Vy se znáte hrozně dlouho a já mám v hlavě někdy zasunuto, že jste snad spolužáci, nebo jak to je?
2: Spolužáci nejsme, Alice je o kousíček mladší než já. Ale známe se z Poděbrad, když jsme začali dospívat, tak já nevím, když nám bylo třeba 16, mě ta o kousíček víc. Samozřejmě Poděbrady jsou taková velká vesnice a lidi se tam potkávali, takže my se známe vlastně z takového dospělejšího dětství.
1: Jo, jo, jo, takže ne ze školy, ale
2: ne
1: dětství,
2: ze školy, ne takže... ze školy a jo. Ano, a její sestra bydlá vedle našich rodičů a tak, a tím nebudu unavovat. Každopádně se známe dřív, než jsme spolu začali spolupracovat, protože věděli jsme, že jsme muzikanti, jsme spolu zkoušeli něco hrát. A Alice mě angažovala až do, myslím, svého druhého nebo třetího filmu, protože předtím byl Výlet a Ene Bene.
1: Ano.
2: Tam jsem hudbu nedělal. A angažovala mě, ne teda doufám kvůli tomu, že se známe, ale kvůli tomu, že, jak říká ona, si pořídila první CDčko Cirkusu Ponorka, mýho jednočlenýho projektu. Nějak se jí to z nějakého důvodu zalíbilo a požádala mě, abych udělal hudbu pro film Mamas a Papas, což bylo v roce 2008, myslím.
1: No ona, já to teď budu citovat, na tvé hudbě oceňuje především schopnost psát melodie, které uvíznou v hlavě a působí na diváka povědomně, jako by je znal už dávno. Co na ní naopak oceňuješ ty?
2: S ní se strašně dobře spolupracuje, protože ona je hudebník. Ona má i vystudovanou flétnu a strašně dobře se vyzná v hudbě a ví přesně, co chce. Takže tam nedostanete takový instrukce, jako někdo třeba řekne, víš, aby to bylo takový víc jako svěží nebo víc modrý. Ona přesně jako ví,
1: přesně
2: jak
1: ví.
2: Se, má obrovskou zásobu veškerý mojí hudby, co jí posílám. A už v pracovním střihu si třeba s Filipem Isou, se kterým nejčastěji spolupracujeme, nasadí nějaký moje demáče, starý nebo starou hudbu a dokonce to na to stříhají a já to potom dodělám. Ona má opravdu jako jasnou představu, což je pro skladatele v uvozovkách, já se nepovažuji, to bych byl drzej, kdybych se považoval jako za hudebního skladatele, já se snažím doprovodit její filmy většinou spíš jako nějakýma písničkama, nejsem klasický hudební skladatel velkých filmových orchestrálních melodií. Ale s Alicí to funguje, protože ona má spoustu těch příběhů komornějších, takže tam to nevyžaduje vyloženě jako burácející orchestr. Takže se dlouho známe, ona ví, co ode mě může čekat a ta spolupráce je taková hebká.
1: No musí tam být každopádně z tvé strany obrovská důvěra, protože když si vlastně vezme tvoje demáče, jak jsi říkal, a pracuje s nimi v počátku asi úplně bez nějaké tvé spolupráce, až potom se to dostane k tobě.
2: Bývá to tak, anebo chce ode mě nějaký, já nevím, teď jsme dělali dva seriály, jeden se jmenuje Náhradníci, druhý Mladá krev. A samozřejmě, že má nějakou představu, že jsme si řekli, mělo by to být, a teď jako hodně zjednodušuju, ne, že by člověk dělal kopie, ale aby jsme viděli směr, člověk to používá jako takový vodítko, třeba Peaky Blinders, jako, jo, nebo něco takového, takže já jsem udělal různý takovýhle dema, který ona si potom používá a já to potom rozvíjím a pracujeme s tím. Tam je jedna věc, na kterou si stále vlastně zvykám. Člověk, když něco píše a pak natáčí, tak mnoho z nás jsme perfekcionalisti, tak to chceme dotáhnout, aby to ten zvuk té akustické kytary byl co nejkrásnější a tak. A u Alice tohle to neplatí. A já jsem to samozřejmě z začátku, ne, že bych s tím bojoval, ale teď už to chápu trošičku líp, protože v těch scénách kolikrát ty lidi nejsou perfektní. Něco tam šumí, něco tam hučí a někde funguje to demo, to úplně nejsyrovější demo nejlíp. Protože já jsem měl třeba jednu písničku do filmu, řeknu jenom příklad, Perfect Days, kde je taková dojemná scéna, jak hrdinka odlítá na letiště, prostě takový loučení a něco se tam stane ještě emočně vypjatýho. A já jsem Alici nahrál na diktafon, jenom prostě nápad. V kuchyni jsem si tam šuměla asi nějaká ještě rychlovarná konvice nebo něco takového. Já jsem nahrál tu písničku a ona si to tam dala do toho pracovního střihu. A jsem říkal, skvělý Alice, tak já ti to teď natočím, teď jsem si ty nejlepší mikrofony, tam nové struny jsem si natáhnul.
1: A nechala původní verzi.
2: Samozřejmě, jasně. Zkrátíme to, je to jasný, kam to spěje, nechala původní verzi. A já jsem musel uznat, že někdy vlastně takový ty nevinný nebo takový trochu chudákovitý verze fungujou
1: nejlíp.
2: Jako dobře, já nevím, já mám třeba strašně rád film Juno a tam je taková indie hudba, fakt jako primitivní někdy, to zní hodně jako demáče, ale v tom filmu to funguje. Takže pokud něco funguje ve filmu, tak to použít. Tam to není vůbec o egu, a teď zase říkám uvozovky hudebního skladatele. Tam je to o tom, aby to fungovalo v té scéně. Takže když tam zafunguje kytara se třema strunama, které jsou schnilý a nedoznívají, ale přinese to nějakou emoci, tak je to správně.
1: Taky ve filmu Revival si stvárnil vedlejší roli slepého bubeníka fiktivní kapely Smoke, Honza Ponocný jako herec. Zopakuješ si to někdy?
2: Mě to strašně bavilo, já jsem si to zopakoval, teď jsme natočili s mojím dlouholetým kamarádem Sašou Rašilovem, točili jsme to 8 let, krátký 30-minutový film, ano. Struny, takže tam hrajeme dva takový kamarády, tak doufám, že to někdy vyleze ven, Klárka Isová tam ještě s náma hraje, takže jsme tam takový trio, takže to mě samozřejmě baví, ale já se nikam necpu. U toho Revivalu to bylo tak, že bylo jasný, že já dělám hudbu a ona chtěla, abych já na ty muzikanty dohlížel ze zadu. Jsem měl být slepej s těma černýma brejlema. Abych jako koukal, jestli dobře držej tu kytaru, a nebo jestli prostě mačkaj aspoň přibližně ty akordy, které tam jsou.
1: Plácnuli přes prsty.
2: Přesně tak. Takže, ale já jsem se do toho tak dostal, do toho hraní, že jsem vlastně celý ten film natočil se zavřenýma očima, abych neudělal nějaký nečekaný pohyb, že člověk někdy zareaguje na něco.
1: Úplný Stanislavský, hele.
2: Tak, přesně tak, normálně jsem se do toho ponořil. Takže když se Maroš přede mnou slíká, aby otestoval, jestli jsem opravdu slepej, tak já jsem fakt opravdu jako nic neviděl, já jsem se radši nedíval. No, takže mě to hrozně bavilo a hlavně, to je zvláštní věc, já jsem nebyl ani trošku nervózní, protože jsem věděl, že Alice si mě vybrala, protože asi ví, co ode mě může čekat. To byla pro mě čirá radost a užil jsem si to s těma chlápkama být v tom karavanu a vtipkovat a pít pivo, to bylo jako fakt skvělý. Všichni ti herci byli báječní.
1: Ještě jedna věc k filmu, protože letos na podzim by měl do kin přijít film Máma a táta jsou boží, režiséru Adama Hobzika a Jana Chramosty, kteří jsou oproti Alici v podstatě na začátku kariéry. Kromě tebe hudbu dělají ještě Petr Weiser a Roman Procházka, takže tentokrát kolektivní práce, nebo jak to vlastně probíhá?
2: Já se nechci přisuzovat žádný tady jako zásluhy na tomhle tom filmu. Hlavní část té práce dělá Mr. Weiser a dělají skvěle. A já tam hraju jenom takovou jako malou roličku sám sebe a je tam ode mě jedna písnička do jedné scény, takže já jsem strašně rád pomohl a Honza Chramosta je právě režisér toho filmu, o kterém jsem mluvil, filmu Struny, mm-hmm. se Sašou Rašelovem, jak hrajeme. Točil mi klip kdysi a je to, snad to můžu říct, fanoušek toho mojeho orchestru. Tak jsem mu strašně rád samozřejmě vyšel vstříc.
1: A my si teďka strašně rádi zahrajeme jednu Honzovu filmovku, konkrétně to bude Deep Blue Sea z filmu Revival.

0: Art Café si stále povídám s Honzou Ponocným. My teďka opustíme svět filmu. Ty jsi dlouhé roky doprovázel tři skvělé muzikanty, kterých jsem si osobně vážil a mrzí mě, že s ani jedním se mi nepovedlo natočit rozhovor. Bradley Stratton, Mekyš Birka, Ivan Král. Shodou náhod vlastně všichni krátce po sobě odešli do hudebního nebe. Měli podle tebe něco společného? Možná mě napadá takhle na první dobrou skromnost.
1: No to asi jo, a já bych ještě zmínil jednu věc, a to byl takový ten fanatismus v nejlepším slova smyslu pro hudbu. Rádi hráli a rádi skládali písničky, což je skvělý, že vlastně když někdo skládá hudbu, tak se mu hůř ustrne. A sledovali trendy, speciálně Mekyš v tom byl výjimečný, že sledoval pořád, co se děje na scéně ve světě.
0: No, Bradley Stratton byl jeden z tisíců Američanů, kteří po revoluci přijeli do Čech. Jeho původní plán, pokud si to pamatuju, bylo, že tady chtěl zůstat 2 týdny, nakonec tady vydržel 6 let a nesmírně ovlivnil tuzemskou hudební scénu. Vy jste spolu hráli v Cirkusu Praha, on měl ještě akustičtější Snake Eaters. Předpokládám, že vy jste se potkali v nějakém klubu.
1: My jsme se potkali v klubu GEG, což bylo divadlo na Národní třídě, který vedl Boris Hübner, velký bluesovej fanda. On tam měl vymyšlenou takovou strategii, že když skončí představení, tak aby mu ti hosti neutekli a pokud možno ještě utratili něco na baru. Tak když se otevíraly dveře z toho sálu, tak tam byl malý pódium a tam začala v tu chvíli zrovna hrát kapela. Takže já jsem tam hrával tou dobou s Ivanem, to bylo 93, 94,

0: se ti vybaví, když se teďka bavíme o cirkusu Praha?
1: No, jeden z těch výrazných rozhodně, ale hlavně paradoxní je to, že v dnešní době, když jde třeba nějaká influencerka třeba si koupit rohlík, tak z toho najdeš 10 fotek a my nemáme jedinou fotku, tam bylo prostě 15 000 lidí.
0: Neuvěřitelný.
1: A tenkrát nebyly mobily, že bylo to v roce 96, nemáme z toho vůbec nic.
0: Ani plakát podepsaný, nic.
1: Ne, nic. Normálně jsme s nima kecali, byl nějaký mistrovství Evropy ve fotbale, myslím. Ještě tam byl Moby.
0: Jo, pravda. No.
1: A taky díky tomu, že ten Bradley vlastně působil takhle přirozeně a že byl amík, tak nás brali úplně jako kolegy. Třeba zajímavá věc je, jak nám dali totální servis třeba hudebně. Kolikrát ty předkapely musí
0: žádný hrát. Světla, no vlastně.
1: To je jediná věc, kterou Chili Peppers nedávají. Oni ti dají totální servis zvukovej a jediný, co nedají, je světla. Že to show prostě teprve přijde, jo, to je jasný. Ale oni v takovéhle situaci byli mnohokrát taky a říkal Flea, jak to nesnášeli, když hráli na nějakých dvou metrech čtverečních před Stones, tak řekli, že oni tohle to takhle nikdy dělat nebudou a k těm předkapelám se chovají. To vidíš, že ty lidi jsou úplně v pohodě, i když s nima nemluvíš, to už z nich vyzařuje.
0: S cirkusem Praha vy jste měli raketový vzestup, jedna deska, druhá deska, spoustu plných koncertů, vy jste to potom skončili, protože už to nešlo někam dál?
1: Člověk jak je nastavený, představ si, přijede amík, pro kterýho je všechno v Evropě, v Praze nový, ve všech klubech jsme potom už hráli dvakrát, třikrát a už tam ta nová věc nebyla. Navíc rodiče jeho stárli, takže chtěli jim být trošku poblíž. Já jsem s tím byl v pohodě, ale ty amíci jsou, je to vlastně správně, jsou takový ambiciózní. Vůbec Bradley nedokázal pochopit, proč slyšíme z rádií odpovědi, že nás nebudou hrát, protože je to anglicky. A on říká, počkej, a teď jste zahráli Stinga. No jo, ale to nejsou Češi, vy jste Češi.
0: No jak, no.
1: jasně. No takže já si myslím, že Bradley zažil tady, co chtěl. Neměli jsme kam gradovat, protože my jsme byli, teď to říkám v uvozovkách, pouhá klubová kapela, co by za to spousta kapel dneska dalo, kdyby na ně chodilo 300 lidí stabilně až 500. Takže to bylo fajn, ale se to točilo. Pro Bradleyho to byla nuda v tu chvíli, si myslím. Takže odešel, ale my jsme měli paradoxně tou dobou pocit, že jsme taková jako trochu neúspěšná kapela. Říkám paradoxně, no. Z dnešního pohledu mi to přijde všechno báječný. Ale hlavně ho měl Bradley, ale co je pro mě zajímavý, že postupem času, když už jsme dlouho nehráli, kamkoliv jsem třeba přijel, tak za mnou chodili muzikanti, a nebo i muzikanti, kterých si strašně považuju a dneska jsou jako skvělí, hrajou ve skvělých kapelách, David Lanchtov, Kuba Weinar, fakt takový instrumentální špička, tak říkají, tyjo, nám, když bylo 14, my jsme normálně chodili do té besedy, my jsme tam volizovali to pódium, kde jste hráli.
0: Kapela pro muzikanty,
1: je to tak, že asi to mělo spíš dopad, určitě ne komerční, ale pro ty muzikanty některý to asi mělo nějaký význam, což je hezký.
0: Každopádně je škoda, že dneska o cirkusu Praha vlastně toho moc na internetu není, na Spotify nejste, na YouTube prakticky taky ne. Tak
1: to je prehistorie, no. To, co je před telefonama, tak jakoby
0: neexistovalo. Každopádně ale důkazem toho, jak cirkus Praha byla skvělá kapela, je následující ukázka Last Goodbye z alba Fly.

0: Café.
1: S Honzou Ponocným se bavíme o filmu Cirkusu Praha Bradley Strattonovi a teď bych se ještě na chvilinku zastavil u Ivana Krále. Jaké cesty vás zavedly k Ivanovi?
2: V 90. letech jsem dost často byl požádaný Martinem Červinkou, což tenkrát byla firma ještě Polygram, pak se to změnilo
1: Universal
2: na Universal, abych některé její nahrávky tyhle tý firmy produkoval. A nebo mě zval, abych nahrál kytary do různých jako projektů, který zase třeba produkoval Ivan Král. Takže my jsme se takhle přirozeně prolnuli a první naše nahrávání byla česká, teď zase uvozovky, superskupina Alias.
1: Jasně.
2: Alias byl Ivan Hlas, Ivan Král, David Koller a Karel Šucha.
1: Ale ten David Koller tam byl trošku na tajňačku.
2: David Koller tam byl na tajňačku, protože jeho firma
1: to nepovolila.
2: To
1: myslím,
2: nepovolila a já jsem tam byl na tajňačku, protože jsem byl nejméně mediálně známý, takže já jsem tam vlastně jakoby nebyl. Já jsem natočil ty kytary všechny, ale jakoby jsem nebyl člen kapely, ale ta kapela to byl takový projekt, že jsme hráli dva koncerty. Jeden byl křest Alba a druhý byl Sun Festival ve sportovní hale, což byla vůbec pikantní akce. Tam hrála Sheryl Crow.
1: A tam nikdo nebyl.
2: Inexis, tam nikdo nebyl. Hmm. Tam bylo asi 1500 lidí, to mělo být původně na dostihovém závodišti, pak zjistili, jako, že tam těch 60 tisíc lidí nebude, tak to přesunuli do sportovní haly a mohli to přesunout jako do archy třeba. Jako bylo to fakt báječný a my jsme tam hráli s Alias.
1: A ta deska byla moc fajn?
2: Bylo to vlastně první nahrávání moje s Ivanem, možná jsme točili něco spolu předtím, Pepu Pilaře třeba rock'n'rolli, což bylo zábavný. Ale mě zavolali, jestli bych nenatočil kytary, já jsem byl samozřejmě trošku nervózní, tak jsem se to naučil, všechny ty písničky a teď jsme sami seděli ve studiu Sono s Ivanem a já tohle to říkám, protože to je docela i věc, která o Ivanovi pro mě vypovídá hodně. On seděl u toho pultu, dali jsme kombo Vox do vedlejší místnosti, měl jsem jenom nějaký pedalboard, kterým jsem ovládal to kombo a teď jsme jeli. On tam dal první písničku a já jsem tam jako něco zahrál a říkal jsem potom Ivanovi, no tak takhle nějak bych to cítil, co myslíš? On říkal, chlape, to bylo výborný, máme to natočený, jdem dál. Takže on neuvěřitelný, my jsme měli dohromady, asi tam bylo 18 písniček, ze kterých se potom jako vybralo a my jsme to měli natočený asi za 2 hodiny, to se mi v životě nestalo. Ale proč to říkám, že Ivan byl ten člověk, který strašně dal na tu syrovost a na to nevyleštění toho finálního výrobku, když tomu takhle řeknu, písničky. A ta emoce, vlastně to cítíš i z těch nahrávek Patti Smith a spousty hudby, kterou máme rádi. Tam není to vždycky perfektní. Nebo dost často je to strašný.
1: S Iggy Popem to ani nešlo uhladit. Jo, prostě. No.
2: Ale v tom je ta emoce. Že jo? Dneska, když lidi pošlou něco do Suna, tam jim to robot udělá. Je to samozřejmě všechno jako vyrovnaný. Je to otázka stylu samozřejmě, ale v takovémhle rock'n'rollu nebo v něčem písničkovým to má své místo a Ivan byl podle mě úplná esence tohoto přístupu a proto jak Ivan, tak i Bradley, myslím, že obohatili spoustu muzikantů u nás tímhletím, tak pojďte hrát, jdem, natočíme to, ne? A z Ivana furt sálala taková odhodlanost něco točit a pořád hrát.
1: Myslíš, že jsme Ivana náležitě docenili? On byl obrovská hvězda, spolupráce s Iggy Popem, Blondie, Patti Smith, Dancing Barefoot a tak dále.
2: Já myslím, že jo. Jako jak jsem to viděl, když jsme jeli spolu to poslední turné, což bylo, já nevím, možná rok před jeho smrtí, tak jsme hráli i hodně koncertů akusticky.
1: Jenom ve dvou,
2: ve dvou. A to bylo teda nádherný. To byly jako divadla nebo takový jako klubíky. A to, jak jsem viděl, jak lidi totálně Ivana milovali a poslouchali, jako co hrál, on hrál strašně rád, třeba úplně potichu. Jo. Někdy si vytáhnul tu kytaru z elektriky, tu akustickou, to je jako, že to nešlo do PAčka a sednul si na kraj pódia a lidi špicovali uši. Tohle to s ním bylo hezký a mám jednu příhodu, třeba když jsme hráli v Ostravě, tak moje sestřenice, lékařka, tam byla se svýma kolegyněma prostě kapacity ve svém oboru. Chtěli se s Ivanem setkat, takže já jsem vzal potom do šatny a to bylo srandovní, jak tyhle ty dámy úplně na něm visely očima a Janička mi pak říkala, z toho Ivana sálá něco úplně, on je úplně jak Buddha. No Dalaj Lama, že vlastně on působil, čím byl starší, tak tím byl vlastně vyklidněnější. On se dost dával do takového klidu, meditoval, pak člověka překvapilo vlastně, že člověk se snaží žít co nejzdravějším způsobem, což byl do jistý míry i příklad Bradleyho a Mackieho. Mackie ne, že by byl zrovna atlet a chodil někam běhat, jo, ale nepil, výjimečně si dal skleničku červeného vína. Všichni ty lidi žili strašně zdravě a jsou pryč a já musím zmínit ještě jednoho člověka, se kterým hraju už asi 25 let a kterýho si strašně vážím a je trošičku odinuť a to je Václav Koubek. A Václav Koubek je tady pořád, normálně do sebe cpe tlačenku, slaninu, víno. Já mu říkám, Václave, hlavně neměň styl života, ne. Nechci přijít o tebe. Takže ten drží.
1: Každopádně ty se svým autorským projektem Cirkus Ponorka si před 2 lety vydal 4. album Lost Angels a tím názvem tak vlastně lehce odkazuješ i na ty své hvězdné spoluhráče, kteří bohužel odešli.
2: Je to tak, to si může člověk vysvětlit několika způsoby.
1: A my si každopádně z tohoto alba teďka zahrajeme skladbu When the Moon Becomes the Sun, která dle mého soudu nezapře inspiraci Beatles. A text napsala nebo spolu napsala Alice Nellis.
2: Je to tak, je to úvodní písnička z filmu Buko.
1: A ty Beatles?
2: Beatles to tak nějak...
1: Nebyla tam ta reference od Alice, chtěla bych něco jako Beatles, ne?
2: Ne, to tak nějak samo prostě z toho vzešlo.
1: Cirkus Ponorka, When the Moon Becomes the Sun. Let's meet.

0: Stále posloucháte Art Café, dobrý poslech vám přeje Tomáš Klement a mým hostem zůstává Honza Ponocný alias Cirkus Ponorka. My jsme se bavili o Cirkusu Praha, tvůj projekt Cirkus Ponorka, takže je tam, řekněme, nějaká návaznost, alespoň tím názvem?
1: Asi jo, já si myslím, že je úplně strašný, když si člověk vymyslí nějaký blbej název a potom už mu to zůstane. Já si myslím, že se mohu vymyslet klidně nějaký lepší, ale vzniklo to tak, že Ponorka je moje přezdívka od dětství a cirkus jednak, je to návaznost samozřejmě na Cirkus Praha trošičku. Druhák, mi to přišlo vtipný, že když se řekne cirkus, tak si člověk představí strašně moc artistů a velký ansámbl a já jsem tam sám. A jsem tam jediný zvíře v tomhle tom cirkusu, takže taková slovní hříčka.
0: A od začátku bylo jasné, že to bude one man show?
1: No, ono to vzniklo vlastně náhodou, protože když skončil Cirkus Praha, já jsem potom hrál nárazově s Ivanem Králem, pokud tady byl, anebo s Mekinšbírkou a psal jsem hodně písničky pro jiný kapely a interprety. A můj kamarád John Riley, textář, spisovatel, mi řekl, teď ho cituju, že jsem debil, že dávám ty své písničky jiným lidem a tě hraju sám. A já jsem si říkal, no počkej, já nejsem žádný folkař, abych si sednul s akustickou kytarou, ale mám rád technologie, takže jsem začal blbnout s lůprama, což tenkrát ještě nebyly lůpry, vlastně takový krabičky, které opakovaly, jenom měly jednu stopu. A vzniklo to takhle náhodou, že mě do toho natlačil John. A v kuchyni jsem si sám pro sebe natočil první desku, která se potom dostala do takového velkého vydavatelství a ti to vydali oficiálně. Takže původní záměr byl pobavit sebe a nějak zakonzervovat své písničky a nebyl rozhodně tam žádný cíl vydělat peníze, už vůbec ne. Ale paradoxně, když člověk dělá něco, kde ten cíl na začátku ty peníze nejsou, tak oni třeba přijdou, protože díky tomu, že jsem udělal to první album, tak mě začali oslovovat lidi třeba z filmu a chtěli moje písničky do filmu. Alice je zrovna klasický příklad.
0: A je určitě fajn, že vlastně se nemusíš na nikoho ohlížet, že po letech sidemana, muzikanta, který doprovází hvězdy, tak najednou si sám za sebe a můžeš si hudbu, texty vlastně vymýšlet, jak potřebuješ.
1: To je fajn, já myslím, že by si každý umělec, ať je to muzikant nebo herec, měl nechat jako jednu věc, kde je stoprocentně sám za sebe, ať to má komerční úspěch nebo ne. Já si pamatuju, jak jsme hráli jednu hru od Ioneska se Sašou Rašelovem v Řeznický a v Davidském divadle potom. Po představení jsme seděli na tom pódiu a on byl úplně hotový. Já jsem říkal, Sašo, hele, to byla jen taková řečnická otázka, proč to děláš, jako jsi hvězda v Národním divadle a tak. On říká, hele, proto jsme to přece jako začali dělat, aby jsme měli aspoň jeden projekt, kde jsme stoprocentně sami za sebe a je jedno, jestli tam je 30 lidí, protože člověk se furt vyvíjí a já kdybych měl říct, kdyby přijel Marťan a měl bych se mu nějak definovat jako muzikant, tak mu pustím to, co dělám já. Ne, že bych považoval cokoliv jsem udělal s Ivanem Mekim nebo Vaškem Koupkem, Bradleym, jako že za horší to vůbec.
0: Ale je to primárně hodnotit. Jejich hudba.
1: Ale když dělám s někým, tak samozřejmě moje ego, já tam nemám žádný ego. Já chci udělat co nejlíp pro tu jejich písničku. Jo, takže když bych tam měl drhnout celou dobu jenom to nejjednodušší G-dur, tak to klidně udělám, protože to slouží ty písničce. Ale Cirkus Ponorka jsem já.
0: A ještě funguješ občas jako námezdný muzikant, skladatel, protože ty máš za sebou opravdu desítky různých spoluprací, mimo jiné třeba pro Helenu Vondráčkovou nebo Evu Farnou, dokonce i pro Karla Gotta si nahrával.
1: To jsou přes, to je z toho období,
0: to je ten Červinka,
1: kdy, to je ten Červinka, no. My jsme se s Helenou Vondráčkou ani Karlem Gottem nepotkali. Jo. To bylo tak, že on říká, hele, ty tady máš jako, tohle to je skvělá písnička, můžu ji nabídnout Vondráčkovi. Já jsem říkal, jasně, dělej si něco, co chceš. Já jsem to neměl tak, že moji písničku nesmí hrát někdo, nebo tak. To já to beru, složíš písničku, přihlásíš ji na osu a pro mě je to vlastně dobrodružství slyšet, jak lidi vlastně jakoby z druhého břehu, když to řeknu takhle blbě, s tím naloží.
0: Takže kdybys třeba měl vlastní revival, byl by si s tím úplně v pohodě, kdyby přišla nějaká kapela třeba z Horní Suché a řekla, budem hrát prostě Ponocnýho písničky.
1: No to bych byl s tím tam samozřejmě v pohodě, ale je to tak absurdní představa, že se nemusím vůbec bát, že by k tomu někdy, k tomu rozhodnutí mému musel někdy dojít.
0: Ještě mě vysvětli, Cirkus Ponorka, ale ty máš ještě Deep Bluesy Orchestra.
1: To je taková nárazovka, protože občas, když hrajou na nějakých festivalech, třeba už jsem tam hrál dvakrát, třikrát, tak řeknou pořadatelé, hele, neudělal bys nějaký speciál. Tohle to se stalo na festivalu Soundtrack v Poděbradech, který...
0: Zase Poděbrady,
1: ano, filmová hudba. Takže já jsem postavil orchestr, vlastně Double Quartet, Epoch Quartet, což jsou moji oblíbení muzikanti. A Vítek Petrásek roztáhnul tu kapelu na Double Quartet. S kapelou jsme zahráli písničky z filmu, který jsem udělal do různých filmů, vlastně v té sestavě, která se blíží zvukově tomu, jak ty písničky opravdu zní na koncertech. Protože já, když točím desky, tak je samozřejmě netočím úplně sám jenom na akustickou kytaru. Normálně tam jsou bubny, když je potřeba orchestr, tak je tam orchestr. Se vrátím k té tvojí otázce, na kterou jsem neodpověděl, jestli ještě s někým hraju, tak jsou to takovýhle nárazové věci. To samé bylo na festivalu Soundtrack loni. Mě požádala produkce, jestli bych nedal dohromady velkou kapelu a nezahráli jsme písničky z filmu Tarantina. Což bylo skvělý, protože jsem si objednal dechovou sekci, která hrála s Morikonem, ale jako fakt jako skvělý, wow. Skvělý hráče. A to jsou takové nárazovky, které bohužel teda by musel někdo asi produkčně pojmout. Já jsem v tomhle tom nejstrašnější na světě a v sebe propagaci vůbec. Nejsem schopnej to dotáhnout dál a prodat to, nebo nabídnout nějakým jiným třeba festivalům, ale hrozně mě to baví, každopádně dávat takovýhle kapely dohromady. Teď chystáme něco s Blairem Cunninghamem, což je bubeník, který hrál s Jaggerem, s Paul McCartneym, Pretenders, Tina Turner, se spoustou lidí, takže už dlouho spolu chceme něco natočit a teď spolu budeme hrát na festivalu Jamrock. Takovýhle nárazový věci dělám a dělám je strašně rád. Protože když někdo řekne, hele, udělej mi takovýhle koncert na vzpomínku na tohohle toho člověka a já mám na to prostředky, že si objednám svůj úplně dream team, jako nejlepší hráče, který tady mám jako rád a rád s nima hraju, tak je to vždycky radost.
0: Pojďme si od Cirkusu Ponorka zahrát další ukázku z alba Lost Angels a tentokrát to bude píseň Rough Stuff.
1: Chtěl jsem udělat takovou úplně nejrovnější písničku stounovského typu a objevila se v seriálu Mladá krev. Mám

0: Art Café Honza Ponocný, kapela Cirkus Ponorka a píseň Rough Stuff z alba Lost Angels. Text napsal stejně jako půlku textu na tomto albu John Reilly. Ty už si lehce naznačil, že se znáte dlouho a on je tuším básník z Ameriky?
1: Ano, on je z Chicaga, ale dlouho žil v LA, pracoval tam ve filmovém průmyslu a když byl festival, myslím, se to jmenovalo Zlatá Praha v 90. letech v Praze.
0: To ne ještě to pořád.
1: Byl to festival, který byl vlastně souběžně s Karlovarským festivalem.
0: To bude Zlatá Praha.
1: Že jo. Tak on byl jako zástupce Hollywoodu, sem přijel a nějak se zaseknul, takže už to zůstal. A dělal v produkci pro velký kapely, pro Boba Dylana, pro Nirvánu a tak a píše skvělý texty.
0: Nás za chvilku čeká ještě jedna ukázka, Joyride, Joyride, což není píseň kapely Roxette, ale...
1: Proto to Joyride
0: to dvakrát.
1: Ano,
0: víč,
1: ano, aby se to na ose nepletlo, ale něco mi přišlo, aby to nedostal všechno, jo. Ten sympatiák ze Švédska.
0: Jasně, jasně. Což vlastně tahle píseň je tvůj duet se skotskou písničkářkou Emily Burns, se kterou ty spolupracuješ už docela dlouho. Jak jsi na ní narazil?
1: To vzniklo tak, že zase díky Mackiemu, protože Mackie točil, to už bude taky asi 15 let, když natočil svůj první single v Abbey Road a producent Rob Cass tou dobou produkoval úplně mladinkou zpěvačku Emily Burns a přivedl ji jednou na nějaký turné, kde nám předskakovali. A ta Emily tam s ní zpívala, takže tam jsme se seznámili.
0: Už máš rozmyšlenou další desku? Co tě teďka aktuálně nejvíce zaměstnává?
1: No, dodělal jsem několik seriálů a teď mě zaměstnává dost taková věc, která mě, kromě toho, že mě zaměstnává, mě strašně baví, protože mě občas oslovujou kapely nebo i písničkáři, kteří to mají jako hobby, což je čirá radost pro mě. Oni nemají žádný stres, cesta je pro ně cíl. Natočej si třeba někdy nějakou písničku na telefon nebo úplně syrový demo a mají představu, že jim s tím pomůžu, což mě baví. A tak se snažím dělat, co dokážu. Člověk, když začne psát písničky, tak já jsem zrovna ten typ, že nikdy neskončím. I když bych je měl natočit nebo ne, furt mám kytaru v ruce, takže by mělo snad něco přijít občas. Takže samozřejmě už mám další zásobu. Ono to kolikrát se spojí s tím, že třeba, já nevím, se může stát to, že Alice Nellis bude točit nový film, bude tam chtít 5 písniček a už mám základ,
0: desky,
1: už mám základ alba, takže když se ještě stane takováhle věc, která mě trošku popostrčí, tak je to fajn.
0: Co koncerty? My se potkáváme pár dní před Slunovratem, festivalem, který probíhá poslední roky v Opavě. Jaké bude léto Honzy Ponocného?
1: Střídavě hrací a střídavě odpočívací, takže klasika. Mám nějaké natáčení a mám pár festivalů, ale není to žádná divočina a festival Slunovrat je jeden z mála, na kterých budu letos hrát. Kromě toho, že tam budu hrát sám, tak musím teda zmínit ještě jednu speciální věc, kterou chystáme. A to s mojí ženou Karolínou, která byla polovinou legendárního, teď už můžu říct,
0: ano,
1: folk punkového dua sestry Steinovy. Tak promotér festivalu Vašek Miller vymyslel takovou vzpomínku na sestry Steinovy, protože před pár dny zemřela Lucie, Karolínina sestra. Takže připravujeme speciální program s písničkama sester Steinových a já tam budu tentokrát za bratra nebo za manžela, tam budu hrát s Karolínou, samozřejmě to všechno o Karolíně a o jejich skvělých písničkách, protože ona byla 100% autor všech hudeb i textů sester Steinových a to bude taky na Slunovratu v pátek v 6 hodin večer a já sám jako Cirkus Ponorka hraju ve čtvrtek někdy v 8:30.
0: A uvidíme, třeba by se z toho mohl stát jeden z takových tvých koncertních programů Honza Ponocný a ex Steinovky.
1: My už jsme to párkrát udělali, když si to někteří pořadatelé vyžádali. Neděláme to často, jednou za rok třeba. Ale musím říct, že mě to strašně baví. Mě baví vlastně být za toho jakože hlavního v Cirkusu Ponorka, ale úplně jsem v pohodě s tím, že si zalezu do koutku a sloužím a dláždím cestu tomu zpěvákovi, aby se mu po ní dobře šlo.
0: Navíc manželce,
1: no. takže je tam i ten vizuální jako krásný efekt, jo. Já s Karolínou hraju hrozně rád, protože je to fakt jako silná osobnost, když se postaví na pódium a ty texty jsou nádherný.
0: Honza Ponocný byl hostem Art Café a pomyslným předvojem vltavského filmového léta. Moc díky za tvoje vzpomínky na Ivana Krále, Cirkus Praha i řadu dalších filmových a hudebních témat, které jsme spolu tady dneska otevřeli.
1: Já moc krát děkuju za pozvání, jsem strašně rád, že to posloucháte a choďte se dívat na živý muzikanty, dokud ještě žijou, a choďte do kina a mějte se krásně. Ahoj.
0: A prima večer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava přeje Tomáš Klement. A tady na závěr Cirkus Ponorka, ne Roxette, ale skutečně Cirkus Ponorka a Joyride.

0: Dnešní Art Café se věnovalo hudebníkovi Janu Pomocnému, Ponocnému tedy, a jeho autorskému projektu Cirkus Ponorka. O filmové hudbě, spolupráci s Alicí Nelis, vzpomínkách na Ivana Krále a Mikyho Žbirku i vlastní tvorbě mluvil s Tomášem Klementem Jan Ponocný. Ponocný představí svůj solový projekt Cirkus Ponorka také na letních koncertech 31. července na festivalu Pernštejnlove v Pardubicích a 11. srpna v pražském Jazz Doku. Za okamžik jazzový podvečer s Janem Pivcem.
1: Pražská FAMU slaví 80 let.
2: Jak se tam studuje a jaké filmy se tam natáčejí?
1: Vltavské Art Café na letní filmové škole v Uherském Hradišti 29. července ve 14 hodin.
2: A pak záznam v našem vysílání a na webu Vltavy.
0: A nyní se spojíme přes oceán s Janem Pivcem, tedy s reprízou jeho pravidelného pořadu z 11. dubna roku 2025. Soul, R&B, gospel, hip-hop, slovy a výběrem vynikajícího českého klávesisty, hráče na harmonky Ondřeje Pivce.
1: Jazzový podvečer.
3: Hezký dobrý podvečer, drazí přátelé, od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás opět při poslechu jazzového podvečera. Opět z New Yorku, srdečně zdraví Ondra Pivec. Přátelé, já jsem při přípravě dnešního jazzového podvečera učinil takový průzkum toho, čemu jsme se letos doposud věnovali, a všiml jsem si, že jsme zatím ještě nehovořili o mém velmi oblíbeném tématu, a to o vokálních skupinách. Inu, dnes to tedy napravíme a dnešní jazzový podvečer budeme věnovat právě tomuto úžasnému hudebnímu stylu. Já si pamatuju, že jsme před několika lety hráli s Gregory Porterem na jazzovém festivalu v New Orleans. Před námi vystupovala naprosto fantastická vokální skupina, která si říká Naturally Seven. Mně se na nich velmi líbilo, že oni na rozdíl třeba od Take Six mají v kapele rozdělené role, jako kdyby hráli na nějaký příslušný instrument. Dokonce jsou tak rozložení i na pódiu a ten zpěvák, který se věnuje simulaci bicích partů, sedí na bubenické židli na bubenickém praktikáblu. Já vám pustím píseň, která v jednom mém životním období pro mě byla naprosto stěžejní. Jedná se o skladbu písničkářky Joni Mitchell, která se jmenuje Both Sides Now. Takže přátelé, ještě jednou vítejte při poslechu jazzového podvečera, který dnes věnujeme vokálním skupinám.

Tak to byli fantastičtí Naturally 7. Přátelé, pokud jazzové podvečery se mnou posloucháte pravidelně, jistě jste zaslechli jméno Jacob Collier. Mnohým z vás je Jacob Collier jistě znám. Jedná se o písničkáře, skladatele a producenta, který je původem z Anglie. Já měl to štěstí ho několikrát potkat. Jednou s námi hostoval s Gregory Porterem na vánočním speciálu pro BBC. Já vám pustím píseň, kterou vydal poměrně nedávno. Jedná se o skladbu Paula Simona ze 70. let Bridge over Troubled Water. A v této verzi s ním hostuje fantastická zpěvačka Tori Kelly a pianista a zpěvák John Legend.

Tak přátelé, to byl britský Jacob Collier a v Anglii ještě zůstaneme. Já, když jsem se před lety poprvé učil gospelový standard, který napsal Richard Smallwood a jmenuje se Total Praise, narazil jsem na YouTube na výbornou verzi od člověka, který je taky z Anglie a jmenuje se Sam Robson. Všem vřele doporučuji, najděte si toto jméno na YouTube, je to opravdu velmi neobvyklý a neotřelý zpěvák. Jeho vokální aranže jsou fantastické, já vám pustím právě tu píseň, o které jsem se zmiňoval před chvíli, čili tady je gospelová Total Praise od Richarda Smallwooda.

0: Tak přátelé, to byl Sam Robson ze svojí verzí gospelového standardu Total Praise a nyní se přesuneme k poměrně tradiční, poměrně hodně známé a kapela skupině, která v podstatě tento styl tak nějak začala nebo poměrně rozvinula do moderního formátu. Jedná se o uskupení, které se říká Take Six. Já měl to štěstí, že jsem se s nimi několikrát potkal. Znám se docela dobře s jejím zakladatelem, který se jmenuje Dave Thomas a pustím vám svoji oblíbenou písničku, kterou proslavil Eric Clapton, jmenuje se Change the World.
1: Hey, this is David Thomas from Take Six and I'm backstage with Andre.

nějakým způsobem zaspívat v této ikonické skladbě. Já to ovšem říkám především kvůli tomu, že tu poslední skladbu, kterou si dnes pustíme, napsal původně Bob Dylan a v roce 2010 ji vydala skupina, která si říká The Persuasions a jedná se o píseň, která se jmenuje Mr. Tambourine Man. Dovolím si opět obligátně připomenout, že máte-li rádi hudbu nějakého umělce, prosím, nějakým způsobem za ní zaplaťte předtím, než ji budete streamovat, je to extrémně důležité. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi loučí Ondra Pivec a přátelé, nezapomínejte, že dobré hudby není nikdy dost. Naslyšenou opět za týden. Hey, Mr. Tambourine Man, won't you play a little song for me? Hey, Mr. Tambourine Man, won't you play a little song for me? Hey, Mr. Tambourine Man, won't you play a little song for me?

0: Repríze jazzového podvečera Jana Pivce z 11. dubna 2005 nás vrátila zpět přes oceán do Spojených států, odkud nás pravidelně Ondřej Pivec zdraví. My se vrátíme na starou dobrou Anglii, ovšem cestovat budeme v čase, tedy vizemi budoucnosti, protože nás za okamžik čeká četba dnes už z legendárního, než kvůli kultovního románu H.G. Wellse Válka světů.
1: Ahoj! Zajedeme dnes na ty trosky?
2: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
1: Že bych vyrazil za váma?
2: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
3: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
4: www.lfs.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Četba na pokračování.
0: Krátce před půl sedmou čas otevřít knihu, tentokrát v skutku legendární a kultovní. Její román anglického spisovatele líčící průběh brutální invaze Marťanů na Zemi, kdy zcela nepřipravené lidstvo čelí koncem 19. století katastrofální situaci. Asi tušíte, že je řeč o Válce světů Herberta George Wellse, z níž budeme v premiérovém zpracování režijním Vlada Ruska za účinkování Igora Bareše číst. A dlužno podotknout, že je k tomu několikerý dobrý důvod. V roce 2026 připomínáme dvojí velsovské výročí, kulaté, jak výročí jeho narození, tak výročí jeho úmrtí. Zároveň v duchu filmového léta je připomenout, nebo stojí za to připomenout několikero úspěšných filmových zpracování tohoto motivu. Jednak film z roku 1953 režiséra Byrona Haskina a pak taky zpracování Spielbergovské z roku 2005 s Tomem Cruisem v hlavní roli, přenesené tedy do současnosti. A nelze vzpomenout, nebo nevzpomenout tedy spíš i na legendární rozhlasové zpracování tohoto motivu Orsonem Wellesem, který v roce 1938 rozhlasovou verzí a vysílání ve Spojených státech vzbudil doslova paniku, kdy lidé čelili sugestci, že jsou skutečně obětí invaze Marťanů. Doufejme, že takový stav ve vás rozhlasová četba nevyvolá a že se vám 19-dílná v premiéře vysílaná rozhlasová série bude líbit.

Kniha první, Marťané přicházejí. Leč pokud by snad byly ony světy oživeny, kdo tedy pak jsou ti, kdož na nich přebývají? Kdo je skutečným pánem tvorstva? My? A nebo oni? A čím to, že přitom je všechno jakoby přímo stvořeno pro člověka? Keplerův výrok citovaný v Anatomii melancholie, Rouberta Bertna 1577 až 1640. V předvečer války. V oněch několika posledních letech 19. století by byl asi sotva kdo přistoupil na myšlenku, že lidstvo a jeho život bedlivě a do podrobností sledují rozumné bytosti, které svou inteligencí značně předčí člověka, třeba že jsou stejně smrtelné jako on sám. Neuvěřil by patrně, že lidské hemžení je předmětem podobného pozorování a zkoumání, s jakým člověk u mikroskopu studuje prchavé bytí drobnohledných živočichů, vířících a rozplozujících se v pouhé kapičce vody. S nabubřelou samolibostí se člověk důležitě pachtil za svými nicotnými cíly, v neotřesitelné víře ve svou nadvládu nad hmotou. Dost možná, že nálevníci na sklíčku pod drobnohledem se cítí zcela stejně. Nikoho ani nenapadlo, že by se snad vývojově starší planety mohly jednou pro člověka stát zdrojem možného nebezpečí. Ba už sama představa, že by snad na těchto oběžnicích, kdy vznikl život, byla předem zavrhována jako absurdní či přinejmenším zcela nepravděpodobná. Je to dost zvláštní pocit vybavovat si atmosféru o něch dnů předtím. V krajním případě si pozemšťané dokázali připustit, že dejme tomu ještě tak na Marsu by snad eventuálně mohli žít nějací tvorové podobní člověku ve srovnání s námi značně zaostalí, zralí pro nějakou misijní akci. Jenomže z hlubin kosmu nás tou dobou už dlouho sledovaly závistivé zraky, mysli stojící o tolik výše nad našimi, jako je náš intelekt nadřazen němé tváři, mozky s obrovskou kapacitou, beze stopy citu, chladně kalkulující a zvolna snovající plány namířené proti nám. A pak bylo z těchto iluzí lidstvo na samém prahu 20. století dramaticky vyburcováno. Planeta Mars, čtenáři je patrně zbytečné to připomínat, obíhá kolem Slunce ve střední vzdálenosti 140 milionů mil a ve srovnání s naší Zemí se jí dostává sotva polovina slunečního světla a tepla. Pokud má platnost nebulární hypotéza, je to svět nutně mnohem starší než náš. A dlouho předtím, než Země začínala tuhnout, započal na něm již vývoj života. Skutečnost, že jeho hmotnost představuje pouhou desetinu hmotnosti Země, bez pochyby přispěla k rychlejšímu ochlazování až na teplotu, při níž již mohl vznikat život. Na Marsu je přítomen vzduch i voda a všechno ostatní, co je nezbytné pro udržení životních pochodů. Avšak člověk je tak nadutý a je svou povýšeností do té míry zaslepen, že nikdo nepřišel až do samého konce 19. století s myšlenkou, že by se v oněch dálavách mohl rozvinout život, nebo že by život mohl vůbec překročit pozemské hranice. Stejně tak nikoho nenapadlo, že na Marsu, mnohem starším než naše Země, majícím sotva čtvrtinu jejího povrchu a značně vzdálenějším od Slunce, život nejen pokročil od svého vzniku dál, ale dospěl také blíže ke svému konci.
postupné vychládání, které se jednoho dne stane osudným i pro naši planetu, pokročilo již u našich sousedů do značného stupně. Fyzické poměry na Marsu jsou pro nás dosud z větší části tajemstvím. Tolik však již víme, že i v rovníkových oblastech se teploty sotva přibližují hodnotám našich nejtužších zim. Ovzduší na Marsu je mnohem řidší než na Zemi. Jeho oceány se postupně stenčovaly, takže dnes již pokrývají pouhou třetinu Marsova povrchu. A jak se pomalu střídají marťanská období, tají ledové příkrovy v polárních oblastech a periodicky zavlažují mírnější podnební pásma. Toto poslední stádium vyhasínání pro nás dosud nepředstavitelně vzdálená budoucnost se stalo pro obyvatele Marsu nejaktuálnějším problémem. Pod tlakem nutnosti se zbystřily jejich duševní schopnosti, znásobily jejich síly a také srdce se jim zatvrdila. A pohled do kosmu, využívající přístrojů a zařízení, o kterých se člověku ani nesnilo, jim ukázal jitřní hvězdu naděje, vzdálenou při maximálním přiblížení k Marsu pouhých 35 milionů mil, naši rodnou planetu, vláhou zelenající se vegetací, šedavou vodami, s oblačnou atmosférou napovídající její úrodnost, s průhledy mezi plachtícími mračny odhalujícími zalidněné plochy souší i rušnou plavbu v těsných mořských průlivech. My lidé, tvorové tuto planetu obývající, se jim musíme zdát tak cizí a tak nevyvinutí, jako nám připadají opice a lemurové. Člověk si již rozumově připustil, že život se rovná neustálému boji o holou existenci. A zdá se, že k témuž přesvědčení dospěli i myslící bytosti na Marsu. Jejich svět vychládá. Náš je zatím plný života. Ovšem takového života, který oni považují za existenci nižšího řádu. Vyrazit na výboj směrem k slunci je tedy jejich jediným východiskem, jedinou spásou před skázou, které generaci za generací kráčejí blíž a blíž. Avšak dříve, než se rozhodneme odsoudit jejich jednání, připomeňme si, jakou nelítostnou a nenapravitelnou zkázu napáchal náš vlastní rod. A to nejen na živočiších, jako například na téměř vyhubeném bizonu či zcela vyhlazeném Drontovi mauricijském, ale i na vlastních zaostalých plemenech. Tasmánci, tvorové se všemi znaky lidství, byli vymazáni z existence vyhlazovací válkou vedenou evropskými přistěhovalci v průběhu pouhých 50 let. Jsme snad takovými apoštoly milosrdenství, abychom si směli oprávněně stěžovat, že Marťané vedli válku ve stejném duchu? Výsadek Marťané zjevně naplánovali s udivující precizností. Matematické disciplíny jsou v jejich světě neskonale vyvinutější než na Zemi. A při jeho organizaci postupovali v takřka dokonalé součinnosti. Kdyby to naše přístroje dovolili, byli bychom mohli sledovat narůstající hrozbu již v průběhu celého 19. století. Vědci, jako například Schiaparelli, rudou planetu sice sledovali, je mimochodem dost zvláštní, že po bezpočet staletí byl Mars pro člověka planetou války, avšak nedokázali správně vysvětlit rozmanité proměny jejího vzhledu, které měly tak dokonale zmapovány. Po celou tu dobu marťanské přípravy zřejmě pokračovaly. V průběhu opozice v roce 1894 byl na osvětlené straně disku pozorován velice jasný záblesk. Stalo se tak nejprve na Likově hvězdárně.
Poté potvrdil toto pozorování i Perotén v Nice a po něm ještě další astronomové. Osobně se přikláním k názoru, že jev souvisel s výstřelem obrovitého děla, zabudovaného hluboko do povrchu jejich planety, z něhož byly odpalovány projektily mířící k Zemi. I při dalších dvou opozicích byly zjištěny v místě záblesků různé úkazy, které až dosud nebylo možné nijak vysvětlit. Je tomu právě 6 let, co nás plnou silou zasáhla ona bouře. Když Mars dospěl do opozice, Lovell v observatoři na Javě začal rozechvívat telegrafní dráty korespondencí s kolegy astronomy, a to ohromující zprávou o obrovité erupci rozžhaveného plynu na povrchu Marsu. Jev nastal před půlnocí 12. a spektroskop, který Lovell na Mars neprodleně namířil, prozradil masu hořících plynů, převážně vodíku, která nesmírnou rychlostí tryskala směrem k naší Zemi. Plamený výtrysk přestal být pozorovatelný asi 15 minut po 12. hodině. Lovell ho přirovnával k obrovskému zášlehu, vyrazivšímu prudce a znenadání z nitra planety, jako když při výstřelu šlehnou z hlavně vznícené plyny. Ukázalo se, že je to přirovnání mimořádně přesné. A přece o tom noviny následujícího dne nepřinesly ani řádku, s výjimkou kratičké noticky v Daily Telegraphu, a svět setrval v nevědomosti o jednom z nejhorších nebezpečí, která kdy hrozila lidskému rodu. Byl bych se o erupci patrně také nic nedozvěděl, kdybych náhodou v Oldershowu nepotkal Oglivyho, známého astronoma. Jeho ona zpráva neobyčejně vzrušila a pod návalem citů mě pozval, abych za ním v noci zašel a zúčastnil se pozorování rudé planety. Přes všechno to, co se od té doby událo, si velice jasně tu probělou noc připamatovávám. Potemnělou, stichlou observatoř, zastíněnou lampu vrhající slabounký svit na podlahu v rohu místnosti, klidné odtikávání hodinového stroje dalekohledu, úzkou štěrbinu v kopuli, protáhlý obdélníček nekonečna poprášený hvězdami. Oglvy přecházel jsem a tam, nebylo ho vidět, jen slyšet. Pohled dalekohledem ukazoval kruh hluboké modři a v něm vzorném poli jakoby plula malá okrouhlá planeta. Zdala se zcela nepatrná, zářící, drobunká, klidná, lehonce pokreslená příčnými pruhy a poněkud sploštělá, co si jí chybělo do dokonalého kroužku. Vypadala tak nepatrná a hřejivě stříbřitá, pouhá špendlíková hlavička světla. Zdálo se, jako by se nepatrně chvěla, ale ve skutečnosti se zachvíval jen dalekohled účinkem hodinového stroje, který udržoval planetu v zorném poli. Upřeně jsem ji pozoroval a hvězdička se zdála zvětšovat a opět zmenšovat, jako by se přibližovala a opět vzdalovala, ale to způsobovala jen únava mého oka. Dělilo nás od ní přes 40 milionů mil. Víc než 40 milionů mil prázdnoty. Jen málo lidí vnímá nesmírnou rozlehlost propastí, v nich šplují snítka kosmického prachu. Poblíž Marsu, na to si dobře vzpomínám, byly v zorném poli ještě 3 nepatrné světelné body. 3 hvězdy viditelné jen dalekohledem, nekonečně vzdálené, a kolem nezměrná hlubina prázdného kosmu. Znáte dobře onu čern oblohy zamrazivé hvězdnaté noci. V dalekohledu se zdá ještě mnohem hlubší a z oněch nepředstavitelných dálav zatím ještě neviditelný pro své nepatrné rozměry a obrovskou vzdálenost nám blesku rychle
a vytrvale letěl vstříc onen objekt, každou minutou se přibližoval o tisícovky mil, těleso, jež přinášelo tolik bojů, tolik neštěstí, smrt. Díval jsem se a ani ve snách by mne nebylo něco takového napadlo. Nikdo na celé zemi neměl tušení o neomylné střele, jež k nám směřovala. Tu noc došlo na vzdálené planetě k dalšímu výtrysku žhavých plynů. Viděl jsem ho, narudlý záblesk na okraji kotoučku planety, nepatrné vidutí obrysu, právě když chronometr odbíjel půlnoc, a já jsem to ohlásil Ouglvimu, který v zápětí zaujal své místo. Noc byla teplá a dostal jsem žízeň, takže jsem se pod mě a stápáním vydal nejistými kroky ke stolku, kde stál Sifón, zatímco Ouglvi vzrušeně vykřikl při pohledu na víron plynů proudících směrem k nám. Tu noc se vydala na pouť od Marsu k Zemi druhá neviditelná střela. Snad sekunda nebo dvě chyběly do 24 hodin od vypuštění první. Pamatuji se dobře, jak jsem se tam vetně posadil na stolek a jak se mi před očima míhaly karmínové a smaragdové skvrny. Měl jsem jedinou touhu, rozžehnout lampu a zapálit si u ní. Neměl jsem ponětí o pravém významu drobonkého zablesknutí, které jsem před chvílí spatřil, ani o tom, co mi zakrátko přinese. Ouglvi seděl u dalekohledu až do jedné. Poté další pozorování vzdal. Rozsvítili jsme lucernu a vydali jsme se domů k Ouglvimu. V temnotách dole pod námi ležela městečka Otršou a Čerci a v nich poklidně spaly stovky jejich obyvatel. Ouglvi tu noc neustával v úvahách o tom, co se asi může dít na Marsu, a ironizoval naivní představy o tom, že na Marsu jsou obyvatelé, kteří nám tímto způsobem dávají o sobě vědět. Podle jeho představy mohl například dopadnout na povrch Marsu silný meteorický déšť, nebo tam mohlo dojít k rozsáhlé vulkanické erupci. Zdůrazňoval mi, že je zcela nepravděpodobné, že by se organický výboj na dvou sousedních planetách ubíral týmž směrem. Pravděpodobnost, že na Marsu existuje cokoliv podobného člověku, řekl, je jedna ku milionu. Stovky pozorovatelů zaznamenali záblesk jak oné noci, tak o půlnoci následujícího dne. A znovu pak další noc a v nocích následujících celkem 10krát, pokaždé týž výtrysk plamene. Proč záblesky po desátém už nepokračovaly dál, se nikdo na zemi nepokoušel vysvětlit. Snad působily splodiny při odpalech Marťanům nějaké nesnáze. Silnými dalekohledy byly ze země patrné husté oblaky dýmu nebo prachu. Jevily se jako našedlé skvrny, putující čirou atmosférou planety a zakrývající její známý reliéf. Výbuchy konečně vzbudily i pozornost deníků. Začaly se objevovat různé popularizační články o sopkách na Marsu. Humoristický časopis Punch, jak si vzpomínám, jich obratně využil k nějaké politické karikatuře. A zatím, aniž kdo pojal sebe menší podezření, se střely, jež proti nám Marťané vypustili, blížily k zemi. Hnali se rychlostí mnoha mil za vteřinu prázdnotou kosmu, hodinu za hodinou, den za dnem, stále blíž a blíž. Zdálo se mi teď takřka neuvěřitelné, jak se lidé dokázali dál věnovat všelijakým malichernostem, zatímco se nad námi rychle snášela osudová rána.
Pamatuji se, jak například Markem jásal nad novou fotografií planety, kterou sehnal pro ilustrovaný časopis, jejž tehdy redigoval. Dnes si už lidé ani nevzpomínají, jak byly naše noviny v 19. století dobře vybavené a jak uměly být nápadité. Pokud jde o mě, měl jsem jediný zájem. Učil jsem se jezdit na bicyklu a kromě toho jsem pracoval na souboru statí o pravděpodobném směru vývoje etiky v průběhu dalšího rozvoje civilizace. Jednoho večera, první ze střel už od nás nebyla vzdálena víc než 10 milionů mil, jsem šel na procházku se svou paní. Nebe bylo plné hvězd a já jsem ženě ukazoval zvířetníková souhvězdí a upozorňoval jsem ji přitom na Mars. Na rudlý bod stoupající lenivě oblohou, na nějž bylo v tuto chvíli zaměřeno tolik teleskopů. Noc byla vlahá. Cestou domů nás míjela skupinka výletníků vracejících se z Čerci nebo snad z Eiselversu. Zpívali si a hráli. Okna v horních patrech domů byla rozsvícená, jak se lidé ukládali v ložnicích ke spánku. Z nádraží jsem zaléhal zvuk posunovaných vagónů, třesk a dunění stlumené dálkou téměř do jakési melodie. Žena mne upozorňovala, jak čirá je červeň, zeleň a žluť signálních světel na semaforech rýsujících se proti obloze. Všechno se zdálo tak bezpečné, tak klidné. A pak nastala noc dopadu první létavice. Spatřili ji v časných ranních hodinách nad Winchesterem řítit se k východu jako plamenou čáru vysoko v ovzduší. Museli ji pozorovat celé stovky lidí a všichni ji považovali za běžný povětroň. Alben ve svém popisu uváděl, že střela za sebou zanechávala zelenavou stopu, která byla patrná ještě několik vteřin po přeletu. Denning, náš nejvýznamnější expert na meteority, stanovil výšku letu v okamžiku, kdy se jev na obloze objevil na 90 až 100 mil. Podle jeho odhadu mohlo být místo dopadu asi 100 mil východně od jeho stanoviště. Byl jsem tou dobou doma a ještě seděl nad rukopisem ve své pracovně, ale třeba, že z ní vedou velké verandové dveře obrácené směrem k obršou a třeba, že jsem neměl staženy žaluzie, nezahlédl jsem nic. Přitom onen předmět, nejpodivnější ze všech těles, která kdy připutovala k naší planetě z kosmického prostoru, se musel snášet k zemi prakticky přímo nade mnou, přesně ve chvíli, kdy jsem si tam hověl. Mohl jsem ho snadno spatřit, stačilo v tom okamžiku jen pozvednout oči. Někteří lidé, kteří přelet pozorovali, mluvili o tom, že byl slyšet jakýsi svist. Já osobně jsem nic takového nezaslechl. Svědků onoho jevu bylo mnoho. V Berkshire, v Surrey i v Middlesexu. Domnívali se zřejmě, že nejde o nic víc než o nějaký další meteorit. Jak se zdá, nikdo se také tu noc nevydal hledat těleso a místo jeho dopadu. Za to časně z rána nebohý Ogilvy, který povětroň pozoroval a jenž byl přesvědčen, že meteorit musí ležet kdesi na pastvinách mezi Horslem, Watershowem a Woking-em, vstal rozhodnut, že ho najde. A také ho našel. Brzy po úsvitu, nedaleko jam zbylých po těžbě písku. Projektil vyryl při dopadu obrovskou prohlubeň a vyhrnul masu písku a kamení, která zavalila vřesoviště v širokém okolí a utvořila valy viditelné až na kilometr daleko. Východně od místa dopadu vznikl na vřesovišti požár a raním šerem stoupal k nebi lehký modravý dým. Objekt ležel téměř celý zarytý v písku. Uprostřed
třísek z jedle, roztříštěné za jeho dopadu. Vyčnívající část měla podobu obrovského válce, na povrchu celého jakoby spečeného s obrysem změkčeným tlustou, šupinovitou krustou narezlé barvy. Jeho průměr činil dobrých 30 jardů. Ouglvy se k tělesu vydal blíž, udiven jeho rozměrem a ještě více jeho tvarem, jelikož většina meteoritů je víceméně zakulacená ve všech směrech. Bylo však dosud tak rozhavené po průletu atmosférou, že mu žár nedovolil přiblížit se. Skřípavý zvuk, který se z válce tu a tam ozýval, připisoval Ouglvi nestejnoměrnému vychládání jeho povrchu. Tou dobou ho ještě nenapadlo, že by válec mohl být dut.

Slyšeli jsme první z 19 dílné série nového zpracování klasického díla Herberta George Wellse Válka světů. A autor sám o tvorbě svého stěžejního díla prohlásil, že před napsáním Války světů nejprve pečlivě prozkoumával celé dějiště zamýšleného dramatu, každé údolíčko, každý mustek budoucího bojiště Marťanů, pozemšťanů. Konec konců sugestivnost vyprávění dokládá i již zmiňovaná událost při prvním rozhlasovém zpracování ve Spojených státech Orsonem Wellesem, kdy účinek a uvěřitelnost způsobila paniku mezi rozhlasovými posluchači. Snad vám byla příjemná společnost Igora Bareše, který byl interpretem, režijně veden Vladem Ruskem, a budete poslouchat i zítra v pravidelném čase na Vltavě.

Nicole Bocová a její skladba Scarlet nás provedla koncem hodiny 18, abychom ji překlenuli k 19. hodině a vy, pravidelní posluchači, jistě tušíte, že nás čeká sedmé nebe. V pátek pravidelně s Petrem Doruškou, nyní v repríze pořadu z 26. září 2025. I dnes pochopitelně výběr Petra Doruška, Petra Dorušky bude mířit do ranku jazzu a world music.

0: Sedmé nebe.
1: Příjemný páteční večer se stanicí Vltava přeje Petr Doruška. Se skandinávskou hudbou je spojena řada falešných stereotypů, že prý schází radost anebo temperament, ale dobrým protiargumentem je dánská skupina Phoenix. Takhle zní její v pořadí už 11. album.
2: Ta vás

Dánskou sestavu Fénix tvoří dvě ženy. Ty mají na starosti zpěv, bas, klarinet a klávesy. A dva muži, akordeonista a hráč na perkuse. Pro své 11. album si skupina vybírala z celkem 400 archivních nahrávek dánských lidových písní z voskových válečků z první poloviny 20. století. Nudno mi to všem na paměti, že tyto archivní nahrávky obsahovaly vždy jen krátkou melodii, obvykle v délce 1 minuty. A převést tyto fragmenty do formy plnohodnotné písně je úctyhodný kus práce.

posloucháme dánskou čtveřici Phoenix z jejího alba Netherlands Oil, což je titul pocházející z žánru mordýrských balad, v nichž teče krev nevinných obětí. Ta, která skupinu inspirovala, je obzvlášť tragická. Otec má 3 syny, kteří jsou uneseni loupežníky. V průběhu dalších let v rodině vyrostou 3 dcery a ty jsou v neděli při cestě do kostela zavražděny dalšími 3 loupežníky. Ukáže se, že pachateli jsou jejich zmizelí bratři, kteří se poté, co byli uneseni, dali na zločinnou dráhu.

tak to byla po třetí dánská čtveřice Fénix. Estonsko sice formálně není součástí Skandinávie, ale díky jazykové spřízněnosti s Finskem tu najdeme řadu hudebních spojitostí. Patří k nim Cittera Kanel, která je obdobou mnohem známějšího finského kantele. Estonská hráčka Eva Veljauts koncertuje jednak solově a vedle toho natočila velmi zajímavé album s anglickým houslistou Robbie Sherratem, které je rozkošnou hříčkou se zvuky z

To byla estonská citera Evy Veljoc s houslemi, na které hrál Robbie Sherrod z Anglie. Jedním z nejstarších lidových nástrojů jsou dudy, které v různých variantách figurují nejen v evropských regionech, ale i v dalších zemích. Jak tedy zní dudánská hudba z Dánska? Niels Erik Hiller Rasmussen hraje na severské dudy a čerpá z tradic dánského ostrova Bornholm, který leží na půl cesty mezi Dánskem a Polskem.

Na severské dudy hrál Nils Rasmussen z Dánska. K hudebně nejpestřejším zemím Skandinávie patří Finsko. Roli v tom hraje i tvůrčí odvaha překračovat rutinu a propojovat extrémy. Přesně to je doménou zpěvačky a skladatelky Petry Poutanen. Zálibu v extrémech naznačuje už název jejího alba. Pihe veri vuota. Svatá krev je prolita. V následující skladbě Matka, cesta, použila řada prvků z jiných kultur, včetně hrdelního zpěvu.

Do Tallinu, hlavního města Estonska, dostanete snadno a rychle přes mořskou úžinu trajektem. A když pak po souši pokračujete na jih Estonska, ocitnete se v regionu, kde se mluví jeho estonským dialektem Vero. Právě odtud pochází čistě ženská skupina, jejíž název v lokálním dialektu zní Ehynese. Jedná se vlastně o čtyřčlenný sbor, v němž zpěvačky hrají i na nástroje, včetně kostelních varánů.

0: louce.
1: Tak to byl ženský sbor Ehynäse z jihu Estonska. Jednou z metropolí skandinávské hudby je finské město Kaustinen, dějiště každoročního hudebního festivalu, na němž převažují virtuózní houslisté, hrající k tanci. Jimž se ve Finsku říká pelimány. Arto Järvelä pochází z dlouhého muzikantského rodu, je aktivní v celé řadě skupin. My ho uslyšíme v sestavě Salamakanal.

Salama Canels, finská skupina s virtuózním houslistou Arto Järvelou. K veteránům skandinávské hudební scény patří švédská skupina Groupa. Ta vznikla před 45 lety. Dnes v ní zůstali už jen 3 členové a svá poslední alba pojímají jako antologii severských stylů. Na posledním albu se posunuli maličko na jih, do Polska, a přizvali si polské hosty, včetně zpěvačky a houslistky Marty Matušné.

švédská skupina, Groupa z hosty z Polska. Z Dánska pochází houslistka a skladatelka Maja Kjær, která je sice aktivní už 20 let, ale až nyní vydává první samostatné album nazvané Landing, přistání. Natočila je s šestičlennou skupinou, kterou hrdě nazývá orchestr, což má ale opodstatnění. Obsahuje totiž nejen tříčlennou dechovou sekci, ale také cymbál.

To byla dánská houslistka a skladatelka Maja Kjær. Existuje ve Skandinávii také romská hudba, ne v takové míře jako na Balkáně nebo ve Španělsku. Romské komunity tu nikdy nebyly tak početné, což ale neznamená, že bychom tu nenašli výrazné osobnosti. Zpívá 79-letý Elias Axelsen.

zpíval Elias Axelsen, v Norsku uznávaný jako veteránská postava komunity, která je s romským etnikem spřízněná kočovným životem, vybočujícím z pravidel majoritní společnosti. To je podobná situace jako v Anglii nebo ve Skotsku, kde kočovné komunity získaly název Travellers, tedy cestovatelé. Díky represím ze strany státu i církve stávil Axelsen mládí ve Švédsku. Dnes má pověst žijící legendy. V následující ukázce z alba hostuje zpěvačka Anita Klepe, která je rovněž romského původu.

0: hvile i fant Sonjas grav.
1: Norský zpěvák Elias Axelsen strávil 16 let svého života jako pouliční zpěvák ve Švédsku, protože mu jako dítěti kočovníků byla odepřena školní docházka. A z jeho Alba Horta je i závěrečná ukázka dnešního sedmého nebe. Pro dnešek se loučí a na shledanou opět za týden se těší Petr Doruška.

Páteční sedmé nebe Petra Dorůžky, pravda v repríze z roku 2025, nám připomnělo opět zajímavý hudební fenomén ze severu. My se vrátíme, i když hudbou budeme v širším ranku World Music ještě před 20. hodinou do českých, přesně řečeno moravských Luhů a Hájů, a vzpomeneme na Jitku Šuranskou.

0: osobitá interpretace folklorní hudby, tak jak to uměla Jitka Šuranská. Její hlas zněl krátce po 20. hodině na Vltavě. Rád zpíval také Ludvík Vaculík, srdcem rázovitý Moravan a autor mnoha podstatných textů. I z něj budeme číst v četbě s Hvězdičkou, taky budeme vzpomínat na slavného Formanova Amadea a nebo číst v povídkách klasiků. To všechno v hlavním vltavském večerním programu.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A ten začíná právě nyní s 24. červencovým datem. Od mikrofonu vám krátce po 20. hodině přeje příjemný poslech David Hamr, za techniku také mistr zvuku Viktor Láně. No a s námi můžete už za okamžik poslouchat v koncertu klasika filmové motivy. Ovšem nejen to, jak už jsme zmínili, také ve 22 hodin v povídce klasiků text Rudolfa Jaroslava Kronbauera Hlídač Séhorn, tedy příběh o vyšetřování záhadné nehody vlaku v dřevních dobách železnice. Nebude chybět už zmiňovaná četba s Hvězdičkou z pera Ludvíka Vaculíka. Text Stará postel jsme pro vás premiérově načetli za režijního přispění Lukáše Kopeckého a účinkování Michala Bumbálka a Jany Štvrtecké. To jsme ovšem v čase hodně daleko, milí posluchači, protože teď krátce po 20. hodině čas nabídnout jako každý pátek k poslechu hudby, filmovou hudbu tedy a hudbu spojenou s autory filmové hudby. Hlavní slovo bude mít hudba Johna Williamse a Hanse Zimmera, zazní jak v orchestrální podobě, tak v neotřelé úpravě pro varhany. Všechny koncerty pak můžete poslouchat na vltavském webu k poslechu po 30 dní po odvysílání. Právě teď čas poslouchat Alenu Maršínkovou Michálkovou a její hudební výběr, tak jak pro vás připravila koncert klasika. Příjemný večer.
1: Koncert klasika.

Dobrý večer s koncertem Klasika věnovaným filmové hudbě. U jeho poslechu vás vítá Alena Maršíková-Michálková. Dnes budeme poslouchat hudbu jednoho autora spojeného s velkolepými a divácky úspěšnými filmy. Hudbu Johna Williamse. Koncert se konal 19. prosince 2025 v auditoriu Rádia France v Paříži a vystoupil na něm filharmonický orchestr Rádia France pod taktovkou Bastiena Stilla. Na úvod posluchačům otevřel prehistorický a nebezpečný svět dinosaurů v Jurském parku a také dobrodružný svět plný hledání skrytých pokladů Indiana Jonese.

To byla hudba Johna Williamse z filmů Indiana Jones a Dobyvatelé ztracené archy a Indiana Jones a poslední křížová výprava a ještě přední hudba z filmu Jurský park. Hrál filharmonický orchestr Rádia France pod taktovkou Bastiena Stilla. V roce 2001 měli diváci poprvé možnost nahlédnout do filmového světa mladého čaroděje Harryho Pottera. Hudbu k filmu zkomponoval John Williams a my si nyní poslechneme tři motivy z filmů Harry Potter a Kámen mudrců a Harry Potter a tajemná komnata.

To byly tři melodie z filmů Harry Potter a kámen mudrců a Harry Potter a tajemná komnata od Johna Williamse. A před námi jsou dva filmy, za jejichž hudbu získal John Williams Oscara. Ten první měl premiéru v roce 1982 a byl to film Stevena Spielberga E.T. Mimozemšťan. Hraje opět filharmonický orchestr Rádia France pod taktovkou Bastiena Stilla.

Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte koncert klasika, tentokrát z auditoria Rádia France v Paříži, který se konal 19. prosince 2025. Vystoupil na něm filharmonický orchestr Rádia France pod taktovkou Bastiena Stilla. Vyslechli jsme hudbu z filmu E.T. Mimozemšťan Johna Williamse, za níž získal autor Oscara. Další cenu Akademie obdržel za hudbu k filmu Schindlerův seznam. Film měl premiéru v roce 1993 a režíroval ho opět Steven Spielberg.

To zněla hudba Johna Williamse z filmu Schindlerův seznam. Hrál filharmonický orchestr Rádia France pod taktovkou Bastiena Stilla. Na housle hrál Nathan Myrdl. Před námi je nyní ikonická hudba z filmů Hvězdné války. První z nyní již 10 filmů, epizoda 4, měl premiéru v roce 1977.

Potlesk patří filharmonickému orchestru Rádia France pod taktovkou Bastiena Stilla a hudbě Johna Williamse z filmů Hvězdné války. Orchestr nadšenému publiku zahrál dva přídavky. Ten první byl imperiální pochod z filmu Hvězdné války.

To byl Imperiální pochod z filmu Hvězdné války od Johna Williamse, první z přídavků koncertu v auditoriu Rádia France v Paříži, který se konal 19. prosince 2025 a vystoupil na něm Filharmonický orchestr Rádia France pod taktovkou Bastiena Stilla. Druhý a poslední přídavek připomněl film z roku 1978 o Supermanovi. Hudbu opět zkomponoval John Williams. Se superhrdinskou hudbou se s vámi loučí Alena Maršíková-Michálková a přeje dobrý poslech.

hudba z filmu Superman od Johna Williamse zakončila dnešní koncert Klasika. Vy jste slyšeli hrát Filharmonický orchestr Rádia France, řídil Bastian Steele. Pořad připravila Alena Maršíková-Michálková. Hlavní slovo dnes tedy měla hudba Johna Williamse a Hanse Zimmera. Zazněla jak v orchestrální podobě, tak v neotřelé úpravě pro varhany. Všechny koncerty lze již nyní nalézt na vltavském webu k poslechu až 30 dní po odvysílání. To je tedy náš proběhlý program, který si lze oživit i vltavským poslechem přes web. Před námi už za okamžik, nebo za pár okamžiků, povídky klasiků, které znamenají zajímavé a výrazné texty z pera výrazných osobností literárního světa. Hlídač Zéhorn, tak to je text, který budeme číst už za pár okamžiků. Příběh na jehož začátku to vypadalo jako obyčejná, avšak tragická železniční nehoda. Postupně však při vyšetřování železniční události začíná být zřejmé, že náhoda je pouze zdáním a jde o úmysl. Předtím, než se budete moci zaposlouchat do premiérově nastudované povídky, nabízíme ještě hudbu rakouského skladatele Roberta Fuchse. Konkrétně jde o serenádu pro komorní orchestr číslo 5 D-dur opus 53, tak jak jej nastudoval kolínský komorní orchestr řízený Christianem Ludwigem. Příjemný poslech.

0: Serenáda pro komorní orchestr číslo 5 D-dur opus 53 Roberta Fuchse v podání kolínského komorního orchestru řízeného Christianem Ludwigem právě dozněla. A milí posluchači, protože je pátek, je tu taky čas číst z textů klasiků. Dnes to bude dílo Rudolfa Jaroslava Kronbauera. Na začátku to vypadalo jako obyčejná, avšak tragická železniční nehoda. Podrobnější vyšetřování události, která stála životy cestujících, ale postupně odkrývá psychologické okolnosti a jednotlivé indicie, které ukazují na to, že skutečnou příčinou zřejmě nebyla nešťastná náhoda. Hlídač Zéhorn, text, který připravil, tedy režijně vedl Jakub Doubrava, do nějž obsadil Františka Špačka, si můžete v rozhlasové podobě poslechnout právě nyní.
1: Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.

Asi před 22 lety vzrušila klidný a všední běh světového chodu zpráva o strašlivé železniční katastrofě. Výkřik hrůzy a zděšení projel veřejným míněním, když vyšlo najevo, že neštěstí bylo dílem bídné a ohavné zlomyslnosti. Při pohřbu obětí příšerného činu stály v duchu miliony s obnaženou hlavou a hlubokým opravdovým soucitem. Ďáblova nástraha, s chladnou krví a ohavnou ducha přítomností nalíčená, zůstala při divém a slepém řádění katastrofy neporušena. Pod hromadou trosek skropených krví ukryta byla jako hadí hnízdo. Jedna kolej byla ze svazu vybavena a posunuta doprostřed mezi kolejnice. Hřeby byly pomocí kleští vytrhány a po náspu rozhozeny. Povoláni znalci a odborníci ze všech končin. Všichni dávali najevo, že jsou si vědomi vážného svého poslání. Hledali, pátrali, prohlíželi a do jednoho v duchu pokrčovali ramenoma. Vypočítali, že padouch byl se svým dílem hotov za 4 minuty, poněvadž kolejnice byly připevněny k pražci pouhými hřebíky. Po trati došla řada na personál. V první řadě byl zodpovědným hlídač trati. Pamatuji si velmi dobře na první setkání s ním. Byl to člověk asi 25-letý, silný a ramenatý. Jmenoval se Zéhorn a byl svobodný. Stál před svými soudci jako socha z kamene. Byl očitým svědkem, jak rozbitá masa řádila a vraždila. O něm měl hrůzou a zděšením. Zjev toho muže drtil a otřásal. Zamával nad hlavou rukama, již jako centové dopadaly dolů, kde zůstali bezvládně viset. Stranou ležely mrtvoly pod plachtami, do nich vtiskovala se beztvárnost těl, jichž zohavení vykřikovala do okolí veliká krvavá kola na plachtě. Hlavy jako pouhé koule tlačily se ven a každý se chvěl při myšlence, co asi za výrazy skryto pod povlakem. Několik menších těl prozrazovalo se pod plachtou, již ve službě svého němého milosrdenství nemohla zatejit, že jsou to mrtvoly dětské. Kdo si přiběhl s jektavým nářkem a v šílené bolesti odkryl plachtu. Vytřeštěné oči mžikem přeběhly celou řadu, tělo neznámého sebou škublo, sklonilo se, jako by se zlomilo. Noha vykročila, ale tělo nemělo sil ani k výkřiku a skácelo se, jako by zezadu zasaženo bylo smrtelnou ranou. Nikdo mu nepomáhal. Všichni s vyděšenýma očima již nemohli se odvrátit a odpoutat, tkvěli na hromadě mrtvol, jichž obnažení ohromovalo a drtělo. Diváci zrovna hroutili se do sebe a přitiskovali údy ke svému zdravému a neporušenému trupu. Někdo chtěl zaplakat a zavil tak táhle a zlomeně, že se každý otřásl. Přiběhl železniční zřízenec a s jakýmsi rozdurděným chvatem, jako by chtěl všechny šmahem vyhubovat za to, kdo mrtvoli odkryl, plachtu přehodil. Ve zmatku a hrůze se zapomnělo, že před chvílí k hromadě mrtvol klesl omdlelý člověk. Všem se znatelně ulevilo, když plachta hrozné divadlo zahalila. V tom, kdo si na ní pohlédl a spatřil, že se pod pokrývkou cosi pohnulo. Tento pohyb na mrtvolách vyrazil celou hrůzu přítomných a 20 lidí dalo se na divý šílený útěk. Zéhorn stál asi 10 kroků před plachtou. Vypadal a činil dojem opilého člověka, jenž by rád každého přesvědčil, že docela dobře stojí a že pranic nevrávorá. Spodní čelist se třásla tak prudce, že bylo chvílemi slyšet drkotání zubů, při němž mráz běžel po těle. Lidé, kteří ho měli vyslýchat, ustoupili od něho na několik kroků. Jeden z nich sebral všechny svoje síly, aby mu předložil otázku,
ale několik těch slov zakoktal. Hlídač trati měl něco společného s těmi mrtvolami. Onen výkřik nezaviněného neštěstí, jež odzbrojuje. Přísnost a úřední bezohlednost měl spoutané ruce soucitem. Než první tříska vagónů vrazila se do prsou těch pod plachtou, podřízla katastrofa jazyk tomu, jenž podle své povinnosti měl dát výstrahu ohroženému vlaku. Provinění, jenž on sám nejtíže cítil a pod nímž jako pod balvanem úpěl a klesl. Zapomínalo se na mrtvoli a soucit soustředoval se na osobu Zéhornovu. Přišel lékař, který jednal s ním měkce a laskavě jako s dětskem. Hlídač zlekaně se krčil a tupě se díval ustavičně na hrozné vypoukliny na plachtě. Chvíle mi vychrlil ze sebe skřek, jakoby tetelil se mrazem a zakrýval rukama tvář, ale zas a zase díval se vytřeštěně na plachtu. Bylo zřejmé, že nebohý muž hrozně trpí a že katastrofa zasadila mu ránu na místě nejcitlivějším a nejbolestivějším. Najednou vrhl se vpřed, zvolna, jako by kdosi zezadu hrubými ranami ho pobízel, nohy se mu podlamovaly v kolenou a tělo se celou váhou řítilo v dřeb. Ruce vzpíraly se kupředu, jako by se chtěli něčeho zachytit a o něco opřít. Až dovrávoral k samé plachtě, před kterou rázem jako podražen upadl na kolena a pak celým tělem převalil se na jednu z mrtvol. Zéhorn vyrážel ze sebe chraptivé zvuky, jež měly ráz hřvavé, bolestné naříkavosti. Byly to skřeky upomínající navěvené a z hrdla chrlené lkaní lidí, kteří byli děsným snem polekáni a kteří se nemohou vzpamatovat a úplně probudit. Rukama křečovitě zatnutýma hrabal po plachtě a hlavou třel o její drsný povrch. Nohy zarývaly se do země a celým tělem lomcovalo škubání, jež křivilo a kroutilo údy jako záchvat padoucnice. Konečně udolán a stráven s žíravou bolestí skulil se do kotouče, obtočiv hlavu oběma rukama a více se nepohnul. Lékař sklonil se nad ním a přistoupil k železničním zřízencům, kteří vzali jeho tělo a položili na drezínu. Zéhorn ležel v ní, jako ty mrtvoly pod plachtou. Kdo stál kolem, s němým úžasem zahleděl se na zničeného mladého muže, jehož bol byl právě tak porážející, jako neznámého cestujícího, jenž v řadě mrtvol našel bytost ze svých nejdražší. Zřízenci chystali se k odjezdu s drezínou. V tom proniklo vzduchem volání: Josefe, Josefe! Zéhorn sebou prudce pohnul, nadzvedl hlavu a poslouchal. Na zsinalém obličeji jeho zachycovaly se stuhlé rysy nového úžasu. Podepřel se oběma rukama o plech, až to zaruplo. V tu chvíli přiběhlo sem venkovské děvče. Bylo skorem v úplných nedbalkách. Bylo na první pohled vidět, že vyskočilo z lože a že uhánělo na trať. Vlasy byly rozpuštěny a život na prsou napolo rozhalen a rozevřen. V prudkém vlnění mladistvých ňader jevil se šílený její let a v nestřeženost její půvab nevšímavost klačným pohledům, před kterými cudnost zapomíná na vrozenou opatrnost. Ve chvílích všeobecné hrůzy na host ženského těla ztrácí svůj půvab. Oči vidí, ale smysly zapomenou vnímat. Děvče rozevřelo obě ruce a s jásotem spěchalo k hlídači, jenž prudce se vymrštil až dozadu drezíny,
nastavil proti ní ruce a vyrazil ze sebe odpuzující, nenaznačitelný řev. Pak máchl oběma rukama, vyskočil z drezíny a než se kdo nadál, uháněl do polí, kde klopítl přes hroudu a jako palicí udeřen svalil se celým rovným tělem. V bezvědomí dopraven s krvácející ranou na čele do nádraží, odkud pomocným vlakem zároveň s raněnými dopraven do nejbližšího místa do nemocnice. Děvče jako věrný pes dlouho běželo za vlakem a usedavě naříkalo.

Vyšetřování zločinu a pátrání po strůjci katastrofy pomalu usínalo, až úplně ustalo. Zahájeno z horlivostí a prudkostí vymrštěného péra, chablo čím dál tím znatelněji, až nikdo toho nepozoroval, že vlastně ničeho nebylo vypátráno. Nad hroby zarůstaly roby travou a dvě tři jiné pohromy uložily na katastrofu silné vrstvy nových dojmů, jimiž tak snadno paměť se nepropracovala. Jako ve všech podobných případech nezvěstnosti pachatele odkázáno vyřízení celé aféry budoucnosti a náhodě, ve které má spravedlnost přece jenom svého nejspolehlivějšího detektiva. Pohroma skomírala ještě ve zostřených instrukcích, jež za tu dobu válně se uvolnily, a v živé paměti byla jen v nejbližším okolí, kde ještě za půl století tradice dochová si řadu podrobností. Zéhorn a jeho osud odzbrojil a dojel i samoředitelství dráhy. Stav hlídačů byl tak zvláštní a mimořádný, že příčilo se přímo lidskosti nasypat na ubohou hlavu jeho ještě řezavé uhlí nějaké viny. Všichni, kdož přítomni byli scénám na trati, potvrzovali, že Zéhorn bolesti div nezešílel a že by byl dozajista v nestřežené chvíli na sebe vstáhl ruku. Byl zdrcen, byl ohromen a poražen hrůzou a bolestí. Plakal a úpěl, ba ve své malomyslnosti a vyděšenosti ani svou vlastní milenku nechtěl vidět. Vše ustupovalo stranou. Pro nic neměl smyslu, jen děs bouřil v jeho nitru a rval jeho duši zjevenou hrozným divadlem. A kdykoliv nějaká pochybnost nebo stín nejasného podezření hrozili zahýbat tajemnou záhadou zločinu, vždy se našel kdosi, jenž co si varovného připomínal omračujícím faktem, že Zéhorn hrůzou oněměl. Ztráta řeči v osudném tom okamžení byla následkem ohromného leknutí a závratné, bleskurychlé vyvrcholené obavy, zdali přece jenom při vší své ostražitosti něco nepřehlédl a zdali nedalo se ještě svědomitější prohlídkou katastrofy předejít. Bylo zjištěno, že trať prošel, byl dvěma svědky na své obchůzce spatřen a jakoukoliv vinu v jiném směru vylučuje jeho onemění, jež jasně dokazuje, že Zéhorn žádným způsobem katastrofu předvídat nemohl a že jí byl nejsvrchovanější měrou překvapen. Pokud se Zéhorna týče, byl ponechán dále ve službě, ale přeložen, aby osudné místo a strašlivé dojmy a vzpomínky ohrožené duševní jeho zdraví na dobro nepodkopaly. Získal zaměstnání, jemuž němota nebyla na závadu.

0: Asi za rok po katastrofě spatřil jsem hlídače opět. Byl by ho nepoznal, ale kdo si zavolal ho jménem, již svou řídkostí utkvělo mě v paměti. Ohlédnu se. Přede mnou stál vychrtlý, vymořený chuďas, na první pohled aspoň 40letý. Obličej jeho měl barvu s korém špinavě nazelenalou a ve hluboce zapadlých očích pobíhala jako ve zmatku nervózní a neustálá plachost. Pohledl na mne ze strany a mně zdálo se, že se poněkud zarazil a ulekl. Staniční úředník povšiml si mého překvapení, soustrastně se usmál a prohodil: ten chudák dostal strašnou památku. Vzpomněl jsem si na děvče, jež tenkrát za Zehornem plno utěšení přiběhlo a jež tak neklamným projevem prozradilo velikou svou lásku. Zehorn je dosud svoboden? Ne, oženil se asi před 2 měsíci. Stal se z něho divný člověk, ale trochu toho morouství je malým zbytkem toho, čeho se lékaři obávali. Čeho pak? Že ho z nemocnice zavezou do blázince. 2x si chtěl v návalu šílenství rozvít hlavu o zeď. Řval jako tygr a roztrhal pokrývky na padrť. Jindy zase napaden byl velikou bázlivostí, zahrabal si hlavu do klína opatrovatelky, objímal jí křečovitě a úpěl, až ostatní nemocní utíkali z koridoru. Jednou požádal o papír a tušku, byl rozechvěn, neustále plakal, modlil se a tázal se, jsou-li i smrtelné hříchy odpustitelny. Když mu řekla opatrovatelka, že ano, papíru více nepřijal a nic nenapsal. Chudák, zkusil dost a ještě se úplně nevykřesal, ale duševně je prý úplně zdrav. Odkud je jeho žena?
1: To je jeho stará láska.
0: S tou svatbou je to skutečně podivné. Myslím, že to v hlavě jeho není všechno v pořádku. Považte, to děvče měl šíleně rád a ona jeho.
1: Zehorn býval chlapík.
0: Ale holka byla z chalupy, dostala několik stovek a starý nechtěl o hlídači ani slyšet.
1: Kdyby prý byl aspoň průvodčím vlaku, ale hlídač trati je prý tolik jak nádeník munduru.
0: Zehorn se tužil, aby se dostal k vlaku. Byl svědomitý, spořádaný, naprosto spolehlivý. To je všecko pravda. Ale když zažádal o místo, řeklo se mu, že před 2 nebo 3 lety není na povýšení jeho ani pomyšlení. Tenkrát se mělo všeobecně za to, že si něco udělá. Jak se zdá, spravilo to několik hubiček, kterému jeho Mařenka potají štědře udělovala. Sám jsem je jednou viděl, když jsem jel po jeho trati na Drezíně. A co tomu řeknete, že si Zehorn nechtěl vzít?
1: Jak to? Tomu nerozumím.
0: Když Zehorn byl propuštěn z nemocnice a tady nastoupil, přišla za ním jeho Márinka.
1: Hezká holka a hodná, věrná jak Mařenka z pohádky.
0: Přišla svému milenci oznámit, že tatínek proti jejich sňatku nic nenamítá, že se mohou i hned vzít, že se tatínek obněkčil neštěstím, které ho stihlo, a že vůbec si ho zrovna od té doby zamiloval. Zehorn stál před ní jako zařezaný. Třásil se na celém těle, dal se do tklivého a bolestného pláče, podal Mařeně ruku, smutně se na ní podíval a rychle odešel.
1: Holka zůstala jako ohromená. Museli jsme zakročit my, domlouvali jsme mu, ale Zehorn jen vrtěl hlavou a napsal na lístek: ne, nemůže to být.
0: A proč? Zvolal jsem už podrážděně. Chlap se najednou svalil v kanceláři na pohovku, zakryl si rukama tvář a spustil takové lamento, že jsme se jeden na druhého vyjeveně dívali. Dali jsme mu na ten den pokoj. Mařenka přišla zase za týden. Přišla ještě jednou. Pan přednosta a my všichni jsme mu promlouvali do duše. A milý Zehorn
1: si dal konečně říci. Zhluboka si vzdychl a podal Mařence ruku na znamení, že si ji tedy milostivě vezme. Víte, my mu rozuměli. Je to poctivá duše. Holka je jako malovaná, má několik stovek a to myslel, aby jednou nelitovala, že si vzala němého. Ale svatba byla pěkná, až na toho Nevlidu, jenž dělal tak zarmoucený obličej, že jsem nemohl pochopit. Marno povídat. Vy jste neviděli jeho ženy. Jestli ta ho neuzdraví. Podívejte se, tamhle zrovna jde ze stanice. Posluhuje upřednostů, jen aby mu mohla dát na přilepšenou. Poznal jsem ji okamžitě. Jako krev a mléko byla ta žena ve svém mladém manželském roztoužení, jež jiskry nítilo v jejich očích a pružnou svižností dařilo každý krok. Asi na 100 kroků od nás se manželé setkali. Z obličeje kypící ženy zrovna vyšlehovala láska a vášeň. Zéhorn byl zamlklý, ponurý a zaražený. Ona pohladila ho s přítulnou a chtivou laškovností po tváři a divže se na špičky nestavěla, aby mu byla blíže a těsněji u těla a hlavy. Celé její tělo chvělo se radostí a ochotou. Její hlas dušen byl nevystihlou touhou, jež celé nitro zaplavuje a hlasivky tísní. Zéhorn dotkl se po straně ženy své, patrně, aby ji na nás upozornil. Ohlédla se rychle a plaše, začervenala se, stiskla mu ve chvatu obě ruce a jako laňka ubíhala přes koleje ku svému domku, za jehož okny plameným květem svítily chumáčovité květy pelargonií. Veďte, ta žena je jeho dobroděním, poznamenal staniční úředník. Uvidíte, že ona tu jeho melancholii vypudí. Žena zmizela v domku, ještě jednou se po svém muži ohlédla a plným obličejem usmála. Zéhorn toho pohledu nezachytil. Šoural se mezi kolejemi se schrbeným tělem, přendavaje nohy přes koleje, jako by je měl kameny obtěžkané.

Za několik roků zavál mne opět vítr do stanice S. Na nádraží mne kdosi pozdravil divným, nepříjemně chraplavým, jako souchotinářským hlasem. Podívám se člověku tomu do tváře a zůstanu s podivením a úžasem na něho hledět. Tak se mně zdálo, jako byste byl

chtěl. Moje žena vykřikla, Ježíš Maria Josef, ty mluvíš. Promluv ještě něco, promluv, ať vidím, že jsem se nemýlila. Řekni jenom jedno slovíčko ještě. Vidíš, Pán Bůh tě osvítil. Řehorn chtěl něco říci, ale přestal, jako když utne. Zbledl a narazil si v nepochopitelném rozechvění čapku do očí. Pak zasalutoval, obrátil se docela na jinou stranu a zašel za vůz. Celou cestu kašlal tak, že se člověku zdálo, jako by slyšel štěkání. Z protějšího domečku jen smály se za oknem kytky a uvnitř. Tak mě najednou napadlo, nemají-li Řehornovi děti. Za hovoru jsem se jakoby mimochodem na to zeptal staničního úředníka. Nemají, nemají. A dle všeho asi míti nebudou. No, jak pak můžete tohle tvrdit? Inu, to víte. Řehorn je pořád na stejném. Paní přednostová udělala narážku, že jako by tu mohlo něco být. To víte, jak se mezi ženskými mluvívá. A tu se dala Řehornka do pláče. Měli prý o tom s mužem řeč, ale sotva, že o to zavadila, vyskočil, jako by ho zmije uštkala, vykřikl, nikdy, nikdy, to by mě Bůh ještě více musel potrestat. Tak co s ním? Vzpomeňte si, co jsem vám povídal. Řehorn má v hlavě nějakého červa. Je to chuďas. Jinak by to byl ten nejřádnější a nejspolehlivější muž. Asi za 2 měsíce došla zpráva, jež poplašila celou kancelář. Ze stanice S došel telegram. Dnes ve 2 hodiny odpoledne zachycen byl vozem železniční zřízenec Josef Řehorn. Utrženy mu obě nohy. Je velice pravděpodobno, že Řehorn se zúmyslně dal vlakem strhnout. Když zbíhali se k němu lidé, volal, nechte mě umřít. Slyšte, já jsem tenkrát tu kolej uvolnil a nastražil. Chtěl jsem se vyznamenat. Chtěl jsem dát vlaku znamení, že je trať poškozena. A za to jsem myslel, že povýším a že si budu moci vzít Mařenku. Ale než jsem mohl dát výstražné znamení, vlak vrazil na osudnou kolej. Řehorn vypustil duši na kolejích.

0: Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Tak se uzavřela jedna z vltavských povídek klasiků z pera Rudolfa Jaroslava Kronbauera, Hlídač Zéhorn, Láska a koleje. Příběh o vyšetřování záhadné nehody vlaku v dřevních dobách železnice. V dramaturgii Petry Hinčíkové jste slyšeli účinkovat Františka Špačka, režírovaného Jakubem Doubravou. To bylo tedy umění audiální, no a my míříme nejen v duchu dramaturgie vltavského filmového léta do světa audiovizuálního, protože na programu je Klapka, tedy náš pravidelný pořad věnovaný filmu, přesněji řečeno filmové hudbě. Ten dnešní připomíná více než 40 let od triumfu Amadea, jednoho z nejznámějších filmů světové kinematografie, Amadea režiséra Miloše Formana. Snímek z roku 1984

0: 1984 získal 8 Oscarů a to jich mohlo být, či možná mělo jich být ještě více. Na Amadeovi spolupracovala i řada českých tvůrců. Začínáme sice ve Spojených státech, ale postupně přesuneme svoji pozornost i do tehdejšího Československa. Pořad připravil a uvádí Tomáš Pilát.
1: Klapka. Březen 1985. Pavilon Dorothy Chandlerové, Los Angeles, Kalifornie. 57. udílení cen Americké akademie filmových věd a umění Oscar, tentokrát za rok 1984. A velký večer pro film Amadeus a jeho tvůrce. Miloš Forman získal Oscara pro nejlepšího režiséra. Producent Saul Zanes, samozřejmě s Milošem Formanem, Oscara za nejlepší film. Snímek ten večer urval ještě 6 dalších cen, takže těch Oscarů si Amadeus odnesl dohromady 8. Obrovský úspěch. Pojďme si v tomto vydání Vltavské klapky připomenout vznik filmu Amadeus s těmi, kteří byli u toho. Hezký poslech přeje Tomáš Pilát. Značná část exteriérů se natáčela v Česku, tehdy ještě v Československu, hlavně v Praze, ale taky v Kroměříži, Žehušicích a Dobřanech. To si prosadil Miloš Forman, i když to, podle legendárního zpravodaje ČTK Jiřího Borovičky, neměl jednoduché.
2: Forman jako emigrant, i když Oscarový režisér a známý člověk, byl ve své vlasti nežádoucí osoba. Několikrát se snažil dostat sem za svými syny, Petrem Matějem, ale nikdy mu to nebylo umožněno. Když už rysy tohoto filmu byly jasný, tak sice vyzkoušeli Budapešť, ale ta se jim nelíbila, to prostředí se jim nelíbilo. Vyzkoušeli i Vídeň, zajímavý je, že archiv v Salzburku jim nevyšel vstříc, ty byli přímo skeptický a odvrhli je, ale hlavně, když zjistili, že jde o hollywoodskou produkci, tak měli nehorázný finanční požadavky. A on si teda řekl, že ta Praha je proto nejlepší, i když tady dlouho nebyl. Protože vlastně, když člověk přijde do Prahy, tak tady pořád jsou dlážděné ulice. Člověk je přímo ve Starém městě v 18. století. Ty exteriéry jsou zachované. Navíc začátkem 80. let to nebylo jako po revoluci, kdy se všechno změnilo. No a hlavně a především tady pořád existovalo Stavovské divadlo, kde v 1787 přímo Mozart dirigoval světovou premiéru Dona Giovanniho. Oni tady nakonec utratili přes 2 miliony dolarů a samozřejmě na dolary soudruzi komunisti, to se jim líbilo. Tehdy to nebylo v zájmu tehdejší ideologie sdělovat národu, že emigranti tady točí film. Konečně i na Barandově někteří bývalí Formanovi kolegové na něj tak pohlíželi, že si sem přijel prostě natočit film a honí si tričko takzvaně. To znamená, že to natáčení utajený nebylo, ale nebylo v zájmu, aby se o něm psalo. Forman tehdy, když tady točil, tak musel slíbit, že nebude vyhledávat disidenty, ale na oplátku si vymínil, že pokud disidenti za ním přijdou, tak se jim nic nestane a film to neohrozí. To bylo dost důležitý, aby prostě na konci se něco nestalo, nějaký průšvih a komunisti to nestopli. Tam bylo jediné nějaké setkání velice interní pro studenty FAMU v Riegerových sadech, a to bylo tak utajený a tak interní, že nakonec tam přišla přes 100 studentů. Ale o tom já jsem teda tehdy nevěděl.
1: Na natáčení v Československu se podílela i Daniela Redková, tlumočnice, produkční, spolupracovnice režisérky operních scén a choreografky Twilight Harp. Americká produkce jí zajistila komfortní pracovní podmínky. A hurá na to.
3: Začalo se pracovat a pracovali jsme samozřejmě s tanečníky. Na baletu Národního divadla to nedopadlo moc dobře, takže Twaila povolala svoje tanečníky. Natáčelo se a věc, která mě osobně najednou vyděsila, že tam budu tedy málem na rok, já budu vlastně od rána do večera poslouchat Mozarta. A já jsem si říkala, já budu třeba 2 dny poslouchat jednu árii a vydržím to. Já nejsem muzikant a musím říct, že já jsem neměla toho Mozarta dost. Ta hudba vás úplně prostoupí a je to něco úžasného. Já si myslím, že je to film, který člověk musí vidět aspoň jednou za rok. a vrací se k tomu a ty vzpomínky, které se k tomu váží asi pro všechny, co na tom pracovali, jsou úžasné, velmi osobní, možná velice hluboké a myslím si, že to spojilo ty lidi. Ale spojilo to ne lidi, aby byl český štáb a americký štáb. To je pořád přátelství i přes ten oceán.
1: Neznám nikoho, kdo by neměl film Amadeus rád. Naopak vím o takových, které snímek přivedl ke klasické hudbě. Většina muziky ve snímku je Mozartova a tak bude znít i v této klapce, která se tak vlastně stává malým koncertem s nostalgickým vzpomínáním. První věta 25. symfonie G-dur.

0: Soundtrack filmu Amadeus nahráli orchestr Akademie svatého Martina v Polích s dirigentem Sirem Nevillem Marinerem, sbor Akademie svatého Martina v Polích, Ambrosian Opera Chorus, The Choristers of Westminster Abbey a soubor bruselští virtuózové s flétnistou Markem Growelsem. Policajty a politiky ostře sledované natáčení v Československu se dělo podle plánu, bylo v pohodě, až na pár výjimek. Pokračuje Jiří Borovička.
1: Jednou nad tím štábem celým visel meč, protože byl právě 4. července americký státní svátek a když zkoušeli scénu ve Stavovském divadle, tak režisér zavelel akce a místo, aby se ozval playback, teda nějaká árie, tak se ozvala hymna americká a ze zhora sjela obrovská vlajka. To právě říkal pan režisér Forman, kolik bylo estébáků v tom štábu, myslím, i mezi komparzem, protože samozřejmě Američani všichni stáli nehnutě v pozoru a potom tleskali a jásali. A k ním se přidali i ty Češi, kteří tam byli. A ty, kteří nejásali a netleskali, a bylo jich hodně, tak to byli sami estébáci. On měl dokonce osobního řidiče, který ho vozil, který se mu přiznal, že je ze státní bezpečnosti.
0: A trochu veseleji. Vzpomínka dnes věhlasného klavíristy Miroslava Sekery, který od Miloše Formana získal svoji nejspíš životní filmovou roli. Tehdy byl malým klukem, uměl hrát na klavír a tak hrál malého Wolfganga Amadea Mozarta.
2: Měl jsem zavázaný oči a šlo o takovou tu část ve filmu, kdy tatínek Leopold Mozart demonstruje talent svého syna, že je schopný zahrát skladbičku, kterou si sám napsal, jak na to čembalo, nebo na ten spinet, tak i na housle. Samozřejmě už je to dost dlouhá doba, ale já byl kluk, takže jestli si na něco pamatuju, tak to byly třeba kostymerské zkoušky, kam mě vozila Volha na Barrandov.
0: Pamatujete si přímo na Miloše Formana?
2: Myslím si, že jo. Já mám pocit, že jsme měli občas společné obědy, to jsme chodili v restaurace u Kata, ale co si pamatuju, že mě tam nosil právě ten herec Antonia Salieriho, Abraham, tak ten mě tam vodil, dělal mi tam asi zřejmě strýčka, ale dokonce mi věnoval i knížku.
0: Vzpomíná Miroslav Sekera. Jestli se Praha na kulturním poli něčím proslavila, pak tím, že tu Mozart 29. října 1787 premiéroval svoji operu oper Don Giovanni. Pasáže zachycující její zkoušení a pražskou světovou premiéru díla se samozřejmě objevují i ve scénáři filmu Amadeus. U natáčení scén z Dona Giovanniho byl coby aktér mimo jiné i pěvec a herec Karel Fiala. Na práci v pražském Stavovském divadle a na Miloše Formana vzpomínal s vděčností.
3: Na pana režiséra nemůžu nikdy zapomenout, protože to byl takový skvělý chlap. Jsme dotočili, on si nás tam na tu předvadičku vzal, objal kolem ramena. Říká, tak kluci, jak se vám to líbí? Říkám, ježíš, pane režiséra, to je fantazie. No, byl to krásný pocit, no. Když jsme natočili tu scénu, přichází kontur a teď já tam mám s ním dialog. My jsme tam byli takové figurky a on neváhal, přišel si sednout na tu promítačku, vzal si nás kolem ramena a říkal, dobře kluci,

0: Mozartův Don Giovanni. 8 Oscarů pro Amadea je velký úspěch. Mnohé tehdy mrzelo snad jen to, že mezi oceněnými nebyl i kameraman Miroslav Ondříček. Film se nicméně zapsal zlatým písmem do dějin světové kinematografie a československo-americké spolupráce. Je úžasným spojením strhujících hereckých výkonů, podmanivého obrazu, krásných lokací a jedinečné hudby v prvotřídním podání. To vše v příběhu o tom, jak těžké to má dokonalost, chceli se prosadit, obzvlášť když to dělá trochu arrogantně. A někdejší reportér ČTK Jiří Borovička shrnuje. Vyzdvihuje přitom českých spolupracovníků Miloše Formana.
1: Forman byl především rád, že ten film tady mohl natočit, protože využil tehdy opravdu řemeslného umu spousty odborníků na Barrandově. A to, jak se dneska říká, když se tady točí zahraniční produkce, že jsou všichni nadšení, co tady všechno umíme postavit, namalovat, kulisy, paruky, kostýmy, jaký máme obrovský zásoby, rekvizit, ten fundus barrandovský je neskutečný. Tak on to všechno využil, on byl nadšený, jak mu šli všichni na ruku, a jak to bylo jednoduchý s nima, s tím štábem. Ten štáb byl z 80% český. Výkonný producent byl Jan Balcer, osvětlovači byli z Čech, zvukaři byli z Čech, samozřejmě měli supervizi z Ameriky. Jeden problém byl s obsazením tanečníků a pěvců, protože tehdy Formanova spolupracovnice, když přijela do Prahy na ohlídky, tak ji zavezli do Národního divadla a tam ji nikdo nevyšel stříct. Prostě ty byli tak nafrněný, ty umělci, že tadyhle tu slavnou newyorskou choreografku poslali do háje. A ona tehdy v noci volala Formana, málem plakala a řekla, hele, já na tom dělat nemůžu, za těchto těch podmínek já nemůžu pracovat. A on tehdy využil svého pomocného režiséra, pana Jana Šmida, a zavedli je do Karlínského divadla. A proto v tom filmu je spousta solistů, který odvírají pusu, a to jsou solisti Karlínského divadla, a je tam ten vysmívaný sbor a ty tanečníci, ale odvedli naprosto dokonalou práci a ona s nima byla spokojena.
0: Poprávu. Skvělou práci odvedl i orchestr Akademie svatého Martina v Polích. Ve filmu zní v jeho podání i první věta Mozartovy symfonie číslo 29. Než si ji pustíme, ještě rozloučení. Všechno nejlepší všem a Čechům další Oscary přeje autor amadeovské klapky Tomáš Pilát.

0: První věta Mozartovy symfonie číslo 29 A-dur zakončila dnešní vydání pořadu Klapka. Tomáš Pilát je věnoval soundtracku z jedinečného Amadea filmu, jeho tvůrci v čele s režisérem Milošem Formanem si odnesli 8 Oscarů. A v pořadu vzpomínali i někteří aktéři pražského natáčení filmu, kteří se zlatým písmem zapsali na věky do dějin světové kinematografie.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Četba s hvězdičkou.
0: Ve čtvrtek 23. července tomu bylo 100 let, co se narodil Ludvík Vaculík, výrazná persona českého veřejného života, spisovatel, obdařený vynikajícím expresivním a originálním jazykovým darem, kterým popisoval všechny oblasti života, které si lze jen představit. Politiku, vztahy, ale i intimní život. Právě do této kategorie spadá i text, který v premiéře nabízíme pod názvem Stará postel. Fascinující intimní proza, oslavující život v jeho prapodstatě v dramaturgii Petry Hinčíkové, v premiérovém vltavském vydání Četby s hvězdičkou, účinkují Michal Bumbálek a Jana Štvrtecká v režii Lukáše Kopeckého. Poslouchejte 11. část 20-dílné série, u níž je stejně jako u předchozích dílů třeba vzít v úvahu, že vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav je plná také expresivních výrazů. Příjemný poslech.

0: Vesničané. Čím jsme v té vesnici byli? Já jsem byl chlap té ženské z Prahy, co má tu chalupu za Kravínem. Slyším to. Ona tam většinou dře sama. Z čeho žije, nevím. On přijede tak na dva dny, nejvíc na týden, šoustatý. Teďka ona ryje, sází, jdu kolem a říkám jí, paní, z toho nic nebude, takové sucho, ale ona vozí v konvích vodu od studny. Tuhle spolu rozebírali střechu stodoly, ona s ním nosila trámy jako chlap, ona i řeže pilou, všecko. Klidně, montérky, písek, vápno, jak mužský. Nebo tak jenom bikiny a pleje jahody. Dív jí všecko nevypadne a vypadlý nechá venku, jsem viděl. Já také. Teďka třešně. Má jich kolik stromů? Třešně zralý, tak jsem jí poprosil, jestli si můžu natrhat. Ona jo, a nese mi žebř. Já nevěděl ale kam koukat. Ona v těch bikinách s tím žebřem. V poledne si beze všeho lehne u stodoly. Má tam takový jako místo na to. Kouk jsem přes zeď. Ona dělá blondýnu, ale má jí černou. To on bude kanec, že ona nezavadí o jinýho. Šoustají spolu nahoře pod lesem. Oni to dělají odzadu, jak chceš. Do potoka oni spolu nahatí jenom a pak si tam lehnou, tak, blbosti hrůzný. Třeba on si ji fotil v běhu, jak běží a cecky ji lítají. Fotili i na ladech v pšenici a myslejí si, že to nikdo nevidí, ale už se o ní zajímala i STB. Jinak ona je zdvořilá, všecko. Promluví, hezky požádá, co potřebuje a napíše ti něco na stroji, třeba žádost, když za ní přijdeš. Jenže zajímá se o ní STB. Takový je můj odhad, co by ta vesnice říkala, kdyby skutečně viděla a věděla, co neviděla a neví. Neboť nepřichytl nás nikdy nikdo. Že ji nahou skoro zašlápli, když šli, kudy neměli po jejím pozemku, je jiná věc. Odtud moje myšlenka stavět zeď. Tak byla Eva známá. Přitažlivá a pomlouvaná, pozorovaná a vynechávaná. První mužskou známost si udělala s agronomem státního statku. Šla ho požádat o hnůj pod okurky. Potom studna. Na jejím pozemku je studna, voda je na pití nedobrá. Pro pitnou chodíme k obecní pumpě, ale statek ji bere pro krávy. Tedy služebnost, za niž ona někdy o něco požádá. Agronoma jsem nikdy nezastihl.
1: Přicházíval večer a sedávali jsme při ohni. Starší muž než ty a po jakémsi zranění vyřazen z pohlavního života. Řekl, jsem muž neškodný. Žil sám ve strohé místnosti v nevlídném stavení v sousední obci.
0: Byla u něho několikrát. Objížděl svůj obvod na motocyklu. Jednou se ohlásil na návštěvu, ale nepřijel a druhého dne se dověděla, že cestou k ní se v zatáčce rozbil. Jela za ním do nemocnice, já zatím čekal v kamenném domě. Nepřála si, abych jel s ní. Uznal jsem to. Za dva týdny umřel.
1: Cítím se prokletá.
0: Byl to druhý muž, co prý umřel kvůli ní.
1: Kdybych to byla tušila, byla bych k němu aspoň milejší, chápeš mě?
0: Slyšel jsem v těch slovech výčitku i mě. Jestli někdo moji panušu šoustal, nevím. Hostila v domě přes noc dvakrát básníka, dva různé, jejichž psaní je mi cizí. Jednou, až budeme staří, se jí na to zeptám. V Praze jistě nikdo, i když jeden kamarád se o to pokusil. Ona mu však nedala a ještě to požalovala. Přemýšlím o tom. Neodmítla ho ona a nepožalovala to proto, že rozkoš z toho, jak mi to poví, byla větší, než jakou mohla čekat z věci samé? Dělal jsem potom před kamarádem, že nic nevím, chuj s ním. Robert Výtvarník se ve staré už neukázal. Jakýsi elektrikář, který zasekával vedení, jí nabídl výlet na blízkou poutní horu. Jela s ním pro tu horu, on prý nezajímal. Ani prý se o nic nepokusil. Ne? A kdo to byl, když se jednou v letní noci probudila a v okně stál na žebři chlap?
1: Jděte pryč,
0: řekla mu. A on poslechl. Znala ho, ale nepověděla mi jméno, abych prý neměl problém potkat ho, když se nic nestalo. Nestalo? Když jsem v Praze někdy už velice trpěl, napadlo mi, že ona trpí zrovna tak. A objala mě velkomyslná představa, jak se právě s někým páří, jako by se mnou. Ale chtěl jsem, aby mi o tom pověděla. Tu představu jsem písemně zdokonaloval. Když jsem za ní konečně mohl jet, od kilometru ke kilometru se ve mně rozehřívala chuť nachytat ji s někým. Jenže jsem pro ten uměle setkaný děj neviděl v té obci vhodného účinkujícího. Byl tam soused, měl chalupu o pár set metrů dál, také Pražák, ale jezdíval tam zřídka kdy. V duchu jsem jí pravil, měla z toho chlapa na žebřík sobě pustit. Napjatě jsem čekal na odpověď, která zněla takto.
1: Však jsem pustila.
0: A bylo to dobré?
1: Hochu, upřímně, když je krutá žízeň, holá voda dobrá. Bylo.
0: Ale když jsem jí potom skutečně pravil, že to mohla zkusit, skutečně řekla.
1: A co dál? Umíš si to představit? Třeba... Ano, když by to už bylo tak horké. Ale co potom? Lozili by ke mně pořád. A kdo všecko? Krom toho jistě chápeš.
0: Myslela na šťavnatý materiál v rukou STB. Dával já jsem jí vlastně dost? Dával jsem, co se do ní vešlo, když jsem u ní byl.
1: Ty můžeš tamhle za Malešovem být už zabitý a ve mně se budou ještě mrskat tvoje rybičky. Já, když odjedeš, se ten den už ani nemyju, dokud necítím, že jsi asi už v pořádku dojel.
0: V případě neštěstí chtěla otěhotnět? Mnozí lidé se pokoušeli dostat aspoň na její pozemek. Do přízemí kamenného domu vzala málo koho. Nahoru do mé cely, kde jsem jednou strávil krásné dny smutku jen s myší ve sklenici, nesměl nikdo. Ani její syn tam nevstoupil. Měl takový způsob a cit, ani před ním nic nezamykala. Proto nechala v rámečku na zdi svůj portrét, který jsem dělal v leže přes svůj sloupek. Jak po každé straně toho sloupku má jedno oko a půlku smíchu. Je rozkošná. Portrét se jmenuje U fotografa.

0: Hajný jí jednou prodal dřevo, nechal jí je dovést a kdosi jiný z obce se nabídl pořezat polena na špalky do kamen. Bylo to v červenci v neděli. Já jsem před domem na trávníku hobloval, dlabal a skládal dlouhou lavici pod okna v přízemí. Přišel kluk s motorovou pilou a s ním další tři jen tak. Jeden řezal, druzí kecali, postávali a posedávali na trámech. Paní s nimi žartovala, což uměla tak dobře, že mi až připadala hloupá jak oni. Chodila sem tam ve svých pracovních bikinách otahaných, šňůru horního dílu si musela občas povytáhnout a převázat. A jako nic. Rozuměl jsem tomu. Jít se snad převléct připadalo jí trapné, jako by těm klukům dávala větší cenu. Ze sklepení donesla demižon šípkového vína, postavila ho na kámen do chládku a dolévala z něho. Řezáč se napil, ostatní také, a jeden z kluků řekl, že skočí domů pro něco tvrdšího. Připil paní, napili se ostatní, já také, a ucítil jsem krásnou náladu dorvačky. Náladu však zároveň takovou, že mě těšilo, jak ceca na té společnosti kluků nenuceně dává nahlédnout do svého kozária a bylo to exíbo pro mne. Dělala to pro mě. Mně. Tvořila mi požitek, jenž se nízko nad zemí plazil mezi Hondou a Hondurazem. Měl jsem na sobě její trikotinové modré kalhotky. Uviděl jsem nás očima té tlupy mladých fénů. Byli jsme před nimi pár očividně pářivý. Když zašla pro něco do domu, šel jsem za ní, vystrčil jsem na ní páreň, že si dáme rychlý hop, ona řekla.
1: Máš rozum?
0: Zuřil jsem a šel s točivou hlavou nahoru do své cely a lehl si tam. Za chvíli jsem raději šel dolů. Potom, v noci potom, řekla.
1: Ti kluci nás tak pozorovali, tak čekali, a byli by to na nás hned poznali, protože, miláčku, byla jsem hotová už s pomyšlení, jak si to tam potom uděláme na té nové nádherné tvé lavici. A ty nemáš někdy pokušení milovat se před lidmi? Umíš si představit, co se o nás bude po dnešku říkat?
0: Měla pravdu. Nevím, že by nás někdy někdo byl přistihl. Krom té noci, kdy jsme si lehli do kvetoucího jetele a jeba mě zastavila stiskem stehen a zašeptala
1: Kapáš.
0: Otočil jsem se. Obrys muže v mysliveckém klobouku s puškou na řemeni. Postál, poslouchal a poznav šel dál. Milá jeba byla na to setkání snad pyšná. Do konzumu mezi postávající ženské šla druhého dne sebejistá, čekajíc slovní narážky, ale přicházeli až později. Přijímala je obratně. Seděli jsme někdy tak a uvažovali, jestli vůbec lidé z té vesnice jdou se někdy pomilovat do jetele, do lesa, do lomu nebo pod vodou. Neviděl nás určitě nikdo, jako my jsme určitě nikoho neviděli, když jsme se jednou vydali na procházku krajinou jako přirozená zvířata. To je napínavá hra. Celé tělo je jeden vjem a myšlenka. Nudistické pláže jsou bulvární konvence a Freikörperkultur je chudinský kýč jak umělé plameny elektrického krbu z Německé demokratické republiky. Ale jděte párem nazí polní cestou, kam vás vedou oči. Nepotkali jsme nikoho a já byl rozhodnut říct mu dobrý den. Nic nemít na sobě, ale ani v ruce. To teprv cítíš a měříš délku svých dějin. Lidé nás hodně viděli pracovat. Schodili jsme střechu stodoly, krovy a trámy snesli a uložili. Sázeli jsme stromy, sekli trávu, česali třešně, ohradili pozemek křovím, jež se až za léta vyvinulo v neprůhledný plot. Na podzim, když tam paní byla sama až do mrazu, sama zryla všecko a zakryla růže. Dělala hektolitry vína, šípkové, rybízové, jablečné, bezinkové. Líčila v domě. Několik let potom, co dům koupila, byla v té velkolepé přízemní místnosti místo stropu jen mříž latí přibitých na trámech, takže byl vidět strop místnosti v patře. Neboť její podlahu také kdo si vykradl. Jedno léto paní tedy sama tu udělala strop. Na mne bylo, abych zhora udělal za spodlahu. Peníze na desky. 2 roky bylo to jenom plánem. Do té doby se do mé cely, jež byla zároveň naší složnicí, chodilo po fošnách položených přes ty trámy.

0: semeno jedna. Jenom jedenkrát nás lidé vyrušili. Koupali jsme se v rybníce jménem Libouchec. Na hrázi byli lidé, odnesli jsme se potom tedy dál do polí. Robil jsem jí na travnaté cestě ve strážní figuře, abych já v kleče viděl dopředu, ona spodem dozadu. Konal jsem volně s prožitkem naší figury v krajině. Dlaně jsem měl obě položené na její kopuli, vlevo nad chmelnicemi čněla hora sedlo, nad ní pluly letní kumuly. Mám ženu, jsem muž, je pěkně, bavíme se, nespěcháme. Drcel jsem do ní ve frekvenci, jež matematicky odpovídala hmotě jejich visících žbánů, jejichž rozhub seismicky dosahoval až pod moje dlaně. Týž rytmus jsem vnímal ve svých hongách a kdo ví, jestli ona, když na to hledívala, si ten fyzikální vztah uvědomila. Měl jsem zkušenost, že když svůj pohyb zrychlím tak, aby byl jistým násobkem toho původního, takže vztah ke hmotě prsů zůstane zachován, houpou se v původním rytmu, zatímco kulky se jenom třepou. Bývala to, když to bylo v polích, rozkoš klidná a dlouhá, s vůní hlíny, se ševelem obilí, s myšlenkami o ledačems, se vzpomínkami, smutky, s pocity viny i prosbou o odpuštění. Tato poloha opravdu byla dobrá k rozjímání a sebezpytování. Ta žena tu nutně byla, ale byla tu jako vlastnost zemská, výbava života, jako zrcadlo mého sebevědomí, kdežto čelem k čelu žena vás víc ruší, odvádí vaši pozornost od všezákona k své jednotlivině. Potom nějaký střik spermatu je už jenom fyziologickým ukončením činnosti, již možno v této kontemplativní hladině smyslů vést dlouho. Nemluvě o tom, že nakonec ona musela ten proud dostat zas a zas, jinak kdo ví, možná by u té petlice ani tak dlouho nevydržela a hledala si jinou edici. Dělal jsem tedy a cítil sebe i ženu, a vnímal, jak i ona mě cítí, jak poslouchá, jak mě v sobě vyhmatává, jak jemnými uhnutími určuje v sobě místo doteku. Uměl jsem se jejíma očima i těšit z houpání mužských vajec i z pářného válce,
1: který on občas vytáhl, abych ho viděla. On mě rád a pyšně bavil svým pohlavím. Byl to exhibicionista. Já jsem tuto jeho tajnou stránku držela v soukromí tím, že jsem odčerpávala jeho šťávu včas.
0: Náhle promluvila.
1: Dělej, lidi!
0: A rychle jsem se jí snažil dobušit. Vzrušení zpevnilo mou sílu, ale oddálilo její výron. Pichlání se mi špičatilo už palčivě do jehly, když ona to společensky nevydržela a skecla bokem do trávy. Já si sedl na paty vedle ní a z karmínově lesklé hlavice pod břichem mi začaly vylétávat bílé provázky jako z koně. Šlo to samo, nedalo se to ovládnout. Já s nechutí hleděl na út, z něhož mi nesouložně příštila samčina. A se zlostí na kobylu do její díry měla slušně jít. Ona mě pozorovala veterinárně, jako kdybych třeba močil. Až to bylo hotové, přehodila mi přes klín cíp deky, sama zahalena v osušce po ramena. Když lidé přešli, odkryla mě a veterinárně mi přetáhla kůži přes žalud. Z celé váhy krásných svých ceců úžasle vydechla.
1: Já jsem, Ludvo, netušila, že je toho tolik.
0: Potom s rozpaky sklonila hlavu do mého klína a pečlivě, něžně tam působila. Cítil jsem, že moje urážka mizí. Tento náš výjev je tedy mnohem starší než film, v němž cosi podobného dělá neandrtálka, chtít si naklonit muže, aby směla zůstat v jeho tlupě. Udělalo to na ní mnohem větší dojem. Prvně viděla to mléčí všecko mimo své tělo. Přes ty 2 roky, co jsme se tak milovali, znala jeho barvu, chuť i vůni. Nikdy je však neviděla pohromadě, měla vždycky něco tam a něco jinde. Cestou od rybníka se k té události vracela. Rozpačitě odkašlala.
1: Promiň, ale to se vám nadělá za jeden den?
0: Za dobu, kterou nám necháte.
1: A vypustíš to všecko, nebo to můžeš odměřit?
0: Na to nemám vliv, máš ho ty, řekl jsem a ona se začervenala.
1: Mě překvapilo, že si to semeno měl tak těžké. Zatímco jindy, když už je moje, bývá lehčí.
0: Ono se tak rozplývá, také účinkem vzduchu. A taky, kdy ty ho vidíš, řekl jsem. Noční semeno vídala ráno. A taky, že s ním něco udělá, než z ní zasteče. Semeno vytékající z ní citově na mě působilo jako už její šťáva zemné. Styděl jsem se za tu příhodu jako za nehodu z nešikovnosti. Má funkce se tím před ní odkouzlovala, tělní výpliv jak slina. Byl jsem přistižen při tělesné trapnosti. Až později jsem si uvědomil, že ta stránka věcí nemusela napadnout, že ona myslela na semenou mocnost mužů. Musím tu říct, že mne nějaký holý velesamec nebaví, ba protiví se mi. Já jsem muž a mám samce pro ženu.

0: Vracel jsem se pak ve vzpomínkách k jejímu výstražnému zvolání.
1: Stříkej!
0: Bylo to nečekané. Nikdy to nevyslovila. Vyletělo z ní to slovo, jak ze mne to semeno, a prozradilo, že si je v duchu snad předtím někdy říkala. I si představovala to stříkání v sobě. Ještě dlouho potom, když už si mě někdy sama pro zábavu nebo za menstruace vypouštěla, vzpomenula...
1: Tenkrát u Libouchce to byl výtrysk.
0: A když jsme se milovali po nějaké delší přestávce, pravila potlapkávající dlaní ukojený dolík pod pahorkem.
1: To musel být úplný Libouchec.
0: Když jsem se jí zeptal, zda pozná, když to právě dostává, totiž zda cítí ten proud. Rozmýšlejíc se sponkou v ústech, ruce zvednuté, prsy rozpřáhlé, odpověděla.
1: To, co myslíš, to asi ne, protože víš, miláčku, já jsem žaba fascinovaná hadem. Nadouvá se ve mně, potom udeří a já teď už, protože to očima znám, si představím ten výval z tebe. Ale co fakticky cítím, jak ti to vyložit? Cítím pnutí a příčení toho udu mužského tvého. Nějaký dopad semene, jestli myslíš, o tom nevím. To vím až potom. Ale co cítím, chybění jeho mi, když jako už, a nic.
0: Zasmála se zčervenalá. Krásná.
1: A ty víš, vlastně já to semeno tvoje přímo ono ucítím, když třeba v tramvaji ze mne najednou tak lechtivě, mile, vyjede.
0: Slovo semeno vyslovovala a opakovala bez rozpaku. Jakoby ho právě i chutnala. Bylo to jediné slovo sexuálního významu, jehož užívala často. Jednou si koupila odměrku, aby množství semene změřila. Co potom s ním? Vylét ho nešla. Toto moje psaní je zvětšení na desetinky našeho bytí a spolupráce. Tělesné i duševní území našeho pohlaví jsem zabíral pomalu a postupně. Mezi hodinami a ovšem někdy i půl dny takových radostí byly týdny střízlivého jednání, práce, starostí, to sem nepatří. Po Vánocích roku 1976 jednou odpoledne si moje milá přála, abych jí zhora skropil klín. Pro ten pohled na mne přitom, či pro to bílé písmo na černém poli. Prudencie usilovně zdvíhala hlavu, aby to viděla, ale neporušila pohybem obraz.
1: Co jsi mi tam napsal?
0: Hleděl jsem na její smutný, věrný klín, na břicho držené v kázni, boky rodivě široké, na nevinné prsy tíhnoucí do stran a na ramena jak Pireneje. Na krku měla řetízek, jehož přívěšek zapadl dozadu, takže si nevzpomínám, co to bylo. Obličej se skvrnami vzrušené krve a s výbojnými ústy. Šedé oči hleděly provokačně. Proč? Já vím. Odtrhla si něco ode všech rtů. Nebylo v tom rozhodování k předsevzetí do nového roku? Udělal jsem jí tady věštbu. Ze semene na tvém klíně, ženo, čtu, že do roka se nevdáš. Potom chtěla, abych jí to vyfotografoval. Potom jsme šli na psacím stroji rozpisovat text Charty 77.

Mé včerejší z té výročí narození Ludvíka Vaculíka, vynikajícího spisovatele, který dokázal takto fascinujícím způsobem intimně vlastně oslavit život v jeho prapodstatě. V dramaturgii Petry Hinčíkové premiérově vznikl tento text, který můžete poslouchat i zítra za účinkování Michala Bumbálka a Jany Čtvrtecké v režijním vedení Lukáše Kopeckého. Teď už čas na veselé tóny, organik kvartetu a vynikajícího klávesisty Ondřeje Pivce a jeho skladby Costa Quana.

0: osudy.
1: A poslední půl hodinu 24. červencového dne, tedy, milí posluchači, jako obvykle vyplníme reprízou rozhlasových memoárů. Tentokrát bude na svůj život a běh a důležité momenty vzpomínat výrazná persona české dokumentární tvorby Helena Třeštíková. Poslouchejte pátou epizodu rozhlasového vzpomínání filmové režisérky, autorky časosběrných dokumentů, tak, jak je zachytila Marina Feltlová. Příjemný poslech.

Velmi brzy po naší svatbě s Michalem jsme dostali takovou nabídku od kamarádů, že se chystají na cestu, oni říkali po Rusku, ale vlastně to nebylo moc Rusko, ale spíš Ukrajina, Gruzie, Arménie, ale tehdy se všemu říkalo Rusko, a autama, a že je to organizovaný přes ČEDOK, ale že byly 3 auta a 1 auto jim nějak vypadlo, tak jestli bychom nechtěli. No, tak jsme do toho šli. A byla to teda opravdu asi nejbizarnější cestovatelský zážitek, jaký jsem kdy zažila. Od té doby to nic nepřekonalo, protože jsme dostali takový papír, který se jmenoval Maršruta. A tam bylo přesně napsáno, který den máme odkud vjet a kam přijet. A ta místa, kam jsme měli přijet, tak tam jsme měli zabukované bydlení. Většinou to bylo v nějakých takových chatičkách, v nějakém takovém chatičkovém táboře, ale v Gruzii, v Tbilisi a v Arménii, v Jerevanu, jsme měli hotel. Takže my jsme vyrazili podle té maršruty, ta začala platit, jak jsme přejeli hranice Sovětského svazu. No a vlastně se to vyznačovalo tím, že jsme měli i napsané silnice, kterýma máme jet, a tam stály vždycky po nějaký chvíli jízdy takové budky, kde bylo napsáno GAI v azbuce GAI, a byla to Gasudarstvěnaja Avtomobilnaja Inspekcia. Tam se muselo přibrzdit a oni si napsali číslo auta. Takže takhle jsme byli pěkně hezky pod kontrolou, a když jsme jednou někde na Ukrajině chtěli odbočit někam, při nám tam přišlo, že tam je něco zajímavého, tak nás na té křižovatce zastavili a že ne, že to nemáme v maršrutě. A ty naši kolegové zase z Jerevanu jeli někam na hranice s Tureckem a nějak jim to tam přišlo zajímavý, tak druhý den ještě tam jeli jednou a to je zastavili, že už tam jedou po druhý a proč. Takže takhle přísně hlídaná cesta, kdy člověk měl pocit, že opravdu každý jeho krok je monitorován. To jsem do té doby a ani potom nikdy nezažila. Pak jsme někde v Arménii, my jsme měli fotky z nějakých publikací, jako z míst, kam se máme podívat. Tak třeba tam byla taková zřícenina antického chrámu někde v Arménii, v přírodě. No a my jsme tam přijeli a on, ten chrám byl postavený. Oni ho prostě z těch trosek zase postavili. No, opravdu to bylo úžasný, bizarní zážitek, kdy jsme měli pocit, že jsme opravdu v jiném světě. Pak jsme někde těsně před opuštěním už Sovětského svazu, tak jsme si udělali nějakou fotku v takovém automatu, což byla tehdy taková novinka. A ty celníci jako na hranicích, když viděli tyhle fotky, tak je furt prohlíželi, jako by to byl důkaz nějaký protistátní činnosti nebo co. Tak to jsme měli zážitek a to jsme si mnohokrát řekli, že teda větší bizardery už člověk asi nezažije. No a pak jsme měli s Michalem ještě jeden bizarní cestovatelský zážitek. To jsme jeli do Řecka, to jsme dostali nějaký příslib a bylo to, kdy našemu Tomášovi byl rok, takže to byl rok 79. Tomáška hlídala máma a táta a my jsme teda vyrazili ještě s jedním kamarádama, tedy 2 auta. A teď ty kamarádi, to byli takový užívači života a měli chuť vždycky po cestě někde zastavit a vykoupat se a tak. No a Michal, ten zase naopak chtěl co nejdřív být v Řecku, aby jsme už byli na místě, aby jsme si užívali to, za čím jedeme. Tak se strašně ksichtil na to jejich zastavování. A pak nastala taková situace, kdy nám přestalo jet auto. A teď jsme nevěděli, co se děje. No, byli jsme někde už v tehdejší Jugoslávii a už u hranic teda s Řeckem, ale ještě před náma bylo nějaký městečko, tak jsme říkali, no tak tam snad bude nějaký autoservis, tak snad nám poradí, co se stalo, že auto přestalo jet. A ty kolegové nás teda vzali na šňůru a jeli jsme. A teď jsme přijeli do toho městečka, kde
probíhala nějaká strašně divoká veselice. To jsme nepochopili, co to bylo, jestli nějaká svatba nebo co. A teď my jsme jeli třídou, která nás měla nasměrovat k nějakému autoservisu, jak nám poradili. A teď tam po té ulici tančili lidi. A teď tak my jsme jeli, a oni si nevšimli, že mezi náma je špagát. A tak jako tančili, teď různě padali přes ten náš špagát. A my jsme jeli samozřejmě krokem, že jo? Takže to nebylo nebezpečný. Taková bizarderie. No a tam se pak nějak zjistilo, že je nějaká ohnutá šňůrka, která měla být narovnaná. Tak když ji narovnali, tak to zase jelo. Ale ten zážitek, jak jedeme na provazu tančícím městečkem a ty lidi na nás samozřejmě žvali a ječeli a smáli se a nadávali prostě všechny emoce, tak to bylo hezký. No. Pak jsme se trošku oddělili s tím, že se setkáme zase až na konci cesty. My jsme s Michalem, které jezdili naším způsobem, rychlá cesta, pak si užívat místo, kam jsme dorazili, kde jsme chtěli bejt. A spali jsme buď v autě, nebo někde ve stanu, no tak takový to bylo. Myslím, že dneska už by to asi takhle nešlo. Že už je to přece jenom nějak asi přísněji zhlídáno, kde lidi si třeba postaví stan, no, tak my to tehdy dělali, jak kam jsme dojeli, tak tam.

Když jsme u cestovatelských zážitků, tak jeden ještě k tomu připojím daleko později. V době, kdy už jsem začala spolupracovat s producentskou společností Negativ, tak oni měli velmi dobře zpracované možnosti ukazovat filmy, které oni vyrobili na různých festivalech po světě, protože měli vždycky někoho, kdo byl přímo tím zaměstnán. No a nás pozvali, mě a tu producentku Kateřinu, do Buenos Aires, neboli teda do Argentiny a do Brazílie. Takže to byla taková jako opravdu výrazná cesta, kdy vzpomínám si na jeden takový bod, kdy jsme letěli přes Madrid do toho Buenos Aires a v Madridu jsme se dozvěděli, že tady v Česku padla vláda. To byla Topolánkova vláda, no tak to bylo takový bizarní. A fakt je, že na obou místech jsme se setkávali s našima diplomatama, kteří z toho byli hrozně zmatení, vůbec nevěděli, co se vlastně děje, co se bude dít. Tak taková jako zvláštní nejistota, ale takový zajímavý zážitek v Buenos Aires byla projekce filmu René, což byl časozběrný film 20 let života chytrýho kluka, který ale se stal kriminálníkem. My jsme ho sledovali a v tom filmu je epizoda, že on vykrade náš byt. A my jsme, přitom byl takový hodně hustý program, tak furt jsme měli všecko tak jako hrozně napasovaný časově a měla být tato projekce Reného a my jsme ještě rychle se potřebovali na obědva, tak jsme byli v takový hospůdce poblíž toho kina, o který ta dáma z kulturního centra, Češka, teda říkala, no to je taková teda hodně velká lidovka, ale prostě je nejblíž, nedá se nic dělat, jdem tam, tak jsme si dali nějaký jídlo a když jsme se chystali odejít a zaplatit, tak jsem zjistila, že mi ukradli tašku. A v té tašce bylo úplně všecko, co člověk tak jako má, peněženka, mobil, pas, nějaká taštička s líčidlama, prostě všechno, co tak jako nosíte. A teď byl fofr, protože jsme museli jít na tu projekci, tak mě jedna kamarádka dala kapesník a jedna producentka mi půjčila nějaký lesk narty a šli jsme na projekci a po projekci byla debata a tam nějaký pán z publika se zeptal, jak jsem prožívala to, když můj hrdina filmu, kterýho jsem sledovala, vykradl náš byt. No tak já jsem mu nějak popisovala ty emoce jako rozčílení a potom uvědomění si, že to je prostě zajímavý čin, který by bylo dobrý zaznamenat. A pak jsem mu říkala, no víte, teď zrovna se mi stalo něco podobného. Těsně předtím, než jsem tady sem došla, tak mi ukradli tamhle za rohem v restauraci celou kabelku. Myslíte, že bych měla jít pátrat po těch zlodějích a točit o nich film? A on úplně rozčíleně začal křičet, paní Třeštíková, to nikdy nedělejte. Naši zloději, to jsou úplný troubové. To není jako zloděj u vás. Zloději u vás jsou inteligentní lidi, píšou knihy. No to je prostě Evropa. Kdežto naši zloději, to jsou debilové. O těch byste film neudělala. Tak to se nám líbilo, to jsme všichni se nadšeně smáli. No pak se stalo to, že mi v hotelu řekli, že jim volal nějaký člověk, že někde našel kabelku a že by ji vrátil, ale že vyžaduje nějaký poděkování, tak to mi řekli, kolik jako tam mám nechat, tak jsem to tam nechala. A v kabelce byl pas a možná i ty líčidla, ale samozřejmě zmizel foťák, mobil, peníze, všechny. A protože my jsme tam byli v kontaktu s vyslanectvím, oni ohlásili ztrátu teda pasu. A pak asi za půl roku na to jsme jeli zase s tou producentkou ještě pár lidí na takovou cestu do New Yorku a tam, když jsme přistáli a tak jako ukazovali jsme pasy, tak mě řekli, tohle je kradený pas. Oni to totiž, ty vyslanci neodhlásili, že byl znovu nalezen. A teď nás bylo asi 8 a ty jsme stáli na tom letišti a co teď? To vypadalo, že mě vrátěj. Tak nějak volali do
Buenos Aires na český velvyslanectví, kde jim potvrdili, že teda opravdu jsem to já a ten pas je můj a že byl vrácen. Tak nás tam pak pustili.

Zajímavý životní zážitek bylo setkání s Lídou Bárovou. To bylo někdy v roce 95. Jsem dělala takový pořad v televizi, byl takový cyklus dokumentů o různých zajímavých místech. Ne o lidech, ale o místech. A mě nabídli udělat film o velkém sále pražské Lucerny a jeho historii. No tak jsem jakože jo a ptala jsem se různých lidí, co tam chodili. V té době ještě žilo mnoho takových těch prvorepublikových návštěvníků Lucerny a jeden z nich mi řekl, to byste měla ale určitě zajít za Lídou Bárovou, přitom tam byla pečená, vařená. A ježišmarja, Lída Bárová ještě žije, to jsem vůbec nevěděla. Já jsem měla pocit, že tyhle ty prvorepublikové hvězdy už jsou dávno všechny mrtvý. On říkal, jo, žije v Salzburku a dal mi na ní kontakt, telefon. Tak jsem jí zavolala. Ten dotaz první byl, jako jestli by něco řekla k Lucerně. Tak ona, že jo, že teda jo. Tak já jsem to teda v té televizi, jako že bychom potřebovali jet do Salzburku. Samozřejmě jako vždycky tam byl omezený rozpočet. Tak oni, že jo, ale mě v tu dobu už začalo tak v hlavě jezdit, že když takováhle zajímavá bytost, že by bylo škoda tam zajet a jenom se zeptat na to, jak chodila do Lucerny a že bych mohla udělat nějaký dokument o ní. A tak jsem ještě volala, jestli by na to přistoupila. No tak to trošku jako no, tak jo, no tak uvidíme. Takže jsem se ještě domluvila v televizi, že uděláme kromě toho filmu o Lucerně ještě film o Lídě Bárové. Bylo domluveno půl hodinovka. No tak jsme vyrazili do Salzburku v takovým celkem malým obsazení, kameraman, zvukař a dramaturg autem. Bylo to 15. března, to si přesně pamatuju, takový významný den. A bylo příšerný počasí a ono se tam jede vlastně nějak trošku přes hory a my jsme tam měli přijet ve 2 hodiny, jak bylo domluveno. Teď, že jo, neexistovaly mobily, nic v té době, takže my jsme přijeli ve 3, prostě o hodinu pozdějic. Tak a teď jsme měli kytku koupenou a nějakou flašku, co ona to tehdy chtěla, becherovku, speciální českou značku, takže jsme koupili největší láhev becherovky, jaká existovala. No a teď tak jako zvoníme, ona otevřela, tvářila se strašně nepřátelsky. Vy jste přijeli pozdě. A já říkám, ježišmarja, paní Lído, já se šíleně omlouvám, prostě byla šílená cesta. No nic, no. Já už s váma nepočítám dneska, tak přijďte zítra. Teď jsem jí teda dala tu kytku, dala jsem jí tu flašku a ona jenom, tak pojďte ještě dál, domluvíme se, tak jsme tam na chvíli sedli, ona odšroubovala tu becherovku a teď tou třesoucí se ručičkou tu těžkou flašku a začala z ní takhle pít. No, tak jsme se domluvili, že teda druhý den v 9 hodin, že teda přijdeme ráno. No já jsem vůbec nevnímala krásy Salzburku, nic, když jsme tam procházeli. A furt jsem si říkala, no tak jestli to nedopadne, to bude průšvih, protože v té době cesty do ciziny byly vlastně pro tu televizi ještě takový hrozně nákladný, že oni nám teda platili benzín a ubytování tam. Tak jestli to nedopadne. No takže druhý den v 9 přesně jsme tam byli a paní Lída řekla, že točit můžeme, ale jenom povídání, sezení a povídání, nic jiného. Já jsem myslela, že se třeba půjdem projít po Salzburku, že by třeba zašla ke kadeřníkovi. Nic, v žádném případě nic, jenom sedět a povídat. No takže seděla a povídala do toho, pořád jednak kouřila a jednak pila tu becherovku. Furt z té láhve. A mělo to teda ten efekt, že už tak jako odpoledne v podvečer, že už začala mluvit trošku méně srozumitelně. No. Potom už bylo jasný, že musíme skončit. No tak něco jsme natočili a měli jsme ještě druhý den dopoledne, protože večer zase už jsme museli být v Praze, už jsme neměli teda tam ubytování, takže to bylo domluvené, že to nějaký 12. 1. hodiny a pak zmizíme. No a ona ten den byla strašně příjemná, ta paní Lída. Jako najednou úplně,
jako v tu chvíli to bylo daleko lepší. Vlastně všechny ty výpovědi, které máme z toho druhého dne, byly daleko zajímavější. Už moc nepila, možná, že už to mezi tím teda měla tu flašku vypitou. Kouřila pořád, to teda jednu od druhý, to jo. Ale vlastně to bylo příjemné, takže jsme se tak jako loučili velmi v dobrým. A ona, a přijeďte zase, paní Helenko, a tak. A no, takže to skončilo pozitivně a vzniknul film, který se jmenoval Sladké hořkosti Lídy Bárové, půlhodinovka. A já potom o mnoho později, když už jsem spolupracovala se střihačem Jakubem Hejnou, tak jsem nějak potřebovala ten film nějak nechat přepsat na nějaký formát. Tak jsem ho poprosila, on to udělal a zároveň se přitom na ten film podíval a říkal, ty jako musíš mít víc toho materiálu, ne s ní. A tak jo, jsem říkala, no tak měli jsme asi jenom 5 hodin materiálu a tohle to byla půlhodinovka. A to by stálo za to udělat celovečerní film. A to jsem se tehdy domluvila s naší Hankou, která vystudovala produkci a zabývala se produkováním. Takže tenhle ten film s náma dělala Hanka. A vlastně jsme bezvadně využili ještě spousty materiálu, který jsem samozřejmě měla schovaný, ty kazety. A teď jsme hledali různý archivní materiály, jednak z filmu, ve kterých paní Lída vystupovala, což bylo samozřejmě český filmy, to nebyl problém, Národní filmový archiv, to jsme všechno domluvili, ale ty, když točila v Německu a potom v Itálii, no tak to byly trošku problémy něco sehnat a taky to bylo dražší, ale že jsme potřebovali i takový zpravodajský archivy 30. léta v Německu a potom válečná doba, poválečná a zjistili jsme, že po válce Američani odvezli všechen filmový archiv, který v Berlíně zbyl, jako válečnou kořist. A když to někdo potřebuje použít jako nějak smysluplně a musí se napsat přesně proč, tak to poskytnou jenom za cenu jako technického přepisu, ale nechtějí takový ty poplatky, které normálně se za archivní materiály platí. Takže jsme tam měli taky docela zajímavý, že ona paní Lída ke konci 30. let žila v Berlíně a pracovala tam, takže jsme něco použili. No, ještě taková zajímavost, že při tom natáčení ten pán, který mě na ní dal kontakt, mi jenom říkal, prosím vás, jenom se jí neptejte na Goebbelse, což byl vlastně její milenec, protože jakmile byste se zeptala, tak vás hned vyhodí. Takže jsem tuhle otázku položila až ten poslední den, kdy už jako případný vyhození by nebyl takový problém, ale tak odpověděla stručně. On byl do mě hrozně zamilovaný a nic dál jako nechtěla rozvádět a nevyhodila nás. No takže jsme potom udělali film pro kino a tak je to takový příběh 20. století. No. Ne úplně lehkej a vlastně dost dramatický. Já jsem se v 90. letech po revoluci, která jednak zabývala těma svýma časozběrnýma projektama, což jsem považovala za takovou hlavní svoji pracovní metodu, ale vlastně jsem si uvědomila, že ještě žije spousta lidí, kteří prožívali zajímavý a dramatický osud, o kterých se za komunismu nesmělo mluvit. A že by to vlastně byla určitá povinnost dokumentaristy ještě něco zachytit, tak jsem se začala zabývat i těmahle osudama. První bylo setkání s dámou, která byla politická vězenkyně 50. let. Jmenovala se Albína Palkosková a říkala se jí Alča. A teda velmi krásně vyprávěla. Byla to taková ta klasická dáma, která komunistům neseděla, protože oni neseděli jí. A tak byla zavřená a ukázalo se, že má takovou
partu kamarádek, s kterýma se dělá ve vězení a byli jsme společně na prohlídce na Pankráci, kde oni předtím dělali různé prohlídky a na Pankráci ještě nebyli, tak to jsme absolvovali s nima. Byla tam taky taková velmi významná dáma, která se jmenovala Dagmar Skálová, taky dlouho vězněná dáma. Tak to bylo strašně zajímavé, no, to jsem cítila, že to je povinnost, ale zároveň nebral jsem to jenom jako povinnost, ale i vlastně jako takové doplnění nějakých znalostí o zemi, ve které žiju. A zároveň to bylo tehdy první setkání větší s archivama a s používáním archivů do filmu. A to byla taková další zajímavá vlastně zkušenost, když člověk jako se probíral archivníma materiálama a viděl záznamy z 50. let a z různých situací, jaký potřeboval. Velmi v tom pomáhal Karel Čáslavský, který byl jako opravdu dokonalý znalec filmových archivů. A cokoliv člověk řekl, tak věděl, jestli to existuje, co by bylo potřeba, nebo jestli to neexistuje. A pokud to existuje, tak to hned vyhledal a člověk to mohl vidět.

producentskou společností Negativ jsem se dohodla na pokračování různých mých projektů s tím, že můžeme navázat na už natočený materiál a pokračovat. A trošku jsem jako nechala i na nich, co by byli oni ochotní produkovat. Těch témat bylo dost a oni si vybrali Báru Basikovou, protože oba dva byli ohromní fanoušci skupin Precedence a Stromboli a chodili na jejich koncerty, tak jim přišlo, že fajn Báru Basikovou. My jsme s ní měli natočenou hodinu do projektu o ženách. To se tehdy jmenovalo ten cyklus ženy na přelomu tisíciletí. Přesto točilo v 90. letech a přešlo to do prvního desetiletí nového století. A Bára souhlasila a já jsem vlastně byla docela nadšená, že tohle rozhodnutí oni udělali, protože Bára je opravdu na to, jaká je to, dalo by se říct, celebrita, tak je ohromně autentická a otevřená. Takže my jsme zaznamenávali ten její život. Využili jsme archivy z dob Precedence Stromboli a pak jsme točili dohromady. Já jsem s ní točila 30 let a pak tam ještě máme archivy, takže dohromady je to 50 let jejího života, protože to začíná, kdy ona jako malá holka vystupuje v takovém pořadu zpívá celá rodina, kam donutila dědečka, maminku, bráchu, aby tam šli s ní zpívat. Takže taková holčička brejlatá, tak tím to začíná. No a pak sledujeme, jako jak se vyvíjel její život a to nejen pracovně, ale i intimně, jako lidsky. A ona vlastně opravdu byla strašně otevřená. Ona mi to jednou řekla, víš, já pro bulvár musím být taková jako šťastná a spokojená, takže ty problémy, co mám, ty nikdo neví, to víš jenom ty. To je jenom pro tenhle filmový deník, tohle řekla. A vlastně asi opravdu tam jsou věci, které nikde jinde moc neventilovala. Zažijem v tom filmu 3 svatby a 3 rozvody a 3 děti. A vlastně ta Bára to všecko, jak prožívá, jak žije, nějak tak reflektuje strašně upřímně a otevřeně. A to mě na tom přišlo velmi zajímavý. No a zároveň zpívá velmi různý žánry a to taky reflektuje. Takže to byla bezvadná práce a měla jsem z toho strašnou radost, takže ten film teď už je dokončený. A kromě filmu ještě jsme udělali 3dílný seriál pro televizi hodinových filmů, kde se naštěstí vešly i věci, které se do filmu nevešly a jsou zajímavé. On to není takový jako běžný dokument o zpěvačce, já vždycky říkám, že to je dokument o pracující ženě, která je náhodou zpěvačka. Já bych ráda pořád nějak pokračovala ve své práci, nerada bych si sedla a řekla, tak a už jsem v důchodu a nic dělat nebudu, to bych asi těžko snášela, takže mám teď před sebou teda jednak pořád ty manželské etýdy a potom ještě několik takových projektů, zase časozběrných, který už nějakou podobu dostali, tak se k tomu zase vrátit. Jedno z nich třeba, když jsem v roce 89 začala točit o studentkách střední zdravotní školy a pak jsem 2 z nich sledovala další dobu, tak něco z toho bych dále chtěla, aby se pokračovalo. No, tak prostě nechce se mi úplně končit a říct si, už jsem všechno udělala. Pořád mám pocit, že jsem ještě všechno neudělala.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla, která napsali Jean France, Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy, Jean Sibelius, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven a Antonín Dvořák. Na úvod zazní Musik de Cour, cyklus tanečních skladeb pro flétnu, housle a klavír, jejichž autorem je francouzský skladatel Jean France. Hrají Roman Novotný, flétna, Jiří Pospíchal, housle a Ivo Kahánek, klavír.

To byl cyklus Musique de cour Jeana Francéze. Hráli Roman Novotný flétna, Jiří Pospíchal housle a Ivo Kahánek klavír.

Symfonii číslo 3 D dur napsal Franz Schubert během 3 měsíců roku 1815, krátce po svých 18. narozeninách. Za Schubertova života tiskem nevyšla, stejně jako ostatní jeho rané symfonie. Objevila se až v prvním vydání kompletních Schubertových děl v roce 1884. Chamber Orchestra of Europe řídí Nikolaus Harnoncourt.

Violovou sonátu C-moll napsal Felix Mendelssohn Bartholdy, sám vynikající houslista a violista, ve svých 15 letech. Za jeho života nevyšla tiskem, objevila se teprve v roce 1966 a zůstala bez opusového čísla. Hrají Hiyori Togawa, viola, a Lilith Grigorian, klavír.

O své symfonii číslo 2D dur opus 43 Jean Sibelius prohlásil, že je to konfese jeho duše. Komponovali částečně v Itálii, krátce po úspěchu své Finlandie. Premiéra se uskutečnila v Helsinkách, dirigoval sám autor. Na našem snímku hraje Lachte Symphony Orchestra, provedení řídí Osmo Venske.

Symfonii číslo 2 D dur opus 43 Jeana Sibelia jsme slyšeli v provedení Lachty Symfony Orchestra, který řídil Osmo Wenske.

Některá Mozartova díla byla ve své době tak populární, že vznikaly jejich verze pro komorní ansámbly. Patřila k nim i symfonie číslo 41 C-dur Kechl 551 zvaná Jupiter, kterou pro flétnu, housle, violončelo a klavír upravil Mozartův žák a klavírní virtuos Johann Nepomuk Huml. Hrají Uwe Groth, flétna, Friedemann Eichhorn, housle a Martin Rummel, violončelo a Roland Krieger, klavír.